Je po 2. hodině noční úterý 4. srpna. Z Rádia 7 vás v tomto nočním čase provází Klára Litterová. V této vysílací hodince se ve 14:45 dočkáme pořadu čtení na pokračování. Dnes se rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice Boží, která prožila mnohé boje, bolesti i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha. Zažila smrt poloviny z nich a také smrt svého manžela. Na sklonku života ji však čekala veliká Boží milost.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ve čtení na pokračování se dnes rozloučíme s knihou Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží. Prožila mnohé boje, bolest i zklamání. Celý život se snažila své děti řádně vychovat, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. Zažila smrt poloviny z nich. Na stáří se Sam musel vzdát farářského místa. Po pádu z koně měl ochrnutou ruku. Byl den ze dne slabší a zanedlouho zůstal upoután na lůžko. Pro Suzanu život ztratil smysl, když viděla svého umírajícího muže. Synové John a Charles pomohli vyklidit faru a prodat vše nepotřebné. Byly splaceny všechny dluhy a Suzana se přestěhovala k dceři Emílii.
1: Byl poslední den v květnu. Ještě trochu brzy, aby šípkové růže rozkvetly. Susan obdivovala košaté keře růží, rostoucí podal kamenné zítky pokryté mechem, když se procházela po cestě za farou Westleyho a Petty. Od Samova úmrtí už uplynuly 3 roky a 1 měsíc a Susan měla dojem, že se s tou skutečností stále ještě nesmířila. Bylo zvláštní, jak hluboce jí ovlivnil tento muž přes všechny rozchody, trpké hádky, dluhy a všechno zanedbávání. Bylo jí teď téměř 70 a stále se ještě podivovala síle a hloubce pravé lásky. V tom se blížil listonoš. Susan ho uviděla na konci cesty, vedoucí z údolí, a zdálo se, že pro ní něco má. Dobrý den, paní Wesleyová, dopis pro vás. Přehraboval se v brašně, kterou měl přes sedlo. Kde pak ho jen mám? Culil se. Poštovní služba mu byla skutečným potěšením. Od vašeho syna, paní. Děkuji. Možná mi také hned řeknete, co je v něm, abych ho nemusela otvírat. Ale paní, nikdy v životě bych nečetl cizí poštu. To nám zakazuje královské nařízení. Ještě než zahnul za roh, zarazil koně. Kdo to jsou ti Moravané? Moderní verze duchovních potomků Jana Husa. Zdůrazňují Bibli a prosté bohoslužby. Mají své sídlo v Ochranově v Sasku. Všechna čest, vy a vaši synové, i vaše dcera zde. Vy všichni jste tak chytří, tolik toho víte. O Moravanech vím, protože Jackie se dostal s těmi lidmi do styku, když se plavil do Ameriky. Váš syn byl v koloniích? Pošťákovi oči vyjadřovali údiv. Všechna čest, paní. 2 z mých synů, Jackie a Charles, jako misionáři mezi Indiány brzy po... Hlas se jí zadrhl. Brzy poté, co můj muž zemřel. Dělali si sice výčitky, že mne opouštějí tak brzy po pohřbu, ale já jsem byla u Emílie. Řekla jsem jim, že kdybych měla 20 synů, byla bych ráda, kdyby se věnovali této práci, i kdybych je už neměla vidět. Já jsem je však zase uviděla. Charles zůstal v Novém světě rok a John 2 roky, v kolonii pana Oglethorpa v Georgii. A pak se vrátili, aby kázali nám, britským pohanům, místo indiánským pohanům. Pošťák se hlasitě zasmál. Přesně tak. Pořád si ještě myslíte, že jsme všichni chytří? Zase se uculoval. Ano, paní, mám rád chytré lidi, kteří posílají tolik pošty. A byl pryč.

Dopis od Jackieho. To je ohromné. Přečte si jej hned cestou na faru, obklopena sladkou vůní vlhkých luk. Svým typickým slohem, trochu nadsazeným ve srovnání se způsobem jeho řeči, popisoval shromáždění Moravanů, kterého se účastnil v Aldersgate Street. Dokonce uvedl přesný čas. 8:45 večer dne 24. května. To bylo před méně než jedním týdnem. Zřejmě tento dopis napsal bezprostředně potom. Pocítil jsem, že důvěřuji Kristu, jenom Kristu, že mě spasí, a byla mi dána jistota, že on zhladil mé hříchy, právě mé, a že mne vykoupil od zákona hříchu a smrti. Byla zmatena. Zastavila se a pokoušela se uspořádat své myšlenky. Samozřejmě, spasení je Kristovým dílem, tak to stojí v Bibli. On věděl, že ona to ví, a věděl také, že ona věděla, že on to ví. Zde však zřejmě šlo o víc než o něco, co každý věděl. Pocítil, že důvěřuje Kristu. Pocítil. Nejen rozumová znalost. Její Jackie mluví o jakési emocionální zkušenosti, o stránce víry, která přesahuje rozum. Nemohlo to být ono vnitřní svědectví, o kterém jsem tak často mluvil. Jackie by byl jistě použil tento výraz. Byla ráda, že se chce na cestě do Německa počátkem června rozhodně u ní zastavit. Byla opravdu ráda. Pomalu překonávala pocit paralyzující ztráty, ale stále ještě trpěla hlubokou melancholií. Období melancholie se u ní objevovalo už i dříve, každých několik let. Pak se k tomu přidaly zármutky a otřesy související se Semem a s dětmi. Naproti tomu blahodárně vnímala, že se zbavila dluhů. Jak prožívala tento pocit svobody? Bůh zřejmě před lety její slib přijal. Jak se mu teď mohla zasvětit dokonaleji? Než přijel Jackie, objevila Susan první poupata na šípkových růžích. Aby však ucítila, jak voní, musela se sklonit až ke květům. Plná vůně se objeví až za několik týdnů. Susan se právě procházela, když se Jackie blížil. Stále ještě jezdil na svém malém hnědém koni a také jeho zevnějšek se za ta léta příliš nezměnil. Zatímco muži, včetně Semiho, většinou nosili pečlivě napudrované paruky, černé kabáty zvané frak a přiléhavé kalhoty, Jackie nešel s módou a nadále nosil pěšinku uprostřed a česal si své tmavé vlasy přes uši. Ještě ve věku 35 let měl poměrně útlou, štíhlou postavu. Se zářící tváří se skočil Jackie z koně, vřele objal Susan a vyzvedl ji, že se její nohy nedotýkaly země. Nazdar, mami! Postav mě na zem, prosím. Jak se daří mému nejmilejšímu synu? Ten se činí ve Westminsteru. Mám od něho pozdravovat? Přátelsky ho rýpla do žeber. Víš dobře, koho mám na mysli. Oči mu zářily. Nějak se změnil. Vyzařovalo z něj nové nadšení. Mami, víme přece všichni, že Semi je tvou zřítelnicí. Charles a já jsme šťastní, že můžeme hrát druhé housle. Přestaň. Susan šla pomalu podél cesty a vychutnávala okamžik, kdy s ním byla sama. Jackie ji vzal za ramena, jak to kdysi dělával Sem, a přitáhl ji k sobě.

Vy, hoši, jste dobře vystihli, že jsme dávali Semimu přednost. Pro Sema to byl prvorozený a k tomu jeho jmenovec. Avšak ani já nejsem bez viny. Miluji ho možná příliš. Milovat příliš? To snad není možné. Ale tebe a Charlese mám také moc ráda. Jenom jinak. Ty jsi můj oharek vyrvaný z plamenů. Můj pilný student. Ten, kdo převzal můj smysl pro metodu a pro pořádek. Charles je můj malý Sem. Tolik mi připomíná svého otce. Všichni tři věrně sloužíte Bohu. Jsem na vás hrdá. Podívila by ses, jak i Charles velice miluje metodičnost. Už ti vyprávěl o svatém klubu? Moc mi nepíše, ale ty ses o něm zmínil. Ano, Charles založil v Oxfordu klub pro modlitby a studium Bible. Chodil jsem tam také po několik let. Posměváčkové nám říkali metodisté, protože jsme svůj život uspořádali podle určité metody. Svíral paži své matky. Po kom jsme to asi zdědili? Susan se usmívala. Před lety jsme s Emílií četli zprávu o dvou dánských misionářích. Žili v Trenkvíbaru. Když jsem přemýšlela o jejich zkušenostech, uvažovala jsem, jak bych mohla Bohu lépe sloužit. Výsledkem byla hodina, kterou jsem trávila denně vždy s jedním z vás. Podivila jsem se, jak člověk svým životem ovlivňuje životy druhých, aniž by si toho sám byl vědom. Ano, je to překvapivé, když o tom člověk přemýšlí. Pár Moravanů cestuje z jednoho kontinentu na druhý a ovlivní tady v Londýně můj život víry. Charles a já jsme celé léto jezdili po zemi a konali evangelizační shromáždění, která přinesla mnohé ovoce. Slyšela jsem o tom. Anglie je správným místem pro vás oba. A nebe je o mnoho duší bohatší. Jak by se ho měla zeptat? Ve svém dopise si psal něco o zvláštní zkušenosti. Měl Charles stejnou zkušenost? Ano, 3 dny přede mnou. Četl komentář Martina Lutera k listu Galackým a prožil totéž, co já. Zkušenost spásy, která přesahuje rozum. Opravdu? Susan se zastavila a obrátila k němu. To je právě ta kniha, která dovedla Johna Bunyana k spasitelnému poznání. Před časem jsem četla životopis tohoto muže, někdy ve stejnou dobu, kdy jsem četla jeho cestu poutníka. Pokračovala zase v cestě. Psal si, že se tvé srdce zvláštním způsobem rozehřálo. To nevystihuje situaci úplně přesně, ale nevím, jak to vyjádřit lépe. Za celých 69 let její služby neviditelnému Bohu se Susanino srdce ani jednou nerozehřálo. Také nyní měla dojem, že je tvrdé a chladné a sklíčené záchvaty melancholie. A po Semově smrti bylo ještě chladnější. Mami, jsi připravena pro věčnost? Věřím, že ano. Smířila jsem se se svou minulostí, smířila jsem se dokonce i s Hetty po všech těch letech. Odpustila jsem jí a ona odpustila mě. Ale je ještě něco víc, mami. Mnohem víc, ale už jsme doma. Ještě si o tom musíme někdy později promluvit. V příštích měsících si vyměnili mnoho dopisů. Jackie popsal své nové zkušenosti a dal tento popis přečíst matce. Znělo to dobře. Také jsem jí poslal úvahu, kterou nazval nejnovější teologické názory bratra Johna. Věroučné omily ji tak vyděsily, že napsala Jackiemu do Ochranova, aby se vrátil a napravil své omily, už jen proto, aby Semi měl v celé věci pokoj.
Napsala Charlesovi, jak velice se raduje z toho, že učinil novou duchovní zkušenost a že jeho život víry dostal novou hloubku. Odpověděl zvláštním dopisem, v němž tvrdil, že před touto zkušeností byl duchovně mrtvý. Napsala obratem. Vysvětlovala mu, že i před touto zkušeností žil duchovním životem, a to velice plodným životem.

Do března následujícího roku jí se mi poslal mnoho materiálu, který se zabýval Jackieho důrazy a jeho novými přáteli, takže nabyla jistoty, že Jackie podkopává zdravé učení. Po týdny studovala, četla a snažila se utřídit si tento příval teologických argumentů, které byly v rozporu s jejím mateřským instinktem a s její důvěrou v Jackieho moudrost. Přece nebylo možné, aby se tak daleko uchýlil od správné cesty. Ale Sammy přece byl zralejší ve víře a kovaný muž církve v dobrém postavení. Jackie a Charles neměli žádné postavení, žádný pravidelný příjem, žádnou vlastní farnost a to Susan skličovalo. Jestliže jejich kázání v Londýně byla tak dobrá, jak slyšela, proč potom nepracovali s podporou oficiální církve? To by se konec konců slušelo. Jednoho dne ji navštívil muž jménem George Whitefield, který úzce spolupracoval s Jackiem. Byl právě na cestě po hrabství Devon a chtěl si při té příležitosti promluvit se Susan o službě jejího syna. Sotva George Whitefield odcestoval, napsala se mu. Vysvětlila jsem mu, že s jejich způsobem života nesouhlasím a že bych si přála, aby oba měli místo, kde by mohli pravidelně kázat. Řekl, že si nedovedu představit, kolik dobra vykonali v Londýně, že se většina farářů nachází v hlubokém duchovním spánku a že nikdy předtím nebylo více zapotřebí cestujících kazatelů. Spolu s ním přišel muž, který mi řekl, že se pod vlivem Charlesova kázání obrátil a že oba moji synové konají jen dobro. Zeptala jsem se, zda moji synové nechtějí měnit církevní řády, toho jsem se obávala. On mne ujistil, že na to vůbec nepomýšlejí. Susan věděla, že se mimo bylo velice proti mysli, jakým způsobem jeho malí bratři vykládali křesťanskou víru. Rozdílnost mezi bratry tvořila propast, která procházela jejím mateřským srdcem. Proč jen nemohly ženy prostě propustit své děti a přenechat je sobě samým, jako pověstné krkavčí matky? Měla dojem, že pořád ještě nosí Sammyho, Jackieho a Charlese pod svým srdcem jako kdysi před léty. Asi už nikdy nebude volná jako v mládí, v době, než si ji sem vzal.

Než rozkvetly šípkové růže, přišel Jackie do Devonu a vzal Susan s sebou do Londýna. Musím ti ukázat něco ohromného, mami. Něco ohromného? Znám to místo docela dobře. V Londýně spatřila zbořeninu, byla to stará slévárna. Vzpomínám si, jak budova vyhořela asi tak v době, kdy si odešel z domova. Stále ještě nemá střechu. Doufám jen, že ji dostaneš levně. Vyšla skupina dělníků. Všude byly trámy a neopracované kameny. V místě, kde kdysi stála slévárna, vládl značný zmatek. Velký požár Londýna zničil také tuto oblast, která se pak neopravovala. Na vyvýšenině, na okraji Moorfields, se rozkládal pěkný park s mohutnými jilmy. Ale ze tří stran se sem šířila divadla a nevěstince a lidé v nich zaměstnaní. Tak velké nezastavěné místo v tomto přeplněném městě bylo stále vzácnější. Levně? Jackie pokyvoval hlavou a díval se spokojeně na zhon dělníků. Ano, dostal jsem je velice levně. Perfektní místo pro nás. A co bude stát rekonstrukce? Tu musíš přece také zaplatit. Odhaduji, že za 600 liber to vybudujeme tak, jak to potřebujeme. Na nejvýš 650. To není špatná cena. A k čemu potřebuješ tento dům? Charles a já potřebujeme ústředí, něco jako hlavní stan. Čím blíže bude ke středu města, tím lépe. A pro tebe zařídíme byt v nejvyšším patře. Budeš moci studovat, psát dopisy, spát, dívat se z okna na jilmy. Na co budeš mít chuť? Susan tu myšlenku zvažovala. Zatím počítala s tím, že bude střídavě bydlet u svých dcer a že bude tu a tam dávat pozor na děti. Mít byt pro sebe, to znělo lákavě. A mít toto bydlení v Londýně, to bylo ještě lákavější. V duchu počítala. 42. Cože? Jackie na ní tázavě pohlédl. Je tomu už 42 let, kdy jsem bydlela v Londýně a 24, kdy jsem zde byla naposledy. Bylo by pěkné se vrátit. Susan však pochybovala, že by se Sammy mu líbilo, kdyby žila s Charlesem a Jackiem v jejich ústředí. A skutečně, Sammy psal jeden dopis za druhým, ve kterých se rozčiloval, soptil a nazýval Moorfields hnízdem rozkolu. Susan sledovala práci svých synů a někdy měla obavy, že Sammy má pravdu. Charles a Jackie sice byli duchovními anglikánské státní církve, avšak ani jejich způsob práce, ani jejich bohoslužby neodpovídaly běžné praxi ordinovaných farářů. A pak, v srpnu, prožila Susan Wesleyová životní obrat. Vlastně to nebyl ani tak její vnější život, který se změnil, jak při zpětném pohledu zjistila. Změna se týkala jejího vnitřního života. Susan začínala a končila každý den s Kristem. Svým životem vzdávala čest Bohu všeho míra. A přece. To všechno, včetně jejich zbožných myšlenek, zůstávalo nějak mimo ní. Jednoho slunného srpnového odpoledne šla Susan ke svaté večeři páně. Tak to činívala každý týden od té doby, kdy se jako dítě obrátila zády k disenterskému sboru svého otce a připojila se k anglikánské církvi. Poklekla u oltáře, jako obvykle přijala oplatku a čekala, že jí bude podán kalich. Známý hlas kněze zněl jako vždy. Krev našeho pána Ježíše Krista, jež byla vylita za tebe, zachovej tvou duši i tvé tělo k životu věčnému. Pij na památku, že Kristova krev byla vylita za tebe a buď mu vděčná. Vzala kalich, napila se a podala jej dál. Kristus, sám Kristus zemřel za mne. Kolikrát to slyšela za těch 57 let.
znala liturgii naspaměť. Teď však v ní tato slova zapálila oheň a naplnila její srdce teplem. Jackieho a Charlesova zkušenost teď zaplavila i její srdce. Její slova a její činy vždycky patřily Bohu. Teď mu poprvé patřilo také její srdce. Její vroucí srdce zpívalo v době, kdy bohatě kvetly šípkové růže a zpívalo píseň, která přetrvá i zimu. Susan si teď přála, aby také Sammy prožil toto zbohacení, aby okusil stejnou duchovní plnost, měl stejné vnitřní svědectví. On se však vždy bránil všemu, co neplynulo z rozumového výkladu písma. A stejně jako Sam, když si byl jist určitým názorem, nestrpěl žádný jiný. Uvažovala, že se bude muset ve svých dopisech vyjadřovat velmi opatrně, možná ho raději navštíví osobně. Nakonec se přece jen rozhodla pro psaní. Od chvíle, kdy byl Sammy z domu, pravidelně mu psala dlouhé dopisy. Ona a Sammy byli v mnohém zajedno. Také ona nikdy nedala na své pocity a Sam byl stejný. Přesto se chtěla pokusit sdělit nádheru této nové zkušenosti dopisem, i když musela připustit, že Jackie měl pravdu. Slova byla nedostačující. Ale už k tomu neměla příležitost. Její syn, kterého tak milovala, zemřel zcela neočekávaně v listopadu téhož roku ve věku pouhých 49 let.

Mnozí duchovní neměli rádi Jackieho názory, stejně jako je neměl rád Sammy. Avšak tisíce lidí mu naslouchali, když cestoval z místa na místo a kázal pod širým nebem. Jeho matka byla často s ním a byla na to hrdá. Stále ještě se potýkala s návaly melancholie. Na druhé straně našla svůj životní rytmus. Četla, psala nebo prostě naslouchala. Pořád ještě milovala řád a rutinu a ze všeho nejvíce to, že neměla nouzi. Už nikdy žádné dluhy, žádné smlouvání, žádné odříkání. V březnu roku 1741 zemřela Kezi v bytě, který jí Jackie zařídil na faře. Krátce poté zemřel Bob Harper, manžel Emílie, který bez tak nebýval doma. Byla teď skutečnou vdovou, i když si tak připadala už dlouho. V roce 1742 začínalo jaro velmi pozdě. Trvalo dlouho, než se ukázaly první květy, které činí z jara období naděje. Susan bylo 73 let. Cítila, jak jí síly neustále ubývají. Jen zřídka už vycházela z domu, avšak vycházet ani nemusela. Někteří přední intelektuálové Anglie ji navštěvovali a ona se z těchto návštěv a rozhovorů velmi radovala. Naplňovalo ji hrdostí, jak přejícně se všude mluvilo o cestách a kázáních Jackieho a Charlese. Sam sněl po léta o tom, že z Epworthu jednou vzejde duchovní probuzení a teď přicházelo, i když oklikou přes Oxford a Londýn prostřednictvím jeho synů. K boží slávě převraceli Anglii na ruby a Susan, šťastná a spokojená, s nimi tyto převraty prožívala. V červenci, když šípkové růže byly v plném květu, musela Susan ulehnout. Byla na to po léta zvyklá, avšak tentokrát věděla, kolik uhodilo. Poprosila Nancy, Patty a Emílii, aby přišli. Také Charles tu teď byl. Věděla, že Jackie káže v Bristolu a smířila se s tím, že bude muset umřít, aniž by ho ještě jednou držela za ruku. Necítila žádnou trpkost. Jeho práce byla důležitá. Důležitější než stará žena, která byla na cestě do boží slávy. Pak jí selhávala řeč. Žena, která vždy měla pohotově slovo, mírné nebo ostré, bude brzy beze slov. Jednu prosbu však ještě chtěla za každou cenu sdělit. Prosím vás, děti, až budu vysvobozena, zaspívejte chvalospěv k boží slávě. Bylo to zvláštní, jak se jí život rozplýval pod rukama, kousek po kousku. Zatímco jí bylo zatěžko přijmout Samovu smrt, se svou vlastní smrtí byla teď vyrovnána. Proč také ne? Vždyť Ježíš, kterého milovala, má všechno ve své péči. Ještě poznávala tváře těch, kteří bděli kolem jejího lože, a její srdce zajásalo, když mezi nimi objevila také Jackieho tvář. Její ústa však už nemohla zpívat. Také se nedokázala pohnout a už potom ani netoužila. Její tělo bylo uvolněné, její duch byl jasný a klidný. Byla připravena setkat se s Kristem. Stěny pokoje se rozestoupily. Tlumené světlo v místnosti se rozjasnilo v nádhernou zář. Ta naplnila její oči a její duši. Byla doma.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Ve čtení na pokračování otevřeme dnes ve 12 hodin 15 minut nový životní příběh. Muže, který se zapsal do české sportovní i duchovní historie. Je to Miloš Šolc. O jeho životě vypráví kniha Jak život šel. Do role Miloše Šolce staršího se postaví Pavel Hromádka, jeho syna stvární Michal Bumbálek.

Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Hned po třetí hodině zařazujeme pořad Klíčové slovo s příběhem Mojžíše, muže, který si o sobě myslel, že neumí mluvit. Další portrét slavné biblické postavy nám představí Jiří Procházka.

0: Z Rádia 7 vás zdravím v úterní noci 4. srpna. Máme 3. hodinu a ve vysílání je s vámi Klára Litterová. Následující pořad Klíčové slovo se zaměří na další postavu z Bible. Její člověk, který si o sobě myslel, že neumí mluvit. O příběhu hořícího keře a o putování k zaslíbené zemi si bude povídat Kateřina Hodecová s Jiřím Procházkou.
1: Klíčové slovo.

0: Ale za vším tím skutečně stojí lidé, kteří prožívají svoje reálné zápasy, možná i o to, aby poznali Boha takového, jaký skutečně je. A tak dnes u mikrofonu moc ráda vítám Jirku Procházku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jiří je vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně. Konkrétně má zodpovědnost tedy za tu práci v Medlánkách. To je jedna z brněnských částí. Naším tématem dnes bude Mojžíš. Jirko, když jsem ti dala seznam postav, o kterých přemýšlím, tak si z toho Mojžíše celkem neomylně vybral. Proč?
1: No, asi to bude v tom, že se možná nejvíc vidím v jeho zápasech. Byť on je veliký vůdce, je to veliká postava, za kterou já se prostě nepovažuju, ale jako právě v tom jeho zápase, v tom jeho hledání a v tom jeho takovém nějakém neustálém upíjení, to tam je slyšet z té postavy v tom jeho zápase, tak v tom se hodně vidím a myslím si, že hodně lidí v podstatě. No.
0: A v čem podle tebe je ten jeho hlavní životní zápas?
1: Myslím si, že je to asi nejvíc v tom setrvat nebo zůstat věrný tomu úkolu, ke kterému ho Pán Bůh povolal, možná dokopal. Já z toho mám takové rozporuplné pocity, protože si myslím, že on skutečně byl významná postava, řekli bychom úspěšná, a máme takovou tendenci si myslet, že úspěšné postavy nemají žádné zápasy, ale on evidentně ty zápasy měl a měl to těžké.
0: Mně se na Mojžíšovi líbí, že je to opravdu jedna z mála biblických postav, jejíž život sledujeme doslova od narození až do smrti. A to bylo nějakých 120 let, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano.
0: Takže 120 let zmapovaných v životě jednoho člověka se všemi jeho zápasy, jak říkáš. Tak pojďme si načrtnout, jaký ten život Mojžíše byl. Co tedy zažil?
1: Zažil narození do takových podmínek, kdy to bylo velmi těžké pro ten izraelský lid, protože zrovna to byla doba, kdy ten faraon, egyptský král, chtěl jaksi eliminovat početní růst toho národa, protože oni se velmi množili, a tak nařídil, aby vlastně všichni děti mužského pohlaví, všichni chlapci, aby byli hozeni do Nilu, aby byli prostě utopeni, zabiti.
0: Já tě do toho skočím, to musím ještě předznamenat, že to byla vlastně doba, kdy Izraelci tedy byli jako otroci.
1: Byli jako otroci, protože oni se tam dostali za velkého hladu ještě jako 12 synů Jákoba. Josef, jeden z nich, to je jiný příběh, ale prostě se tam dostali. Josef božím vedením se dostal do Egypta, ale zachránil vlastně i Egypt a zachránil před hladem i ty své bratry, tu svoji rodinu, která se rozrostla v početný národ. Ale protože se tak rozrostla, tak ten král z nich dostal strach a chtěl je eliminovat.
0: Ale u Mojžíše se mu to nepodařilo.
1: U Mojžíše se mu to nepodařilo, protože ten příběh vlastně začíná, a to je krásné, příběhem jeho rodičů, maminky, tatínka, kteří, tam je v Bibli napsaný, viděli, že je krásný. Což je velice, velice hezké vyjádření.
0: Ona ne všechna miminka jsou krásná.
1: Ona všechna miminka jsou krásná, ale myslím si, že v tom je vyjádřeno to, že oni si prostě neuměli představit zabít. Byť to byl královský příkaz, tak prostě tady bylo něco mnohem důležitější. To je příkaz života, daný asi každému člověku Bohem. A oni si prostě to neuměli představit. Takže konali, jednali a jednali s velkou vírou. Ona vlastně ho dala do té ošatky, do takového nějaký
0: propletené košíčku.
1: Ano, propletený košíček vymazaný smolou, že jo, aby to plavalo. Já jsem si jako řekl, to je vlastně jak plaváček, že jo, známe tu pohádku, takže to byl takový plaváček, ale to nebylo náhodné, ona to dala na konkrétní místo, kde očekávala, že potká, nebo že ho tam najde ta egyptská princezna, což se skutečně stalo. Navíc tam prostě v rákosí poblíž hlídkovala jeho sestra Miriam, to se pak dozvíme její jméno, a vlastně přiběhla, když ona ho vytáhla a ujala se toho chlapce, i ta faraonova dcera, ta princezna vlastně, viděla asi, že je krásný, zželelo se jí, byť znala, musela určitě znát ten příkaz, tak se ho prostě ujala, projevila tady nějaké milosrdenství, ale ta sestra naběhla a hned navrhla, hele, já ti seženu kojnou, jo, a byla to přímo jeho maminka, takže

0: vlastně zázračným způsobem on zůstal ty první roky, písmo říká, než byl odstaven, ve své rodině vlastně s maminkou, s tatínkem.
1: Takže nasál takové to DNA.
0: Nasál určitě DNA, ale kdy je dítě odstaveno? Dneska je to, řekněme, od půl roku, jestli to tehdy byly 3 roky, myslím si, že 3-4 roky maximálně, ale určitě v té době někdy už musel putovat do Královského paláce. Takže to období nasávání rodiny a vlastně to, že je jako Izraelita, bylo relativně krátké z celého toho jeho života.
1: Z těchto dob asi o Mojžíšovi už potom moc nic nevíme. Víme, že vyrůstal v tom Královském paláci.
0: Vyrůstal v Královském paláci, písmo říká, že byl vychován ve vší moudrosti egyptské. Vlastně byl de facto v postavení prince královského dítěte. Takže určitě dostal vzdělání, určitě dostal vojenský, zřejmě i politický výcvik. Takže to byl muž jako připravený zaujmout pozici, řekněme, ve státní funkci. Takové pěkné hnízdečko.
1: Ale pak se to zlomilo.
0: Pak se to zlomilo a to je právě zajímavé. Když mu bylo asi 40 let, tak písmo říká, že on vyšel, aby se podíval, jak se daří jeho bratrům. Jeho bratřím. A to znamená, že on, byť měl vlastně úspěšný život z toho lidského pohledu. Byl zabezpečený, měl dobré postavení, tak v jeho životě, v jeho srdci bylo, ale já patřím někam, já tady úplně nepatřím, tady semka, kde teďka jsou. A to nám vlastně říká ta věta, že se šel podívat, jak se daří jeho bratřím. No a viděl, že se jim daří velmi špatně. Konkrétně vlastně to bylo v situaci, kdy dozorce zrovna tam mlátil nějakého izraelského otroka. Takže on prostě konal, rozhlédl se, čteme v písmu, že se rozhlédl, a když tam nikdo nebyl, žádný svědek, tak prostě toho dozorce zabil dokonce. Zabil, zahrabal do písku. Zamest stopy.
1: To je hrozně zvláštní zvrat vlastně, protože
0: je to evidentně zvláštní zvrat. Myslím si, že to ani ten Mojžíš nečekal.
1: Že překvapil sám sebe?
0: Myslím si, že překvapil sám sebe. Vlastně z toho příběhu potom vidíme. Ono to pokračovalo tak, že druhý den byla podobná situace, ale hádali se tam nebo prali se tam 2 Izraelci a on je chtěl nějak napomenout nebo spíš pomoct, proč se tady hádáte. A on zjistil, že vlastně
1: se to ví.
0: Se to ví, protože oni mu řekli, hele, kdo tě nad námi ustanovil soudcem, jo? Jako co vlastně je tobě do našeho sporu. Prostě ho nebrali, brali ho možná jako nějakýho Egypťana. Asi tak možná i vypadal, nevíme, jestli byl asi holený, jako jak Egypťany byli. Takže on vlastně si to uvědomil, že se to ví a bylo mu jasné, že je to otázka času, než se to dozví faraon. Písmo říká, že ho skutečně chtěl dát zabít, takže on vlastně volil mezi...
1: Faraon Mojžíše chtěl dát zabít?
0: Faraon chtěl dát Mojžíše zabít.
1: Za tu vraždu?
0: Za tu vraždu, ano.
1: No to mě zůstává rozum stát přece, jestli Mojžíš byl z té královské rodiny, oni měli právo veta, ne? Nad mnoha lidmi. Notabene ti Židé byli otroci.
0: To je pravda, ale on tam zabil egyptského dozorce. A faraon to musel bezpečně vědět, že ten Mojžíš je z hebrejských dětí.
1: Takže je jasné, že pochopil.
0: Takže si myslím, že tam jako je tahle linie toho příběhu a Mojžíš prostě volil útěk. To znamená, on vlastně vyšel se podívat, jak se daří Izraelcům. Zjistil, že se jim daří strašně, ale připletl se do takové zápletky, jehož výsledkem bylo to, že vlastně dneska bychom řekli, to celé pokazil a musel utéct.
1: A utíká na poušť.
0: Utíká na poušť, utíká na východ do země Midianu a tam se někde posadil u studny. Myslím si, že sám musel zvažovat, co bude. Je to prostě, jak když je člověk psanec, že jo, tak se rozhodne utéct, uteče co nejdřív může a pak začne řešit, co teprv. A tam se stala zase taková situace, nebo biblický příběh nám vlastně říká a myslím si, že i odhaluje tu postavu Mojžíše, protože tam nastala situace, že tam ženy šly čerpat vodu pro své stáda, ale přišli tam jiní pastýři, chlapi. Chlapi jsou silnější, že jo, proč toho nevyužít? Takže jako vždy se jali odhánět ty ženy, aby prostě byli první. No a tady je zajímavé, že Mojžíš, ač mu do toho vůbec jako nic nebylo, už jeden průšvih životní měl, kvůli němu byl teď na útěku a on najednou zase tady prostě se jme té situace a prostě vidí bezpráví a prostě nenechá to tak a ochránil ty ženy a vlastně napojil ty stáda.
1: To je zajímavé, že v sobě měl nějakou tu touhu po tom, aby věci byly správně.
0: Myslím si, že to ukazuje na jeho charakter, který prostě v něm byl. To prostě v něm bylo.
1: No a co se stalo u té studny? Obhájil ty ženy?
0: Obhájil ty ženy. Tentokrát, jak jsem říkal, nepochopitelně se zapletl do další šlamastiky. Se mu to vyplatilo, protože ženy to řekly otci, byl to midiánský kněz Reuel nebo jiné jméno Jitro a on hned řekl, no co, proč jste ho nepřivedli. Takže Mojžíš se vlastně dostal do rodiny toho Jitra, začal u něho vlastně sloužit, pracovat, pást ovce, vzal si jednu z jeho dcer, no a měli potomky.
1: Má v tomhle příběhu nějakou roli to, že to byl midiánský kněz, ta krajina Midiánu?
0: Nevím, jestli to má nějakou roli. Z toho velkého božího příběhu určitě ano. Protože ten Midián byl vlastně rovněž potomek Abrahama. Byl to syn Ketury, jak čteme. Vlastně, když zemřela Sára, tak Mojžíš měl potom ještě ženu Keturu a ještě jednu ženu, to jsem teď zapomněl. Ale z té Ketury bylo několik synů. Jeden z těch synů je Midián a čteme, že vlastně to bylo poté, co se už narodil ten zaslíbený syn Izák, Abrahamův syn, tak on je ještě za života Izáka všechny poslal pryč s tučným jaksi dědictvím, prostě je vyplatil, ale poslal je pryč z té země, aby tu zaslíbenou zemi podle božího zaslíbení dostal Izák a jeho potomstvo. Takže v podstatě vzdálený příbuzný. Byť si myslím, že o tom nevím, jak moc o tom věděl. Asi ano, protože je to napsaný v Mojžíšově knize, kterou napsal a tak s tím určitě musel mít nějaké povědomí.
1: Mně se moc líbí na příběhu Mojžíše a vůbec potom tom slavném výjití Izraelců z Egypta, teď trošku předbíhám, kolik je tam symbolů? Mm-hmm. Je třeba ty čtyřicítky, říkali ano. Jsme, že Mojžíš se dožil 120 let, 40 let byl v Egyptě, teď byl 40 let na poušti
0: ano.
1: A potom tedy se vydává zpátky do Egypta. Ale ta čtyřicítka... Plnost. Já myslím, že vlastně ve finále ani nejde moc o to, jestli to bylo 39 nebo 45, ale že z toho vlastně máme vyčíst tu plnost té životní etapy, že se určitě prostě něco završilo. Co se naučil Mojžíš tedy na té poušti?
0: Myslím si, že se naučil to, že jednou něco přehnal. To byla ta první plnost, ta první čtyřicítka. Ono mimochodem 40 let, to už je v životě muže taková opravdu plnost jakási, to už, já říkám, definitivně skončila puberta, nebo měla by. A už je to i skutečně z hlediska dědictví a pojmenování v hebrejštině syn, prostě ten 40-letý syn, který byl měl právo přijmout plně to dědictví, jo? Takže už jako fakt jako hotový chlap. A tady on jako najednou zklamal. Tady prostě žil dalších 40 let, rodinný život, měl práci. Nebyl v tom pěkném místečku v té velké říši v Egyptě, který mu vlastně bylo zaslíbeno. A co se naučil? Asi brát život tak, jak je. Nicméně si myslím, že v něm něco muselo být, protože pak právě došlo k tomu zjevení.
1: Zjevení si necháme po písničce, kdy budeme pokračovat v líčení života slavného starozákonního Mojžíše.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu zkoumáme život Mojžíše a mým milým hostem za mikrofonem je Jirka Procházka, vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně Medlánkách. Jirko, my jsme v předchozím vstupu skončili u zjevení, kterého se Mojžíšovi dostalo. Já myslím, že všichni bychom chtěli takové zjevení. O co tam tedy šlo? Co se stalo?
2: Mojžíš pásel ovce svého tchána. A najednou něco uviděl. Uviděl prostě hořící keř, což možná nebylo až tak neobvyklé, prostě v poušti sluníčko pálí.
1: Čas od času
2: čas
1: něco
2: od času
1: chytne.
2: Něco přesně tak. Nicméně ten, a písmo to tak přímo říká, že ten keř hořel, ale nebyl tím ohněm tráven, čili jakoby ne a ne zhořet. Představme si to jako, když vidíme zelené listy, ale oni jsou pořád zelené, nehnědnou, nemizí tím ohněm, není, ten oheň to nestráví, prostě zůstává ten keř jakoby pořád čerstvý, ač je v ohni. No a to už samo o sobě je jako samozřejmě veliké zjevení, veliký úkaz, který každého asi jako nutně chytne a zaujme. Mojžíš odbočil z cesty, tam píšeme, čteme přímo v tom příběhu a šel se na to podívat a vlastně v tom zazněl hlas zuj si sandály nebo zuj si prostě boty, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Pro něho to bylo něco překvapivého. Myslím si, že v tom zjevení, a to už podotýkám spíš do toho, vkládám, ne, že bychom to v tom příběhu přímo vyčetli, ale myslím si, že v jeho životě muselo být nějaké očekávání, které právě když uviděl ten úkaz, že se to prostě v tu chvíli stalo. On viděl zajímavý úkaz, ale najednou dochází k tomu setkání s Hospodinem, s Bohem. Prostě není tam jenom to zjevení, to vidění, ale ozve se tam i ten Boží hlas.
1: To je zajímavé, ozve se hlas a Mojžíš hned ví, že je to hlas Boží.
2: Nejsem si jist, jestli to hned věděl, protože se vlastně na to také ptal. On poslouchal, to je v Exodu v 3. kapitole, a vlastně Pán Bůh ho povolává, dává mu úkol, aby prostě šel zpátky do té egyptské země, že chce, oznamuje mu prostě, že ví, jak to s těmi Izraelci je. To je takové první zjevení, co zjevuje Mojžíšovi. Pán Bůh ví, jak se tomu lidu daří. Pán Bůh ví o každém člověku, jak se mu daří. Tak Pán Bůh to tady Mojžíšovi říká a dále ho pověřuje tím úkolem, hele, běž, ty vyvedeš ten lid a oni přijdou sem a budou mi tady sloužit. Nemyslím si, jestli tomu všemu rozuměl, ale každopádně víme, že se ptá na jméno. Mojžíš se ptá toho Pána Boha, hele, kdo vlastně jsi, jo, až já přijdu k těm Izraelcům, tak co mám vlastně říct, jako mám říct, jako že se ke mně stal nějaký hlas, jo, jak to mám vysvětlit. A tam je takový ten zajímavé představení Pána Boha, kdy Pán Bůh říká, jsem, který jsem, nebo se to překládá jako budu, který budu, prostě já jsem ten jsoucí. Takže tam určitým způsobem zjevuje to jméno, až je to jméno zvláštní.
1: To je zajímavé, co říkáš, že Mojžíš měl obrovský intenzivní zážitek, naprosto výjimečný. Slyší, co má dělat, ale vlastně v situaci, kdy tomu nemůže rozumět, protože to hlavní se teprve stane.
2: Ano, přesně tak. Myslím si ale, že se to nějakým způsobem potkává s tím, co bylo v jeho srdci. Když jsme si říkali, že v těch 40 letech se zajímal o to, jak se daří těm jeho lidem, tak evidentně to bylo v jeho srdci. Nějak to dopadlo, špatně musel utéct, jo. A 40 let byl v Midiánu, ale muselo to být v jeho srdci, protože najednou on se potkává s Pánem Bohem, naprosto úžasné zjevení a Pán Bůh tam vlastně, jak bychom to řekli, se dotýká nebo míří přesně do toho, čím to začalo. Jak se daří těm jeho bratrům. A dává mu úkol. A víme, že to pro Mojžíše bylo těžké, vlastně nepředstavitelné. V té třetí kapitole to je takový rozhovor až dohadování, protože Mojžíš se vzpíral tomu úkolu. Vlastně se to skončilo až jakoby jeho vymlouváním. On byl vzdělaný. Řekli jsme si na začátku, že byl vzdělaný ve vší egyptské moudrosti. Ale on tady říká, hele, ale já neumím mluvit, já přece nemůžu přijít před faraona. On evidentně v tom musel být vychováván, jak jsem říkal, myslím si, že se mu dostalo vojenského i politického vzdělání, takže taková ta společenská záležitost, musel to vědět tady tyhle ty věci.
1: No a přesto už byl tady 40 let na poušti.
2: Přesně, tak už byl jenom s těma ovcema. Jo. Takže vymlouvá se a říká, hele, já do toho nejdu, pane Bože, já pošli někoho jiného. Moc se mi tam líbí jeho věta, kterou říká, kdo jsem já, abych šel před faraona. Tam prostě jednoznačně, a to si myslím, že v tom se můžeme každý najít, když stojíme před nějakým úkolem, tak si říkáme, hele, kdo jsem já, jako řeknu vedoucímu, hele, pošli někoho jiného. Vyber si někoho jiného. Řeknu svému šéfovi, dej to radši někomu jinému.
1: No nicméně pán Bůh se odbít nedal. Ale zase je tam krásné, že on vlastně na všechny ty Mojžíšovy námitky dává nějakou odpověď nebo má vstřícný krok, který mi ho podpoří, aby teda šel. Když říká, že neumí mluvit, tak mu tam říká...
2: Posílám tvého bratra Árona, což se skutečně potom stalo v tom příběhu, víme. Prostě pán Bůh nějak inicioval, prostě, nebo to Árona nějak napadlo, asi o tom ani nevěděl, že ho posílá pán Bůh, prostě ho napadlo, že by se mohl jít podívat, nějak se dozvěděl, že teda ten Mojžíš je někde na tom východě. Takže skutečně Áron mu šel naproti. Ano, pán Bůh říkal, posílám ti bratra Árona, ten bude tvými ústy. Jinými slovy, na ty jeho obavy relevantně odpovídá a dává řešení, konkrétní řešení, jako ty nebudeš v tom sám, dám ti tady pomocníka tvýho bratra, ten bude mluvit. Ten bude především mluvit k těm Izraelcům. Když se tam ptá vlastně, jak mi uvěří, on se ptá, jaké znamení, což je zase legitimní dotaz, protože že ho přijde tady po 40 letech, nikdo ho neviděl a jako řekne, tam mě jako někdo řekl, že vám mám pomoct, jo. No, asi by to dopadlo stejně jako při tom prvním pokusu. Tak prostě pán Bůh mu dává znamení, říká, jednak je tam to znamení s tou rukou, odbádá tu ruku za oděv a když ji vytáhne, tak je jako bílá, jako sníh, je malomocný, když ji dá zase zpátky, tak je zase zdravá. Pak vlastně použije to, co má Mojžíš v ruce, má tam pasteleckou hůl a on řekne, hoď ji na zem, on ji hodí na zem a stane se z něho had, Mojžíš se lekne, utíká a teď vlastně pán Bůh mu říká, vem toho hada, ale nevem ho, jak bychom čekali někde za krk, že jo, ať nás nekousne, vem ho za ocas, což se nedělá prostě zádem. Vezme ho za ocas a stane se zase hadem. Takže on dostal...
1: Holý.
2: Had se stal holý. Takže on dostal i konkrétní, řekli bychom, znamení, aby mu ti Izraelci mohli uvěřit.
1: To je hrozně zvláštní, že vlastně všichni v té chvíli potřebovali být přesvědčení. Mojžíš sám, že tedy do toho vůbec má jít. Ti Egypťani, aby propustili Židy, ale i ti Židi měli být přesvědčení v tom, aby uvěřili Mojžíšovi.
2: Ano, ano.
1: A Bůh prostě musel přesvědčit úplně všechny, aby se to dalo do pohybu.
2: Ano, ano.
1: Tak co? Mojžíš nechal se přesvědčit?
2: No, vlastně nenechal. A to je takový moment, který mě vlastně na tom strašně zaráží, překvapuje a vlastně i povzbuzuje, i když to zní zvláštně. Mojžíš bezesporu byl vybaven k tomu úkolu, přesto se na něho necítil a přesto ho odmítl, ale jak si řekla, pán Bůh se odmítnout nenechá, takže vlastně nakonec toho Mojžíše, nechci říct přesvědčí, ale řekl bych nakonec, Mojžíš neochotně souhlasí.
1: Sice neochotně, možná bázlivě taky, co si budeme namlouvat, měl čeho se bát.
2: Ano.
1: Ale nakonec se tedy vydává s manželkou a myslím jedním synem tehdy na cestu. Ale na té cestě se taky stane něco zvláštního.
2: Tam se stane další paradox. Bible občas a ty příběhy jsou plný paradoxů. Takže tady máme situaci, Pán Bůh ho posílá k úkolu do Egypta, ještě ho musí přesvědčit. A když už ho konečně přesvědčí, a když už konečně jde, tak najednou ho tam potká u potoka, se s ním tam začne prát nějaký posel, čteme. My čteme, že to byl Hospodin a že vlastně chtěl dát Mojžíše, že chtěl Mojžíše zabít. A je zvláštní, Bible to nevysvětluje nějak podrobně. Evidentně Sipora, manželka, je ta dcera Reuela, musela vědět, co se děje, protože čteme, že ona vzala kamenný nůž a obřezala toho syna, protože ti Židé se měli obřezávat, takže ona obřezala předkošku svého syna. Ještě tam řekla takovou zvláštní větu, si muž, je to spečetěno krví, si ženich, je to spečetěno krví. A v tu chvíli čteme, že vlastně Pán Bůh toho Mojžíše nechal.
1: Jaké pro Tomáše vysvětlení? Co to znamená?
2: Nevím, co to znamená. Přiznám se, že to opravdu nevím, ale takhle, nemám proto nějaké teologické vysvětlení. Ale myslím si, že to ukazuje na to, že my jsme plně závislí na Pánu Bohu a že musíme plně respektovat jeho pravidla, to, jak on to chce, a že on je prostě absolutním pánem. On Mojžíše pozbuzoval, přesvědčoval, dával mu vybavení, možná mu tady dal určitou lekci, kterou možná Mojžíš ještě potřeboval. Asi bych to přirovnal, jak když Ježíš, že jo, apoštol Petr, přední z apoštolů z 12, když ho vlastně Petr zrazuje od té předpovědi utrpení, jo, buď toho uchráněn, pane, když Ježíš mluví o svém ukřižování, tak Ježíš odsekne Petrovi a řekne mu, jdi mi z cesty, satane, jo, tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Možná je to něco takového, kdy my potřebujeme takovouhle lekci.
1: No rozhodně to vyřešila Sipora tím svým zásahem. Jakou roli hraje obřízka v tom vztahu k Hospodinu? Protože Izraelci se tím odlišovali od okolních národů.
2: Bylo to znamení, že vlastně je to vyvolený národ, že patří Hospodinu.
1: Trošku zvláštní znamení.
2: Je to zvláštní znamení, ale bylo to dáno, vlastně je to už od Abrahama. Abraham byl obřezán jako dospělý muž. A vlastně on dostal tady toto nařízení, že potom měl své syny a jejich potomci měli být obřezáni. 8. dne chlapci po narození měli být obřezáni.
1: Takže to, že teď Mojžíš šel s neobřezaným synem, vlastně to byla ta překážka.
2: Přesně tak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu si s Jiřím Procházkou ze stanice, misijní stanice Brněnského sboru Bratrské jednoty baptistů v Medlánkách povídám o Mojžíšovi. A my jsme už došli do situace, kdy se Mojžíš vrací do Egypta, aby se postavil, tak jak ho Pán Bůh poslal, před faraona a začal vyjednávat o odchodu Izraelců z Egypta. To i z dnešního úhlu pohledu je tak tristní, přece se faraon nezbaví mnoha set tisíc otroků jenom proto, že tam přijde nějaký Mojžíš.
2: Určitě to byl těžký úkol. Je to, jak kdybychom si dneska představili, že má někdo jít dojednat, nevím, jestli můžu jmenovat, ale prostě tam na východ do Moskvy s jedním pánem, aby ukončil nějakou válku tady na Ukrajině. Byla naprosto nepředstavitelná situace a asi k tomu bychom to mohli přirovnat. Takže ano, byl to těžký úkol, nicméně tady je, zase nám to něco ukazuje o Mojžíšovi. On prostě šel a konal. I tento nelehký úkol. Napřed měl teda obtíž, nebo jeho první zápas byl přesvědčit i samotné Izraelce. A až potom vlastně došlo k tomu, že šel k tomu faraonovi s Áronem, že jo? A pak vlastně tam máme celý ten příběh o přesvědčování faraona skrze 10 egyptských ran, skrze které vlastně Pán Bůh soudil faraona a ten jeho vzdor vůči tomu jeho příkazu, aby propustil ten lid.
1: Dopadlo to tak, to asi víme, že farao skutečně ustoupil, ale ustoupil až pod obrovským tlakem okolností. Vrcholem těch zkoušek vlastně ano. Bylo úmrtí všech prvorozených.
2: Včetně jeho syna.
1: Tam mají Izraelci dělat na provrácní ochranu takový zvláštní ano. úkon, že mají potřít veřeje vlastních dveří krví beránka.
2: Ano.
1: Proč to?
2: Byl to roční beránek, který měl být zabit. A vlastně ten beránek měl takový, řekněme, dvojí význam. On byl zabit a ta krev, kterou ten beránek ztratil život, ztratil krev, ta byla použita jako znamení potřít ty dveře, jak si řekla. Protože když přicházel anděl z houbce, jak je nazýván v Bibli, a pobíjel v Egyptě všechno prvorozené, tak minul ty obydlí, které byly právě, kde bylo tady toto znamení krve. Proto se tomu říká vlastně slavnost pominutí, Passover, to je ta pascha nebo pesach, čili Velikonoce, první Velikonoce, které vlastně připomínají právě tady tuto poslední událost, tu desátou egyptskou ránu, kdy anděl pobil všechno prvorozené, ale vynechal přitom domy Izraelců. A oni vlastně potom toho beránka zároveň slavili takzvanou slavnost beránka, kdy vlastně si ho upekli a vlastně měli dopředu slavit to, že odcházejí z Egypta.
1: To je hezké, že slavili dopředu.
2: To je takové strašně zajímavé, zase nám to ukazuje něco na víru, vůbec na ten náš vztah s Pánem Bohem, který dost často nám jakoby něco říká a takhle to bude. A my to jakoby nevidíme, ale Pán Bůh říká, ale takhle to je. Věřte tomu, já jsem.
1: Jsem, který jsem.
2: Ano.
1: No, Izraelci se opravdu vydávají na cestu. Já jsem si říkala, tomu muselo být už jenom organizačně obrovské dílo, když se zvedne několik set lidí a vydá se na pochod. Nicméně farao tedy se nevzdává, protože teď už je i osobně velmi raněn, přišel o syna a všechno se to přetavuje do jakési nenávisti a touhy po pomstě a vydává se za Izraelci. Jak může nedohonit tak pomalý průvod, který má několik set lidí?
2: On je nakonec dohodil, vydal se s vozy, že jo, s válečnými vozy, taženými koňmi, takže byl rychlejší, navíc to byla armáda organizovaná, ten zástup to bylo 600 tisíc mužů, kromě žen a dětí, takže prostě možná 2 miliony lidí, pěších,
1: těch Izraelců.
2: Mm-hmm. On je skutečně nakonec dohonil, ale my tam čteme, že tam začal jednat Pán Bůh. Tam byl boží anděl, který se postavil vlastně mezi to faraonovo vojsko a mezi Izrael. Čteme tam, že jedním, třeba v noci jedním byl světlem, pro Izraelce byl jakoby světlem, ale pro tu egyptskou armádu byl jakoby tmou, čili neprůchodnou překážkou. Takže Pán Bůh tam prostě nadpřirozeně a mocně jednal. Nicméně došli na okraj moře Izraelci. A tam další cesta nebyla. Tady je zase zvláštní to, že pochopitelně lidé dostali strach, to je zcela pochopitelné, a řekli, tady končí cesta, tady je moře a za náma je to faraonovo vojsko, všichni tady zahyneme. Mojžíš je pozbuzuje a říká, nebojte se, neboť dneska tady Pán Bůh učiní něco, co jste ještě neviděli, něco, co ještě prostě svět neviděl.
1: A jak to věděl?
2: To nevíme. My to tam nečteme přímo, že by mu to Pán Bůh jakoby řekl, ale z kontextu vidíme, že vždycky na mnoha místech je napsaný Hospodin řekl Mojžíšovi, jo, a pak Mojžíš říkal nebo něco dělal. Takže myslím si, že mu to nějakým způsobem Bůh musel zjevit. Obecně si myslím, že hodně Mojžíš musel být v takovém tom trvalém, řekněme, kontaktu s Pánem Bohem, vztahu, kontaktu. Protože to prostě řekl tady tohleto, jo. A čteme, že Mojžíš se modlil a Pán Bůh mu najednou prostě říká, proč tady se modlíš, vstaň, konej, vztáhni ruku. Mojžíš stáhl ruku a najednou se prostě Pán Bůh, tam čteme, že Pán Bůh přivedl vítr nebo hnal vítr a vysušil to rákosové moře a Izraelci mohli přejít suchou nohou prostě pod dně toho moře. Když se o to samé pokusili Egypťané, egyptské vojsko, tak to už byli Izraelci na druhé straně a Pán Bůh vlastně zase řekl Mojžíšovi, vztáhni berlu. Ne, to bylo, když přecházeli tam, tak vztáhni berlu a potom, když už tam šlo to egyptské vojsko, tak vztáhni ruku. A ty vody se zase vrátily a vlastně celé to faraonovo vojsko se utopilo.
1: Možná je to úplný detail, ale nevíš, jak dlouhá trasa tím mořem to byla?
2: To nevím. Předpokládám, že to bylo několik kilometrů nebo minimálně vyšší stovky metrů. Rozhodně to bylo taková, řekněme, délka, že se tam utopilo celé faraonovo vojsko, čítající 600 vozů.
1: Já si někdy při čtení Bible říkám, že my, jak to je zhuštěné, ty příběhy, tak to někdy čteme, že máme pocit, že se ty věci dějí okamžitě. Ale vlastně nám unikají nějaké detaily, ve kterých je potom zřejmé, kolik to ty lidi muselo stát. A zrovna třeba u toho přechodu Rudým mořem, ty si to vlastně říkal, Mojžíš vztáhl berlu a začal vát vítr. Ale v Bibli je napsáno, že vál celou noc.
2: Ano.
1: A oni se opravdu celou noc dívali na to, jak se rozestupuje pomalinku to moře. Že to nebylo takové to šup. A jdeme.
2: Ano.
1: Ale čekáme, díváme se a za námi jsou pořád ti faraonoví vojáci.
2: Za nimi pořád byli faraonoví vojáci a byl tam pořád také ten anděl, který je tam vlastně nepustil dál. Takže Pán Bůh vlastně se o ten lid jako staral celou dobu. A ano, já třeba nevím, jestli oni v tu noc spali. Asi ne úplně všichni, ale umím si představit, že většina spala. Že prostě tam večer viděla moře a ráno najednou viděli, že tam to moře není.
1: Takže měli ten krátký vjem. No tak sláva, jsou na druhé straně, za sebou už nemají tu armádu, ano. Takže teď už všechno dobré.
2: Zdánlivě, vyráží na další cestu, nicméně první taková překážka je, když jim dojde voda, dojdou do místa, kde prostě nemají vodu a začínají reptat.
1: I na té druhé straně byla poušť?
2: I na té druhé straně byla poušť, ano. A tam je, já teďka si nepamatuju přesně to pořadí, ale tam bylo, říká se tomu Mara to místo, reptání, tam právě Izraelci reptali, že neměli vodu. A ta Pán Bůh vlastně řekl takovým zvláštním způsobem, že má Mojžíš vzít dřevo a hodit ho do té vody. Tam byla nějaká teda voda, ale byla hořká. Tak to je, Mara je hořká. A ta voda zesládla, oni se mohli napít. A potom se dostali do místo zvané Elim a tam bylo, čteme, 70 palem, čili nějaká oáza, jak dneska říkáme, tam byla voda, tam se mohli napít. Pak tam bylo další místo, kde zase neměli vodu, nebyla tam ani žádná oáza a tam zase reptali, zase si stěžovali Mojžíšovi, tomu vedoucímu, proč si nás vyvedl, abychom tady všichni zahynuli. A několikrát čteme, právě v tomhle místě to čteme, ale na několika mnoha místech dalších, Mojžíš upěnlivě volal k Hospodinu.
1: Protože reptali a protože ho to protože vyčerpávalo. Reptali,
2: protože ho to vyčerpávalo, ale myslím si, že i hledal to řešení na modlitbě. Na tom upěnlivém volání hledal to řešení a Pán Bůh to řešení dal, řekl prostě, že má udeřit tou holí do skály a vyšla voda. A vlastně všichni se mohli, měli vodu, měli život, mohli se napít. Potom stejným způsobem, že jo, co jídlo, asi měli nějaké jídlo, to bylo to nekvašené těsto, co sebou si vzali, to došlo, takže Pán Bůh se o ně postaral, dal jim manu, mohli sbírat každé ráno manu, prostě postaral se o jejich jídlo, to pak čteme v tom příběhu celých 40 let, než došli do zaslíbené země, že vlastně je Pán Bůh takhle tímhle způsobem živil.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Když se člověk podívá na mapu, tak ta vzdálenost, kterou ušli, ta nebyla nějak extra dlouhá na to, aby tedy došli do zaslíbené země, ale oni tam opravdu zůstali dalších 40 let. Ano. Zase ta čtyřicítka, zase ano. Ten symbol plnosti. Proč to reptání je tím důvodem?
2: Vlastně ano, ale ne primárně. Ne hlavně. Ona ta cesta do té zaslíbené země odhadem mohla trvat, nebo tehdejší kupecké karavany, řekněme, ji zvládly, dejme tomu, za nějaký 2-3 týdny. Pěšky z velbloudu, pomalou chůzí, ale za 2-3 týdny tam mohly být. Nicméně my čteme, že Pán Bůh vlastně vedl, tak jak řekl Mojžíšovi, tak vedl celý ten národ na ten Choreb, na to místo setkání, kde se poprvé s Mojžíšem setkal Pán Bůh a vlastně ho povolal do toho úkolu, tak je vedl tam a tam vlastně došlo k takovému dalšímu zjevení, velkému zjevení, ale tentokrát už nejenom pro Mojžíše, ale pro celý ten národ, protože tam Mojžíš měl vystoupit nahoru, všichni měli čekat dole pod horou, já to zkracuju, jo, ale tam bylo důležitý moment, protože Izrael dostal desatero přikázání, dostal zákon, jak má žít, takové směrovky pro to, aby jaký vlastně mají mít vztah s tím Pánem Bohem, který je vyvádí z té egyptské země. No a ty se ptala, jak to bylo dál, tak oni potom dál měli jít do té zaslíbené země, což skutečně šli, ale tam blízko Kádeš Barnei, což bylo, řekněme, na jih od toho Kenánu, tam se zastavili a tam Mojžíš vyslal zvědy do té zaslíbené země, aby ji prozkoumali. Oni ji prozkoumali, donesli dobré zprávy, ale také takové rozporuplné zprávy, strastiplné. Ty dobré zprávy je, že to skutečně je dobrá země, donesli tam hrozen, čteme, že dva museli nést ten hrozen, ale také tam, že jsou tam prostě obři a že tam je silné národy a že je nemůžeme pobít. Prostě Izraelci měli zkušenost s tím, že byli vyvedeni z velké mocnosti, z Egypta, zázračným způsobem vyvedeni. Teď jim Pán Bůh říká, běžte tam do té zaslíbené země. A zvědové se zase dívají, řekněme, z té lidské perspektivy, co vidí před očima. Nekoukají na to, že jim to říká Pán Bůh. To je asi taková naše tendence, prostě dívat se na to, co je před očima.
1: A to byl důvod, proč na té poušti pak zůstali 40
2: ano,
1: let?
2: Ano, protože vlastně došlo k tomu, že z těch 12 zvědů, dva, Jozue a Káleb, povzbuzovali lid, řekli, pojďme tam, Hospodin bude s námi, Hospodin za nás bude bojovat. Ale těch 10 zvědů, tam převážil ten strach a vlastně pohanili tu zemi, právě čteme, že oni pohanili tu zemi a všichni se začali více bát, více naslouchali tady těm negativním zprávám, než tomu povzbuzení k víře, důvěře a řekli, že tam nejdou.
1: Když to vezmeme jako obraz, tak možná se z toho dá velmi lehce vyčíst, že ne Pán Bůh nás trestá za něco, ale vlastně my si svojí nevírou způsobíme to, že nám pak některá trápení trvají v životě roky, nebo některé nepohodlí a nedocházíme té plnosti, ke které jsme původně mířili.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Takže se vracejí na poušť. A na poušti to, na tom malém území to opravdu bylo tak, že to pořád křižovali sem tam kolem dokola.
2: Ano, oni tam, my čteme, že vlastně Pán Bůh je vedl, což de facto znamenalo, že dlouho byli na jednom místě, ale čteme, že když se ten oblak, ten anděl Hospodinů zvedl, tak to byl pokyn, že se mají někam přemístit. Takže si takhle, jak říkáš, křížem krážem se různě přemístěvali, nicméně byli pořád na té poušti, nešli dál, nepokračovali dál k té zaslíbené zemi. A to trvalo 40 let. Ten trest spočíval v tom, že vlastně Pán Bůh řekl, že ti, kteří mu nevěřili, že nevejdou do té zaslíbené země. Takže skutečně, dokud celá ta generace těch dospělých, těch, kteří zažili to otroctví a i zázračné vyvedení, ale prostě nedokázali věřit, tak zůstali na té poušti, až jejich děti potom šli dál, pokračovali.
1: Ale Mojžíš věřil a taky nedošel do zaslíbené země.
2: To je strašně zajímavé. Já jsem vzpomenul ten první případ, nebo první část toho příběhu, kdy vyvedl vodu ze skály. K té situaci došlo ještě jednou, oni zase reptali. A Pán Bůh vlastně mu říká, že má vzít hůl a vyvést vodu ze skály. A my tam čteme, že Mojžíš prostě udeřil do skály a pak se rozkřičel na ty Izraelce, kdo jsem já, abych vám dal vodu. Asi bych to přirovnal k tomu, že mu prostě už ruply nervy, nebo prostě už toho bylo i na něj moc. Byl to jenom člověk. A čteme, že takové zvláštní hodnocení, Pán Bůh říká, že protože nedosvědčili s Áronem jeho svatost, takže nevejdou do zaslíbené země.
1: Jak tomu jde rozumět?
2: Těžko. Myslím si, že my máme takovou tendenci tomu rozumět, tak Pán Bůh jako potrestal Mojžíše. Jo, jako tak hele, tady jsi to jako nezvládl, tak nic, máš smůlu. Myslím si ale, že to můžeme číst také tak, že Pán Bůh je velice schovývavý a ví prostě, co člověk zvládne. Pán Bůh evidentně věděl, kde jsou Mojžíšovy meze, ale dopředu připravuje to řešení, připravuje nástupce. To znamená, on jakoby říkal, už je toho na tebe dost, ale mě to nevadí, ten úkol bude pokračovat. Ty splníš svůj úkol a ten tvůj úkol končí, že je dovedeš na hranice té zaslíbené země. Protože možná už teď nedokážeš, už nejsi v takovém stavu, abys dosvědčil mou svatost. Takže chci tím říct, nemusíme to nutně brát tak negativně jako nějaký trest, že Pán Bůh prostě, že nesplňujeme jeho měřítka, ale spíš jako to, že Pán Bůh s náma koná a ví, co s náma může konat.
1: Mojžíš umírá a jestli se nepletu, tak se dívá na tu zaslíbenou zemi z nějakého kopce.
2: To byl kopec Nebo a ano, skutečně on se tam prostě mohl zahlédnout tu zaslíbenou zemi a vlastně potom, brzy potom čteme, že Mojžíš umírá. Takže všechno, co mu Pán Bůh řekl, ta dějová linie se naplnila. ale tohle je konkrétně v té poslední páté knize Mojžíšové, ale my tam máme i tu Mojžíšovu píseň, i zprávu o jeho smrti a pohřbu potom. Toto evidentně nemohl napsat on, když už byl po smrti, ale máme tam prostě v rámci té písně a těch výpovědí, máme tam i to, co on dostal jako zjevení, jako řekneme to poslední zjevení, co dostal od Pána Boha. A to je strašně zvláštní, protože Pán Bůh mu vlastně říká, že ten Izrael odpadne. Celý ten Mojžíšův zákon, to, že dostali desatero, že dostali soubor nařízení, jak se mají chovat, jak mají žít, že si mají vyvolit život. Tam bylo ta hora požehnání a prokletí. Že jo? To všecko oni dostali, dozvěděli se a jsou tam pozbuzováni, vyber si život. A přesto na sklonku života vlastně Mojžíš se dozvídá od Pána Boha, ale oni to nezvládnou. Oni ode mě odpadnou a já je prostě to ponese, to bude mít nějaký důsledky. Vždycky jsem si říkal, jaký to muselo být pro Mojžíše, jak se mu muselo umírat. A z lidského pohledu, z lidského hlediska to můžeme brát jako, že to bylo strašně depresivní nebo smutný. Ale právě u té Mojžíšové písně, kterou on tam složil, tak vlastně Pán Bůh říká, napiš tady tu píseň, napiš to těm lidem, aby oni si to mohli přečíst, aby se to dozvěděli. Takže v tom jakoby smutném oznámení je něco pozitivního. Prostě Pán Bůh tady počítá s obnovou a to skutečně v tom zjevení také bylo. Nejenom to, že odpadnou, ale že budou obnoveni. A vlastně to nejdůležitější, to jsem zapomněl zmínit, důležité zjevení, že Mojžíš sám říká, že Pán Bůh pošle, vyvolí proroka, říká jako jsem já, mezi vámi prostě povolá proroka. A to se tam mluví, potom i v prorocích se mluví dále o tomto proroku a to už byl pojem, který vlastně přímo ukazoval na Pána Ježíše Krista.
1: Jirko, my jsme skoro v závěru našeho pořadu. Když se díváš zpětně na Mojžíše, já vím, ty jsi na začátku říkal, že tě inspirují jeho zápasy, takové to, kdo jsem já, abych se do nějaké role, situace, úkolu postavil. Co podle tebe se Mojžíš musel o Bohu během svého života opravdu naučit?
2: Myslím si, že se musel naučit to, že Pán Bůh ví o něm, ví o jeho potížích, trablech, ví, co je v jeho srdci. Myslím si, že když Mojžíš se zajímal, jak to je s jeho lidem, potom šel do toho Midiánu, evidentně v něm muselo něco být, protože se mu Pán Bůh zjevil. Prostě Pán Bůh ví, co se v člověku děje a dává se mu poznat, jak čteme v listu Židům, že se odměňuje těm, kteří v něho věří, tak se jim dává poznat. A to si myslím, že musel poznat Mojžíš. Dále musel poznat to, že ne vždycky víme, jak ty věci budou i s těmi úkoly, které jsou před náma. Prostě to nevíme. Spíš to nevíme, byť si můžeme něco představovat, ale a nějak dejme tomu plánovat, ale vždycky tam narazíme na nějakou bariéru a Pán Bůh prostě jedná, Pán Bůh doplňuje. To je další věc, kterou jsem musel naučit poznat. Myslím si, že musel poznat i to, že skutečně Pán Bůh chce být člověku blízko, protože zase taková zvláštní situace, když oni dostali zákon, tomu jsme se vůbec jako nevěnovali, ale když vlastně si poprvé zřešili to, že si udělali to zlaté tele, že jo, Mojžíš byl dlouho na té hoře a oni furt čekali, byli netrpěliví, tak prostě Aaron už to nevydržel, lid ho přesvědčil, udělali zlaté tele, prostě modlu služba a tam prostě Bůh sám řekl Mojžíšovi, běž za nimi, poslal je. Pak tam doslužil k tomu, on rozbil ty desky, ale začal se přimlouvat, protože Pán Bůh řekl, já je zlikviduju a z tebe udělám nový národ, ale Mojžíš se přimlouval, Mojžíš byl přímluvce. A zrovna tady v této situaci je to zajímavé, 33. kapitola 2. knihy Mojžíšovi. Tam čteme potom o tom, jak Mojžíš se vlastně modlí a je před Hospodinem a žádá ho o to, aby mu dal poznat jeho slávu, aby mu dal poznat jeho tvář. Takže něco i v takto vypjatých situacích, kdy Mojžíš se přimlouvá, tak poznává, že Bůh je někdo, kdo je velice, velice blízký.
1: Tolik Jirka Procházka, host dnešního pořadu věnovaného Mojžíšovi. Moc děkuju. Děkuju za to, co jsi s námi dnes sdílel o této nevšední postavě. Přeju ti spoustu další inspirace z Bible.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase příště. Naslyšenou.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Útočí na vás pochybnosti, strach nebo pocit, že to nezvládnete? Proti těmto ohnivým střelám nemáme stát bezradní. V pátém dílu seriálu O boží zbroji se zaměříme na štít víry. Objevíme, jak hluboká důvěra v Boha chrání naši mysl i srdce v každodenních situacích. Do pořadu Modlitby podle Bible vás zve Helena Brdečková.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh, který si vás zamiloval a miluje vás tak, že pro vás poslal na svět trpět svého drahého syna, abyste se mohli vrátit do vztahu s ním, do vztahu plného lásky, ať vám požehná. Na úvod bych chtěla pořad představit vám, kdo ho posloucháte poprvé. V tomto programu nechceme na prvním místě písmo studovat. Chceme nad ním především rozjímat a učit se podle něj modlit. Věřím, že vám bude pomocí v modlitbách, když budete biblické texty, které zazní, sledovat ve svých biblích. V pořadu běžně používáme ekumenický překlad Bible.

Už po páté bude naším centrálním textem, o který se budeme během svých modliteb a přemýšlení opírat, oddíl zapsaný v 6. kapitole listu Efeským ve verších 10 až 18. K němu pak budeme vyhledávat další texty, které mluví k tématu. Vám, kdo posloucháte tento pořad pravidelně, už to stále vracení se ke stejnému textu může připadat trochu obehrané, ale prosím, dejme ještě několikrát Pánu příležitost, aby k nám skrze tato slova mluvil, a pojďme ho prosit, aby každému z nás konkrétně otevíral pojmy a učil nás, co mají znamenat pro náš osobní život.

Tato pasáž je v ekumenické Bibli nadepsaná nadpiskem Výzbroj proti zlému. A apoštol Pavel v ní přirovnává věřícího člověka k vojákovi, který je vyzbrojený v boje. Vyzývá věřící lidi, aby tuto Bohem připravovanou zbroj oblékli a přijali, aby se s její pomocí ve svém duchovním životě chránili před různými útoky a aby s její pomocí bojovali. Připomeňme si, o kterých třech součástech výstroje zatím byla řeč v předchozích dílech. Přečteme z listu Efeským z 6. kapitoly verše 13 až 15. Efeským 6, 13 až 15. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Podle těchto slov máme na sebe oblékat pravdu, spravedlnost a připravenost ke službě evangeliu. Podle tohoto textu jsme se už několikrát modlili. V následující chvíli, zamýšlené zase pro naše soukromé modlitby, se můžeme pokusit víc se soustředit na ta slova, která jsou pro nás nejdůležitější, která se nás osobně budou nejvíc dotýkat. Myslím, že když budeme chtít Bohu víc porozumět v tom, co má v těchto slovech na mysli, povede nás to i k porozumění tomu, že v některých oblastech selháváme, v něčem se mýlíme, že některé postoje a chování bychom měli vyznat jako hřích a opustit je. V tom případě nezapomínejme, že Pán Bůh kázní a vychovává ty, které miluje a vede je, i skrze bolest a pocit studu, do svobody a lásky. Můžeme se ptát Pána třeba takto. Na pás pravdy. Jak můžu, Pane, poznávat pravdu od lži? Co je, Pane Bože, pás pravdy? V čem se mýlím a pravdu neznám a hodně to ovlivňuje můj život? V čem ti nerozumím? V čem lžu? V čem se bráním, abych se nedozvěděla něco, co by mi bylo nepříjemné? O pancíři spravedlnosti můžu s Bohem mluvit třeba takto. Jak si můžu být jistá, Pane, že jsem pro tebe dost dobrá? Bojím se, že neunesu to, když mi budeš vytýkat mé chyby. Prosím, pomož mi uvěřit ti, že mě proneseš i poznáváním mých hříchů. Vím, že když mi ukážeš mé chyby, budou překvapením jen pro mě. Ty o nich už víš a miluješ mě i s nimi. Prosím, ukazuj mě, v čem hřeším a v čem nejednám spravedlivě. Prosím, proměňuj mě ve věcech, ve kterých vím, že chybuju. Ty sám je prosím měň, když mě to nejde. Prosím, dej mi uvěřit, že jsem ve tvých očích spravedlivá, protože jsem přijala odpuštění, které mi dal Pán Ježíš. Děkuji ti. Za pohotovost ke službě evangeliu se mohu modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal poznat, že mě máš rád a že jsi mě skrze Pána Ježíše přijal za své dítě. Jak chceš, abych ti byla k dispozici, aby se i další lidé mohli o tobě dozvědět? Pane, ty víš, čeho se bojím. Prosím tě, zmocni mě k této službě. Prosím tě, veď mě.

Znovu přečtu Efeským 6:13 až 15 a potom během dvou písniček se můžeme podle textu modlit tak, jak nás Bůh povede. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě, evangeliu pokoje.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v 16. verši 6. kapitoly listu Efeským. Abychom přečetli i začátek věty, přidáme k 16. verši ještě začátek 14. Začátek 14. a 16. verš.

Stůjte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Podle tohoto verše budeme teď Pána prosit také o tuto duchovní zbraň ke své obraně během mé modlitby a písničky. Pane Bože, prosím, vyzbroj mě štítem víry, abych se mohla bránit zlému. Pomoz mi prosím, abych ho přijala a nauč mě ho používat. Amen.

Předesílám, že další text, který si nalistujeme, je z prvního listu Petrova z 5. kapitoly. Svou vírou se máme bránit proti útokům zlého. Víra je zde představovaná jako štít, který nás má chránit před ohnivými střelami zlého. Útok zlého může přicházet z různých stran, často nečekaných. Stojíme v boji, ve kterém nezápasíme s lidmi, ale bojujeme v duchovní oblasti. Bojujeme o to, abychom odcházeli z hříchů, které děláme, abychom nepropadali pokušením, která prožíváme, abychom odpouštěli lidem, kteří nám ublížili, abychom nepřestali důvěřovat Pánu v těžkostech, které do našeho života přicházejí. Bojujeme o to, abychom důvěřovali Pánu Bohu. Význam slova víra je důvěra. Často lépe porozumíme významu textu, když za slovo víra dosadíme důvěra. Naše důvěra Bohu má být jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti. Můžeme prožívat zpochybňování naší důvěry Bohu. Zpochybňování toho, že je dobrý, že nás Bůh slyší a že se o nás zajímá. Můžeme být zrazeni lidmi z církve nebo jinými, kteří pro nás reprezentují Boha, třeba rodiči. Můžeme být zaskočeni těžkostmi a utrpením, které prožíváme. Neprošla jsem velkým utrpením, ale vidím, že je třeba v něm bojovat se štítem víry. Otevřeme si v Bibli v prvním listu Petrově v 5. kapitole a přečtěme si oddíl od 6. do 11. verše. Také tady se píše o tom, že se potřebujeme naučit bránit v duchovní oblasti zlému svojí vírou, tedy důvěrou Bohu. Píše se tu. 1. Petr 5, 6 až 11.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Můžeme se podle tohoto textu modlit během písničky.

Posloucháte Rádio 7, modlitby podle Bible, ve kterých dnes mluvíme o tom, že se potřebujeme ve svém duchovním životě naučit používat svoji víru, svoji důvěru Bohu, jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. V 16. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel dává do souvislosti těžkosti a duchovní útoky, které prožíváme, a naši víru rovná se důvěru Bohu, kterou se máme proti tomuto tlaku vzepřít a bránit se. Píše, stůjte tedy vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Bolest, která stravuje naši duši, může být velká. Ve verši, který jsme četli, je popsaná jako ohnivá střela. Může vězet v naší duši hluboko, bolestně a dlouho. Měli bychom uvěřit Bohu, že se proti ní máme postavit štítem víry. Prosme Pána, aby nás od duchovních zranění uzdravil, osvobodil a naučil se jim bránit. Mnozí křesťané používají svůj štít víry pomocí formulace, že útočící slova nebo myšlenky lámou. Když říkají lámu to, prohlašují tím, že to, co slyší nebo cítí, není pravda, že je to lež. Někdy připojují text písma, ve kterém prohlašují, co pravda je, co říká Pán, a tím se více brání. Uvedu příklad. Třeba prožívám ve svém srdci pocit, že hřeším tak, že mě Bůh zavrhl a nemůže mě už odpustit. Když si uvědomím, že o mě písmo říká něco jiného, můžu říci, lámu to, že mě Bůh zavrhl. Není to pravda. V listu Římanům v 10. kapitole 9. až 11. verši je psáno. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřím v Pána Ježíše, že za mě zemřel a potom ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budu tedy spasená, protože Bůh to prohlašuje v písmu. Útok může být ovšem úplně jiného charakteru. Můžu si myslet, že protože jsem spasená, nemusím už Bohu dál skládat účty ze svého chování a můžu dělat, co chci. I tady můžu říci, lámu tento svůj postoj. Písmo říká, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Prosím, Pane Bože, o odpuštění a o pomoc, abych žila čistě. V době utrpení můžeme žít s pocitem, že Bůh nás neslyší nebo že si třeba v našem trápení libuje. Potřebujeme se vzepřít tomuto pocitu, například položením důvěry na slova z Matoušova evangelia 10. kapitoly 29. až 31. verše. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Můžeme použít svůj štít víry tak, že prohlásíme. Lámu to, že mě Bůh neslyší, jsou spočítané i vlasy na mé hlavě. Nerozumím tomu, co se děje, ale věřím Bohu. Nebo si třeba nemůžeme pomoci a nějakého člověka nemáme rádi. Můžeme vyhlašovat, lámu svoji nenávist, i ten člověk je Božím synem a Bůh ho miluje. Žehnám mu. Tomuto způsobu obrany učil už Jan Amos Komenský, jinými slovy, ale stejným postojem. Čas naší relace se blíží ke konci. Vraťme se na závěr k našemu sjednocujícímu textu v 6. kapitole listu Efeským a stišme se v modlitbě a v prosbách o duchovní vyzbrojení, o upevnění naší zbroje a schopnost bránit se štítem víry. Budeme číst verše 10, 11, začátek 14. a 16. verš.
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Končí modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková. Přeji vám požehnaný a pokojný týden, který je před námi, a těším se na další setkání nad Božím slovem. Příští týden se budeme modlit za další duchovní zbraň, za přilbu spasení. Pokoj vám.

Reprízu dnešního dílu Modliteb podle Bible vysíláme v sobotu v 7 hodin ráno. Nový díl uslyšíte v neděli ve 21 hodin. Helena Brdečková bude mluvit o Boží zbroji, přilbě spasení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

cestou najdem drahokamy. Budem posilou si na cestě, budem

Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme o něm nevěděli. To nám dá naději, že je s námi i teď, říká v posledním dílu pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Setkáme se s ním už za chvíli v 5 hodin.

Je to 5. hodina raní, do nového dne vás na Rádiu 7 vítá Klára Litterová. Je důležité vystavovat se božím dotekům, hledat místa zastavení, nadechnutí, nové perspektivy. Mít v životě příležitost udělat milník, tak jako Izraelité stavěli Bohu oltáře na místech, kde se událo něco podstatného pro život jedince nebo i národa. O tom je řeč v setkání Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem v následujícím pořadu Uši k duši.

0: Lucie Endlicherová zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My už jsme minule společně tak meditovali o odvaze k životu, o doteku jako o něčem, co zprostředkovává, co napomáhá odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě a říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima nějakou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohleto zná a zakouší takové to, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu?
1: Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů

0: do zítra. A i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to jako shrnout pro sebe, čím všem jsem prošel. A podívat se do životu jiných lidí, čím vším procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, mě 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vztažení se k sobě samému. Někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi podstatný.
1: Marku, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Víš, přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho, nového začátku, nových možností, dáváme si předsevzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově?
0: Myslím, že nám to pomáhá to právě tak nakouskovat a říct si, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takovéhle milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takový sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné milníky si stavět i jindy. Myslím, že ve staré smlouvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s Bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář. A nemusel k tomu být jako Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách, na různých místech. A my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás se takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo? Nikdy nevím, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moct vracet. Tam to začalo. Tam začalo něco nového, tam jsem se rozhodl.
1: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu, protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se bytě na duchovní rovině, tak se zhmotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Eben Ezer, až dosud nás provázel Hospodin.
0: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční předsevzetí jsou chronicky jako slabá v tom, aby u nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh k něčemu vyzývá. Nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl. Tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních bývávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha, podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů to jedno, a tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z mě dotknul, co se teď stalo, k čemu mě teď voláš, a vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout, někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častěji.
1: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz

0: na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít, protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že je den jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stalo se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, stalo se to teď.
1: Ano, a s Bohem se jakýkoliv den může stát novým rokem, jo. Ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že jako, jakmile chci říct, že každý den je zázračný, tak jakoby to zase ztrácí smysl. Jo, je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit. A kdykoliv přijmu tu výzvu, před kterou se najednou octnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí, ale to jsou často ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? Takže já, když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že je obtěžkáno smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějaká událost, nebo najednou udělám právě nějaké rozhodnutí a podobně, nebo se stane něco v životě někoho, na kom mi záleží, co je taky takhle podstatný a je to i milník pro mě, že se něco stalo, tak já si to rád připomínám různýma věcma, takže já si jako koupím něco, co mi potom, no jsem si tuhle koupil jako knížku, která měla na obale obrázek, který má připomínat, že se něco změnilo. A mám ji tady, prostě v knihovně chodím kolem ní, ale je to pro mě připomínka něčeho, co bylo 2 měsíce zpátky. Změním si fotku na obrazovce v počítači, jo, nebo různé věci, které pro mě jsou připomínkou na nějakou dobu, abych mi to, co vidím a potkám, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych se zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního. Tam člověk potom pro stromy nevidí les. Tohle milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
0: Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem.
1: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Ona se zbudí do dalšího dne a otravuje mě všechny detaily, které vím, že mě čekají a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak. Možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou Pán Bůh mě naučil si připomínat je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16 a vžiju se do toho Marka, 15 nebo 16 letýho, v tom roce 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil, a lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuji vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem a jsou věci, které mi to taky připomínají. To mi hrozně pomáhá si uvědomit jednak, jak vděčný jsem za to, co mám každý den, uvědomit si, jak super to je, co mám a taky dávat odvahu k tomu, jakoby dělat podobné rozhodnutí, protože tehdy by mi přišlo, tehdy jsem se bál, tehdy to pro mě byla fantazie, co bych si přál v životě, já nejde třeba být psycholog a mít jako kvalitní přátelé a tak dále. Dneska je to realitou, ale nevěděl jsem, jak na to. A bál jsem se vstoupit do toho života, jo? Byl jsem takový ucho, jak se říká. A dneska jsem ucho v jiných věcech a dneska se bojím jiných věcí a dneska jsou jiné věci, o kterých nevím, jaké mám zařídit. Ale tohle mi dodává odvahu k tomu, že vím, že jsou věci možné, které si člověk v danou chvíli představit neumí a že jsou naprosto hmatatelné.
0: Marku, jak bychom mohli vlít aspoň kapku naděje do života člověka, který, když se na svůj život podívá, tak jak ty jsi to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
1: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na tohle měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, jo. Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska jde hlavně o to mluvit Martin Buber, o kterém jsme mluvili kdysi, naučit se žít tváří v tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct i při pohledu do minulosti, který může být smutný. Tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuju s ním, s vědomím, že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den, ale zase je to otázka trochu božího jako slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou a kde najednou zjistím, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti jsem, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidi, kteří se obrátí k Bohu. Jo? Často vyprávějí svůj příběh a žijou svůj příběh, který může být velmi složitý a řekněme špatný. A ve chvíli, kdy najednou poznají Boha, tak zjistí, že on s nima byl už předtím. Najednou i ta minulost vypadá jinak, přestože je stejná. Člověk zjistí, že Bůh už tehdy nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomen. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme jakoby často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít vztah s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, anebo do chvíl, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
0: Končí pořad Uši k duši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák.

Za chvíli od 16:30 je pro vás na Rádiu 7 připraven pořad Kaleidoskop. Seriál o báječném hmyzu kolem nás s Petrem Rausem nás pozve k tématu moucha.

0: Opět po týdnu vás Broňa Procházková vítá u čtvrt hodinky, ve které se dostáváme do světa hmyzu. A opět po týdnu tu vítáme Petra Rause. Vítej, Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petr je dlouholetým moderátorem Rádia 7, tvůrcem pořadu, ale je i entomolog, tedy ten, který se zabýval studiem hmyzu. Svět hmyzu je pestrý, je rozmanitý, je tam velká variabilita, to už tu myslím, o tom byla řeč a myslím, že jsme to ukázali, ale svět hmyzu může být i neskutečně krásný. Když se řekne, že hmyz je krásný, tak myslím, že málo koho nenapadne motýl, svět motýlů. Dnes se vydáme do světa motýlů. Řekneš nám, Petře, na úvod něco obecně o motýlech?
1: Motýly mají krásná křídla. Kdybychom měli motýla bez křídel, jakože jsou takové druhy, kde třeba samička nemá křídla nebo má je jenom malička, tak by nás nezaujal. Ale ta obrovská, relativně obrovská motýlí křídla každého zaujmou. Jsou krásná. Motýly děti jsou housenky, ty už lidem většinou tak krásné nepřipadají, i když jsou některé housenky neobyčejně krásné. A to i mezi těmi chlupatými, objevují se tam druhy barevné, housenka třeba takového velmi závažného škůdce lesů, bekyně velkohlavé, je vlastně krásná. Ale to se chce trošku naučit tu krásu vidět.
0: Ta křídla jsou nejen krásná, ale při bližším pohledu jsou velmi zajímavá. Vím, že se říká, nesahej motýlovi na křídla, je to tak? Platí to?
1: Ano, protože ta křídla jsou pokrytá drobnými šupínkami. A šupínky vytvářejí potom tu krásu, ať už tím, že obsahují pigmenty, tedy barvy, které vytvářejí ty vzory, které na motýlích křídlech vidíme, a nebo obsahují dutinky naplněné vzduchem. A v tomhle případě potom získávají křídla takové ty proměnlivé barvy. Typicky brazilské babočky z rodu Morfo, které bývají někdy v takových všelijakých jakoby obrázcích s motýly. Modrá, která přechází do zelené a do fialové. U nás mají tento typ šupinek batolci. To jsou vlastně babočky nebo příbuzní baboček, kde sice jsou na první pohled hnědí, ale když se na ně podíváme pod vhodným úhlem, tak hrají do modra, do fialova, ta barva se mění, protože vlastně vzniká lomem světla na těchto těch šupinkách na křídlech.
0: Jak motýly létají, podobně jako mouchy?
1: Pomaleji, protože ta křídla jsou velká. Nejkrásnější let mají otakárci, kteří hodně využívají plachtění, že nemávají křídly, ale kloužou vzduchem. Ten let motýlů bývá většinou poměrně neobratný. Výjimkou zase jsou lišají. Většinou noční, ale nejenom noční motýly, kteří lítají podobně jako kolibříci, velmi obratně, velmi rychle, sají nektar z květů za letu, neusedají, mají dlouhý sosák. Možná znáte z denních lišajů, teď nevím, jestli to řeknu dobře, dlouhososku, makroglosa, tedy v tím odborným názvem, létá na zahrádkách kolem květů, často přiletí i na okno nebo na balkon, pokud tam jsou nějaké květiny, a saje v letu.
0: Už malé dítě ví, že motýl, dospělý motýl je něco jiného než motýl za mlada. Už malé dítě ví, že ta proměna tohoto druhu hmyzu je ta dokonalá, ta úplná. Připomeňme vajíčko, larva, dospělý motýl. Já, když se mi změní teplota těla o 1 stupeň Celsia, tak jsem z toho celá hotová. A tady je proměna, kdy to celé se přeskládá v té kukle v úplně něco jiného. To je skutečně něco neskutečného. Jak je to řízeno?
1: Nedovedu říct. Fakt je, že v té kukle se tělo té housenky prakticky rozpustí. Zůstanou tam jakési terčky, jakési body, kolem kterých se pak to tělo, nové tělo, znovu skládá od začátku až do té výsledné podoby. Zřejmě je to řízeno chemicky, hormonálně, ale ty jednotlivé procesy nedovedu popsat a nevím, jestli vůbec je máme tak zmapované, aby to někdo popsat dokázal.
0: Každopádně, když mluvíme o životě motýla, tak mi přijde, že je dobré to rozdělit na ten život housenky a život toho dospělce.
1: Možná, když mluvíme o motýlích housenkách, tak je na místě upozornit na jednu věc. Ne všechno, co vypadá jako housenka, je skutečně housenka motýla.
0: Dobrá, co je tedy housenka? Podle mě je to takový váleček, který se hýbe a který je chlupatý.
1: A žere a žere a žere.
0: A žere a žere a žere.
1: Ano, a teď záleží na tom, kolik má ta housenka nožek. Motýl je hmyz, tudíž i housenka je hmyz. A může mít jenom 3 páry nožek. Ale ona pak má ještě takzvané panožky, jakési náhrady nožek, které jí vyrostou na dalších článcích těla. Pokud jsou tyhle panožky, kromě těch 3 základních pravých nožek na hrudních článcích, panožky už jenom na konci těla, tak je to housenka. Ale pak najdeme stejně vypadající larvy, které za těmi 3 páry pravých nožek mají těch panožek spoustu. A pak to není housenka, ale housetice a nevyhne se z ní motýl, ale pilatka. Což je blanokřídlý hmyz, říká se jim někdy bylinné vosy. Blanokřídlý hmyz, který se živí rostlinnou stravou. Pozná se tedy housenka od housenice jednak podle počtu těch nožek a pak ještě profesor Rauscher s oblivou říkával studentům, víte, housenice jsou podstatně sladší.
0: Housenky jsou některé velmi krásné. Můžeme zmínit nějakou krásnou housenku, na pohled krásnou.
1: Třeba štětconoši. To jsou chlupaté housenky s takovými barevnými skvrnkami, velmi krásné. Motýl je ovšem úplně nenápadný, toho si ani nevšimnete.
0: A platí to někde i naopak, že motýl je naopak nápadný a housenka nenápadná u některého druhu?
1: To bývá docela časté, že ty housenky sami o sobě nápadné nejsou, anebo jsou i lidem odporné, škaredé. Spíš se k ním ani pořádně nedostanou, což je třeba u čeledi Iponomeutidae předivky, které vytvářejí pavučiny. Třeba předivka brslenová, na keři, na brslenu, jich je velké množství a ten keř je vlastně celý obalený pavučinou a v tom jsou ty spousty housenek, se tam kroutí a potom se spouští, když jsou dospělé, na vláknech na zem, v zemi se potom kuklí.
0: Létajícího motýla máme spojeného s létem, s letní loukou, je to tak. A je i jiné období, kdy můžeme potkat motýla, létajícího motýla?
1: Některé motýly potkáme velmi brzy z jara. Typicky babučka paví oko, žluťásek řešetlákový. To jsou totiž motýly, kteří zimují jako dospělí. Většina motýlů zimuje jako vajíčko, někteří jako kukla, ale tyhle ty druhy zimují jako dospělí. Často je najdete ve sklepě. Někde u okénka sedí dospělý motýl. Na jaře, když vyletí, snaží se brzy naklást vajíčka, ale je dospělý, můžete ho potkat v přírodě. Tady možná ještě taková zajímavost s tím výskytem motýlů. Ne všechny druhy, které u nás potkáme, tady dokážou nejenom přezimovat, ale vůbec se tady množit. Některé druhy motýlů tady nemají housenky. A všichni jedinci, které tady potkáme, jsou imigranti. Přiletěli někde ze Středomoří. Typicky třeba babučka admirál, taková ta krásná černá babočka s červenou a bílou kresbou. Snad v poslední době už se objevují případy, kdy se stoupající teplotou přežijou housenky i tady, ale většinu mého života to bylo tak, že všichni admirálové, kteří u nás létali, přiletěli někde ze Středomoří.
0: Chceš mi říci, že tu dálku ty motýly uletěly?
1: Jejda, motýly jsou dobří letci, navzdory tomu, že se nezdají. Typický příklad je tedy ze Spojených států, z Ameriky, Danaus flexipus, motýl, který žije v celých Spojených státech, ale množí se jenom na jednom pohoří v Mexiku. A každá generace se vylíhne v Mexiku, letí do Severní Ameriky, tam žije a na to, aby nakladla vajíčka, se vrací zpátky do Mexika.
0: Kolik druhů motýlů u nás je?
1: Nevím, já jsem se motýlům nikdy blíž nevěnoval, takže to si netroufnu říct, ale budou to řádově stovky, možná tisíce, protože těch drobných motýlů je velké množství, možná 10 000, nevím.
0: Pojďme z toho množství vytáhnout jeden druh a pojďme se zaměřit na jeden druh motýla.
1: Upozorním vás na jednu zajímavost z toho světa motýlů a to jsou někteří modrázci. Malí motýlci většinou modré barvy, patří k modrázkům i ohníváčci a ty jsou oranžoví, ale teď mě jde o ty modrázky. Asi třetina druhů u nás v České republice se částečně vyvíjí v mraveništích, což je docela neobvyklá věc. A já možná bych to přiblížil na příkladu modrázka bahenního, ale podobně žijou i ty další druhy. Samička tohohle modrázka klade vajíčka na květy totenu krvavého, což je taková ta rostlina, které se říká, děti říkají komíničci, roste to na vlhkých loukách. Vylíhnou se housenky, začnou se živit semeníky na těch květech, moc nerostou, ale vyvíjejí se poměrně rychle. Ale na rozdíl od slušných motýlů, kteří zůstanou na své živné rostlině až do dospělosti, tak tyhle ty housenky, tak nějak po třech týdnech, se té rostliny pustí a spadnou na zem. A tam zůstanou ležet. A i když nelezou, tak pracují. Vyručují chemické látky, takovou zvláštní směs cukrů a aminokyselin, která voní podobně jako feromon mravenců. A pokud tuhletu housenku najde mravenec, tak si ji odnese do mraveniště, protože ji pokládá za součást svého mravenčího světa. A pokud je to v případě tady toho modrázka bahenního mravenec žahavý, tak má housenka vyhráno. Pokud je to jiný mravenec, tak housenka zahyne. Ti mravenci žahaví, když si tuhletu housenku odnesou do mraveniště, tak ji začnou krmit a živit. A ona se nechá živit ráda a kromě toho navíc ještě krade a žere larvy a kukly těm mravencům a roste v tom mraveništi. Když dospěje, tak se zakuklí, ale ta kukla pořád vyručuje stejný feromon, takže pořád je chráněná a opatrovaná těmi mravenci. Problém nastane, až když se z kukly vylíhne motýl. Ten totiž už tuhle schopnost vyručovat feromon nemá. Takže mravenci ho pokládají za nepřítele. A napadli by ho a sežrali. Proto se nejčastěji ta kukla vylíhne brzy ráno, kdy jsou mravenci ještě stuhlí a neaktivní. A ten motýl, když vyleze z kukly, tak má měkká křídla. Protáhne se i těmi úzkými mravenčími chodbičkami a musí se ale co nejrychleji dostat ven, protože kdyby ho mravenci chytli, tak ho zežerou. Takže hned na začátku toho volného života takový závod o přežití, ale když se modrásek dostane ven, tak se mu křídla napnou, stvrdnou a už je z něj řádný motýl, tak jak ho známe z luk.
0: Tak jestli jsme dosud nedali zakusit úžas ze světa hmyzu, tak myslím, že teď přišel na každého z nás. Co si ze světa motýlů bereš? Jaké bude dnešní podobenství Petra Rause?
1: Já bych zůstal u toho modrázka bahenního, protože připadá mi, že to je takové ilustrativní. Zejména pro křesťana, pro člověka, který svěřil svůj život Kristu. Protože on žije taky v takovém prostředí, které doposud bylo přátelské. Člověk žil mezi ostatními lidmi jako jeden z nich, všechno v pohodě. A pak, když dojde k té proměně a z člověka se stane křesťan a odevzdá svůj život Kristu, tak se nezřídka stane, že se na něj i ti dřívější kamarádi začnou dívat jinak.
0: Vylučuje jiné feromony. Nevylučuje
1: jiné. Je to jinak. A člověk se s tím musí nějak srovnat. A Bible na to upozorňuje předem, že to tak bude. A někdy to pro člověka, pro křesťana není snadné se s tímhletím srovnat. Samozřejmě je to něco jiného, než člověka nemají druzí lidé rádi, protože člověk sám je protivný. I to se stává, ale o tom teď nemluvím. Jde mi o to, kde ta nevole ostatních vyrůstá čistě z té životní orientace a z víry, které ti ostatní nerozumí a připadá jim to jako něco cizorodého, čeho je třeba se zbavit.
0: Odles pryč, narovnej křídla a leď.
1: Slunci vstříc.
0: Petře, děkujeme za dnešní setkání, za dnešní výpravu do světa hmyzu, děkujeme za představení aspoň něčeho malinkého z toho pestrého světa motýlů. No a těším se opět na to příští setkání.
1: I já se těším.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková. Mým hostem byl Petr Raus.
2: Premiéra nového dílu Kaleidoskopu nás čeká zase v pátek v 9:30 ráno. Petr Raus bude mluvit o včelách.

Před 6 hodinou se s vámi z brněnského Rádia 7 loučí Klára Litterová. Přeji vám požehnaný úterní den v Boží blízkosti.

Krásné dobré ráno. Je krátce po 6. hodině raní úterý 4. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vám hezký a klidný den přeje Kateřina Hodecová. A začnu samozřejmě hned nabídkou pořadu, které jsme pro vás připravili. Ranní zastavení nabízí tichý čas po 6:45. Je to pár minut strávených čtením Bible, malým zamyšlením a modlitbou. Takhle začít den je velmi důležité, protože jinak nám hned začnou naskakovat všechny povinnosti a úkoly a souvislosti našeho života, ale ono je důležité nejprve se zastavit a uvědomit si ten zdroj. A k tomu vás srdečně zvu, jak jsem říkala, ve 6:45. V 6:45 budeme svědky dosti podivné přípravy na bitvu s hrozivým nepřítelem. Gedeonův příběh otevře už potřetí pastor Saša Štěpánovský. Každý někdy potřebuje povzbuzení nebo radu. Centrum naděje a pomoci stojí po boku lidí v důležitých životních chvílích. Více uslyšíte v ranním telefonátu v 7:30. A v 8 je tu pravidelná relace Bible Guide. Ta je tentokrát plná otázek. Tak odpovědi budeme hledat v 8. V jakém stavu je česká ekumena, tedy spolupráce různých církví? A co české církvi v tomto směru chybí? Poslední část rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem přináší praktické příklady vedení v ekumenickém prostředí. Pořad 3D Talk je připraven o 8:30. Věřím v Ducha Svatého, vyznávají křesťané ve starocírkevním vyznání víry.

0: si trošku neobvyklé vydání pořadu Zákoutí od 10. dopolední. Tak to je malinký výhled do několika hodin programu Rádia 7, které jsou dnes 4. srpna před námi. Dobrý poslech ještě jednou od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: A hudební nabídku dnešního rána otevírají zpěváci a hudebníci z křesťanských sborů ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích. Tobě, králi, toužím chválu vzdát. Tak dobré ráno.

Vít. Toužím už tu zaznělo dnes dvakrát v názvech dvou písní. S třetí, která je teď před námi, je spojená prosba Zjev se nám.

Blížíme se ke 6:45. To je čas pro tichý čas, tedy krátké stišení nad biblickým textem. Chcete-li, nalistujte spolu se mnou 5. kapitolu Matoušova evangelia. Pátá kapitola Matoušova evangelia začíná veršem: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. A následuje několikeré známé blahoslavenství, ze kterého já chci dnes vybrat 8. verš. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Kdo z nás by nechtěl vidět Boha? Ale je tu podmínka. Ti, kdo mají čisté srdce, ti uzří Boha. A tak je důležité tuhle podmínku nějak promyslet. Co je to srdce, o kterém tu Ježíš mluví, a co to znamená čisté srdce? My srdce asi chápeme zhusta jako sídlo našich citů a emocí, někdy možná výhradně jako sídlo citů a emocí. Ale v biblickém a židovském slova smyslu to má daleko širší význam. Srdce se chápe jako centrum celé osobnosti. Je to místo, kde se rodí naše myšlenky, motivace, touhy, taky rozhodnutí, a vůbec formuje se naše vůle. A zatímco lidé vidí vnější věci, Bible nás často upozorňuje na to, že Bůh hledí právě na srdce, tedy na to, jaký člověk je, když se nikdo nedívá, nebo jaký člověk je tam, kam nikdo jiný nedohlédne. No a teď to slovo čistota. To má několik rovin. Je to samozřejmě v první rovině takové to, že si myslíme, že ten člověk je naprosto izolovaný od nějakých špatných nápadů, pomlouvání, pohrdání a tak dále. Ale ono to je něco ještě hlubšího. V řeckém originále je použité slovo katáros, to znamená čistý, nespárovaný nebo neusazený. A ono to odkazuje na nerozdělené srdce. Tedy není to o tom, že jsme dvojací, že něco jiného si myslíme, něco jiného děláme, že se nesnažíme více vypadat, než být. Je to tedy opravdu stav srdce, postoj, kdy se nepřetvařujeme. Ježíš velmi často kritizoval farizeje, ty tehdejší představitele státní a duchovní moci, za to, že se přetvařují, že dbají na tu vnější čistotu, ale ten jejich vnitřek je často třeba chamtivý nebo závistivý. A mít čisté srdce znamená mít tedy čisté motivace. Dělat dobré věci z lásky, ne pro obdiv druhých lidí nebo z jakéhokoliv jiného kalkulu. Jenom si zkuste vybavit, kolikrát Ježíš upozorňoval na to, že vidí to lidské srdce. To, co je v něm, a to, co se před druhými možná snažíme schovat. A s čím tedy máme ten nejvlastnější problém. A tak mít čisté srdce znamená hlídat ho, aby nebylo ovlivněné vnějšími věcmi natolik, že se jim podřizuje, a aby v něm nevládly nějaké modly. To mohou být opravdu peníze, moc, zdraví. Můžeme se nechat ovládat nespravedlností, která se nám stala, nějakou hořkostí, čímkoliv, co nás vlastně deformuje a tím pádem znečišťuje to naše srdce. No a co znamená tedy ono, oni uzří Boha? Je to schopnost vnímat Boha v každodenních situacích.
rozumět tomu, že Bůh je tady a teď. Čisté srdce nám opravdu otevírá nebo očišťuje ten vnitřní zrak. Dokážeme vidět Boha v situacích, ve kterých to nečisté srdce znemožňuje. Ve které nás třeba strachy nebo předsudky ovlivní natolik, že naprosto mineme Boží jednání tady a teď. Ale také jde o to, že jsme lidmi naděje, že se umíme dívat do budoucnosti s tou vírou, že Bůh ví, Bůh ukáže, Bůh zasáhne, Bůh nás povede a ne vždy jednoduchou cestou, ale povede a bude s námi. Mít naději znamená upřednostnit tu čistotu, prostotu, tu víru před nevěrou, tou vnitřní lakotou a soběstačností. A tak potřebujeme očišťovat, hlídat svoje srdce, reagovat na to, co nám Pán Bůh ukazuje, že v něm stále ještě je a co potřebuje očistit a potřebuje vyjít na povrch. A tak ti chceme, Pane Bože, i dnes, na prahu nového dne, dát to svoje srdce. Prosíme, pročistuj ho, ukazuj nám, kde se schováváme za různé ty vnitřní modly, kde opravdu potřebujeme tvoje vysvobození, abychom rozpoznávali tvoje jednání a vedení, abychom viděli tvoje skutky právě dnes, v našem okolí i v nás samotných. Děkuji za to, že je to možné, že se nás skutečně dotýkáš, že zasahuješ do našeho života a že se nenecháš námi samými odradit. Díky, Pane, za to, že tvoje milosrdenství a věrnost je větší, než si vůbec dokážeme představit. Díky za to, že jsi s námi. Amen.

čemu v životě věnovat čas, co nejde obejít a také, že se nejde mít pořád úplně v pohodě, to bylo v písni skupiny Empo. Ta nás převedla přes 6:30, posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Dobré ráno.

Ve 6:45 vám nabídnu biblické zamyšlení pastora křesťanského společenství v Kutné Hoře Saše Štěpánovského. Už třetí zamyšlení o Gedeonovi. A tentokrát budeme svědky dosti podivné přípravy na bitvu s hrozivým nepřítelem. Tak to bude po následujících dvou písničkách. Před námi jsou skupiny Citizens a také Method Man.

Minule jsme si říkali, jak Gedeon šel do akce, pokácel domácí modlu a táta se ho zastal. Možná, milí posluchači, si to neměl úplně v životě takto, že by tvůj táta se ti zastal, možná si dokonce svýho tátu ani nepoznal. I když třeba máš nějakou bolest ve vztahu k tátovi, chci tě poprosit a povzbudit k odpuštění. Je to moc důležité. Já jsem opravdu tak rád, že můžu říct svýmu tátovi, mám tě rád, i když třeba nebylo všechno OK mezi námi, zvláště když jsem dospíval, vážím si tě, mám tě rád. Pro mě je to moc důležité. A pokud třeba v tom máte nějaké trápení, chci vám znovu připomenout, že nebeský otec je dobrý táta, že to je dobrý otec. Někdy se nám může zdát jeho jednání přísné, jeho výchova, ale je dobrý a myslí to s tebou dobře a nikdy nesklame. Je to dobrý táta a na Ježíši můžeme vidět, jaký Bůh je. Čti si prosím ty příběhy v evangeliích, co Ježíš dělal, co říkal. A Ježíš říkal, kdo vidí mne, tak vidí Otce. Ježíš je dokonalý otisk Boží slávy. Bůh, který přišel v těle na tuto zem. A Ježíš nám ukázal, že Bůh je dobrý otec. To prosím neznamená, že on je nějaký taťulda, že si z něj můžeme dělat nějak legraci nebo znevažovat. Já mám velkou úctu k Pánu Bohu, ale vím, že to je dobrý otec a vím, že má také i dobrý smysl pro humor a mám ho moc rád. Vraťme se k našemu příběhu o Gedeonovi. Gedeonovi vyšli naproti muži z dalších izraelských kmenů, protože se schylovalo k bitvě, k válce. Vytáhli Midiánci, vytáhli Amálekovci, synové z východu a Gedeon jde k Bohu před Boží tvář a říká, jestli chceš zachránit Izrael mým prostřednictvím, jak si to prohlásil, tak já prostě tady dělám takovou zkoušku. Já dám na humno ovčí rovno a pane Bože, jestli to fakt myslíš vážně se mnou, tak jak jsi to říkal, tak udělej to takhle. Když bude rosa jenom na tom rovně a na zemi okolo bude sucho, no tak já poznám, že mým prostřednictvím zachráníš Izrael, jak si to prohlásil. A ono se dostalo. Příštího dne časně ráno vstal, kde on vymačkal rovno, vyždímal to a naždímal plný džbán vody. A Gedeon, protože je plný pochybnosti, plný mindráků, prostě není si jistý v kramflecích, tak Bohu říká, kéž proti mě nevzplane tvůj hněv, vidíte tu úctu, ano? Nezlob se Bože. Nech mě promluvit ještě jednou. Dovol prosím a já to zkusím s rovnem ještě jednou, už jenom naposledy. Nechť prosím, suchý to rovno a všude na zemi ať je rosa. Vidíte to? A Bůh to oné noci učinil, čteme tam. To rovno bylo suché, když to všude na zemi byla rosa. Pán Bůh se nenaštval. Neřekl, tak do prkínka Gedeone, tak věříš mi nebo ne? Neřekl mu Gedeone, ty máš tak malou víru, víš co, já si vyberu někoho jiného, kdo bude trošku jistější v kramflecích a bude mi víc věřit. Ty jsi opravdu k ničemu, Gedeone. Pán Bůh s ním takto nejedná, ale má s ním takovou velikou trpělivost. Gedeon je nejistý, ale víte co? On hledá v pokoře tu Boží vůli a to je velká odvaha. On má v podstatě velkou odvahu. On se vevnitř klepe strachy, ale Bůh je pro něj důležitější než jeho mindráky a jeho strach. Mně se to hodně líbí, protože já jsem také člověk, který hodně se potýká s různými mindráky, nejistotou a strachem. A pro mě tenhle příběh vyvolává naději, že i takové nejisté lidi, jako jsem já, si Bůh někdy může použít. A Gedeon hledal to Boží vedení. Nehledal výmluvy, proč to nejde. Nehledal výmluvy, proč do toho nepůjde a ať si Bůh povolá jinýho a že už toho má dost, jako co zažil s tou modlou toho Bála, že jen tak, že nepřišel o život. Ale prostě on jakoby zkouší Boha, ale není to v tom negativním, že by Pána Boha pokoušel, ale říká Bože, prosím tě, udělej takový znamení. Nevím, jestli jste se někdy takhle modlili, ale mně připadá, a teď doufám, že někoho nesvedu k nějaký blbosti, ale mně připadá, že Pána Boha neuráží, když ho upřímně hledáme, chceme poznat jeho vůli a vyprošujeme si i nějaké
znamení. Můžeme to přepálit. Určitě bych nikomu neradil, aby prostě řekl, pane Bože, já úplně nevím, jestli seš. A pokud ano, prosím tě, ať vyhraju milion příští týden ve sportce, to bude jasný důkaz o tvé existenci. To bych opravdu neradil. Ale tam, kde člověk v pokoře hledá to boží vedení, tak Pán Bůh se evidentně neuráží a mluví tím způsobem, jaký ten člověk je schopen pochopit to jeho vedení a to jeho vůli. A Gedeon se přesvědčil, že Bůh je s ním a že když to řekl, tak to myslí naprosto vážně a že stojí za ním, že tohle je jeho síla. Časně ráno vstal Jerubál, tedy Gedeon a všechen lid, který byl s ním, a utávořili se v En Charodu, jsme v 7. kapitole Soudců. Tábor Midianců byl v údolí u něho severně od návrší more, nepodstatný. Hospodin však Gedeonovi řekl, Gedeone, je s tebou příliš mnoho lidů, než abych dal Midiance do jejich rukou. Jinak vy vyhrajete a budete se vytahovat, bude se Izrael vychloubat. Zachránila mě má ruka. A tak běž k lidem, Gedeone, a řekni jim, kdo má plný kalhoty, nebo promiňte, takhle to je doslova, kdo se bojí a třese, ať se vrátí a vzdálí z pohoří Gileádu. A vrátilo se z lidů 22 tisíc a 10 tisíc zůstalo. Lidi, prosím vás, tohle je fakt situace. Když pročteme ten záznam i potom toho, co bylo dál, tak z toho vyplývá, že na začátku bitvy byl Gedeon se svou armádou v oslabení 5:1. Midianci a Amálekovci, synové z východu, 5 a Gedeon se svou armádou 1, 5:1. Ale Bůh říká, vás je pořád moc. Sestupte k vodě a já řeknu, kdo s tebou půjde do bitvy a kdo ne. Nechal je, aby se napili. Bůh říká Gedeonovi, kdo bude chlemtat vodu jazykem, tak jak to dělá pes, tak ten půjde zvlášť a kdo si klekne při pití na kolena, tak ten půjde taky zvlášť. No a ty, kdo chlemtali a dávali si rukou do pusy vodu, tak jich bylo 300 a ty ostatní poklekli na kolena a pili s ohnutým hřbetem. Já nevím úplně, jaký je správný výklad tohoto místa. Já si představuji, že ti, kdo si dávali tou rukou do úst, že tam taky klečeli, ale třeba na jednom koleni drželi v ruce ten nějakou tu zbraň a dívali se obezřetně kolem sebe, rozhlíželi se a ty druhý prostě se vrhli na tu vodu, padli tam na kolena. Někdo to vykládá tak zvláštně duchovně, že ty prameny, ty potoky byly zasvěcené nějakým božstvům vždycky a že ty, kdo tam pili takhle na kolenou, že jako by se klaněli i tomu božstvu. Hlejte, já nevím, nebudu se tím nějak zaobírat, ale jisté je to, že Bůh zmenšil Gedeonovi jeho armádu na poměr 500:1. Z té přesily 5:1, to bylo najednou 15:1 a najednou jich zbylo 300 proti 100tisícové armádě. Nevím, kolik jich bylo přesně, ještě se k tomu dostaneme, ale ten poměr, jsem si to někde vypočítal, byl 500:1. To je jako nula skoro. Není to metoda, ale jakoby byl tu naznačen určitý princip. Čím míň toho máš člověče v té svojí síle, tak tím více Pán Bůh může jednat. A touto myšlenkou bych rád ukončil tu dnešní krátkou promluvu. Čím méně máš zdrojů, čím míň toho máš, čím míň ti připadá, že máš v rukou, tak tím víc Bůh může jednat a zjevit svou slávu a použít si tě. Zdař Bůh. Thank you.

Čím méně toho máš, tím více se může Bůh projevit ve své síle ve tvém životě. Dost dobrá myšlenka pro dnešní den, co říkáte? Úvahu Saši Štěpánovského vám dnes nabídneme ještě jednou 15 minut po 15. hodině a zítra ve 6:45 budeme v zkoumání Gedeonova života pokračovat.

Je 7 hodin úterý 4. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den. Doufám, že aspoň částečně i u poslechu Rádia 7. V téhleté půlhodince nás čeká hodně písní a o 7:30 se po telefonních linkách spojíme s vedoucí Centra naděje a pomoci v Brně doktorkou Ludmilou Lázničkovou, abychom zjistili něco více o této organizaci a její činnosti. A věřte, budou to zajímavé věci. Hlavně věci reagující na skutečné potřeby skutečných lidí. Tak dobré ráno.

Pod čtvrtým srpnovým dnem je připsáno Dominik a Dominika. Toto jméno je u nás už méně běžné, i když ve světě je velmi užívané pořád. Základ jména tvoří přídavné jméno k latinskému slovu dominus, čili pán. Dominik je tedy pánův. Z ženského tvaru Dominika, tedy dies Dominica, den páně, vzniklo i označení pro neděli v románských jazycích. Tak milí Dominikové i milé Dominiky, přejeme vám vše dobré, pokoj Boží a jeho přítomnost v každém vašem dni.

0: Kalendárium.
1: 4. srpna roku 70 byl v Jeruzalémě zničen takzvaný druhý chrám, který vybudovali navrátilci z babylonského vyhnanství. Chrám byl vypálen římským vojskem vedeným pozdějším císařem Titem a už nikdy nebyl obnoven. V roce 1306 byl právě 4. srpna v Olomouci zavražděn český král Václav III. Dynastie Přemyslovců vymírá po meči. Druhorozený syn Václava II. Aguty Habsburské byl zavražděn v pouhých 17 letech. A v roce 1944 byl vyzrazen úkryt Anny Frankové v Amsterdamu. Obyvatelé domu byli odvedeni k výslechu jednotkami zelené policie. V roce 1888 se narodil Jan Blahoslav Kozák, český teolog a pedagog. Bývá označován za následovníka Masarykova přístupu k Bohu. Měl problémy s přijetím Ježíšova božství, názorově ovšem jeho teologie zůstala v intencích liberálního evangelického přístupu. V roce 1900 se narodila anglická královna matka Alžběta. Byla po dlouhá léta nejoblíbenější členkou anglické královské rodiny. Její sté narozeniny v roce 2000 se mohutně slavily. Svého muže přežila bezmála o 50 let. O rok později, tedy v roce 1901, se narodil americký jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. A v roce 1912 se narodil Raoul Wallenberg, švédský diplomat a člen vlivné rodiny Wallenbergů. Během druhé světové války působil v Budapešti, kde s velkým osobním nasazením a také za velkého rizika zachránil až 100 000 maďarských židů před holokaustem, a to mimo jiné vydáváním švédských ochranných pasů. V roce 1875 zemřel dánský spisovatel Hans Christian Andersen, jeden z největších světových pohádkářů. Mnohé z jeho 156 pohádek už jsou klasické, kdo by neznal Princeznu na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařova slavíka, Císařovy nové šaty, Křesadlo či Malou mořskou vílu. Kromě světoznámých pohádek napsal také několik poměrně málo úspěšných básnických sbírek a divadelních her. V roce 1992 zemřel František kardinál Tomášek, český katolický arcibiskup, bojovník proti komunismu. Tomášek byl v době totality výraznou postavou tichého, ale vytrvalého odporu proti komunistické zlovůli. Výrazně se postavil například za petici Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, která požadovala obnovení demokratických a náboženských svobod a která na sklonku 80. let získala přes 500 000 podpisů. Tak tolik dnešní kalendář a kalendárium, které pro vás připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: nevěstu.
1: Blížíme se k 7:30, to je čas pro ranní telefonát Rádia 7. Dnes se po telefonních linkách spojíme s ředitelkou Centra naděje a pomoci paní doktorkou Ludmilou Lázničkovou.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Každý z nás se někdy dostane na životní křižovatku, do chvíle, kdy hledá odpovědi, podporu nebo cestu, jak se posunout dál. Právě takovým lidem v takových situacích už více než 30 let pomáhá Centrum naděje a pomoci. Dnes si jeho činnost představíme společně s lékařkou Ludmilou Lázničkovou. Paní doktorko, vítám vás ve vysílání Rádia 7. Dobrý den.
3: Dobrý den a velice děkuji za pozvání tady do toho pořadu.
2: Pro posluchače, kteří o Centru naděje a pomoci slyší poprvé, čemu se věnujete a co u vás lidé mohou najít?
3: Tak jak již název říká, tak se snažíme dávat lidem naději a hlavně pomáhat v oblastech, které jsou zaměřené tedy na rodičovství, mateřství, těhotenství, tady tuto veškerou vlastně velice širokou oblast, protože věnujeme se nejen třeba pomoci v těhotenství jako takovém, když třeba buď to jsou problémy, nebo aby ty problémy nevznikaly, ale vlastně třeba, aby vůbec tomu těhotenství došlo, protože v dnešní době jsou velké tlaky na umělé oplodnění a my se snažíme pomoct ukázat cestu, že je možné i přirozenou cestou zdravě otěhotnět. Potom dál, když teda už se miminko narodí, tak zase pomoct dál i nejen v těch prvních chvílích po porodu radou, někdy konkrétní pomoci, že třeba naše laktační poradkyně přijede, pomůže, ale potom i dál zase věnujeme se i otázkám do určité míry jakoby vztahových, výchovných, přijetí třeba ženskosti, no a potom to dál přes snoubence pokračuje zase k otázkám přijetí plodnosti, naučit se pracovat s plodností, ať už i třeba v tom významu, jakoby jak se správně vyhýbat početí zdravě, bez zasahování do organismu. Takže tady ta, vlastně my pokrýváme tou naší činností, vlastně dalo by se říct, všechny generace, protože se věnujeme třeba právě i pod vlivem toho, jak se na nás lidi obraceli, i radíme třeba prarodičům, babičkám, dědečkům, jak třeba mluvit s dospívajícími, nebo jaké jsou dnes trendy a co je dobré a naopak třeba o čem jim mluvit s mladými, když třeba oni jako babička, dědeček některé věci třeba by chtěli vidět jinak, tak i tito lidé samozřejmě se na nás v otázkách rodičovství, mateřství mohou plně obracet.
2: To je velmi, velmi široký záběr, co popisujete. S jakými životními situacemi nebo problémy přicházejí lidé nejčastěji?
3: Já to ještě trošičku rozšířím, ten záběr. Ano, jako nejen, že se věnujeme těm lidem, těm, jakoby, dalo by se říct, lajkům, jo? Tě obecně ti, kdo přijdou a hledají pomoc, radu, ale současně, protože všechno člověk nikdy nemůže zvládnout sám a je vždy velice dobré, když má další spolupracovníky tady v tomto duchu vyškolené, tak se věnujeme i vzdělávání. Vzdělávání dalších lektorů, vzdělávání a nabízíme konzultace, ať už zdravotníkům, anebo těm námi vyškoleným poradcům. Takže to by bylo ještě jako k té naší šíři, co všechno děláme.
2: Děkuju. No, a teď ty situace nejčastější, které řešíte.
3: Ano. A ty nejčastější situace, abych byla úplně upřímná, tak teď v poslední době nejčastější je právě ta otázka nenaplněné touhy po dítěti. Jo, to, co se zkratkovitě označuje jako neplodnost, což je pro někoho jako takové tvrdé, příliš silné slovo. Proto já raději používám tady to spojení, ten nenaplněné touhy po dítěti. Ať už jsou to situace, kdy to miminko vůbec do toho vztahu nepřichází, anebo že třeba došlo již k početí a znova početí nedochází, jako početí, které skončilo normálně porodem, všechno v pořádku, anebo situace, kde třeba došlo k početí, ale to děťátko se neudrželo, došlo k odchodu děťátka v průběhu těhotenství. Tak i v těchto situacích máme opravdu jako úspěšné výstupy, mělo by se říct, že vlastně probíhají potom zdravá těhotenství a ve výsledku třeba, že já jsem gynekoložka, mám atestaci z gynekologie a porodnictví a více jak 30 roků jsem se této problematice věnovala i v rámci gynekologické praxe, tak co třeba je velice důležitý ukazatel, je počet císařských řezů. S tím, že císařský řez je velice důležitá život zachraňující operace, ale v našem prostředí někdy i nadužívaná. A my v našich výstupech máme poloviční počet císařských řezů oproti tomu, jaký je celostátní průměr. No, máme výrazně méně těhotenských ztrát, než jaký je celostátní průměr. Právě tím, že se snažíme pracovat s podporou přirozené plodnosti, a to nejen u ženy, ale i u muže. Takže v tom jsme takhle, jako dalo by se říct, jedineční a jsem moc ráda, že tady tento trend se právě i díky tomu, jak máme vyškolené další lidi, tak se daří šířit dál.
2: Ta čísla jsou velmi, velmi zajímavá. Jsem ráda, že je zmiňujete. Čím to je, paní doktorko? Vy musíte asi hodně pracovat s důvěrou lidí, je to tak?
3: No, to určitě, jako takhle. A ta důvěra zase musí být postavená i na získávání vlastně zkušeností, znalostí, kdy vlastně člověk nemohl zůstat jen na úrovni vzdělávání tady v rámci republiky, ale opravdu i čerpat ze zahraničí. Že zatím bylo opravdu spousta hodin, energie, času, ale i financí, co si budeme namlouvat, jo? Kdy v podstatě jsem, a teda jsem na druhou stranu velice ráda, že jsem měla možnost být v kontaktu se zahraničím a srovnávat, vlastně přemýšlet nad vším a díky tomu vlastně se dařilo vlastně vypracovat tady ty přístupy, které teď předáváme. No a všechno to stojí vlastně, ať už řešení gynekologických potíží, není tento nenaplněná touha po dítěti, ta takzvaná neplodnost z hlediska gynekologie, ale i vlastně zdravé řešení nepravidelnosti cyklu, zdravé řešení cyst a předcházení jim, endometrioza, to je v dnešní době velikananámský strašák, a další gynekologické diagnózy. To všechno vlastně je možné řešit i zdravě, bez poškozování organismu hormonální antikoncepcí nebo léky, které tlumí činnost vaječníku. Ale co je základ? Správná znalost symptotermální metody. Ono to možná zní jako strašně složitě, symptotermální metoda, jako takhle, ale já bych chtěla podpořit všechny ženy, ale i muže, protože to je také důležité, aby i ten muž tady té problematice rozuměl. Tak kdy na základě několika minut vlastně ráno v klidu žena věnuje sama sobě, což je taky z hlediska psychologie ženy strašně důležité. Najít si na sebe chvilku, najít si na sebe čas v tom všem zhonu, které vlastně to mateřství, rodičovství a vůbec ten život jako takový, co přináší. A chvilku se sklidnit, uvědomit si, co bude dál. No a v rámci toho sklidnění, uvědomění si, vlastně se dá si změřit teplotu, čili to je to termální, a uvědomit si určité příznaky, toto všechno zapsat do tabulky podle metodiky, proto je to metoda. A krásně vidíme do menstruačních cyklů ženy. A od toho se odvíjí strašně moc, protože jak je žena vlastně cyklická, tak v podstatě i mnohdy její nálady, chování, její vnímání určitých třeba intonací, různých výrazů a pak se může různě měnit. A i proto je strašně důležité, aby i ten muž tady tomuto rozuměl. A pokud ti manželé tu symptotermální metodu chtějí využít, což teda velice doporučuji, jako spolehlivou metodu vyhnutí se početí, protože na základě té symptotermálky nejpřesněji vymezíme hranice plodného a neplodného období, tak ve výsledku získáváme velice spolehlivou metodu vyhnutí se početí. Ten index je vlastně srovnatelný s užíváním hormonální antikoncepce, jak se měří takzvaná spolehlivost metody, čili ke kolikati nečekaným těhotenstvím v rámci nějakých těch studií, prostě v tom studovaném vzorku, ke kolikati nečekaným těhotenstvím dojde, tak jednoznačně třeba oproti kondomu, pesaru a tady těm poměrně běžně používaným cestám vyhnutí se početí, tak je tady několikanásobně vyšší spolehlivost. A navíc, co ještě zase se znovu k tomu vracím z toho mého doktorského pohledu, krásně vidíme, jestli jsou ty cykly zdravé. Což se zase nezdravé cykly se dřív nebo později prostě odrazí dál i třeba na tom vztahu jako takovém. Ta žena je unavená, vyčerpaná, třeba ze silných krvácení a podobně, ale to všechno opravdu nám ta symptotermálka pomáhá krásně vyřešit.
2: Paní doktorko, poskytujete krom té tělesné také třeba duševní nebo duchovní pomoc?
3: Tak my teda takhle, i když třeba máme různé spolupracovníky, kteří mají i třeba vystudovanou psychologii nebo jsou psychoterapeuti a pracují různě prostě dál. Přímo v našem centru teď, my jsme tady v Brně na Blatného, když si potom najdete na našem webu ten kontakt, tak přímo psychologa nemáme, ale na druhou stranu takové, jakoby ta nejprve, že si vlastně ten pár nebo tu ženu, nebo někdy i muže, že přijde ten muž sám, si vlastně vyslechneme a protože na druhou stranu určitý nějaký ten základní výcvik tady v tom, jak dál případně nasměrovat nebo co dál řešit, taky máme, tak v podstatě do určité míry jsme schopni pomoct. Stejně tak pro věřící lidi, jakoby, protože jak já už jsem kdysi dávno na jedné sexuologické konferenci, jsem taky říkala, prostě vaječníky ty pracují nezávisle na víře. Takže primárně samozřejmě jakoby mluvíme o tom, jak to tělo funguje, ale pomáháme těm lidem, kteří vlastně jsou věřící a hledají jako věřící vlastně pomoc žít v souladu s tím, jak vlastně je učí jejich křesťanská víra, tak tady v tomto jednoznačně u nás najdou velikou podporu a posilu tom, aby vlastně v souladu se svým křesťanským morálním nastavením, aby takhle mohli ve svém vztahu žít. Takže tady v tomto směru jednoznačně ta pomoc tady u nás v Centru naděje a pomoci je, pokud lidé hledají právě pomoc, která bude v souladu s křesťanskými hodnotami tak určitě na Centrum naděje a pomoci je možné se obrátit. Nemusí se nijak ostýchat, nemusí se ani stydět, když třeba vědí, že nebylo všechno úplně, jakoby, jak by mělo být. Nikoho neodsuzujeme a plně chápeme, že někdy ty situace jsou velice těžké a různé okolnosti, vznikají různé tlaky ze společnosti a podobně. Ale právě snažíme se pomoct i třeba z toho, co nebylo úplně dobré, tak najít cestu a nastavit tu lepší, tu souladu vlastně s řádem božím.
2: Paní doktorko, kde vy sama berete inspiraci a čerpáte sílu pro takovou práci?
3: Tak musím se přiznat, že primárně modlitbě. Jo, že bez ní by nic nešlo. Jo, to je v podstatě základ všeho, bych řekla. A s tím, že samozřejmě v rodině jako takové rádi s manželem cestujeme. Takže tady takhle v tomto směru takový jakoby odpočinek, kdy já to mám třeba nastavené, že když jsme takhle pryč, tak vědomě se nepřipojuju na e-mail CENAP. Já, jako my, tento Centrum naděje a pomoci má zkratku CENAP a možná někteří z vás jako pod touto zkratkou CENAP už jste o naší organizaci slyšeli. Čili vědomně dát si i určitý nějaký odstup, to je také velice důležité pro každého z nás, takže i já sama se tím taky musím řídit, že jo, samozřejmě. Takže tak, bych řekla, modlitba, písmo svaté, jako snažíme se jako chodit na mše svaté, jak to vyjde taky, ale v nedělu určitě, jo. Pak teda říkám, ta rodina jako taková a ten odpočinek. A to všechno a přátelství. Já právě třeba i s lidmi, kteří působí třeba i v zahraničí, právě tady v té oblasti, té výuky, tomu respektu k té přirozené plodnosti, to pro mě vždycky bývá také velikou posilou.
2: Když by dnešní téma někoho zaujal, kde se může o činnosti CENAPu dozvědět víc, o vaší činnosti, o možnostech právě podpory a pomoci?
3: Tak jednak na naše webu, jo, cenap.cz, jako Centrum naděje a pomoci, takže CENAP je na konci, jo, cenap.cz. Tam je vlastně celkový přehled jak těch jednotlivých poraden, v té sekci poradíme vám, tak ty různé kurzy, ať už ty základní kurzy, anebo kurzy takzvaného rozšiřujícího vzdělávání, tam, kde už předpokládáme přeci jen určitou znalost. Samozřejmě i tady z té sekce toho rozšiřujícího vzdělávání i třeba zdravotník nebo důla, jo, prostě takhle, nebo já nevím, nějaký psychoterapeut, může určitě si i objednat některou z těch nahrávek nebo se přihlásit na některý ten seminář, když akorát tam jde o to, že vlastně tam už třeba používáme prostě jakoby běžně určitou terminologii, kterou jinak v těch základních kurzech pomalu vysvětlujeme jako názvy hormonů a podobně. Jo, v tom se to akorát liší, čili když tady nějaká ta znalost je, tak jako klidně i na ty rozšiřující vzdělávání je možné z toho také čerpat. No a pak samozřejmě dál, teda kromě toho našeho webu jako takového, kde můžete získat informace o té celkové šíři té naší činnosti, a s tím, že co nabízíme teď nejdřív, v nejbližší době, tak je ve složce aktuálně, takže tam je možné se také podívat. Ale kromě toho ještě máme sítě, jak Instagram, tak Facebook, taky prostě toho Centra naděje a pomoci. Takže i tam je možné se podívat, tam dáváme spíš takhle jakoby informace o těch nejbližších kurzech, které vždycky nás čekají, nebo nějaké postřehy třeba tady z té naší činnosti.
2: Říká paní doktorka Ludmila Lázničková, vedoucí Centra naděje a pomoci v Brně. Velmi vám děkuji za váš čas a přeju hodně moudrosti a sil do další práce a činnosti.
3: Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a opravdu chtěla bych pozvat posluchače, neostychejte se, napsat e-mail, zavolat, podívat se na třeba na těch sítích, napsat také a rádi se vám budeme věnovat. Mějte požehnaný den.
4: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

O tom, že někdy je těžké vidět a rozpoznat Boží jednání v našem životě, zvlášť když to prožíváme velmi těžce a složitě, zpíval Jeremy Camp, ale přidával také velké ujištění. Ať už to vidíš nebo nevidíš, Pán Bůh je pořád s tebou.

0: Znělka ukazuje, že právě minula 8. hodina. Je úterý 4. srpna, posloucháte vysílání Rádia 7 a jako každý pracovní den v 8 hodin ráno vás teď zvu k poslechu relace Bible Guide. V ní vám nabízíme takovou mapu biblického obsahu. Zjistíte při poslechu těchto relací, co v Bibli skutečně je. Momentálně jsme v knize Ezechiel či Ezdráš.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 28. kapitola B. V této kapitole proroctví o králi fénického města Týr přechází v popis ďábla. Zde je text o jeho stvoření. Byl si pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu boží zahradě všemi drahokamy ozdoben, rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem, to vše krásně osazené ve zlatě, klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na boží svaté hoře, mezi žhnoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření, než jsi byl zhledán zlým. V tomto krátkém textu, popisujícím stvoření cheruba světlonoše, najdeme hned na třech místech slovo dokonalost. Právě na základě tohoto jasného popisu teologové věří, že andělé byli na rozdíl od lidí stvoření jako dokonalí. S úžasným popisem stvoření světlonoše zajímavě kontrastuje chudý popis stvoření člověka. O stvoření člověka v Genesis čteme: Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Na rozdíl od popisu stvoření cheruba světlonoše, zde nenajdeme žádnou zmínku o dokonalosti, kráse a moudrosti. Člověk byl také na rozdíl od cheruba nahý. Cherubův překrásný oděv je symbolem boží dokonalosti, která mu byla Bohem dána. Člověka, totiž Bůh, na rozdíl od cheruba, stvořil nedokonalého. Dokonalým se člověk stane až na základě jeho volby. Symbolem této dokonalosti je v Bibli strom života. Bůh padlým lidem zabránil ze stromu života jíst. Na konci Bible ale čteme: Kdo zvítězí, tomu dám jíst ze stromu života v božím ráji. Andělé byli stvořeni jako dokonalí. Jejich rozhodnutí jsou dokonalá a nezvratná. Když si anděl zvolí Boha, stane se božím vyvoleným služebníkem. Když odmítne Boha, stane se jeho nepřítelem. Je definován jednou provždy

ti sice snáz zlu podléhá, ale toto zlo ho kvůli jeho nedokonalosti nemůže ani zcela ovládnout. Člověk je tak tedy díky své nedokonalosti schopen se obrátit a zlo odmítnout. Není sice schopen kvůli své hříšné přirozenosti, kterou získal od ďábla, dokonale žít bez hříchu. Není ale ani dokonale odvládnut zlem. Proto je stále během svého pozemského života schopen obrátit se od zla k Bohu. To je také důvod, proč ho Bůh takto stvořil. Člověk je nedokonalý, to znamená nedotvořený, nedokončený. Dokončeným a dotvořeným se člověk stane až po vzkříšení. Vzkříšení je přivedení člověka k dokonalosti. Teprve vzkříšením člověk dostává svou definitivní formu a přirozenost. Nedokonalost neboli nedokončenost člověka nejen brání zlu ho zcela ovládnout, umožnila také Bohu vstoupit do svého stvoření. A to je Boží záměr, který měl a má Bůh se stvořením. Ještě před stvořením světu Bůh pojal záměr nejen stvořit svět, ale také splodit vlastní děti. Těmito dětmi budou stvoření lidé, kteří dobrovolně přijmou Boží život. A tento svůj vlastní Boží život Bůh vložil do stvoření svou smrtí a vzkříšením. To je příběh Božího plánu stvoření Božího světa. Proč stvořil Bůh člověka nedokonalého? Aby se sám mohl stát člověkem a tak se stal součástí svého stvoření. A proč se Bůh vlastně stal člověkem? Aby mohl zemřít a tím nést lidský trest. A proč vlastně Bůh chtěl zemřít? Aby se plně ztotožnil se svým stvořením a mohl být vzkříšen. A co se stalo, když byl vzkříšen? Tímto způsobem Bůh vložil své DNA do stvoření. Každý, kdo přijme to, co se stalo smrtí a vzkříšením Ježíše, nedostane jen odpuštění, stane se nositelem nového života, stane se potomkem samotného Boha.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 hodin ráno. Pořad reprízujeme každý den v 18 hodin. Připravuje ho Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, a tento i předchozí díly najdete buď na webu Rádia 7, anebo také na stejnojmenném podcastu Bible Guide.
1: Duchu svatý, přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích starších, než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou ve mně, smiluj se a smí ze mě hřích.

Neleknu se hrůzy noci, ani střely, která ve dne létá ze zálohy. Neleknu se ani moru, co se plíží temnotami a nákazy, co jsou to.

V jakém stavu je česká ekumena, tedy spolupráce různých církví? A co české církvi v tomto směru chybí? Poslední část rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem přináší praktické příklady vedení v ekumenickém prostředí. Pořad 3D Talk je připraven o 8:30.

Americká kapela Forking and Country a skladba Benediction, tedy požehnání. Před námi je ještě píseň Jany Zibalové, která zhudebnila 139. žalm Zkoumaj ma Bože. A po něm už se rozezní znělka pořadu 3D Talk a avizovaný rozhovor Vojty Barota s Petrem Rausem o ekumenickém vedení církve.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí stále Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Vítám tě zpátky, Petře.
2: Ahoj.
1: Budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak být lídrem v ekumenickém prostředí. Pojďme teď přejít k takovému praktickému, k té praktické části, jak na to. A na začátek se zeptám, jak můžeme budovat důvěru mezi lidmi, kteří možná mají vlastně nějaké předsudky, předpoklady, mají rozdílné tradice, zkušenosti, nebo i jazyk teologický?
2: Musíme se znát, musíme být přáteli. To je předpoklad. V praktickém životě se často stává, že člověk spadne do takové spolupráce, do takových povinností, tak pak je potřeba to přátelství budovat sice následně, ale rychle. Skamarádit se s těmi lidmi. Zblížit se, abychom si mohli dobře rozumět. To si myslím, že je docela důležitá věc. Je dobré znát věrouku té druhé strany. Věrouku té druhé strany. Abych nežil ze svých vlastních představ. Typické je to ve vztahu protestantů k římské církvi, kdy my si ji malujeme barvami lidové zbožnosti 19. století, leckdy to už je úplně mimo. A přece to v našich představách žije. Tady je třeba být opatrný a jít po faktech. Skutečně znát, co je věrouka té druhé církve. Nestavět na dojmech a na názorech. Názory to je příliš málo, je potřeba znalost.
1: Jaké principy toho leadershipu fungují v tom ekumenickém týmu jinak než v jedné konkrétní církvi?
2: V ekumenickém prostředí musí mít vždycky na paměti, že se setkávám jenom s některými lidmi. Že? Většinou to je tak, že se setkávám s vedoucími těch jednotlivých denominací nebo jednotlivých sborů. Ale pokud se sejdu s představiteli denominací a chci se na něčem domlouvat a narazíme na něco, co by přesahovalo nebo bylo hraniční vzhledem k věrouce té denominace, tak ten představitel teď nemůže říct ano nebo ne, nemůže to posunout sám, nemůže rozhodnout, nemůže vůbec nic v tu chvíli. Takže zatímco ve vlastním prostředí se mohu domluvit, že teď teda něco změníme, třeba ve staršovstvu se sejdem, vždycky se to dělalo nějak, ale teď se domluvíme, že to budeme dělat jinak, tak to v tom ekumenickém prostředí absolutně nejde. Ti lidé k tomu nemají mandát. Čili pokud chci něco měnit a něco posouvat, tak jediné, co mohu, vyvolat diskusi v té druhé denominaci a kdyby oni sami dospěli k názoru, že něco změní, tak to změní a teď ono to v církvi trvá dlouho a možná můj nástupce už z toho potom bude profitovat. Prostě jde to pomaličku, ale nedá se to zlomit. Prostě ti lidé nemají mandát měnit věci. Musíme pracovat s tím, co je.
1: Asi důležité je i nějaké to prostředí, kde se lidé nebojí říct, tady to vidím jinak, tady jsme rozdílní. Jak zdravě možná vytvořit takové prostředí?
2: To je právě ta otázka přátelství. Já jsem si velmi cenil situace. Já dřív, než jsem se dostal do řídícího výboru, tak jsem dlouho pracoval v ekumenické komisi Ekumenické rady církví. Což bylo takové zvláštní společenství lidí. Úkolem té ekumenické komise bylo zkoumat, co dělá Ekumenická rada církví a navrhovat, co by měla dělat jinak a lépe. Ono to moc nešlo, ale bylo to zajímavé, leco jsme tam prodiskutovali. Tu komisi tehdy vedl David Tonzar z husitské církve, husitský biskup, a on měl vazby, přátelské vazby, na Kasteleána z zámku Loučeň. Takže my jsme občas měli výjezdní zasedání na zámku Loučeň, kde jsme, teda tam byl takový penzion zámecký, kde jsme byli ubytovaní, neformální setkání. Tam byl čas se projít po parku, mluvili jsme o spoustě věcí mimo naši agendu. A skutečně to budovalo přátelské, blízké vztahy a tomu vlastnímu jednání nad věcmi, které byly naším úkolem, to neskutečně pomáhalo. Čiže každá takováhle věc, možnost společného života, pomůže. Nakonec proto Pán Ježíš žil s učedníky ve dne v noci, že jo? Byli si blízko. Bez toho to nejde.
1: Co když se pak objeví nějaký konflikt nebo neshoda?
2: Stává se. Není to snadné, protože jsou konflikty, které se dají prodiskutovat a řešit, a jsou konflikty, které se v tom ekumenickém prostředí prodiskutovat a řešit nedají. To jsou třeba osobnostní problémy. V ekumenickém prostředí jako takovém vlastně nejde dělat pastorace. Ta patří do té denominace, do sboru, do toho vlastního domovského prostředí každého. V tom ekumenickém už se takové věci musí trošku přecházet, přehlédnout, vyhýbat se jim, protože to není řešitelné. Já jsem si uvědomoval nevyslovenou věc, ale myslím si, že velmi, velmi živou, že ta ekuména měla strach zvolit do nějaké funkce představitele některých denominací, nejmenovaných. Podle mého přesvědčení to vyrůstalo z představ nebo iluzí, které často nebyly reálné, ale tak, jak to u nás u lidí chodí, nosíme si je z minulosti a trvá to dlouho a dlouho, než se změní ty naše představy, jakkoliv realita už je někde úplně jinde. A to bránilo tomu společenství, aby některé denominace byly zastoupeny v těch formálních funkcích. Myslím si, že tohle to chce čas. Čas, že to posune. Ale nedá se o tom v tom ekumenickém prostředí vlastně mluvit. To se nedá otevřít, protože tam nejsou argumenty, není možnost, jak to prodiskutovat, to by vyvolalo jenom konflikt. To se možná dá řešit opatrným jednáním s jednotlivými lidmi, takové ty zkoušky posunout tu jejich představu o té, které denominaci, že už to hold je jinak v reálu, že se čas posunul, že se věci změnily. Teď mluvím o denominaci, ale ono to platí i o osobnostech. Ten člověk není takový, jak si myslíš, můžeme čekat, že bude užitečný, že to zvládne, ale to jsou velmi, velmi citlivé věci a v ekumenickém prostředí je potřeba větší opatrnosti, protože se potkáváme málo, občas jenom, žijeme v těch svých denominacích, takže je to citlivé prostředí. V tomto směru je to citlivé prostředí.
1: A jak pak můžeme vést ten dialog, ten samotný dialog, aby to nebylo jenom nějaká diplomatická zdvořilost, ale skutečné hledání té boží vůle?
2: Protože jsme přátelé, protože jsme si vědomi svých slabostí a těm se i v té diskusi umíme vyhnout, těch problematických bodů, kterým je třeba se vyhýbat, je maličko. To jsou drobnosti. Není problém se jim vyhnout.
1: Ale rádi se k ním vracíme, že?
2: Svádí nás to. A tomu je třeba se bránit. Ale to platí nejenom v ekuméně, to platí i ve sboru. Takové to pošťuchování, které v podstatě vede ke zlému, to je nebezpečná věc.
1: Napadá ti něco, co může evangelikální prostředí, ze kterého oba pocházíme, nabídnout tomu ekumenickému dialogu nebo možná i katolickému prostředí?
2: Řekl bych, že vztah k písmu v tom evangelikálním prostředí, v prostředí zdravého evangelikalismu, teď nemyslím fundamentální evangelikalismus, ten je naopak velmi zavádějící a rizikový. Ale kde jde o ten zdravý evangelikalismus, který prostě bere Bibli vážně, bere vážně Pána Boha a bere vážně život, hledá soulad tady všech těch věcí a kde to dokáže přenést i do praktického života, tak tam si myslím, že to může být obohacení všem ostatním denominacím. Myslím si ale, že římská církev vlastně těmihle principy žije. Aspoň ona je obrovská, takže v některých částech. Nakonec, jak připomínal profesor Vokoun v jedné své nedávné knize, Martin Luther, když přichází se svými reformačními myšlenkami, tak v zásadě říká jenom, připomíná církvi tehdejší, že vedle té scholastické tradice, která tehdy byla dominantní, existuje ještě i tradice mnišská a že ta by vlastně měla platit pro všechny. Tohle to je reformace, že jo? Připomenout něco, co v té církvi tehdy žilo, jenom to bylo zastrčené v koutě. Tedy to nebyly žádné novinky a tak to platí dodnes. Ty věci v církvi žijí, jde jenom o to na ně nezapomínat a brát je vážně.
1: Jak myslíš, že by vypadalo české křesťanství, kdybychom se naučili lépe vést společně?
2: Toto je těžká věc, protože život vlastně to kdyby, historie to kdyby nezná. Těžko říct, jak by to vypadalo. Možná ten náš poklad, to, co můžeme dát druhým, je, že to neumíme dělat ty velké věci. Že děláme věci v malém. A můžeme tím obohacovat ty, kteří dokážou mít mnoha tisícové sbory a dělat obrovské akce a spolupráci na světové úrovni. Já myslím, že nemají dělat všichni všechno. Držme se toho, co umíme. Umíme dělat malé věci, umíme sloužit v malých společenstvích, nakonec ono z těch malých to velké musí vyrůst. Pokud se to dělá opačně, tak to většinou moc nevydrží.
1: Jakou vlastnost by podle tebe měl mít každý vedoucí, který chce sloužit v ekumenickém prostředí?
2: Já si myslím, že to platí pro každé prostředí. Ta ekumena jenom víc zvýrazní, že nejdou dělat věci hned, že je třeba opatrnosti a že opravdu ten vedoucí je jenom služebníkem. Ale to platí všude, i když na tom domácím fóru je to třeba méně vidět. Pokora, velmi důležitá věc, ale pokora nutně vyžaduje sebevědomí. Kdo není sebevědomý, neumí být, nemůže být pokorný. Takže my potřebujeme, a naši otcové na to zapomínali, vedli církev k utápnutosti. My potřebujeme být zdravě sebevědomí, vědět, že jsme Kristovi a že on nám dává hodnotu a že nepotřebujeme se s nikým předhánět a dokazovat si cokoliv. To prostě jsou nepodstatné věci. Pán Bůh nás drží a proto my jdeme, potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme se učit, nevystačíme si s názory a s pocity, to je nestabilní. A navíc tam, kde nemáme znalosti, kde vycházíme jenom ze zkušenosti a z pocitu, tak třeba dokážeme dobře žít v prostředí, které se nemění. Ale jakmile se něco zásadního změní, tak najednou zkušenosti přestanou platit. A pocity, které vyrostly z toho, co bylo, už nás povedou na cestí, protože věci, podmínky, okolnosti budou jiné. Takže my potřebujeme znalosti, které nám umožní promýšlet věci, dotahovat, předpokládat, co můžeme očekávat.
1: Moudřejší člověk se učí z chyb ostatních. Je nějaká chyba, kterou si ty třeba na začátku dělal při spolupráci s lidmi z jiného církevního prostředí, ze které my bychom se mohli poučit?
2: Moje hlava už je děravá, já už tak těžko vzpomínám, co bylo na začátku. Možná to bývalo, ale to už dávno předtím, než jsem nastoupil do církevní služby, spíš v mládí. Sice jsem měl tu průpravu dvojího zázemí církevního z dětství, ale přeci jenom, zvlášť v takovém tom věku teenagerovském, jsem byl přesvědčen o tom, že ty názory naše jsou ty nejlepší a leckdy jsem se snažil přesvědčovat druhé. Já jsem byl hodně v kontaktu třeba s Bratrskou jednotou baptistů, protože jako naše mládež jsme byli s nimi v kontaktu, že nebo jsem se potkával i s některými jinými denominacemi a tam člověk bojoval za pravdu toho vlastního názoru, než pochopil, že to jsou všechno jenom různé stránky jedné a téže věci a že na těch formálních věcech ale opravdu nezáleží. Na konkrétní věc už takhle si asi nevzpomenu.
1: Na závěr jsem se chtěl zeptat, co bys poradil křesťanskému vedoucímu, který má možná obavu spolupracovat s lidmi z jiné denominace nebo ještě neměl tu zkušenost a vstupuje teď do situace, kdy tu zkušenost bude mít?
2: Začít tam chodit jako normální člen, jako normální návštěvník jejich bohoslužeb. Naučit se, přečíst si o nich něco, naučit se, proč dělají to, co dělají, tak, jak to dělají, zapadnout do toho života. Mně v tomto směru obrovsky prospělo, že jsem mnoho let dělal pro Český rozhlas přenosy bohoslužeb. Jako dramaturg a jako režisér. To znamená, já jsem se účastnil bohoslužeb mnoha denominací. Dřív, než jsem přišel do Ekumenické rady církví. Naučil jsem se liturgii některých těch, že jo, římskou liturgii znám, husickou liturgii znám. Dovedu si ji zaspívat s těmi lidmi a vím, proč tam říkají to, co říkají. A to hrozně pomůže. A seznámit se, spřátelit se s konkrétními lidmi.
1: Díky moc, Petře, to je dnes všechno. A tím zakončíme naše povídání o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Díky za to, že jsi tady byl se mnou.
2: Já děkuju.
1: A od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.

Pořad 3D Talk opakujeme zítra v 19.45 a zvu vás také k poslechu dalšího dílu zase za týden. Záznam pořadu najdete i na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Pomalu se blížíme k 9. hodině. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Dobrý a hezký den vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Minulá 9. hodina dopolední, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Následující půlhodinka bude patřit pozvánkám na různé zajímavé akce a potom o 9:30 nabídnu další část série Základy, v níž pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková bude mluvit o Duchu svatém, o tom, kdo to je Duch svatý a jaká je jeho role. To nás tady čeká v této hodince. Ještě jednou dobrý poslech a tady je skupina Spotlight.

nové otázky. Na webu Filmany najdete konkrétní přehled nových snímků. Já bych ráda vyzdvihla jeden. Totiž už od 1. srpna je k dispozici výrazně náročné téma v německém dramatu Hra na Boha. 78letý bývalý architekt Richard Gertner je fyzicky zdráv, ale po smrti manželky ztratil smysl života a žádá o asistovanou sebevraždu. Když mu lékařka odmítne vyhovět, případ končí až před etickou radou. Film zkoumá argumenty z pohledu práva, medicíny i církve a konečné rozhodnutí nechává na samotném divákovi. Tak to je jeden tip. Druhý tip je na film, který obohatí nabídku Filmany v polovině srpna. Je to strhující drama Bez křídel. Jde o skutečný příběh bulharského paralympionika Mihaila Kristova, který po zásahu elektrickým proudem přišel o obě ruce. Snímek Bez příkras ukazuje jeho těžký boj o návrat do života. Hledání smíření s vlastním osudem a cestu za titulem mistra světa ve skoku dalekém. Nejde o prvoplánově duchovní film, ale přináší hluboké zamyšlení nad tím, jak důležité je nevzdat se ani za neideálních podmínek. Nabídka Filmany je samozřejmě daleko bohatší. Bližší informace najdete na webu filmana.cz.

Závěr prázdnin můžete strávit v DCM hotelu Strážovice, kde proběhne týdenní setkání s názvem Silní pro život 2026. A podtitul je Modlitba pro skutečný život, tedy zaměření na modlitbu Otčenáš. Je to modlitba, kterou zná každý, ale co když její slova mohou změnit tvůj život? Pokud vás tahle otázka zajímá, jste zváni tedy do DCM hotelu Strážovice od 21. do 28. srpna tohoto roku. Hlavním hostem bude teolog, pedagog a kazatel Marek Harastej. Bližší informace získáte na webu DCM hotelu www.dcmhotel.cz. Tam se dozvíte všechno potřebné z toho, co vás zajímá, pokud vás zaujala tato akce. Teď je to další píseň, zpívá Kristýna Exnerová a Jiřina Džena Čunková. Posloucháte dopolední vysílání Rádia 7.

Pokud jste nezadaní a rádi trávíte čas venku a s přáteli, jste zváni na další akci pro singles, to je organizace Singles Plus, tedy pobyt pro křesťany 25 a výše nezadané křesťany. Akce, na kterou vás chci pozvat, je vodácká. Bude se konat v termínu 5., tedy od zítřka, 5. až 8. srpna. Sjíždět se měla řeka Lužnice, ale je změna. Pojede se řeka Hron na Slovensku. Tak to je tedy pozvánka pro vás, kteří máte rádi akci. Více se informujte na stránkách singlesplus.cz. Tam se dozvíte mnoho podrobností a také dostanete avízo o dalších plánovaných akcích tohoto uskupení.

Už příští týden začíná v Ostravě Worship Academy. Je to setkání letní školy chvál, určené pro všechny muzikanty, skladatele, milovníky chvál a chválící kapely, kteří chtějí věnovat několik dní k tomu, aby se zdokonalili ve vedení chvál. Můžete přijet načerpat, posunout se a získat odpovědi na otázky, strávit čas s dalšími stejně zapálenými. Vyučování a semináře povedou zkušení worship lídři a čeká vás až 7 workshopů pro zpěváky a muzikanty rozdělené do skupin podle nástrojů, teorie i praxe. Akci pořádá Církev Bratrská Ostrava, kostel v parku, ta sídlí na třídě 28. října v Ostravě a termín 13. až 16. srpna, čtvrtek až neděle. Bližší informace získáte na portálu cb.cz a tam najdete pozvánku na Worship Academy v Ostravě.

Půl hodinka pozvánek na Rádiu 7 se pomalinku chýlí, ale zároveň je to příležitost pro vás. I vaše pozvánka tu může zaznít. Stačí nám napsat na e-mailovou adresu pozvanky@radio7.cz, napsat o co se, kdy a kde jedná a my rádi o vaší akci budeme informovat dál. pozvanky@radio7.cz. No a teď už písnička skupiny High Vibes a po ní relace Základy a v ní další část série Štěpánky Paluchníkové, tentokrát věnované Duchu Svatému.

tobě mám důvěru, díky za odvahu, kvůli který naše pouto nic nezlomí, jenom sílí. Oddaností se plní a proto naše energie vždy pozbuď si moje světlo. Můj strážný anděl, smysl mého života, který jsem našel, slunce, radost a podpora, můj

0: Dnes se setkáváme nad tématem Duch svatý. V knize Chatrč autor představuje Ducha svatého jako postavu jménem Sarája, jemnou éterickou ženu asijského vzhledu. Pro někoho je to obraz krásný a oslovující, pro jiného možná znepokojivý nebo dokonce pohoršující. Duch svatý jako osoba a ještě k tomu žena? Není to příliš odvážné? Možná se autor nechal inspirovat biblickými jazyky. V hebrejštině je totiž Duchu svatému přiřazován ženský rod. To nám může pomoci rozšířit naše vnímání a uvědomit si, že Bůh přesahuje naše lidské kategorie, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo podoby. Každé zobrazení je jen pokusem přiblížit nevyjádřitelné. O Duchu svatém se výslovně dočítáme především na stránkách Nového zákona. Sám Ježíš o něm mluví, představuje ho svým učedníkům a zaslibuje jeho příchod. Duch pak přichází mocným způsobem při letnicích, kdy ho učedníci zakoušejí velmi konkrétně, jako sílu, která proměňuje, dává odvahu a otevírá nové porozumění. Jaká je ale naše vlastní zkušenost s Duchem svatým? Máme s ním osobní zkušenost? Nebo spíše tápeme a nevíme, co si o něm myslet? Někdy může být Duch svatý pro nás nejméně uchopitelnou osobou Trojice. Není tak snadné si ho představit, oslovit ho nebo popsat jeho působení. Přesto ve společném starocírkevním vyznání víry jasně vyznáváme. Věřím v Ducha svatého. Ježíš sám ho nazývá přímluvcem, tím, kterého Otec pošle, aby byl s námi. V Janově evangeliu čteme, že Duch připomíná, co Ježíš říkal, učí nás, osvěcuje a vede. Není tedy vzdálený ani neosobní, ale velmi blízký a aktivní. Samotné slovo duch v nás často vyvolává představu něčeho nehmotného, neuchopitelného. Duch vane kam chce. Nelze ho spoutat ani přesně vymezit. Někteří teologové mluví o duchu jako o energii mezi otcem a synem, jako o proudu lásky, který mezi nimi proudí. Tento obraz může být inspirativní, ale není úplný. Duch svatý totiž není jen jakousi silou nebo vánkem, je plnohodnotnou osobou Trojice, stejně jako otec a syn. To, jak o Duchu svatém přemýšlíme, jak o něm mluvíme a zda se k němu obracíme v modlitbě, je do značné míry ovlivněno prostředím, ve kterém jsme vyrůstali. V některých církevních tradicích je duch spíše v pozadí, zastíněn důrazem na Krista. Jinde je mu naopak přisuzována velmi výrazná, někdy až dominantní role. Otázka, kým Duch svatý je a jaké místo má v našem životě i v teologii, provází církev od jejich počátku. Už raná církev vedla živé debaty o jeho podstatě a jeho působení. A možná tyto otázky zůstávají otevřené dodnes, protože duch vane kam chce, ale vždy ruku v ruce s Kristem. Tak se nechme duchem vést, proměňovat, překvapovat, aby na nás byl více a více vidět Kristus.
1: Základy, tuto relaci opakujeme ještě zítra ve středu v 16 hodin a příštím tématem Štěpánky Paluchníkové bude modlitba.

Hudebník Ondřej Škoch má za sebou část života spojenou s kapelou Činasky i léta soulového hraní. Jakou roli v jeho tvorbě hraje zhudebňování poezie Bohuslava Reinka a jeho ženy Suzanne Renaud? Kdy se rozhodl pro život s Bohem a kdo je pro něj Ježíš? Naleďte si trošku neobvyklé vydání pořadu Zákoutí od 10. dopolední.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Desátá dopolední je na dohled a to znamená, že se střídáme v moderátorském křesle. Od mikrofonu odchází Kateřina Hodecová, přeji vám krásný a klidný den a těším se na slyšenou zase někdy příště. Mějte se.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš. Toužím vylít slova svoje duší tvých a pak zemřít, nebo možná poprvé.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život,

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Někdejší člen skupiny Činasky, dnes muzikant vystupující s kapelou Na pořád, ambasador Mezinárodního vězeňského společenství, muž, který zhudebňuje básně. Ondřej Škoch je hostem dnešního Zákoutí. Ondro, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já většinou své okolí děsím tím, že říkám, že když čtu nějaká slova, tak zatím nemám obrazy. A opravdu to tak je. Já když čtu knížku, tak si nepředstavuju to, co se v ní popisuje, protože to prostě neumím. Není mi tenhle dar imaginace daný. Máte vy za slovy hudbu?
1: No, já si myslím, že to byl právě ten hlavní důvod, proč jsem začal zhudebňovat básničky, protože ve chvíli, kdy jsem už jako kluk začal ty básničky číst, tak se mi právě v hlavě už jako vytvářely nápady melodický. A to byla taková takový můj zvláštní prožitek, který opravdu asi nasměroval mě jako autorsky k tomu, že vždycky, když to jenom trochu jde, tak se věnuju zhudebňováním básní.
0: A máte to obecně u všech textů, jakože jdete do restaurace na večeři a napadá vás toho menu, jak by se dalo zhudebnit?
1: Ne, nemám a vlastně jsem si i uvědomil, že třeba u klasických písňových textů, dejme tomu třeba popových nebo rockových, to zdaleka nemám tak jako u těch básní a asi nejvíc to cítím u překladů básní mé ženy. A nebo třeba u básníku, jako je pan Seifert, ale i třeba původní originály pana Reinka byly pro mě těžší než vlastně ty překlady mé ženy.
0: Já jsem vás zaregistrovala právě v souvislosti se zhudebněnými básněmi Bohuslava Reinka a Suzanne Reno. A přiznám se, že pro mě tam byla taková část, která byla trošku zvláštní v tom, že jsem si představovala, že ty básně jsou hodně folkové. A ve vašem podání prostě folkové nejsou. Je to tak, že každá ta básně na sebe může obléct v podstatě jakýkoliv kabátek? Nemyslím. Jak to vnímáte?
1: Určitě ne jakýkoliv, ale samozřejmě je to hrozně individuální věc. Pro mě bylo třeba strašně zajímavý poslouchat Jimmyho Čerta, který taky zhudebňoval básničky Bohuslava Reinka, měl to opravdu specifický výraz. A zároveň třeba pan Vepřek taky to dělá. Každý to cítíme trošku jinak. Právě proto možná se mnohem víc potom soustředil na překlady básní mé ženy Suzanne Reno, protože tam byl vlastně i ten autorský potenciál, který vlastně svým způsobem trošičku se vymezoval od toho Bohuslava Reinka. Bohuslava Reinka jsme například zhudebňovali už jako kluci s mým bratrem a bylo to ryze punkový kabát. To byl rok 92, tuším. Já vlastně se snažím ctít ten text. To znamená, ve chvíli, kdy ta hudba jako přepere ten text a člověk už vlastně přestává vnímat ty slova, tak se domnívám, že došlo k nějaké chybě. Tak toho jsem se snažil se tomu vyhnout, ale zároveň jsem se nechal, respektive hodně jsem se nechal inspirovat těmi texty. Nebyl jsem střídmý v těch orchestracích. Cítil jsem, že to nechci jenom s kytarou, protože folkově to můžou dělat kdekoliv.
0: A zároveň o to víc mě zajímá, vy hodně zmiňujete svou ženu jako autorku těch přebásnění. Čím je to tedy to, že to zapadá víc jakoby do toho, že se vám daří potom ty texty zhudebňovat?
1: Já si myslím, že to je i proto, že Alice vlastně ví o tom, že se ten text bude zhudebňovat. To znamená, že na to myslí a přemýšlí o tom, o rytmičnosti těch textů. Ale zároveň, když jsme jezdili do Petrkova konzultovat vlastně všechny ty překlady s Jiřím a s Danielem, tak Jiří tehdy říkal, Jiří Reinek, že vlastně ty překlady mé ženy Alice jsou v podstatě bližší tomu originálu. To znamená, že byly bližší tomu francouzskému originálu paní Suzanne Reno, než jak to vlastně přebásnil nebo přeložil pan Reinek, protože pan Reinek si vlastně do toho vložil sebe a Alice možná víc se držela toho originálu. Takže to tehdy nás překvapilo, že vlastně Jiří říkal, ale ten důvod, proč mě se to tak dobře dělá, je možná i proto, že skutečně Alice předpokládala a věděla, že se to bude dál zhudebně.

0: myslím, že podstatný byl ten úplný začátek, že já jsem k tomu měl vztah, protože naši rodiče do Petrkova jezdili, tatínek dokonce zažil ještě i paní Suzanne Renault, byli to blízký přátelé. S panem Reinkem maminka tam jezdila strašně ráda, protože tam našla takový, bych řekl, velmi duchovní místo. Jí to v podstatě přivedlo ke křtu a my jsme tam trávili dost času jako malí děti. To znamená, že pro mě to místo mělo nějaké svoje kouzlo, ale absolutně jsem samozřejmě nevnímal a neřešil nějaký básně. Já jsem se tam potuloval po zahradě, ale je pravda, že to prostředí bylo něčím kouzelný a především i ty návštěvy potom Daniela a Jirky Reinkových a jejich smysl pro humor. A možná právě proto, že tam byla ta rodinná vazba, tak jsme už jako kluci teda s bráchou začali zhudebňovat ty básničky pana Reinka. A to, že potom Alice začala překládat Suzanne Renault, z toho vyplynulo, protože jsme prostě tak nějak jezdili do toho Petrkova navštěvovat a ta atmosféra nás pohltila. Ale je pravda, že kdyby ty básničky byly nám cizí, tak to dělat nebudem. To znamená, že skutečně nás fascinoval vlastně život paní Suzanne Renault a vůbec celá ta historie toho jejich vztahu. Ty básničky nejsou veselý veskrze, je v tom hodně znát ta touha po domově a dejme tomu ten pocit toho uvěznění v té České republice. Nicméně to, jakou formou to Suzanne ventilovala, je svým způsobem dokonalý a proto jsme to tak rádi dělali.
1: Vy jste mi velmi nahrál tím, že jste zmínil maminku a tu duchovní část tvorby Bohuslava Reinka a potažmo i Suzanne Renault, protože to je podle mě jedna z velkých částí toho, proč ta poezie je tak svébytná a tak jakoby svá v rámci té české poezie. Vnímáte to tam taky? Je pro vás i ten přesah v rámci té poezie nějakým způsobem důležitý?
0: Já si myslím, že to duchovno je tam obsažený téměř v každé básni nějakou formou. Je na tom hezký to, že právě ty básničky nekřičí dokola pán Bůh, pán Bůh, pán Bůh, ale je to uvnitř, je to tam schovaný a to je jak u pana Reinka, tak i u paní Suzanne naprosto zřejmý, že to duchovno je naprosto jako takový podhoubí, nebo jsou to kořeny každé z těch básní. A já si myslím, že právě proto, že to duchovno v tom Petrkově bylo tak intenzivní, tak to vlastně přivedlo i moji mámu ke křtu.
1: No a co vy? Jak vy to máte s Pánem Bohem a tou částí tvorby Reinka a Suzanne Renault?
0: Tak já jsem víceméně tradiční pokřtěný dítě, jako po narození katolík, ale já v podstatě to vnímám natolik jako součást svého života, že nad tím moc nepřemýšlím do té míry, ale v těch básničkách to je a myslím si, že možná samozřejmě i proto mám k tomu tak blízko, možná blíž než k některým jiným básníkům, ačkoliv jsme s mojí ženou pracovali třeba na Býtnický generaci, která je opozit týdec té duchovní poezie, taky jsme se tomu věnovali. Ale pravdou je, že srdce je mi blíž k tomu duchovnějšímu formátu. No.
1: Já se s dovolením teď budu ptát tímhle směrem a kdybych šla někam, kde se vám to nebude líbit, tak klidně řekněte, ale mně se moc líbila ta formulace, já jsem to pokřtěné dítě, které v tom vyrostlo, takže o tom nepřemýšlím. Znamená to nepřemýšlím o tom, že je to tak přirozené, že vůbec ani neřešíte, jestli to tak je nebo ne, nebo co znamená nepřemýšlím
0: myslím,
1: o tom?
0: Samozřejmě každý dítě, který je pokřtěný jako malý, si potom musí najít tu vlastní cestu. A pro mě to asi bylo běžmování, protože já jsem v té době hrál už v činasky a pohyboval jsem se úplně v jiném světě, byl jsem obklopený absolutně jiným světem, ale myslím si, že to moje osobní rozhodnutí pro Pána Boha nebo pro moji víru potvrdilo běžmování, nicméně měl jsem asi velký štěstí, že u nás ve farnosti ve Vršovicích, když jsem byl malý, působil Michal Slavík. A já jsem byl dost intenzivně zapojený do celé charismatické obnovy, která tady ve Vršovicích probíhala. Jako muzikant jsem byl součástí jako kapely kostelní nebo farní, která sloužila při konferencích a i při všech těch různých seminářích. A je možný, že jsem byl sice možná trošku malej na ty věci, ale intenzivně jsem to vnímal. Vnímal jsem taky to, jak pro moji mámu to bylo hodně intenzivní období. Ona jako konvertita dostala potom v tom období, kdy jsme procházeli tady u nás ve farnosti touhletou formou obnovy, dostala takovej, bych řekl, obří

0: novej dar víry, jo? A ten my jsme cítili celá rodina. A já jsem nikdy neměl takový ty, jak to říct, ty obří dary typu, že se něco skutečně vizuálně děje, nebo že jsem, já nevím, jak moc můžu jako zabrušovat do téhle ty tematiky, protože ne všichni karkulíci to mají rádi.
1: Aha, no záleží ale na tom, jak to máte rád vy, jako berte si to po svém úplně.
0: Pro mě to bylo naprosto zásadní. Celá charismatická obnova byla pro můj duchovní život a moje osobní rozhodnutí v dospělosti, dejme tomu, nebo v tom přechodu do dospělosti byla naprosto klíčová, protože jsem vlastně zažil živou víru. A asi potom takový druhý můj životní krok k tomu, že jsem nějak byl obdarovan tou existencí boží, je, že když se nám narodila dcera, která měla nějaký jako problémy, měla nějakou rozenou vadu, tak ten cesta do jejího života vůbec nebyla jednoduchá. Dokonce tam bylo spoustu otazníků, jestli vůbec to jako zvládne, a doktoři jí nedávali skoro vlastně žádný šance, tak tam ten hospodin zakročil a nedá se to vysvětlit jako nijak jinak. Takže já mám v tohle výhodu, že já mám jako konkrétní přímý důkaz toho, že Pán Bůh existuje, a budu se klidně o tom s kýmkoliv bavit.
1: To je hezký. Děkuju, že to říkáte takhle napřímo. Já se toho moc vážím, protože hosté tohoto pořadu jsou lidé, kteří chtějí mluvit o duchovních věcech, ale vlastně hodně často to nejsou lidé, kteří by jako nějak praktikovali křesťanství, ale o to vzácnější je, když mluvím s lidmi, kteří říkají takovéto věci a říkají ano, a chci o tom mluvit a nevadí mi to, protože mi přijde, že mluvit o duchovních věcech, zvlášť ve veřejném prostoru, vlastně je v něčem výzva, protože se to prostě nedělá a nenosí, protože, nebo dobře, nosí se to ve chvíli, kdy člověk bude buddhista nebo cokoliv jiného, ale nemyslím si, že by se to úplně nosilo ve chvíli, kdy je křesťan a kdy říká, jako Bůh zasáhl do mého života a já o tom vím, proto se ho držím. Když to takhle říkáte, tak o to víc mě to vede k tomu ptát se, a měl jste někdy chvíli, kdy jste to chtěl pustit? Kdy jste, vy mluvíte o tom přesvědčení, a já to slyším, a stejně jako i takové věci přece někdy bývávají prozkoušeny.
0: Určitě, já si myslím, že nemůžeme si myslet, že bychom měli tak silnou víru, protože to prostě nemáme, a těch pochybností je určitě spousta, a já můžu jenom děkovat Bohu za to, že jsem neprožil nikdy nic tak hroznýho, abych se ptal, Pane Bože, proč jsi mi to udělal, ale jako určitě jsou momenty, kdy je člověku těžko, ale já mám spíš pocit, že ve chvíli, kdy je nám těžko, tak máme spíš tendence se na toho Boha obracet, jo? Protože žijeme takový životy, kdy snadno se stane, že člověk na toho Boha zapomene, nebo já žiju den za dnem, vlastně ve chvíli, kdy se něco stane, nebo se něco děje, nebo mám o někoho strach, nebo o nějakou situaci strach, tak v ten moment já se v podstatě na toho Boha obracím víc. Naprosto ze zištných důvodů, protože prostě potřebuju to věc vyřešit. To asi není úplně dobře. Člověk by měl opravdu jako tohle vnímat právě i v momentech, kdy je všechno v pohodě a zalitý sluncem, jak se říká, a umět i chválit, no. Jo, já myslím, že krize víry může spočívat právě v tom, že člověk zapadne do takového pocitu jako ničeho, jo, nebo nic moc nedělání, že taková ta pohodička. Já mám teď před sebou výzvu, že máme příští rok právě vést nějaký seminář obnovy. Já jsem z toho strašně nervózní, protože vlastně tuším, že mě to vyhodí z té mý komfortní zóny té pohodičky. A zároveň vím, že to jako potřebuju. No.
1: V čem si myslíte, že to potřebujete?
0: Protože prostě ty aspekty té víry jsou jako velmi pestrý, a člověk může být věřící katolík a chodit jednou za týden do kostela a tím to jako končí, anebo může prostě v toho Boha skutečně věřit a důvěřovat, a ve chvíli, kdy ráno vstávám, nevím, s pocitem z úzkosti, že nevím, co bude za 2 dny a jestli bude tohle nebo nebude tohle, a vlastně člověk nedokáže odevzdávat ty věci Pánu Bohu, tak si myslím, že to je přesně ten moment, kdyby si měl jako resetovat tu víru. No.

0: Kdo je pro vás Ježíš?
1: No já mám pocit, že to mám v srdci nastavený tak, že pro mě Ježíš je někdy můj nejbližší přítel a někdy můj otec, jako ve smyslu božského charakteru. Ale možná to přátelství je možná pro mě něco, co bych tím asi víc definoval. Protože já když třeba myslím nebo se modlím nebo nějaký střelný modlitby posílám, tak vlastně to je nějakým způsobem vedený jako rozhovor. A rozhovor prostě s někým mě velmi blízký. Ale to je dost komplikovaná otázka. Těžko se na to dá odpovědět jednoduše.
0: Co bude po smrti?
1: No, na to bych se chtěl zeptat těch, co už jsou po smrti, no. Ale já si myslím, že to je stejně jako ta otázka předtím. Dost jednoduše se na to zeptá, ale jako odpověď. My věříme v nějakou formu, dejme tomu, posmrtného života, života věčného, jak to bude vypadat. Už se nejde vůbec říct, to nemůžeme si, můžeme si představovat, můžeme mít nějaké domněnky, ale jaká bude skutečnost, to prostě uvidíme, až umřeme. Já si myslím, že právě proto to Pán Bůh udělal, aby ta zvědavost tam je samozřejmě, že jo, já vím, že se všichni snaží jako komunikovat s těma lidma, co se třeba že jo, vrátili z nějaký tý klinický smrti a tak dále, ale netuším, já jsem zvědavej.
0: Představujete si něco?
1: Je na to spoustu zajímavých dobrých vtipů, jak ty katolíci se tam topí v té lávě a vedle procházejí ty lidi a ptají se, co to je, co to tam, proč tam tak trpí. A někdo říká, svatý Petr říká, no to jsou katolíci, oni to tak chtějí. Že? Tak to se mi moc líbí, ten vtip. Ale představuju si něco, já si to jako nedokážu představit, ale je pravda, že před 2 lety mi zemřel táta. A vlastně dost často se mi teď o něm zdá a vlastně o tom hodně přemýšlím. A vlastně svým způsobem je to asi nějaký stav duše, tak jako samozřejmě všechno je to někde napsaný. Já bych mohl tady citovat nějaký úryvky z Bible, ale já si asi nepředstavuju nějaký prosluněný ráj. Já si myslím, že to je prostě něco ryze duchovního, netělesného. Ale v jednu věc teda doufám, a to je to, že se tam skutečně teda potkám s těma lidma, kteří už tu nejsou.
0: Mm-hmm. To je hezký. Na to bude úplně dobře navazovat ta další otázka, kterou mám. Kde čerpáte naději a co je vaše naděje?
1: Já si myslím, že právě to, aby člověk mohl pokračovat ve svém životě a v nějaký své cestě, tak bez víry v to, že to celý dává smysl, to asi moc smysl nedává. Pro mě je strašně klíčová moje rodina. To je vlastně to, že mám Alici, moji ženu, děti, že prostě jsou tady s náma, že žijeme společný život i moje máma. Prostě rodina je pro mě hodně důležitá a naděje, kde čerpám naději. Já mám pocit, že prostě věřím v to, že to, co tady nějak dělám, nebo že to má vnitřní nějaký smysl a snažím se to dělat, jak nejlíp to umím. A když ten pocit jako ztrácím, to znamená něco se nedaří, všechno se kazí, tak to je právě ten moment, kdy si sednu a začnu toho Pána Boha trošku žmudrat, aby to třeba už se nějak zlepšilo a tu naději očekávám vlastně od něj.
0: Jak to děláte? Mně přijde, že křesťané používají slovo modlitba nebo nějaký kontakt s Bohem jako něco přirozeného, ale každý zatím něco má. Já jsem nedávno mluvila s jedním kamarádem, který není křesťan. On říkal někdy, jako říkám, taková svá přání. A já jsem mu říkala, a proč máš pocit, že to není modlitba? A on říkal, a proč ty máš pocit, že to je modlitba? A pak jsme vlastně vedli sáhodlouhou debatu o tom, co to je nebo není modlitba. Jak vypadá ta vaše modlitba? A jestli je to moc osobní otázka, úplně ji zapomeňte, ale mě to zajímá.
1: Ne, tak já už jsem to vlastně naznačil, že? Protože možná to i souvisí díky té charizmatické obnově, která mě naučila vlastně vnímat modlitbu jako osobní rozhovor, kdy jsem prostě opustil předepsané fráze. A to třeba upřímně nemám naprosto vůbec nic proti růženci. Růženec mi připadá jako nesmírně jako silná modlitba, která když je potřeba, tak je to ta nejlepší modlitba, kterou prostě máme. Ale pro mě modlitba osobně je osobní rozhovor s Bohem a ten skutečně se liší podle toho, co se zrovna v mém životě děje. Ale pokud bych to měl nějak jako rozčlenit, tak ve chvíli, kdy třeba máme nějaké modlitby právě ve společenství, tak vždycky věnujeme čas chvále, protože si myslím, že chválit Boha je klíč k tomu. Já třeba zažívám i to, že mi, když mi je blbě a mám pocit, že se všechno jako kazí a začnu toho Boha chválit a hledám ty důvody, proč ho chválit, tak mi prostě vždycky najednou líp. Věřím tomu, že té chvály není nikdy dost. A pak samozřejmě přichází ty momenty, kdy člověk potřebuje tedy řešit nějaký konkrétní věci. A já jako mluvím s Bohem naprosto konkrétně. To znamená, pokud nemám nějakou práci a potřebuju tu práci, tak prostě se Bohu modlím, abych tu práci měl, abych ji prostě dostal, aby ke mně přišla. A pokud řeším nějaký náročný situace třeba ve vztazích, tak se modlím za ty lidi, se kterýma to prostě nezvládám, nebo za sebe, abych já nebyl ten problematický k tom vztahu. Je to osobní rozhovor, každopádně. A vlastně mnohem více modlím svými vlastními slovy, než že bych používal nějaký předepsaný fráze.
0: Apoštol Pavel vyzývá v listu nebo mluví v listu Efeským o tom, že nás Bůh stvořil proto, abychom byli chválou jeho slávy. Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím, jestli náhodou vaše tvorba, vaše písničky, taky nejsou chvály, i když to nejsou chvály. Jestli to není to, jakože dobře, chybí tam prostě ta správná slova, aby to byla chvála, ale jestli to není tak, že prostě cokoliv, co děláme, děláme-li to s vědomím toho přesahu a toho, že je to určeno k Boží oslavě, tak jestli to jako není chvála. A pokud ano, tak v té chvíli prostě vaše tvorba je chvála. Tečka.
1: Jo, je to docela zajímavé, že to říkáte, protože já si uvědomuji nebo vybavuju, že v té době, kdy jsem nějak jako dospíval a procházel tou obnovou, tak jsem vnímal, jak všichni kolem mě dostávají různý dary toho Ducha Svatého. Někdo začal prostě mít dar modlitby v jazyku a tak dále a já furt jako nic. A byl jsem z toho takový otrávený a takový, protože jsem prostě člověk jako v tom nějakém svém přelomu dětsko-dospělostního režimu. A pamatuju si, že jsem tehdy právě o tom mluvil s Michalem Slavíkem a on se tak na mě podíval a říkal, tak teď tobě dal pánbu dar té muziky, tak co si furt stěžuješ, tak prostě dělej to, co umíš a dělej to prostě ku chvále Boží a ten dar jako využívej. A je pravda, že mě to dost jako otevřelo hlavu a řekl jsem si, no vlastně, teď to tak je. Tak a ano, já myslím, že jo, že pokud člověk nedělá nějaký hrozný hrůzy hudební, tak se to dá považovat za chválu.
0: A neměl jste někdy potřebu napsat chválu? Nebo udělal jste to někdy?
1: Tak já vedu tady ve Vršovicích scholu a vlastně tyhle ty písničky jsou pro mě takové, jakoby jednou měsíčně máme mši, kde zpíváme. Nenapsal jsem vyloženě jakoby chválicí píseň, ale napsal jsem třeba řadu žalmů. My jsme měli takový plán, že jsem psal žalmy na texty žalmů, ale jako novou hudbu a ve více hlasech a tak dále. Takže vlastně nějaká forma tvorby toho typu tam už je. Ale že bych napsal vyloženě chválicí písničku, co jsem asi zatím nenapsal. Ono jich je spoustu napsaných a jsou krásný. Nevím, já prostě, když si poslechnu o Boroch, tak mám třeba pocit, že už stejně to nikdo líp neudělá. Jo? A nebo i my tady čerpáme z Jirky Černýho hodně, který je pro nás takový jako hlavní materiál. A to jsou tak nádherné písničky, že jo, je možný, že to někdy ke mně přijde. Zatím se tak nestalo.
0: Vy jste se stal ambasadorem Mezinárodního vězeňského společenství. Bylo tohle všechno, o čem jsme doteď mluvili, tím hlavním důvodem, proč jste to udělal? A nebo co byl ten hlavní důvod?
1: Já si myslím, že to byla shoda různých okolností. Ale je pravda, že Nitky, nebo vlastně ten projekt Nitky, ty naše zhudebněné básničky byly u toho prvního kroku. Protože já jsem kdysi dávno hrál v Milevsku a tam byl Páter Míček a ten vlastně slyšel, nebo nás tam pozval vlastně s tím repertoárem a leta následuje, prostě po letech se potom uskutečňoval ten koncert Pěti tváří zdi a tam nás pozvali, nebo mě pozvali právě s projektem Nitky a to byl vlastně první moment, kdy já jsem se účastnil něčeho takového, co jsem vlastně do té doby nikdy nezažil, samozřejmě jsem nevěděl, že existuje Mezinárodní vězeňské společenství. Dozvěděl jsem se to, až když nás oslovili, trošku jsem se o tom něco snažil zjistit, ale ani to ještě nebyl vlastně ten vstup do toho společenství můj, protože potom byl covid a já jsem dostal takovou práci, že jsem dělal výroční zprávu pro jednu neziskovou organizaci, která se jmenovala Rubicon, která vlastně taky spolupracuje s MVS. A já jsem pro ně dělal vlastně jejich zprávu, tudíž jsem se vlastně ještě s kolegou dozvěděl spousty věcí, které se toho tématu týkaly, a to bych nikdy sám od sebe neudělal, nikdy bych se k tomu jako nerozhodnul. A to byla taková zvláštní asi shoda okolností, nebo nevím, boží vůle, protože potom, když přišlo znova pozvání na ten koncert, tak vlastně ten covid nám to znemožnil, ale mluvil jsem tam, s někým jsem mluvil a vyšlo najevo, že já vlastně o tom něco vím, že nejsem jako úplně nepolíben, a vlastně vyšlo najevo, že jsem shodou okolností o tom viděl relativně hodně, díky té zprávě, a je teda napadlo, že bych mě oslovili, abych byl prostě ambasadorem. A tak já jsem řekl, že pokud si myslí, že to jako je dobrý nápad, takže s tím nemám problém. Ale upřímně řečeno jsem netušil, co to vůbec znamená. Jako vlastně jsem nevěděl, co se zatím skrývá. A tak jsem vyrazil na návštěvu do věznice ve Světlé nad Sázavou. To byl pro mě hodně intenzivní zážitek, kdy já jsem kdysi jako právě tady s kapelou z Vršovic duchovní jsem navštívil vězení. Pamatuju si, že to bylo hodně zajímavý. Ale pak jsme ještě třeba jednou s činaskama hráli taky jako vězňům. To byl určitě zajímavý zážitek. Ale bylo to koncert, nebylo to nic navíc. Tady jsem zažil právě to, že jsme skutečně seděli na oddělení vysokých trestů a byla tam s náma řádová sestra. Já, moje úloha tam byla prostě zpívat ty písničky, vlastně jim teda dejme tomu jakoby proložit ten duchovní program. A bylo to pro mě strašně zajímavý sledovat ty ženy, které víceméně všechny jsou doživotně jakoby ve vězení, jak některé skutečně jsou připraveny a rozhodnuty ten duchovní život nějakým způsobem si nastartovat, jo. Což je možná i přes to, co spáchali, což v žádném případě nebylo nic malého, protože doživotní tresty jsou prostě za zločiny těžký a vážný. Jo, to byl hodně silný zážitek a nicméně potom furt jsem, jo, pak jsem ještě navštívil různý ty kluby, Dvě ryby a tak dále, kde se zase starají o už jako propuštěný vězně. To původně měla být moje hlavní cesta, jakoby chodit třeba na tyhle ty kluby a dejme tomu pomáhat tím, dejme tomu teda mým darem, tou hudbou a i jakkoliv jinak vězňům, který jsou po propuštění. Ale já se přiznám, že jsem furt necítil ten hlavní jako důvod, proč to dělám. Furt jsem tak jako váhal, říkal jsem si, k čemu tam jsem. Jo. A pak jsme právě s mojí ženou Alicí přemýšleli, že možná nejlepší by bylo zase, jo, použít ten dar, který dejme tomu teda máme, a napsat písničku pro děti těch věznů, protože mě čím dál tím víc rezonovalo tohleto téma. Je pravda, že když jsem právě byl na tom koncertu Pěti tváří zdi, tak jsem zažil jako svědectví jedné slečny už dneska, který nás absolutně jako dostalo. A myslím si, že dodnes jsem jí za to vděčný, protože byla statečná ta holčina. A celý to téma mě mnohem víc jako zaujalo, než ty témata jiný. Takže jsem se rozhodl, že prostě tahle ta cesta by mohla být dobrá. A tak jsme začali přemýšlet o té písničce. Můj kolega Viktor Hlobil, se kterým píšem písničky pro kapelu Na pořád, vykopnul takový ten první signál, že napsal, jak zní Tlukot srdce za kamennou zdí, jak zní takový ten hlavní nápěvek toho. A to bylo skvělý, protože nás to nastartovalo a potom jsme požádali pracovníky z MVS, kteří byli na andělském kempu, jestli by s dětma neprobrali tohleto téma a jestli by děti nechtěli napsat nějaký úryvky, nápady, cokoliv, co prostě by bylo autentický, protože to jsem chtěl, aby ta písnička byla autentická, aby jsme si my něco nevymýšleli. A to se skutečně podařilo a ty děti to opravdu napsali a díky tomu vznikla ta píseň.
0: A ta píseň je velmi autentická. Na ní to je slyšet. Já jsem za to vděčná, že se vám to takhle povedlo, protože i bez klipu, když si to člověk pustí, tak mu prostě běhá mráz po zádech, protože je to slyšet, že to jde hluboko. Já když jsem vás poslouchala teď celou dobu, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně tam, kde jsme začali, můžeme klidně i skončit. Já jsem si uvědomila, že když jsem se vás ptala, jestli máte za slovy hudbu, tak by mě vlastně zajímalo, jestli může život znít jako hudba. Jestli může život být jako ta dobře udělaná skladba. A co je proto potřeba?
1: No tak, aby to bylo tak dobře udělaná skladba, tak ten život musí být dobře odžitej, že? Já si myslím, že to je na nás, jako jakou skladbu si každý složíme. Každý máme vlastně danou tu svobodu vůle a svého vlastního rozhodnutí a máme tu ten dar, který nám pán dal v tom, že se prostě skutečně můžeme svobodně rozhodnout, co budeme dělat nebo nebudeme dělat. Takže když to zkusím jakoby dostat do toho tvaru té písně, tak jestli ta vaše píseň bude satanistický death metal, anebo píseň, která má chválit pána a to může být jakákoliv, tak je to naše osobní rozhodnutí. Můžeme si vybrat a každý si píše tu svoji vlastní píseň, no je to na každém.
0: Říká Ondřej Škoch, muzikant kapelní kapely Na pořád. Děkuji za vaše povídání, děkuji, že jste byl hostem dnešního Zákoutí, díky.
1: Děkuji za pozvání.

S kapelou Spotlight jsme se přesunuli do dopolední části dne. Máme krátce po 10:30 a od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. A těším se z toho, že spolu můžeme trávit několik následujících hodin. Všechny vás tedy moc zdravím, přeju krásné, pohodové odpoledne u poslechu Rádia 7 a rovnou prozradím, jaké další pořady jsou před námi. Malá šumavská obec s přibližně 100 obyvateli skrývá několik českých nej a dokonce jeden světový unikát. Vypravme se s Pavlem Kólem na Kvildu v rozhlasové pohlednici v 10:45. Poctivé práce je většinou vidět, ale mohou nastat situace, kdy se naše práce musí měřit. Zvláště v IT sektoru dochází k různým optimalizacím a je třeba monitorovat pracovní vytížení pracovníků. Jak ve sledování v práci působí AI, hovoří průsečíky s Mariánem Možuchou od 11:45. Miloš Scholz dokázal, že tenista a kazatel Božího slova může být jedním a týmž člověkem. Byl věrný svému poslání na tenisovém kurtu i na duchovním poli. Jeho příběh je určený pro ty, kdo chtějí najít smysl a význam života pro současnost i věčnost. Jeho život popisuje jeho syn Miloš Scholz mladší v knize Jak život šel, kde ukazuje, jak Bůh jedná s člověkem v průběhu jeho života. Do role Miloše Scholze staršího se postavil Pavel Hromádka. Jeho syna stvárnil Michal Bumbálek. Čtení na pokračování začíná 11:45. Dvě přikázání, která Bůh dal lidem, jsou nazvána největší. Víte, která to jsou? Milovat Boha a lidi. Ježíš řekl, že to stačí. Jak to ale v životě uvést do praxe? To jsou otázky pro dalšího hosta fortepiana Jiřího Němce, který nám dá po 13. hodině nahlédnout do svého života nejen jako pastora. No a mezi 2. a 3. hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Takové pořady se na vás těší v následujících hodinách a teď už k vám posílám kapelu Timothy.

0: Během horkých letních měsíců je vhodné se schladit, tak proč nevyrazit do hor? A když už ochlazení, tak pořádné. Kromě několika málo míst, kde je trvale zamrzlá půda nebo led celoročně, ano, i taková místa máme, je několik lokalit, kde můžete zavadit o sníh i v létě. Na jedné ranní procházce po Šumavě mé sandály překvapila jinovatka. A jak jsem se později dověděl, v nedaleké obci naměřili -4 stupně Celsia. Proč se tedy nezastavit v nejchladnější obci v České republice, v šumavské Kvildě? Průměrná roční teplota je tam i 2 stupně Celsia. Najdeme ji nedaleko Vimperka. Kromě titulu nejchladnější obec se pyšní také prvenstvím, co se nadmořské výšky týče. Jen 2 obcím v České republice se podařilo překonat pomyslnou metu 1000 metrů nad mořem. Druhou je Malá Úpa v Krkonoších, prvenství zabírá Kvilda s 65 metry nad touto hranicí. Dobře, v nedaleké Filipově Huti se můžete dostat ještě o 30 metrů výše, ale je to jen sídlo v obci Modrava. V letních měsících možná také potěší chladnější počasí, ale určitě stojí za to se vydat i po okolí. Krom jezerní slati a několika dalších území patřících do první zóny Národního parku Šumava si lze projít naučnou stezku věnovanou rysům a jelenům, které při troše štěstí můžete zahlédnout ve výběhu. Naučná stezka lze projít i s malými dětmi a budou mít po cestě dost podnětů k zábavě i poučení. Jiná naučná stezka vás provede nelesní krajinou. Pokud se vrátíme do centra obce, nejde přehlédnout kostel svatého Štěpána, který je obložen šindelem a stojí zde už od roku 1765. Hned vedle něj stál také nejvyšší živý český vánoční strom, ale po napadení kůrovcem už po něm zbývá jen socha Šumava od výtvarníka Jiřího Nekoly. Ale ještě jedno unikum si obec uchovala a je to dokonce světový unikát v podobě skořepinové stropní konstrukce na budově společenského sálu. Ta má také zajímavou historii, spojenou dokonce i s nacistickým Německem. Ostatně do Německa je to odtud, co by kamenem dohodil a zbytek došel, nebo dojel autobusem. Do hraničního pásma, které ke Kvildě také patří, se dá dostat pěšky, po cyklostezce nebo kivadlovým autobusem. Auto musíte nechat dole v obci, cesta je tam úzká a navíc se pohybujete v Národním parku. A tak nasedněme na autobus směr Bučina. Je to již zaniklá obec na hranicích s Německem, ze které zbyla jen obnovená kaplička a také část železné opony, která zde slouží jako památník a muzeum. Obec žila asi jen 1 století, když po 2. světové válce obyvatelé odešli, rok 56 dokonal zánik obce. Z konečné autobusu je to do Bavorska opravdu jen několik metrů, ale stojí za to se tu chvíli zdržet a projít si třeba zmíněnou železnou oponu. Kousek zpátky je výhled na Alpy a milovníci hor mohou využít například nouzové nocoviště. Z Bučiny se vydejme asi 3 kilometry východním směrem do kopce pod Černou horu, nejvyšší bod obce s výškou 1316 metrů nad mořem. Kousek pod ní najdeme ještě jedno prvenství, nebo zajímavost. Pod jejím vrcholem pramení nejdelší česká řeka. Ano, právě tam se nachází pramen Vltavy. Cestou zpátky už půjdeme jenom z kopce a můžeme využít cyklotrasu Vltavskou cestu, nebo také Zlatou stezku. Při cestě do Kvildy narazíme na lyžařské vleky, které se využívají hlavně v zimních měsících. Kvildu lemují horské tisícovky, kromě zmíněné Černé hory, jich je tam ještě 9, ale na jejich vrcholy se žel nedostaneme, protože leží na území Národního parku. Když se na Kvildě zastavíte, vyzkoušejte místní pečivo, navštivte galerii či stálou expozici o obci a okolích. Stálých obyvatel je zde sice jen něco málo přes 100, ale o to více zajímavostí na katastru obce najdete.
1: Další lední pohlednice nás v příštím týdnu zavede do Čelákovic. Nalaďte si ji opět v úterý v 10 hodin 45 minut. No a kromě takových pořadů k vám budu dnes posílat, věřím, že povzbuzení a takové pohlazení prostřednictvím chval. A začnu rovnou písní, která oslavuje Boží charakter. To, jak je Bůh dokonalý, jak je nádherný. Mimo to i krásně popisuje a vystihuje, co je před námi, jaká budoucnost nás čeká, na kterou se můžeme těšit a s nadějí vyhlížet. Tak pojďme Boha vyvýšit a pozvat do svých srdcí i v tuhle chvíli.

0: Vidím ten kříž, kde měl jsem být já. Tohle úžasné, především pokořující vyznání znělo ve chvále Jsi nádherný. Vyznání, že proti Ježíši nejsem vůbec nic. A boží nádheru chceme vyzvihnout a vyvýšit i v téhle následující chvále. Kapela Leland.
1: Und

Máme 11 hodin úterý 4. srpna a ladíte Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Nevím jak vy, ale já si už teda dlouho nepamatuju na to, kdy naposledy bylo venku takové horko a tady v Brně máme zhruba nějakých 35 stupňů a tak nás to možná vybízí k tomu se pořádně schladit. Tak vám posílám alespoň takovou malou hudební ochlazovačku formou Jeremyho Kempa a písní

Už jen pár minut nás dělí od dalšího pořadu dílu Průsečíku. Dnes na téma monitoring práce, hned po jedné písni.

Tolik k dnešním průsečíkům, které budeme opakovat také ve středu v 18.30. A teď už k vám posílám kapelu Noé Miracles s písní Já vím, která je především o důvěře k člověku.

Teď nás čeká píseň, která vypráví osobní příběh někoho, kdo utekl z domova, udělal špatná rozhodnutí a propadl pocitu studu a beznaděje. A teď se nabízí taková otázka, jak se navrátit zpět a začít od znova. A my se mnohdy snažíme najít cestu sami, jít si po své vlastní ose, ale je tu přitom Bůh, ta láska, ten, který udělal ten první krok a běží nám naproti. A boží láska si najde úplně každého, ať už jsme byli nebo i jsme jacíkoliv, ať jsme se dopustili různých věcí a chyb, on si nás zkrátka najde a chce nás hledat jako ty ztracené ovce. A text písně zdůrazňuje, že člověk sám nedokáže překlenout propast mezi sebou a Bohem, ale Bůh tuto vzdálenost překonal. A tak další otázka je, chci se nechat najít a osvobodit od všech špatností, kterých se dopouštím? A chci vlastně vůbec hledat Boha? Toužím po něm? A tak máme možná milion otázek a možná i zmatku, ale nikdy není pozdě na to udělat další krok. Pozvat Ježíše do svého srdce, odevzdat se mu a poznávat blíže jeho bezpodmínečnou lásku, o které se právě v téhle písni zpívá. Tak ať nás to pozbuzuje a vede k takové pokoře, že i když třeba ztrácíme směr, tak Bůh chce být naším kompasem, naším navigátorem a průvodcem života. Tak ho hledejme.

Půlka dne je za námi, máme 12 hodin a to je čas pro modlitbu. Zvu vás tedy, ať se společně stišíme v následujících minutách. Pane Ježíši, chceme se ponořit do hloubky tvé přítomnosti, tvé věrnosti a i v tuhle chvíli se sklonit před tebou, před tvým majestátem a vyvýšit tě v modlitbě. Díky ti za dar modlitby, že je naším nástrojem komunikace s tebou, kdy ti můžeme být o krok blíže, kdy dáváme stopku tomu zlému a všemu, co nás od tebe vzdaluje a odvádí. Díky ti za tu svobodu, kterou nám nabízíš, nejen svobodu slova, ale že se každý můžeme v srdci svobodně rozhodnout, komu patřit, koho následovat a které ruky se vlastně chytit. A tak já jsem ti, Pane, vděčná, že jsi i mně, hříšnému člověku, tu ruku podal a přijal mě takovou, jaká jsem. Odpustil mi a osvobodil mě od nástrah tohoto světa. A tak se raduji, že můžu stát na straně vítěze, na straně toho, který porazil smrt a v jehož očích jsem mu nejen já, ale úplně každý člověk stáli za tu bolest, za tu potupu, trýzeň, které tě vedly až na kříž. Nikdo nemá větší lásku než ty, Pane, která je nekonečná, nekonečná jako oceán, která je vlídná, je trpělivá, která má moc uzdravit. A tak chceme po tomhle oceánu plout i dnes, plout směrem za tebou, do světa a života, který nabízíš ty, Pane. Chceme plout do tvé náruče a z té nikdy neodcházet, ale být v ní pevně zakotveni. Tak ti, Pane, děkuji za vše, co jsi nám dal a co nám stále dáváš, za to, co v tobě máme, že nemusíme čelit strachu z toho, co bude, ale žít každý den s přesvědčením, že pokud máme tebe jako kotvu duše, tak nás nikdo a nic od tebe nemůže odloučit. Díky za tuhle výsadu a tvoji věrnost. Amen.

Pokud rádi čtete, trávíte čas u knihy a obzvlášť v těchto horkých dnech, tak což docela vybízí k tomu čas trávit u nějaké dobré knihy, tak vás zvu k pořadu Čtení na pokračování, kde otevíráme novou knihu Jak život šel. Těšte se už za pár minut.

Ve čtení na pokračování otevíráme životní příběh muže, který se zapsal do české sportovní i duchovní historie. Miloš Scholz, který odešel do svého nebeského domova v roce 2007, byl významný tenisový reprezentant i osobitý baptistický kazatel. Jeho vzpomínky shromáždil jeho syn a doplnil svými komentáři. Tak vznikla kniha Jak život šel. Do role Miloše Scholze staršího se postavil Pavel Hromádka. Jeho syna stvárnil Michal Bumbálek.

Otec byl hrdý na to, že 7 jeho předků bylo krejčovskými mistry a jako krejčí měli dobrou pověst. Tehdy ještě platilo pořekadlo řemeslo má zlaté dno a mistři Šolcové to byli umělci. Tatínek někdy udělal zmínku o tom, že jeden náš slavný příbuzný byl dokonce starosta Berlína. To mě později zaujalo a tak jsem si ověřil, že jméno Scholz se skutečně nacházelo v historii berlínských starostů. Nebyl však starosta celého Berlína, nýbrž jedné z berlínských čtvrtí. Otec se narodil 20. listopadu 1878. Miloval knihy. Byl sečtělý mistr krejčovský vyučený ve Vídni. Měl dobrou paměť a byl dobrý vypravěč. Když začal vyprávět, tak jsme my děti ani nedýchali a když u nás byli sousedé, tiše usedli kam jen mohli a naslouchali, protože vždycky stálo za to pana mistra poslouchat. Jednou, když se probouzelo jaro, hřiště začala vysíchat a my jsme s tatínkem šili, dal se pojednou do vyprávění o mém dědečkovi, Josefu Martinu Scholzovi. Ten měl dvě starší sestry a jednoho mladšího bratra. Mnoho o svém otci sice nevěděl, ale co věděl, uměl poutavě vypravovat. To nejzajímavější se týkalo následující tragické události. Josef Martin Scholz byl věhlasným krejčím moravské šlechty, jejich panství se rozprostírala kolem Boskovic na Moravě. Tehdy si šlechta objednávala šatstvo ve větším množství několik měsíců dopředu. Bylo to někdy kolem roku 1885, a pan mistr Scholz, tehdy se naše jméno psalo německy, Scholz, si svázal větší objednávku šatstva, přehodil si ji přes rameno a šel svou práci odvést. Scholzův rod se vždy vyznačoval mimořádnými siláky. Mistr Scholz, přezdívaný Jehlička, nebyl jako Jehlička, ale jako pravý Herkules. Když se vracel domů, přepadli ho v lese 3 muži a 1 žena. Dědeček později vyprávěl, že ta žena byla horší než ti 3 muži. Odehrál se mezi nimi přes 2 hodiny trvající zápas. Posléze, když muži do sebe byli zapasovaní, žena se vrhla na zem ze zadu k nohám dědečka a udělala takzvanou stoličku. Muži přes ní dostali dědečka na zem a dupali po něm tak dlouho, dokud nestratil vědomí. Oloupili ho o peníze a nechali ho tam ležet. Když dědečka příští den vyšli hledat sousedé s babičkou, nalezli ho v hrozném stavu. Byl samá modřina, měl zlámaná žebra a nepochybně i nějaká vnitřní zranění. 2 roky umíral a nakonec svým zraněním podlehl. Mému otci bylo tehdy kolem 10 let. Léčení pohltilo všechny rodinné úspory a pro paní Scholzovou nastaly krušné časy. Jenomže tehdy ženy často vynikaly statečností nad své slovutné manžele. Paní Scholzová byla poctivá, bohabojná žena. Byla ženou, kterou pán Bůh neopouští. Takovým ženám nahrazuje manžela a dětem otce. Tam, kde je boží bázeň, tam je boží požehnání a kde je boží požehnání, tam není nouze o to nejpotřebnější. Tak tomu bylo u babičky Scholzové. Začala s prodejem textilního zboží a sousedé rádi kupovali u vdovy po tragicky zahynulém krejčovském mistru. Sláva a čest tobě, trojjedinému pánu. Tvá moc, láska a síla, pane Bože, nikdy nikým nebyla a nebude beze zbytku vystižena. A jsou blahoslavení všichni ti, kteří k tvým nohám složili svá srdce. V našem rodu byla takovou blahoslavenou moje matka Aloizie, rozená Mlčochová. Pocházela z Podomí u Vyškova. Ve Vyškově a okolí byly 2 rody nejsilnější, rod Gottwaldů, ten dal Československu prvního dělnického prezidenta, a dále rod Mlčochů. Můj praděd Mlčoch byl dokonce jedním z předáků obce a proslavil se svou moudrostí natolik, že o něm byla složena píseň, která se hrávala při venkovských zábavách. Znám jenom zboreček té písně.
Všichni se ptají, komu to hrají, a to pánu Mlčochovi. Žádná univerzita nedá člověku do života takové vzdělání jako početná rodina. Maminka byla z 11 dcer, 12. dítě byl syn. Básník by nedokázal vypsat, co v rodině Mlčochů znamenalo, když se nad kolébkou skláněla šťastná matka, která se konečně dočkala toho, že svému muži porodila mužského potomka. Skláněla se, její tváře hořely a kolem kolébky se tlačilo 11 starších sestřiček. Nejstarší už sami věděli, co to vlastně znamená být nejen starší sestrou, ale i chůvou. Vždyť se to už na těch mladších naučili. Nyní tomuto poslednímu v řadě dětí dají tu nejlepší péči a výchovu. Radovala se dokonce celá vesnice, jak tomu bývá na venkově, když je čistá radost. Když byli chlapci 2 nebo 3 roky, přijel na návštěvu jeden strýc. Vzal chlapečka, vyhodil ho do stropu, jednou, po druhé a po třetí a najednou chlapec ze vzpažených rukou vyklouzl. Smích utichl, dítě spadlo na zem, bolestně vykřiklo, zlomilo si žebro a do roka umřelo. Nad Mlčochovým domkem se snesl hustý černý mrak smutku. Chlapeček, který prospíval věkem, moudrostí u pána Boha i u lidí, odešel. Mlčochové platili za hluboce věřící katolickou rodinu. Každou neděli byli na svém místě v kostele a pán Bůh jim dával bohatě milost a požehnání. 11 sestřiček se nedalo ničím utěšit. Chlapeček byl, ale pán Bůh si ho neočekávaně vzal. Babičku z maminčiny strany jsem nezažil. Na dědečka mám pěkné vzpomínky. Jednou byl u nás delší čas, ale my děti jsme ho moc zlobili, tak to vydržel jen 2 měsíce a pak už nikdy nepřijel. Pro zajímavost ještě dodávám, že 2 dcery Mlčochovi se provdali do smutně proslulého rodu Gottwaldů. Moje matinka byla svatá žena. Byla rodilá katolička, žila hlubokou vírou v Pána Boha a jako křesťanka byla bezúhonná následovnice Pána Ježíše Krista. Její manžel byl zaměstnán v továrně na výrobu vojenských uniforem. Narodili se jim 2 děti, dcera Helenka a syn Karel. Pečovala o ně s velikou starostlivostí. Manžel maminky byl sokolským náčelníkem. Na jednom všesokolském sletu se nachladil a v roce 1906 zemřel. Matinka tedy ovdověla. A protože se provdáním jmenovala Trávníčková, její 2 děti nesly otcovo jméno. V továrně, kde manžel pracoval, měli sdružení dělníků, kteří ze svých výplat dávali stranou určité obnosy do fondu pro případné sirotky svých rodin. Tak se stalo, že po smrti maminčina manžela nosíval podporu na její 2 děti sám mistr z jeho oddělení. A stalo se, že si tento mistr nakonec vzal vdovu po svém zemřelém kolegovi za manželku. Svému druhému manželovi pak porodila další 3 děti. A tak nás dětí bylo celkem 5. Každý z nás byl jiný, každý jakýmsi originálním kvítkem. Ve vzpomínkách na matinku si vybavuji například to, jak sama pro potřebu rodiny zadělávala na chléb, jak pak těsto hnětla a nakonec se pecen veliký jako kolo uvozu nesl k pekaři, aby ho upekl. To byl chleba, nemohu na to zapomenout. Žít pod výchovou a dozorem svaté Alojzie znamenalo bez problémů věřit v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista i věčný život. Žili jsme tak v poctivosti a život v takové domácnosti to bylo jako žít u pramene vody života.

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19:21. Otče svatý, spravedlivý, dobrý, jak slavně, moudře a prozřetelně si řídil osudy členů našich rodin od nepaměti až do dnes. Otče můj, děkuji ti za mé předky, zvláště za mé rodiče. Můj otec byl tělesný silák, povahy dobrosrdečné přející. Byl krajně štědrý k přátelům, kteří toho využívali i zneužívali, až celou rodinu přivedli na mizinu a k zoufalství. Lidsky pojato, prohrál svůj život na celé čáře. A přece to není pravda u tebe, otče. Jeho pády, prohry, ztráty, všechny jeho katastrofální životní děje se staly výchovným zdrojem k životním úspěchům dětí a vnoučat. Pane náš, spravedlivý a moudrý, Hospodine, Bože zástupů, díky tobě, že nás tvá mocná pravice vytáhla z bahna veškeré nečistoty tohoto světa, který dle tvého slova všechen ve zlém leží. To vědí učení v Písmu svatém a my jsme to poznali v praxi života. Záchrana pro nás byla jedině v tobě, dobrém a milostivém Pánu Bohu. Ty jediný si pomohl, pro nás už jiné pomoci nebylo. A ty si tak slavně pomohl v Pánu Ježíši Kristu. Tvá pomoc je také pomocí pro tělo, aby bylo také pomoženo tvému tchnutí života, které si vdechl do prachu země. Začalo to matinkou. Ona byla první povolána k svatosti nového života v Pánu Ježíši Kristu. Její vnoření se do Písem svatých, její modlitební život, její neuvěřitelná tichost, její příklad mlčenlivé ženy, to byla univerzita života pro jejich 5 dětí. Všech 5 dětí následovalo její svaté šlépěje, které byly šlépějemi zbarvenými krví Beránka Božího, Pána Ježíše Krista. To byly šlépěje ženy, která neměla v celém životě nic než rány osudu. První manžel, ušlechtilý muž, zemřel na souchotiny. Druhý muž, jako samorostlý dub, silný jak lev, ale měkké povahy jak ochočený beránek, kam vítr tam plášť. 2 děti z prvního manželství, 3 děti z druhého manželství, světová válka a s ní spojená bída. Tatínek ve válce, matinka přes den v továrně na uniformy. Nejstarší dcera Helenka se musí starat o 4 děti. V noci matinka poučuje Helenku, co dělat zítra. Jíst není skoro co. Děti bez matinky, tatínek na frontě. Helenka zastupuje matinku i tatínka. Její autorita je úžasná. Všecko se odehrává podle plánu, prostě jako na frontě. Válčí se všude, před frontou, na frontě i za frontou. Jak jsme vše přežili, už ani nevíme. Neměli jsme nikoho a nic. Víme však jedno. Byli jsme pod tvou všemohoucí ochranou. Byli jsme a žili pod tvými křídly. Pán Ježíš byl s námi. Proto, Pane náš a Otče, tobě samému, jedinému Pánu Bohu, chceme vzdávat čest a slávu od tohoto času až na věky.

29. září roku 1911 jsem uzřel světlo světa v brněnské porodnici po svém starším bratru Josefovi jako druhé dítě svých rodičů. O 2 roky později se rodičům narodila ještě dceruška Jarinka. Po svém narození jsem byl v náručí matičky donesen do pronajatého rodinného domku v Jundrově u Brna. Dnes se jedná o součást Brna. Domek měl předsíň, kuchyň, ložnici a ohrazený dvorek. Vzpomínám, že byl v poslední ulici Jundrova. Mezi sousedy se jí říkalo chmatálka, protože tam většinou bydleli šikovní zloději. Rodiče byli římskými katolíky. Matka hluboce věřící, bohabojná, zásadová křesťanka. Otec byl dobračisko od kosti. Pokrokový, pročtělý, kritický, samorostlý myslitel. A přece se dá říci, že více věřící než nevědec. Ovšem podle písma svatého mrtvý ve vinách a hříších. Po svém narození jsem byl pokřtěn pokropením, samozřejmě o tom nic nevím. Byl jsem nemluvně, nemohl jsem ani protestovat, ani vyjádřit svůj souhlas. Ve 2 letech mi vyrostl v rozkroku veliký vřet. Maminka mne vzala do dětské nemocnice a tam rozhodli, že vřet musí dozrát a propustili nás domů. Protože však noha postupně začala modrat, běžela se mnou matinka znovu do nemocnice a lékaři rozhodli, že budou nohu amputovat. Naštěstí nás však lékaři poslali ještě na 2 dny domů. Náš dům se proměnil v dům pláče a modliteb. Přes několik domů vedle nás bydlela starší ošetřovatelka. Když se dozvěděla o našem zoufalství, přispěchala za maminkou, aby si vřet prohlédla, zjistila situaci a rozhodla: podejte mi prostěradlo. A pak mne položila na postel. Matinku vyzvala, aby mi držela nohy, sestru, aby mi držela za hlavou ruce, a pak paní ošetřovatelka podložila palce pod vřet a vší silou ho podebrala. Stiskla tak mocně, že hnis vystříkl až vysoko na stěnu. Já jsem křičel, že mne bylo slyšet v celém domě, a pak jsem upadl do milostivého bezvědomí. Všichni mysleli, že jsem mrtev, ale probral jsem se a noha byla zachráněna. Nohy byly později mou největší tenisovou slávou. Dodnes mám na pravém stehně po vředu jizvu. Satan několikrát usiloval o to mě zmrzačit, utopit, schodit ze stromu. Často jsem napodoboval veverky, skákal z větve na větev, ale andělé mě doslova chránili na všech mých cestách. Ať to byly výšky, silnice, řeky nebo moře. A hlavně jsem byl svým pánem chráněn před mocnostmi temnosti, kterých je v naší drahé vlasti všude plno. Ale chvála Pánu Bohu za to, že moc Ducha Svatého je stále větší než moci pekelné. Pán Ježíš se mocně dokazoval jako pán pánů, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. V písmu svatém je řečeno, že svět ve zlém leží. Ale pán Ježíš vyzýval k doufání v něj, protože on přemohl svět. V Jundrově jsem žil v idylické přírodě životem venkovského chlapce. Krásná řeka, hemžící se rybami, nádherné lesy, hojnost veverek a ptactva všeho druhu, mnoho hadů i dravých ptáků. Zkrátka vše, čím kypěl venkovský život v panenské kráse před 100 lety. Miloval jsem vodu. Jen jsem se naučil chodit a došel k blízké řece, se zaujetím jsem sledoval, jak plavou lidé, děti, psi i kočky. Neměl jsem rozum a tak mne ani nenapadlo, že se lze utopit. Nebyly mě ještě ani 3 roky a já jednou z nepochopitelného instinktu vyčkal na okamžik, až všichni odejdou, budu sám, aby se mi nikdo nevysmíval. Vybavil jsem si obraz, jak plavalo štěně, které jsme koupávali. Při předpokladu, že to, co umí na poprvé štěně, musí tím lépe umět člověk, jsem vstoupil skoro jako nemluvně s boží ochranou do vody a plaval jsem. Plaval jsem pudlíka a přeplaval řeku. Utíkal jsem se pochlubit matce. Ta byla šokována a přišla k sobě až po řádném vysílení z bohatého výprasku.
Bral jsem výprask s hrdostí, že jsem matce dokázal, jakého má nebojácného kluka. Ostatní mi však nevěřili, že jsem dokázal přeplavat řeku. A když mi nikdo nevěřil, zapochyboval jsem i já o svých schopnostech. Když jsme se příště dostali k vodě, přicházel jsem k ní s porušenou vírou. Dětská hrdost mi ale nedala, přemohl jsem sebe i pochybovačné okolí a vstoupil do vody. Byla hluboká a já myslel více na diváky stojící na břehu, než abych myslel na vzor v plavání svého pudlíka. Začal jsem polikat vodu, klesal pod hladinu a začal jsem se topit. Když jsem začal ztrácet vědomí a byl bez vlády, pocítil jsem, že po mně někdo sáhá. V posledních křečích uhasínajícího života jsem se chytil tak mocně, jak mi má dětská síla dovolovala, a pocítil jsem, že jsem neznámou silou nesen nevěda kam. Probudil jsem se pod krupobitím dopadajících ran mé o 7 let starší sestry, která upadla do hysterického záchvatu, protože si nejspíš představila, jak by byla bita, kdybych se byl utopil. Byl jsem z chlapců nejmladší, možná proto tak trochu miláček. Když mi byly 3 roky, vypukla první světová válka a tatínek musel na vojnu. Život se stal dobrodružnou honbou za obživou. Maminka musela do práce, byla přijata do podniku, kde byl zaměstnán otec. Na její místo nastoupila sestra Helenka, která byla nejstarší, a my začali prožívat všechny strasti válečných let. V době, kdy jsem ještě nechodil do školy, se mi má přirozená odvaha málem nevyplatila. Jednoho letního dne se šlo k vodě. A jak to bylo pro mne samozřejmé, vlezl jsem do vody první. Šel jsem pod ně a pojednou začala půda pode mnou ujíždět. Předešlého týdne tam totiž vybírali ze dna řeky písek. Najednou jsem se ocitl pod hladinou. Dostal jsem se sice nad hladinu, ale už jsem měl v sobě několik doušků vody a topil jsem se. Rval jsem se s vodou, jak jsem mohl. Ještě jednou jsem se dostal nad hladinu, ale už ve mně nebylo síly. Jen jsem zoufale volal o pomoc a připojil se ke křiku dětí na břehu, které volali: "Topí se, topí, pomozte, on se topí." Přestože tam na břehu stálo několik chlapců, nikdo se neměl k tomu, aby mi z vody pomohl. Konec, myslel jsem. Myslel jsem, že už je konec. Klesal jsem ke dnu. Tu se ke mně něco přiblížilo. Chytil jsem se toho tak, jak se jen tonoucí může chytit. Když jsem přišel k sobě, viděl jsem vedle sebe promodralé tělo svého o 2 roky staršího bratra Josefa, který mi skočil na pomoc. Byl výtečný plavec. Dovedl plavat s otevřenýma očima a rozpoznal mne v jámě. Když se ke mně přiblížil, dal si mě ve vodě na záda, jak jsme často plavávali. Jenomže já už byl téměř v bezvědomí. Sevřel jsem ho však pod krkem, a to tak, že jsem ho téměř udusil zaškrcením. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvítězili jsme nad řekou i nad ďáblem, ale to se nepodařilo vždycky všem. Moravská svratka byla řekou, ve které se každoročně lidé topili. Nejen v přírodě, ale i ve městě, kde byla regulována. A smrt utopením vždycky otřásla lidmi daleko široko. Matky byly načas bdělejší, brzo se však zapomnělo a děti se opět pomalu trousily k vodě. Když mi bylo asi 5 let, vydal jsem se s partou venkovských kluků na obchůzku zjistit, co nám zima zanechala za překvapení. Tající led ještě lemoval břeh řeky. Sestupovali jsme před Bystrcem ze Stráně a naši pozornost najednou upoutal předmět plynoucí po proudu od Bystrce ku komínu. Pojednou někdo vykřikl: "Balón." Zbystřil jsem zrak a skutečně byl to tenisový míč, tedy balón. To bylo zároveň signálem pro smečku kluků, která se rázem jako na závodišti řítila ze svahu do řeky. Led neled, zima nezima. Než by někdo řekl švec, většina z nás byla ve vodě. Nevím jak, nevím proč, ale byl jsem první, kdo chytil míč, i když několik rukou po něm sahalo zároveň se mnou. Ale má ruka už míč držela a nepustila. To bylo mé první setkání s tenisovým míčem. A stalo se mi jakoby osudným.
Nevěřím v osud. Vím, že vše bylo přesně podle vůle a plánu nebeského Otce. Po 6 letech, když jsem se stal sběračem míčů, mi ohmatávání toho kulatého nesmyslu již nebylo neznámé. Později bylo součástí smyslu mého života a jiné cesty pro mne nebylo.

Knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. No a u tématiky života ještě zůstaneme, a to v další písni, ve které se zpívá: pozvedám svůj život, své srdce, dávám se pod tvoji kontrolu.

0: Seděl jsi příliš dlouho ve tmě, hrál jsi s ohněm a spálil jsi z duši. Teď koukáš do zrcadla na tvář, kterou už ani nepoznáváš. Když cítíš, že jakoby odpadáváš, slyšíš tichý hlas uvnitř srdce. Moc tě miluji. Tohle je vyznání Camily Apetauer a její písně Pieces. No a my se teď koukneme do kalendáře. Pod 4. srpnovým dnem je připsáno jméno Dominik a Dominika. Toto jméno je u nás v současné době už méně běžné, i když ve světě je velmi užívané. Základ jména tvoří přídavné jméno k latinskému slovu dominus, čili pán. Dominik je tedy pánův. Z ženského tvaru Dominika, tedy Dies Dominica, den páně, vzniklo i označení pro neděli v románských jazycích.
1: Kalendárium.
0: A ještě připomenu několik událostí a jmen, které jsou spojeny s datem 4. srpna. Roku 1944 byl vyzrazen úkryt Anny Frankové v Amsterdamu. Obyvatelé domu byli odvedeni k výslechu jednotkami zelené policie. Z narození připomeňme českého teologa a pedagoga Jana Blahoslava Kozáka. Narodil se roku 1888. Bývá označován za následovníka Masarykova přístupu k Bohu. Měl problémy s přijetím Ježíšova božství. Názorově ovšem jeho teologie zůstala v intencích liberálního evangelického přístupu. Roku 1900 se narodila anglická královna matka Alžběta. Královna matka byla dlouhá léta nejoblíbenější členkou anglické královské rodiny. Její sté narozeniny se v roce 2000 mohutně slavily. Svého muže přežila bezmála o 50 let. S úmrtí připomeňme jedno jméno. Roku 1992 zemřel František kardinál Tomášek, český katolický arcibiskup, bojovník proti komunismu. Tomášek byl v době totality výraznou postavou tichého, ale vytrvalého odporu proti komunistické zlovůli. Výrazně se postavil například za petici podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, která požadovala obnovení demokratických a náboženských svobod a která na sklonku 80. let získala přes 500 000 podpisů.
2: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den, někdy je bouře všude, kam

zbývá. Někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Kapela KSP Music vyznala, že víra je jediná věc, na kterou se můžeme v životě spolehnout. A je tomu skutečně tak. Zkrátka, ať už prožíváme cokoliv, tak je tu Bůh, ve kterém máme tu jistotu, že nesklame, ale že je na něj skutečně spoleh.

0: Je za námi 13 hodin a na Rádiu 7, které právě ladíte, startuje další pořad. Stačí milovat Boha, tak zní jeho téma. Více ale prozradí host Jiří Němec. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Fortepiano.

0: Potřeba a schopnost milovat a být milován patří k těm nejzákladnějším, které my lidé máme. Bez lásky se jen těžko žije. Bůh nás tak stvořil a sám nám svou lásku k nám ukázal a stále ukazuje. Dokonce dvě největší přikázání, ve kterých se spojují všechna ta další, se týkají lásky. A o tom si budeme povídat s Jiřím Němcem, který je dnešním hostem v pořadu Fortepiano. Vítej, Jirko.
1: Děkuji mu za pozvání, zdravím všechny.
0: Jirko, ty jsi pastor?
1: Jsem pastor, takový malý, pomocný, druhý.
0: Malý, dvoumetrový. Řekni, odkud jsi přišel, řekni něco o své rodině.
1: Tak, já jsem z Brna a jsem pastorem Církve Slovo života. Druhá nejlepší církev po ACčku hnedka, že? To jsou takový ty legrásky. Máme nádherný vztahy se všema pastorama, církvema, takže to mě moc těší. Já mám rodinu, nádhernou rodinku, mám tři děti, jednu manželku celý život a mám dvě dcerky a syna, kteří mě dělají velkou radost.
0: Prosím tě, ty jsi teď pastor, ale co bylo předtím?
1: Na počátku bylo slovo. Předtím jsem dlouhé roky pracoval jako vedoucí provozu v uklidových dvou firmách. Napřed v jedné, potom jsem přešel do druhé. A to byla velmi zajímavá zkušenost. Měl jsem na starost některé objekty, některé autosalony, i léčebnu v Černovicích a desítky lidí jsem měl na zodpovědnost. A to byla moc dobrá zkušenost ve vztahu s lidmi, s kolektivem, kde je desítky ženských, si dokážeme představit, že to nebylo vždycky jednoduché, ale nádherné. I po té, co jsem odešel, máme nádherný vztahy, občas se je navštívím, nebo když se vidíme, tak máme dobré vzpomínky. Takže tam jsem zažil tu milost, že jsem mohl být oproti tomu, jak to mám teďka, jsem hodně s věřícími lidmi, tak jsem byl vlastně obklopen lidmi, co Boha neznají nebo hledají a měl jsem možnost jednak s nima komunikovat o Bohu a jednak vidět, co prožívají, jak to řeší, neřeší. Takže to byla výborná zkušenost pro mě i ohledně vlastně vztahu s lidmi, ohledně tohodle a to mě pomáhá i do dneška v té pastoreční práci.
0: Kudy vedla tvoje cesta k Bohu? Kdy ses poprvé setkal s tou boží láskou? Dneska se to bude všechno točit kolem lásky.
1: Boží láska, to je strašně krásný téma. Někdy se může zdát až abstraktní, ale je velmi praktický. Já s boží láskou asi měříš ohledně mého svědectví, jak jsem uvěřil Boha. Protože tam se setkáváme, že po první s boží láskou asi nejvíc. No, u mě to bylo zajímavé, že rodiče mě nevedli k Bohu, protože nemohli, protože nebyli věřící. Jediné, co si pamatuju, že prababička mě někdy vykládala o tom, že byl odvalený kámen, že Ježíš vstal z mrtvých, ale to je všechno, co jsem si pamatoval. Kámošům jsem se smál, když chodili do náboženství. Až potom ve třeťáku na průmyslovce, na elektro, tady v Brně, tak kámoš mě vykládal o Bohu, ukázal mě Biblii, něco mě četl a mě to začalo zajímat. A on mě postavil před takovou situaci, kdy říkal, je tady otázka života a smrti, otázka věčnosti, jestli člověk bude žít s Bohem nebo ne. Já jsem si říkal, to bych byl hloupej, kdybych nechtěl být s Bohem jako na lepším místě, tak jsem to chápal. A on mě vedl k tomu, že je potřeba, abych vlastně měl očištěný život. Jo, Ježíšovou krví, tak mě to vysvětlil, podal mě evangelium velmi srozumitelně. A já jsem říkal, tak do toho chci jít a velmi romanticky na chmelu, jsme ještě jezdili, mě bude 50 letos, jsme ještě jezdili na chmel, tak tam jsem ještě s jedním kamošem, nějakým seníku, po první životě poklekl a modlil se k Bohu. No.
0: Prosím tě, mě by zajímalo, když ty říkáš, když ti ten kamarád řekl, jo, že teda jako můžeš být tam nebo tam, že jsi teda řekl, že budeš na tom lepším místě. To mě docela zajímá, jak takový mladý člověk, teenager, jo, který v Boha nevěří, najednou uvěří, že může být na lepším místě.
1: Hele, já do dneška nechápu, vůbec asi úplně nerozumím té boží milosti ke spasení, co nás vede. Jako, myslím, že se tam byly dvě věci, nebo dali se dohromady. Jednak to byla moje vypočítavost lidská, že chci být na lepším místě. A pak tam byla ta určitá víra, které Bůh dal povstat, že jsem uvěřil tomu poselství o Ježíši, no, o kterém jsem dříve neslyšel. Takže tohle dohromady mě vedlo k tomu, že jsem ten krok udělal, ale vím, že jsem se tehdy modlil, jestli Bůh je teda, tak aby mě dal sebe nějak poznat osobně, abych jenom nevěřil, že mě kámoš něco řekl. No a začal se dít fakt zajímavé věci.
0: Dál se poznat,
1: od té doby jsem začal číst Bibli, začal navštěvovat i církev apoštolskou, kde jsem uvěřil, a Bůh mě začal dávat poznat takovým způsobem, že jsem úplně byl v úžasu, jak to, že žiju život podobný, jako žili učedníci s Ježíšem. Strašně zajímavý.
0: Tak to trošku rozveď.
1: No, jako to, že s ním měli vztah, to, že mu naslouchali, to, že zažívali jeho přítomnost, to, že k ním mluvil, jeho moc zažívali, tak já jsem zažíval vlastně po 2000 letech to stejný. A tady bylo zajímavé to, že jsem vlastně, moje rodiče, kteří mě dali úžasnou výchovu a lásku, všechno, tak oni byli jinde najednou, že já jsem, jako oni mě v tom nemohli porozumět, ani vést, ani pomoct, takže to jsme se jako kdyby oddělili trošku ve víře, že jsem byl jinde, ale měl jsem Boha a od té doby s ním žiju a poznávám ho. To
0: jsou různé
1: život.
0: Důvody, proč se lidé rozhodují žít s Bohem a pro Boha. A

0: jako jsem za to strašně vděčný, že za tu boží milost, která přišla, že Bůh si nás hledá a nachází.
1: To je právě to, že Bůh hledá člověka, ať je v jakékoliv situaci,
0: je to tak,
1: že jo?
0: Je to tak.
1: Ať je spokojený, tak, ať je to ten takzvaně slušňák nebo lotr, že?
0: Ano.
1: A co bylo potom dál? Tak jsi byl na střední škole a pak ses rozhodoval, co budeš dělat dál.
0: Pak jsem se rozhodl, z toho slušňáka se stal ještě větší slušňák. Ne, jako fakt, pak jsem pochopil zpětně, když jsem četl písmo, že Bůh nám dává nový srdce, takže vlastně ten základ, co jsem měl dobré výchovy, tak najednou ten boží standard v těch srdcích byl ještě daleko vyšší. To jako bylo pro mě osobně největší svědectví tehdy, že Bůh ve mně fakt něco udělal, jo? Že jsem měl jeho touhy a tak. No a pak bylo dál, pak jsem měl nějaký krátkodobý zaměstnání a pak v komerční bance, to mě taťka pak vyčítal strašně, že jsem tam odešel, že jsem mohl mít dobrý zázemí, já jsem chtěl zažívat nějaký zajímavosti, jak jsem šel do soukromých firem nějaký něco zkoušet, no a pak dlouhý roky jsem teda pracoval v tom v úklidu, jsem měl na starost nějaký objekty a teďka dlouhý rok. Já jsem si to hledal, myslím, od roku 2009 pracuji v církvi, takže
1: a proč? Celkem
0: dlouhá doba.
1: Proč ses takto rozhodl?
0: No, já jsem dostal vlastně nabídku od pastora, abych prakticky to, co jsem dělal jako koníček, to znamená nějaké skupinky, vyučování, pastorační péče, nějakým způsobem tímhle jsem sloužil v církvi, tak abych to dělal naplno, abych mu pomáhal, vlastně aby on se mohl věnovat zase jiným věcem. Takže jsem dostal tu příležitost, takže jsem naplánoval svůj odchod z firmy, a během 2 let jsem předal pozici a nastoupil do církve.
1: Nebylo ti to někdy líto, že už nejsi s těmi lidmi?
0: Oni mě lanařili pořád, abych tam zůstal. Ty lidi byli tak nádherní. Jako líto mě to bylo v tom smyslu, že jsem je měl rád a že mě, jako kdyby bylo s nima dobře a dobře to fungovalo. Na druhou stranu jsem vešel do věcí, které mě naplňovaly. Věřím, že to je boží vůle, takže takový rozporuplný to bylo, ale jsou rád ten krok, určitě jo.
1: Tak dnes máme název toho našeho povídání Stačí milovat Boha a lidi. Stačí to?
0: Stačí to, jde o to, co tím myslíš milovat. No,
1: já mířím tam, že pán Ježíš v Novém zákoně říká 2 největší přikázání. My víme, že ve Starém zákoně Mojžíš dostal těch 10 přikázání a Židé měli těch přikázání strašně moc a bylo to docela náročné to všechno dodržovat, nikdo nebyl schopný to dodržet.
0: Ano.
1: No a v Novém zákoně pán Ježíš říká, že jenom 2 věci stačí. Já to přečtu, je to v Matoušově evangeliu. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden z nich, z jejich zákonníků, se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluj Boha, Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch 2 přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Takže tyhle 2 věci stačí podle Pána Ježíše. Jenom 2, to by se mohlo zdát, že to je super, ne? Jenom 2.
0: Je to krásný. A ještě se mně líbí, že Ježíš upgradeoval to druhý. A říkal, že máme milovat jedni druhý, jako on miloval nás, takže to je obrovská věc.
1: Vysoká laťka.
0: Hodně vysoká laťka.
1: No ono by se mohlo takhle zdát, když se to řekne úplně na první dobrou, že jo, to je super, z těch 10 se to smrsklo na 2, tak to zvládneme.
0: Jako já, abych pravdu řekl, občas přemýšlím, že máme ty chvály, já tě miluju, Pane, Bože můj a takový, tak si někdy říkám, jako jestli to můžu s plným srdcem vyslovit vůbec, jo. Jestli fakt Boha miluju celým srdcem, myslí, silou, jako já si myslím, že ne. A jako myslím, že do toho dorůstáme a Bůh to ví, jako že on je v pohodě, když mu to říkáme, i když to není úplně pravda, i když jako kdyby v tom našem smyslu, že bychom chtěli víc, chtěli bychom to umět, chtěli bychom jako kdyby tu lásku mu prokazovat nějak. Takže je to taková veliká věc pro mě.
1: Co to znamená tedy milovat Boha pro tebe? Jak to teď vidíš jako skoro 50-letý muž?
0: No,
1: protože možná dá-li Bůh, tak za 20 let třeba zase to uvidíš

0: trošičku jinak. Jak to vidíš teď?
1: No, jako určitě jsem se posunul jako kdyby z toho přemýšlení té platonické zamilovanosti, stejně jako v manželství, že jako na tom nemůže stavět celý život. Jako ta zamilovanost je krásná věc, ale zamilovanost sama o sobě, nebo ty pocity, nebo jak to nazveme,
0: tam
1: tak to není
0: všechno.
1: Tam jsou
0: hodně ty emoce.
1: To, ty emoce jako nejsou všechno, jsou krásný a musíme přikládat do ohýnka, aby tam byly. S těm emoce je to suchý, to je špatná věc. Ale není to všechno a přemýšlím o tom hodně poslední dobou, a jsem trošku v kázání to zmiňoval, že je zajímavý, na jakou rovinu to třeba Ježíš staví, že on říkal, jestli mě milujete a Boha, tak zachováváte přikázání. Jo, to je až takový drsný. Ale na druhou stranu, pokud vlastně jako kdyby jsem s Bohem a chci s ním být, poznávám ho, tak přirozeně vlastně ta touha, ta jednota s ním vyústí z toho, že vlastně mluvím a jednám jako on víc a víc. Takže je to jako kdyby přirozený, ne, že se snažím dělat ty skutky, abych mu ukázal svoji lásku, ale když ho miluju, tak z toho to pramení, jako z toho srdce tak nějak. A Ježíš to hodnotí, že takhle i otec pozná, že ho milujeme, když to nějakým způsobem dokážeme vyjádřit. To je takový zajímavý, že to není jenom o těch emocích, ale je to o nějaké té praxi, o těch skutcích, což zase nemůže být jenom o tom, protože když apoštol Pavel, že ho krásně popisuje lásku, 1. Korinským ve 13., tak tam říká, i kdybych vlastně vydal svoje tělo ke spálení, lásku bych neměl, než jsem nic. Takže někdy láska není jenom to, co vidíme na povrchu, ale vlastně postoj. Jo? To já jsem o tom přemýšlel. Někdo prostě vydá svůj život za někoho a nemusí to být z lásky. Může to být, aby byl viděn, nebo já nevím. Je to pro mě
0: můžou
1: jako
0: být různé
1: otázky.
0: Motivy.
1: No, ty motivy jsou důležitý pro Boha. Určitě, jo.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, za mikrofonem je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem je Jirka Němec, současný to druhý pastor ve Slově života v Brně a povídáme si o tom, že v Novém zákoně máme dvě přikázání, jsou to ta největší přikázání, když bych se někoho zeptala, jestli ví, co jsou ta největší přikázání, tak možná bychom trochu tápali, ale my už jsme si to tady řekli, že milovat Pána Boha, my už to víme, milovat Pána Boha a milovat lidi. Aha. Tak zatím jsme se zastavili u toho prvního, aha, milovat Pána Boha, to je základ toho všeho, kde můžeme čerpat také tu lásku k těm lidem, ale jak milovat někoho, koho nevidíme, to může být někdy problém.
1: No, já myslím, že může být problém milovat někoho, koho vidíme. Tím se potýkáme. Já si myslím, že to jako kdyby až tak veliký problém být nemusí. Že vlastně nemusíme Boha vidět, nebo nevidíme ho. Ale myslím, že nám pomáhá popřemýšlet o tom, co ho třeba těší, co mu udělá radost. Jo? Myslím, že z toho vychází vlastně nějaká láska, nějaký projev lásky, třeba máme jak nádherný knihy, nějaký jazyky lásky, že každému z nás lidí se projevuje láska jiným způsobem, nebo k nám mluví, když se někdo k nám chová nějakým způsobem. A myslím si, že to je i s Bohem a myslím, že to souvisí s tím, jak ho poznáváme, jak ho známe. Jo? Já osobně si myslím, že ho známe každý trošku jinak, že to je takový jedinečný naše víra. A potom i vlastně naše láska k němu je jedinečná. Protože se odvíjí z toho, jak ho poznáváme, co ho těší, jak hluboko jsme ve vztahu s ním, jak ho poznáváme. A potom na základě toho můžeme vlastně tu lásku, možná tu emoční nebo tu vnitřní, z ducha do ducha, ze srdce do srdce, kterou máme, můžeme mu nějak vyjádřit, nějak ho potěšit, nějak udělat něco, co jako se dotkne jeho srdce, něco, co k němu promluví.
0: A víš co, já se teď zeptám, a co to teda je? Co Pana Boha potěší?
1: Mě hodně pomáhá a možná jdu až na nějakou hranu, že vlastně já když vidím jak otce, tak syna, že vlastně otec tak miloval svět, že dal syna. Jo? A Ježíš tak miloval církev, že dal sám sebe za ní. Je to k nevíře, moc to nechápu, že Bůh nás tak miluje jako lidi, se nás stvořil. A myslím, že ho nejvíc těší, když se nám nějakým způsobem daří. Jo. To znamená, že když dokonce se Ježíš tak ztotožňuje, až prostě na dřeň kosti, říká, jestliže uděláte něco pro někoho druhého, tak jste to udělali pro mě. Pamatuje si, jak je to v písmu, prostě navštívili jste mě, dali jste mi najíst a tak dále, učeníci byli překvapeni. A kdy? A on říkal, jestli jste to udělali někomu z těchto svých kamošů maličkých, tak prostě jste to udělali pro mě. Takže ho těší, když prokazujeme lásku jeho milovaným dětem, církvi, a myslím si, že to dotýká hodně jeho srdce. A myslím, že to souvisí i s tím, jestli dokážeme milovat sami sebe a jako i pro sebe něco udělat, i to bohatější, si myslím.
0: Jsou některé texty v Novém zákoně, které nám pomáhají aspoň trošičku pochopit tu boží lásku. Vlastně celá Bible, to je hlavně ten Nový zákon, ale třeba ty Janovy listy, že? Tam se o tom hodně píše. Co to znamená milovat Pána Boha, že? Já jsem tady si našla takový text, někde jsem to četla. Boží láska je až zarážející. Přestože Bůh vidí naše dějiny z hůry, zná minulost i budoucnost se všemi našimi krutostmi, neptá se, zda se mu vyplatíme. Je trpělivý, každý den dává šanci, nekalkuluje, není zemdlený nebo unavený, tiše oslovuje každého z nás a je k nám osobní a férový. Touží, abychom jej poznali, ale nikoho k tomu nenutí. Dal nám svobodnou vůli jako svrchované právo na sebeurčení a respektuje je. Jen svobodné osoby se mohou milovat a důvěřovat. Zajímavé myšlenky.
1: Jako to je strašně zajímavé, že Bůh nám dal svobodnou vůli, že nám dal prostor, aby jsme ho poznali, aby jsme se do něho zamilovali. Myslím, že je jednoduchý se zamilovat do Boha, když ho člověk jako pozná, když trošku zakusí jeho přítomnost, jeho lásku, tak je jednoduché se na něho zamilovat a pak vlastně možná už je těžší tu lásku vyjádřit, protože láska je vždycky nějaký skutek a je to nějaká oběť aj.
0: Takže... A kde ho poznáme? Musíme jít kvůli tomu do církve?
1: Ještě, myslím, že to má každý jinak, ale z církvy to souvisí taky. Já myslím, že nejde plně Boha poznat bez jeho těla, bez církve. Myslím, že Bůh to tak udělal, protože on přebývá ve svém lidu. Takže pro mě osobně je strašně důležitý, abych s Bohem trávil čas. Myslím, že to je ta nejcennější věc pro mě.
0: Trávil čas, co tím myslíš?
1: Když jsem s ním, já řeknu takový krásný jeden příklad, který mě teda úplně dostal. Já když jsem s manželkou chodil ještě, jsem bydlel v Bosonováku na Břečkovicích, přes celý Brno, jo, bez auta, městskou, takže jsme si dlouho povídali, jak to mají ženy rády, to usínal, vždycky kontrolní otázka, co jsem říkala, jo, tak, taková legrace.
0: To známe.
1: No, známe to. Takže pak jsem rozjezdem většinou jezdil domů a tak jsem... Já chci říct, že každý volný čas jsem věnoval tomu být vlastně se svojí milou. Vyhledával jsem to, těšil jsem se tomu, že si budem povídat, budem spolu, budem se mít rádi. No a jednou jsem takhle jel na Konečnou, kde jsem bydlel v autobusu a tam v tom polospánku tak Bůh ke mně promluvil a řekl mi něco v tom smyslu, že tak jako já se těším na Evku, tak on se těší na mě. Takže to bylo pro mě velmi silné a uvědomil jsem si, že pro Boha ten čas, co s ním trávím, je velmi cenný a že to je taky nějakým způsobem skutek mojí lásky, když jsem s ním a on je rád se mnou a povídáme si. Takže to je jedna taková věc, že jsem sám s Bohem a čtu jeho slovo, chválím ho a druhá část je, že jsem s ním v církvi. To znamená v jeho těle, kde on přebývá, kde on jedná, mluví a tak je nám s Bohem tak dobře.
0: Pán Bůh hledá způsoby, jak oslovit člověka. Mm-hmm. Už jsme to tady trošku nakousli na začátku, že on je velmi originální. Mm-hmm. A protože nás zazná, tak ví, jakým způsobem k nám promlouvat, mm-hmm. nebo jakým způsobem k nám přijít. Jaký byl ten způsob u tebe, jak k tobě přišel, nebo co k tobě promlouvá? Já jsem kdysi slyšela takové přirovnání, že jak jsme každý trošku jiný a máme každý trošku jiné vnímání, takže máme takové anténky, kterými se můžeme naladit na tu boží vlnu a že u někoho to funguje hodně v přírodě, u někoho, já nevím, při hudbě, u někoho o samotě, že to máme každý trošku jinak.
1: No, já to mám tak, že až jsem zjistil, že to někoho irituje, kdo to má nastavený jinak, že já třeba se připravu na kázání nebo jsem s Bohem, bo chci, aby ke mně mluvil, chci mi být blízko, tak si dám sluchátka, jako máš ty, a pustím si nějaký chvály a můžu být třeba v kavárně někde, když nemám tu možnost být o samotě a vypnu okolí a jsem takhle s Bohem a rozjímám s ním, takže někdy moje práce, moje příprava se může zdát u kávičky, u sluchátek taková, jakože tím někdo pohrne, ale to je můj způsob, jak se setkávám třeba s Bohem, jak jsem mu blízko.
0: Jaké jsi prožil takové zásadní doteky boží lásky ve svém životě? Tak mluvili jsme tady o tom, kdy jsi poprvé poklekl a poprvé se modlil takovou tu modlitbu vydání, jak my říkáme křesťané, že ses otevřel Pánu Bohu, řekl si mu, jestli existuješ, tak se mi prosím tě dej poznat.
1: Ano.
0: On to slyšel a udělal to, dal se ti poznat.
1: On to udělal, naštěstí jo, mě vyslyšel, takže moje víra není na základě víry mýho spolužáka, ale na základě toho, že jsem Boha začal poznávat. Mně se strašně líbí třeba v písmu, jak myslím Ondřej s Petrem Bráchové, jeden přivedl toho druhého k Ježíši, aby ho poznal. Jo, a to si myslím, že máme dělat, takhle můžeme Boha poznat osobně a nebýt jenom závislý na víře někoho druhého. Takže jsem mě dal poznat a ten dotek boží lásky, já jsem jich zažil spousta, ale takový jeden krásný a nejvíc takový silný byl možná, když jsem byl pochřtěn Duchem Svatým, s tím kámošem, jak jsme uvěřili, tak jsme oba toužili být pokřtění duchem a mluvit v jazycích a tak. A ten kámoš, co nás přivedl k Bohu, ani se před námi nemodlil v jazycích, jo? Takový, nechtěl nám to ani pořádně ukázat a tehdy se na nás nemodlili ze vzkáraním ruku, jak to dneska děláme, takže jsme každý svou cestou hledali Boha, aby nás naplnil. No a jednou kámoš přišel a já jsem naplněnej duchem, modlím se vás, a si říkám, bože, jak je to možné, jak to, že já ne, takže jsem trošku říkal, bože, a co já? No a jednou jsem takhle, vždycky jsem večer Boha prosil o to, a jednou jsem takhle jel do školy, úplně si pamatuju, tehdy z Bosonoch jezdil autobus kolem Ronda, tak v té zátočině najednou jsem zjistil, že ty lidi, co tam jsou všude kolem, že je strašně miluji, že se na ně usmívám. Já jsem se cítil jak blázen, říkám, musím se nějak zakryt nebo něco, ať si nemyslím, že jsem se zbláznil. Říkal jsem tomu kamošovi, co nás přivedl k Bohu, a on prý, asi seš pokřtěnej duchem, tak se začnu doma modlit v jazycích. Takže jsem čekal, až přijdu dom, začal jsem se modlit k Bohu a najednou i ten dar byl uvolněný a byl to takový první projev té obrovské boží lásky k lidem, že jsem zjistil, že jsem fakt naplněný duchem, přeplněný.
0: A jak jsi to měl předtím? Měl jsi rád už lidi předtím? Já víš, jako každý jsme nějaká lidi. Povaha, jo?
1: Jo.
0: Byl jsi rád s lidma?
1: Já jsem měl rád lidi, už od malička jsem se snažil pomáhat těm slabším a tak. A pak, když jsem uvěřil Boha, tak se to fakt jako kdyby ještě zvětšilo. A pak, jak Bůh proměnil srdce a pak ještě mě naplnil duchem, tak je to
0: krásné.
1: A proč
0: jsi vůbec chtěl být naplněný duchem? Co jsi od toho očekával?
1: Já nevím, bylo to takový fascinující vidět, jak to proměnilo učedníky. Jsem to četl, jak jsem říkal, jsem začal číst Bibli.
0: Že jsi četl třeba v těch skutcích.
1: V těch skutcích, uh-huh. Jak byli naplněni duchem, začali se mluvit o nových jazycích, začali být smělí, že jo, Petr, který zapřel Krista, tak najednou všechny osočoval, jo, mohl být za to, že jo, zabit, vy jste ho ukřižovali. Přišla tam moc, přišla tam boží sláva, takže bylo to takový inspirativní, že to je něco víc, jako co ještě Bůh dává. A my chceme lidi víc, my chceme to nejlepší, takže i já jsem to chtěl. No, tak to byl asi ten důvod.
0: Stačí milovat Boha a lidi. To je to, o čem si povídáme dnes ve Fortepianu. Mm. Takže když to zhrneme tady, tuhle naší část, o které jsme si teď povídali, milovat Pána Boha, bereš to jako, že je to základ toho všeho?
1: No, jako pro mě to je úžasný základ. Já obdivuju lidi, co milují druhý bez Boha a mají to o moc těžší, abych pravdu řekl. To máme lehčí, protože on rozlil svoji lásku do našich srdcí a my se to učíme používat. A znám lidi, co milují druhý a Boha ještě neznají.
0: A obětují se,
1: Boha
0: že?
1: Ještě neznají. A jako klobouk dolů. Takže pro mě osobně to je základ. Jo, jako v rodině, v manželství, ve všem. Já si nedokážu představit fungovat dneska vůbec bez poznání Boha, bez jeho lásky, protože vím, že to je velmi praktická věc. Naše láska má nějaké hranice a u mě to funguje tak, když už prostě se mi nedostává, tak můžu jít k Bohu a mám víc trpělivosti, nápadů. Jo, změní se věci a Bůh tam jako kdyby doplní, dolije, že zase můžu pokračovat z tého milosti a lásky, tak jsem na to strašně vděčný, moc nám to pomáhá prakticky v manželství.
0: A dá se to nějak předat? Stál si také před tou otázkou jako každý rodič, no, který má děti, jak těm dětem přiblížit boží lásku? Že předat se to
1: ale
0: úplně nedá.
1: Ale
0: si
1: budeme říkat, co chceme, že? Tak oni stejně budou kopírovat většinou náš život. Takže můžeme to napovídat spoustu a je dobrý jim říkat věci. A pak ten příklad hodně inspiruje. Nicméně každý má vlastně svobodnou vůli, o které jsme se bavili. A každý se vydá nějakou cestou a je to milost, když jako kdyby děti se dostanou k té osobní víře jako my. A za to se modlím, aby naše děti, moje a vlastně všech, co znám v církvi, následovali Boha a aby ho znali, že oni ho budou milovat, když ho poznají a to je takový kruh, kdy se to jako kdyby stupňuje, kdy člověk se odváží Bohu důvěřovat natolik, že mu svěří svůj život a pozná Boha fakt, že je dobrý. Jo, že už nedržíme svůj život ve svých rukách, ale svěříme ho jemu. Pak ho můžeme poznávat a být naplněni jeho láskou a jako ten život získá úplně jiný rozměr.
0: Hodně rodičů se trápí nad tím, jestli dětem dostatečně ukázali na Pána Boha, kde udělali chyby, když třeba se děti vydali jiným směrem a tak dále, to všichni, kteří máme děti, známe, že se někdy nad tím i trápíme a modlíme se, kde jsme udělali chybu a ptáme se nebo hledáme ten způsob, jakým nejlepším způsobem těm lidem můžeme Pána Boha přiblížit. Hmm. Na co ty jsi přišel ve svém životě?
1: Asi to nebudu vztahovat jenom na děti, ale všeobecně na lidi, kterým nějakým způsobem chceme přiblížit Boha, svědčíme nebo toužíme, aby uvěřili. Tak je jedna z věcí, co jsem si uvědomil, že my nemůžeme očekávat, že oni budou tam, kde jsme my, po x desítkách letech, prostě hnedka. Jo, ta cesta jednak má každý jinou a jednak, když na ní nastoupí, tak prostě jsou různé oblasti, v kterých jinak Bůh s nima jedná, jinak prostě rostou a tohle nemůžeme očekávat, že nás budou kopírovat, jako kdyby přesně, jak jsme žili my, ani to očekávat, ale myslím, že to nejcennější je, co jsem zmiňoval, jako se nám podaří seznámit s Bohem a prostě, aby s ním žili, tak...
0: Aby si to vyzkoušeli.
1: Aby si to vyzkoušeli, aby Boha poznávali, aby k ním mluvil, aby je proměňoval, protože tehdy to je trvalý, že jo, jestli něco udělají, protože jim něco řekneme, je to hezký z poslušnosti, ale není to trvalý. Takže když Bůh promění jejich srdce a postoje, tak to je věc pevná a trvalá. Takže za to se modlím a potom toužím, aby ti, co Boha neznají ještě, anebo mu nevydali celý svůj život, aby k tomu došli, protože to je to, o čem to je, jako jsme tady chvilku na světě a co potom, jako kde budeme.

0: Na Rádiu 7 pořad Fortepiano vstoupil do své druhé poloviny. Povídám si dnes s Jirkou Němcem o dvou největších přikázáních. Vy, kteří posloucháte, tak už víte, která to jsou. A vy, kteří jste si pustili naše vysílání třeba teď, tak se zkuste zamyslet, jestli byste věděli, která jsou to ta dvě největší přikázání. Protože Pán Bůh nám dal ve Starém zákoně 10 přikázání. Židé to měli ještě složitější, ty jich měli strašně moc, několik set, ale v Novém zákoně Pán Ježíš udělal docela revoluci ve všech věcech a zdálo by se, že to zjednodušil, ale ty nároky, které na nás má, dá-li se to tak říct ovšem, jsou možná ještě trošku vyšší než v tom Starém zákoně, já tedy nevím, nechci se do toho úplně pouštět. Jiří, jak ty to vidíš?
1: No, tak já myslím, že zase nám Ježíš ukázal, že potřebujeme Boha, aby jsme naplnili ty přikázání. A myslím, že to je hlavní, o co Bohu jde, aby jsme byli s ním. A z toho vychází náš život, z toho vychází ta láska.
0: Jde tam o ten vztah.
1: Jo, jde o ten vztah, z kterého vychází podle mě úplně všechno.
0: My jsme si tady už povídali o tom, co to je milovat Boha na základě tvého příběhu osobního. Jak můžeme Boží lásku poznávat, těch způsobů je určitě strašně moc. Jak můžeme Pána Boha poznávat a jeho lásku, protože on je všechno ve všem. Ale jak je to s těmi lidmi? Ty už si řekl, že obdivuješ lidi, kteří milují lidi a nevěří v Pána Boha.
1: No.
0: Skutečně takoví lidé kolem nás jsou, musíme to poctivě říct, že to tak je. A musí také někde čerpat k tomu tu sílu. Bez toho to nejde. A my jako věřící lidé, křesťané, máme ten zdroj, kde čerpáme a to je Pán Bůh sám, Pán Ježíš Kristus.
1: Kéž bychom čerpali.
0: Ano. A platí to, že kdo miluje Boha, miluje lidi, protože milovat lidi bez Boha jde, ale milovat Boha a nemilovat lidi, to nejde.
1: No, Ježíš to byl celkem striktní, nebo apoštolové, oni říkali, že to nejde prakticky. Nemůžu nenávidět bratra a říkat, že miluju Boha, jako to pak si člověk na něco hraje. Jo, pokud je ta láska k Bohu opravdová a jeho láska je ve mně, tak se prostě projevuje i k lidem, no.
0: V Novém zákoně je také to místo, ale nenašla jsem si to, takže budu to parafrázovat, že kdo miluje Boha a nenávidí svého bratra, a teď nevím, jak to pokračuje dál, že to prostě nejde.
1: Že to nejde, jako že to je lež, že je velež, že to prostě nejde dohromady. Asi na to schválně ťukl autor, protože možná se tak někteří chovali, jakože ústy vyznávali, že milují Boha, ale jejich život tomu nenasvědčoval, tak jasně, striktně to napsal.
0: Setkáváme se přece i mezi křesťany s tím, že máme problémy v našich vztazích.
1: Máme.
0: A že tam někdy přijde i ta nenávist, neodpuštění, různé těžké věci. Co s tím?
1: Já myslím, že není problém, když to přijde. Myslím, že to je normální a v každém vztahu, jak víme, ať už v osobním, rodinném, církevním, pracovním, nastávají situace, kdy prostě se to tře a kdy každý smýšlíme jinak a jenomže otázka je, co s tím. Jako není problém, že si ublížíme, není problém, že ti řeknu něco, co ti ublíží. Problém je ten, co s tím uděláme. Jo? Jestli ty se to necháš v sobě, necháš to tam zahnít, řekneš to svým kamoškám a už to valí a je to problém veliký. Jo? Ale jestli přijdeš za mnou a řekneš prostě, ty jsi mě řekl to a to, myslel jsi to tak, jo? A vyjasníme si to, můžeš mě odpustit, já si můžu dát příště pozor. Bůh k tomu vede, že si máme hlídat, co říkáme, a máme taky jednat s tím hříchem nebo s tím, co se nám nepodaří. A to je způsob lásky. To je těžší, to je ta úzká cesta. Když se to nechá jen tak, je to jednoduchý, zamez pod koberec. Ale je těžší vlastně, jako kdyby to nepříjemný vyhrabat a odstranit s Boží pomocí a tehdy se uzdraví ty vztahy. Takže myslím si, že to je složitější cesta, je to práce, ale stojí to za to. A s Boží pomocí to prostě jde a musí to jít. Já jsem strašně smutný, když si lidi v sobě drží dlouhou dobu, roky něco proti někomu, neřeší to, nebo o tom mluví pak s někým druhým. Myslím si, že Bůh je z toho smutný a tohle není naše cesta pro nás v žádném případě.
0: Tam to druhé přikázání, které říká Pán Ježíš, zní přesně, Miluj svého bližního jako sám sebe. Ten pojem bližní nezahrnuje nutně jenom křesťany.
1: Ne.
0: Bližní je každý člověk, ne?
1: No, myslím, že není každý, promiň.
0: No, povídej.
1: Mně se líbí strašně to podobenství, kdy Ježíš vlastně mluvil o tom, o té pomoci druhému člověku. Jo? Oni se optali, kdo je můj blížní, že jo? Aby vlastně jako kdyby se vyhnuli tomu, že by někoho měli milovat nebo na tom pracovat. A on tam popisuje ten příběh, kdy někomu ublížili, zbili ho člověka a teďka chodili kolem různí lidé a jeden mu potom pomohl, ten, o kterým by se to nečekalo. A Ježíš to úplně otočil, tu otázku, a vlastně říká, kdo je tvým bližním? A ukazuje, tak jak já jsem to pochopil, takže vlastně bližním je ten, koho já si udělám bližním. Pro koho já ten skutek lásky udělám. To znamená, že na mě záleží, jestli ty budeš mým bližním, jestli to bude tamten člověk, tamten, že to není otázka, že Bůh nám říká, ten je tvůj bližní a ten není, ale je to otázka, koho já učiním svým bližním, komu já vyjádřím tu lásku nějakým způsobem. Myslím, že to jede víc do hloubky, a když to schválně otáčí a dává to na nás, komu ty budeš bližním. Takže takhle to, jak to chápu, já, je to strašně zajímavý.
0: Láska se vždycky nějak projevuje, a když mluvíme teď o té lásce k bližnímu, o lásce k lidem kolem nás, jde to vůbec?
1: No jde to. Hele, ještě to jde, ještě prostě tady církev, je tady Duch Svatý, ještě to jde, protože až budeme vzatí, tak to bude velký problém. Jako, jo. Ale dneska to ještě jde a s Boží pomocí to jde moc dobře. A myslím si, že i když to není jednoduchý, protože jsme lidé, kteří dělají chyby, jak jsi říkala, kteří ubližují, i když nechtějí, tak jde to navzájem si odpouštět, milovat, ukazovat si zrcadlo a musíme to dělat, musíme v tom růst. A
0: dá se to naučit svým způsobem asi, jo?
1: Jako dá se naučit, já si myslím, že pro nás je potřeba vědět, že i to vyjádření lásky se dá naučit, že každý vlastně přijímáme jinak tu lásku, nebo je nám jiným jazykem ta láska vyjádřena, jako srozumitelná. Takže to se dá naučit a jako co třeba mě pomáhá, když si pamatuju, když jsem byl ještě v úklidové firmě, tak tam jsem se setkal s člověkem, kterého jsem měl problém milovat. Jako fakt to bylo správce autosalonu. Pak teda po nějaké době jsem slyšel, že měl bouračku, že zemřel. Takže to je taková smutná věc. Ale když jsme byli v kontaktu, tak on mě strašně iritoval, protože tam člověk strávil tolik času a tolik telefonátů, tolik nepříjemností, aby to bylo autosalony musel špígl nigl, že jo, ty podlahy, všecko. A tam se to nedařilo nějakou dobu, chemie a tak. A úplně to bylo strašně nepříjemný. V noci jsem tam jezdil a tak. A měl jsem problém asi toho člověka milovat. A pak zase Bůh je tím naším zdrojem nebo pomocí, protože stejně jako všechny věci předkládám Bohu. Takže i tuhle nepříjemnost. A Bůh mě dal zažít úžasnou věc a slyšel jsem to od více lidí, nejenom, že jsem to prožil já, ale že mě dal prožít lásku k němu. Jako kdyby tu Boží lásku. A taky mě dal porozumět, proč on tak jedná třeba. Jo. A to byla obrovská změna, to říct, pro mě uvnitř, jak jsem k němu pak mohl přistupovat, co jsem vnímal, a takže zase Bůh mě v tomhle velmi pomohl. A jako někdy to je těžký, ale dá se to učit, můžeme od Boha přijímat jeho milost, lásku, moudrost, takže je to práce, ale jde to.
0: Tak to je ten případ, kdy já mám problém někoho milovat, protože se třeba nějak vůči mě chová a dělá problémy a tak dále a tak dále. A pak je tady druhá strana, když mě někdo nemá rád. Setkal ses někdy, měl jsi někdy takový případ, že jsi cítil, že tě někdo nemá rád?
1: Já nevím, jestli to bych taky to není vyloženě snadné. Řekl, nemá rád, ale někomu nemusím být po chuti.
0: No.
1: Jak už jsem zmiňoval, některé moje nastavení můžou někoho iritovat, někdo to má nastavený úplně jinak. A já nevím, se musíme přijímat v lásce, musíme pochopit toho druhého.
0: Víš, někdy cítíme třeba, ani to neumíme pojmenovat, že někdo s námi má problém. A teď jako, jak se k tomu zachovat? Bible nás vyzývá k tomu, že když někdo proti nám něco má, tak abychom my šli za ním. Ne on za námi, ale my za ním. Že někdy je to lepší, než vyčkávat, že se to změní, jít a zeptat se, prosím tě, vnímám to nějak. Možná, že se pletu, ale zdá se mi, že proti mě něco máš.
1: No, jako tohle je úžasný. Jako Bible je návod pro život, fakt. Nejenom, že se setkáme s Bohem, písmu a tak, ale fakt je to úžasná pomůcka, jak to říct.
0: Ale není to snadné.
1: To nikdo neříká, to je těžký boj, ale nebýt toho, že víme tu cestu, tak po ní ani nevykročíme, ale fakt i za někým vnímá, že proti tobě něco má, otevřít tu věc, popovídat o tom, najít s Bohem nějakou cestu, tak to je úžasný, než když něco, jak jsem říkal, tam zůstane pod povrchem, zahnívá to je veliký problém. Takže Bůh nám radí, že Bůh hodně mluví o vztazích, protože z toho pramení ze vztahu s Bohem a s lidmi všechno, tady mluvíme o té lásce, jo. A taky písmo říká, že nemáme říkat nic, co by nebudovalo druhé. Jo. Takže někdy ublížíme slovem, někdy skutkem, jo, různě. Takže je potřeba to otvírat.
0: Stane se to, protože jsme jenom lidé. Jsme jenom lidé a stane se to.
1: Je to tak? Chyby děláme.
0: A ještě jedna věc, o které bych se chviličku chtěla zastavit, a to je prokazování lásky. Pán Bůh nás k tomu taky vybízí. Bible nás k tomu vybízí, abychom si prokazovali lásku. Tady mám jenom jedno místo z Janova listu. Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás a on nám to nějak prokázal, ukázal, dokázal a stále ukazuje a vede nás k tomu, abychom to i my dělali. A zase těch případů a příkladů může být mnoho, jak i tou láskou si můžeme někoho získat, že?
1: Jako Bůh si nás získal svoji lásku, to je prostě jasný. On dal sám sebe, on dává, on o nás přemýšlí. Já jsem někdy fascinovaný tím, jak Bůh někdy prokazuje jeho lásku, že jako dovolenou, když vybírám nějaký čas odpočinku, jak mě Bůh dá milost najít něco, kde to sedne, kde prostě jsou věci, které bych sem jako třeba ani nevěděl, že tam budou a on to ví, jako takže on o nás přemýšlí a prokazuje nám lásku, jako že nám ukazuje, že na nás myslí. A stejným způsobem, když tu lásku prokazujeme my druhým lidem, tak oni ví, že na ně myslíme, že s nima trávíme ten čas. To je vlastně nějaký ty způsoby, jsme se bavili. Myslím, že pro Boha nejcennější je ten čas, který s ním trávíme. Pak vlastně jako kdyby, že odložíme přikázání a jsme v tom v jednotě. A s lidma to je prostě, když někomu prokážeš přijetí, to je veliká věc.
0: Posloužíš někomu nějakým způsobem prakticky,
1: dáš,
0: že?
1: Prakticky pomůžeš, dáš peníze, čas, modlitbu, všechno vlastně, co vidíš, nějakou potřebu, co ten člověk má, a Bůh ti k tomu dává milost, aby si naplnil, tak to k člověku mluví. To člověku mluví a váží si to, a jak říkáš, můžeš si ho získat. A myslím si, že hodně i v dřívějších dobách církev fungovala tak hezky, že vlastně jako kdyby můžeš získat člověka beze slov možná, že? A jakože může přemýšlet o té lásce, kterou zažívá s tebou jako z církví a pak tomu přidáš evangelium. Jako.
0: Možná i v těch případech, kdy jsme v rodině, kdy ostatní nejsou křesťané, tak tam místo slov by měly nastoupit ty skutky lásky.
1: Mě fascinuje to písmo, jak Bůh promlouvá k ženám, že když mají manželi nevěřící, že dokonce můžou beze slov získat svým chováním.
0: To je docela síla, že?
1: No, jako, to je velká inspirace pro posluchačky. Věřím, že spoustu ženských věřících mají manželi, kteří nevěří v Boha. A tohle to je jeden z velkých způsobů, jak Boha můžou vlastně zprostředkovat manželům.
0: Tak jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodina uteče rychle.
1: Utekla rychle.
0: Utekla velmi rychle. Já tady mám ještě citát z 1. Petrova listu. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jásáte nevýslovnou vznešenou radostí.
1: To je co?
0: Jásáš někdy?
1: Já sám. Já někdy sám v církvi, někdy klečím, někdy jásám. Naučil jsem se, že se moc nedívám na to už, jak lidi reagují třeba na mě, ale někdy jásám před Bohem. Někdy si víc uvědomím, jaká milost to je, že mě našel a kde žiju, jako mám církev, přátelé, rodinu, jak se Bůh o mě stará, takže někdy já sám, když zažiju jeho přítomnost, jeho lásku, je dobré žít s Bohem, stojí to za to a pozbuzuju všechny, aby jsme do toho investovali nejvíc, do lásky k němu a k druhým.
0: Ono totiž, když druzí lidé a na sobě navzájem vidíme tu lásku a tu radost, tak nás to přitahuje.
1: Je to tak?
0: A úplně poslední, můžeme dát jen to, co máme. Tím bych chtěla skončit dneska, protože nemůžeme lidem něco vyprávět a vykládat, co sami nezažíváme, co sami nemáme, co jsou jenom naučené nějaké poučky nebo něco, co jsme kdysi prožili, že je to tak.
1: Co není čerstvý, tak je mrtvý a lidi to poznají. Proto pro nás, pro věřící, je to hodně důležité, aby jsme měli čerstvý vztah s Bohem. Ne nostalgicky, co v 90. bylo, že jsme si o tom povídali, ale aby jsme dneska prostě zažívali Boha, dneska ho poznávali a takhle ho lidem ukázali a vedli ho k němu a vzájemně si pomáhali ve víře. To čerstvost, máme rád.
0: Tak tohle čerstvé doporučuje můj dnešní host ve fortepianu Jiří Němec. Děkuji, Jirko, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A zveme i vás, milí posluchači, abyste čerpali z té studny Boží, ano, která je nevyčerpatelná, a abychom všichni společně stáli za tím, že stačí milovat Boha a lidi a dělali to.
1: Ano.
0: Děkuji ti, Jirko.
1: V tom pomáhá.
0: Děkuji, Jirko.
1: Děkuji taky.

Překročili jsme 14. hodinu a odpoledním vysíláním vás dál provází Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Ať už právě řešíte třeba pracovní povinnosti, nebo jedete autem, nebo si třeba jen užíváte chvíli klidu a pohody někde na dovolené, tak jsem ráda, že i tyto horké letní dny trávíte s námi na Rádiu 7. A za malou chvíli se nám trochu změní tempo, protože přichází na řadu písničky na přání, což je živější hodinka, ve které budeme hrát podle vašich přání. Ještě předtím se ale společně podíváme na přehled pořadů, které vás čekají v odpoledním vysílání. Patnáct minut po třetí hodině budeme svědky dosti podivné přípravy na bitvu s hrozivým nepřítelem. Gedeonův příběh otevře po třetí pastor Saša Štěpánovský. Ježíš byl pro utrpení smrti korunován slávou a lidem teď pomáhá v jejich utrpení. Druhou kapitolu listu Židům otevíráme v 15 hodin 45 minut. Všichni víme, že schopnost odpustit otevírá cestu nové budoucnosti. Ale na druhé straně to vůbec není lehké. Kde vzít sílu k takovému kroku, jak se přenést přes bolest a zklamání? Inspiraci přináší závěr životního příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte ve 4 odpoledne. Každý někdy potřebuje povzbuzení nebo radu. Centrum naděje a pomoci stojí po boku lidí v důležitých životních chvílích. Více prozradí záznam ranního telefonátu v 16:30. No a korálky zvou vaše děti po 17. hodině na rozkvetlou louku. Schválně, které drobné obyvatele trávy tam potkáme. A zmíním ještě, že v 18 hodin se na vás těší a čeká vás Bible Guide, díl, ve kterém budeme hledat spoustu otázek. No, tohle vše se na vás těší v následujících hodinách, ale za malou chvíli se na vás těší už slíbené písničky na přání. Hodinka, ve které budete mít prostor vybrat písničky k poslechu vy.

Znělka nám odstartovala hodinku, které patří písničkám na přání. V téhle hodince budeme hrát podle vás, podle vašich přání, pokud se k nám dovoláte nebo nám napíšete. Dovoláte se k nám na telefonním čísle 515 535 485, nebo e-mailem na adresu studio@radio7.cz. Napsat nám můžete taky formou SMS na čísle 608 566 773, anebo si nás vyhledejte na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako radio7.cz. Tak se nám určitě ozvěte, rádi budeme hrát podle vašich přání.

Na Rádiu 7 odstartovaly písničky na přání a začínáme hned radostně s přáním k narozeninám. Vážené a milé Rádio 7, srdečně vás zdravím a prosím o zahrání písně mé milé švagrové Milušce Rudské Styry k jejím dnešním narozeninám. Prosím o píseň Šel jsem k spasiteli svému od bratří Pospíšilů. Milá naše Miluško, přejeme ti všechno nejlepší, hodně božího požehnání, zdraví, pokoje, lásky a radosti do dalších dnů a let. Děkuji za tvoji pomoc a obětavost při péči o mého manžela Emila v jeho nemoci. Kéž tě Pán Ježíš každý den vede a posiluje, kéž jsou ti pozbuzením slova Žalmu 23. Za celou velkou rodinu přeje švagrová Anna Grigová a sestra Jiřinka s Milanem. No a my se samozřejmě k přání přidáváme a připojujeme, ať vám Pán žehná a chrání.

O další písničku si zavolala také Iva a prosí, abychom zahráli písničku Jeruzalém ze zlata od Pavlíny Jišové. Písničku posílá Radce, Milence a Mílovi a taky nám tady do rádia. Za to moc děkujeme a přání plníme.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Tohle byla zpěvačka Lauren Daigle, tak věřím tomu, že i tahle píseň nás mohla pozbudit. Píseň o tom, kde Lauren vyznala, že Bůh je jejím bezpečným místem, jejím úkrytem, její kotvou. A zatím mi tady žádné další přání nepřistály, tak vám jenom připomenu kontakty, jak se k nám můžete dovolat, dopsat. Například nám můžete napsat na náš mail studio@radio7.cz nebo nám napsat na WhatsApp na číslo 608 566 773. Mezitím k vám posílám kapelu Lift Up, jen svatý Bůh a Pán.

Máme tady další přání a tentokrát od Heleny, která píše: Moji milí, také byste z toho vedra nejraději někam uletěli. Prosím, zahrajte nám všem písničku Křídla holubice mít, jak rád bych k tobě uletěl. Tak já s Helenou jedině souhlasím, tak si ta vedra pojďme touhle písní zpříjemnit a zpestřit den a utíkat pod ta boží křídla.

0: Máme krátce po půl třetí a to znamená, že jsme se dostali do druhé poloviny písniček Na přání. Ještě stále se k nám můžete dovolat nebo nám napsat, tak připomenu kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Máme tady další písničkové přání, které nám přistálo na WhatsApp a napsal nám posluchač Lukáš z Chebu. Dobrý letní den do Rádia 7. Prosím o zahrání písničky od kapely SP Doverujem zas. Pro vás do rádia a všechny posluchače. Děkuju a pěkně zdravím. Tak i my moc děkujeme a tuhle chválu, kterou já osobně mám velmi, velmi ráda posílám.

Teď si dáme něco trochu živějšího, a to písničku s názvem Hej, o kterou si napsal posluchač Jiří a posílá ji všem dnešním oslavencům.

Dokonce písniček na přání nám zbývá ještě necelých 15 minut, tak ještě naposledy možná připomenu kontakty. Můžete se k nám dovolat například na telefonním čísle 515 535 485 nebo na náš e-mail studio@radio7.cz.

0: odpoledne.
1: Dobré odpoledne do Rádia 7. Přál bych si zahrát písničku skupiny Timothy Veďma na vysoký vrch. Pro všechny, kdo poslouchají a na osvěžení. Tak my za tohle osvěžení moc děkujeme a písničku posíláme.

Dnešní písničky na přání rozhodně patří bratřím Pospíšilům, protože i ta následující písnička bude od nich. A napsal si o ně, o bratry Pospíšilové Jarda a posílá tu následující písničku několika rodinám, konkrétně pro Jahudkovi, Hušťovi a Ježovi na dovolenou do Blata. A já jsem vybrala písničku Má duše nic se nelekej a tak vás všechny zdravím a užívejte dovolenou.

A touhle písničkou jsme uzavřeli dnešní písničky na přání. Další se na vás budou těšit zase zítra opět od 14. hodiny. Máme po 15. hodině a vy ladíte Rádio 7, na kterém se rádi a pravidelně modlíme, protože věříme, že modlitba má obrovskou moc zasáhnout v životě člověka a i ty následující minuty chceme vložit do Božích rukou místa a lidi, kteří naši modlitbu právě potřebují. Chceme Bohu svěřit pronásledované křesťany, války, nepokoje i zkoušky, kterými musí čelit. Tak vás všechny zvu ke společnému stišení.

tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. Bože můj, v tebe doufám. Kéž nejsem zahamben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou, protože jsem osamělý a zkroušený. Soužení mého srdce se množí. Vyveď mě z mých úzkostí. Chraň mou duši a vysvoboď mě, ať nejsem zahamben. Vždyť hledám útočiště v tobě. Těmito verši z žalmu 25 chceme pozvedat svůj hlas k tobě, Bože, volat k tobě jako k tomu jedinému útočišti. Ty máš celý vesmír ve svých rukou, celou zemi a každý jeden stát na ní. A vidíš do srdce každého člověka, vidíš, jak se v mnohých hromadí soužení, těžkosti a různá bolest, různé rány. Tak k tobě voláme a pozvedáme ty, kteří jsou uprostřed válek, uprostřed konfliktů, které trvají už třeba roky. Pozvedám k tobě životy pronásledovaných křesťanů, lidí, kteří jsou unášeni, týráni pro tvé jméno. Tak se, Bože, prosím, smiluj nad nimi, v jejich samotě, beznaději a těžkosti, kterým čelí. Prosím, vyveď je z jejich úzkostí a bojů. Svěřu ti místo, kde není klid, není svoboda, kde se lidé musí skrývat. Tak jejich životy střež ty sám, potěšuje, zahoj rány tam, kde potřebují a buď jejich nadějí i v té nelehké době, kterou prožívají, kterou prochází. Smiluj se, Bože, a je-li to tvá vůle, prosím tě o konec všech tady těch nepokojů, které už tak dlouho trvají. Noříme se do tvé náruče a vyprošujeme požehnání všem strápeným. Amen.

Je před námi biblická úvaha, ve které budeme se Sašou Štěpánovským studovat biblickou postavu. Tentokrát se zaměříme na Gedeona.

Minule jsme si říkali, jak Gedeon šel do akce, pokácel domácí modlu a táta se ho zastal. Možná, milí posluchači, si to neměl úplně v životě takto, že by tvůj táta se tě zastal, možná si dokonce svýho tátu ani nepoznal. I když třeba máš nějakou bolest ve vztahu k tátovi, chci tě poprosit a povzbudit k odpuštění. Je to moc důležité. Já jsem opravdu tak rád, že můžu říct svýmu tátovi, mám tě rád, i když třeba nebylo všechno OK mezi námi, zvláště když jsem dospíval, vážím si tě, mám tě rád. Pro mě je to moc důležité. A pokud třeba v tom máte nějaké trápení, chci vám znovu připomenout, že nebeský otec je dobrý táta, že to je dobrý otec. Někdy se nám může zdát jeho jednání přísné, jeho výchova, ale je dobrý a myslí to s tebou dobře a nikdy nesklame. Je to dobrý táta a na Ježíši můžeme vidět, jaký Bůh je. Čti si prosím ty příběhy v evangeliích, co Ježíš dělal, co říkal, a Ježíš říkal, kdo vidí mne, tak vidí Otce. Ježíš je dokonalý otisk Boží slávy, Bůh, který přišel v těle na tuto zem. A Ježíš nám ukázal, že Bůh je dobrý otec. To prosím neznamená, že on je nějaký taťulda, že si z něj můžeme dělat nějak legraci nebo znevažovat. Já mám velkou úctu k Pánu Bohu, ale vím, že to je dobrý otec a vím, že má také i dobrý smysl pro humor a mám ho moc rád. Vraťme se k našemu příběhu o Gedeonovi. Gedeonovi vyšli naproti muži z dalších izraelských kmenů, protože se schylovalo k bitvě, k válce. Vytáhli Midiánci, vytáhli Amálekovci, synové z východu, a Gedeon jde k Bohu před Boží tvář a říká, jestli chceš zachránit Izrael mým prostřednictvím, jak si to prohlásil, tak já prostě tady dělám takovou zkoušku. Já dám na humno ovčí rovno a pane Bože, jestli to fakt myslíš vážně se mnou, tak jak jsi to říkal, tak udělej to takhle. Když bude rosa jenom na tom rovně a na zemi okolo bude sucho, no tak já poznám, že mým prostřednictvím zachráníš Izrael, jak si to prohlásil. A ono se to stalo. Příštího dne časně ráno vstal, kde on vymačkal rovno, vyždímal to a naždímal plný džbán vody, a Gedeon, protože je plný pochybnosti, plný mindráků, prostě není si jistý v kramflecích, tak Bohu říká, kéž proti mě nevzplane tvůj hněv, vidíte tu úctu, ano, nezlob se Bože, nech mě promluvit ještě jednou, dovol prosím, a já to zkusím s rovnem ještě jednou, už jenom naposledy. Necht prosím, suchý to rovno a všude na zemi ať je rosa. Vidíte to? A Bůh to oné noci učinil, čteme tam. To rovno bylo suché, když to všude na zemi byla rosa. Pán Bůh se nenaštval. Neřekl, tak do prkínka Gedeone, tak věříš mi nebo ne? Neřekl mu Gedeone, ty máš tak malou víru, víš co, já si vyberu někoho jiného, kdo bude trošku jistější v kramflecích a bude mi víc věřit. Ty jsi opravdu k ničemu, Gedeone. Pán Bůh s ním takto nejedná, ale má s ním takovou velikou trpělivost. Gedeon je nejistý, ale víte co? On hledá v pokoře tu Boží vůli a to je velká odvaha. On má v podstatě velkou odvahu. On se vevnitř klepe strachy, ale Bůh je pro něj důležitější než jeho mindráky a jeho strach. Mně se to hodně líbí, protože já jsem také člověk, který hodně se potýká s různými mindráky, nejistotou a strachem. A pro mě tenhle příběh vyvolává naději, že i takové nejisté lidi, jako jsem já, si Bůh někdy může použít. A Gedeon hledal to Boží vedení. Nehledal výmluvy, proč to nejde. Nehledal výmluvy, proč do toho nepůjde a ať si Bůh povolá jinýho a že už toho má dost, jako co zažil s tou modlou toho Bála, že jen tak, že nepřišel o život. Ale prostě on jakoby zkouší Boha, ale není to v tom negativním, že by Pána Boha pokoušel, ale říká Bože, prosím tě, udělej takový znamení. Nevím, jestli jste se někdy takhle modlili, ale mně připadá, a teď doufám, že někoho nesvedu k nějaký blbosti, ale mně připadá, že Pána Boha neuráží, když ho upřímně hledáme, chceme poznat jeho vůli a vyprošujeme si i nějaké
znamení. Můžem to přepálit. Určitě bych nikomu neradil, aby prostě řekl, pane Bože, já úplně nevím, jestli seš. A pokud ano, prosím tě, ať vyhraju milion příští týden ve sportce, to bude jasný důkaz o tvé existenci. To bych opravdu neradil. Ale tam, kde člověk v pokoře hledá to boží vedení, tak Pán Bůh se evidentně neuráží a mluví tím způsobem, jaký ten člověk je schopen pochopit to jeho vedení a to jeho vůli. A Gedeon se přesvědčil, že Bůh je s ním a že když to řekl, tak to myslí naprosto vážně a že stojí za ním, že tohle je jeho síla. Časně ráno vstal Jerubál, tedy Gedeon a všechen lid, který byl s ním, a otávořili se v En Charodu. Jsme v 7. kapitole Soudců. Tábor Midianců byl v údolí u něho severně od návrší more, nepodstatný. Hospodin však Gedeonovi řekl, Gedeone, je s tebou příliš mnoho lidů, než abych dal Midiance do jejich rukou. Jinak vy vyhrajete a budete se vytahovat, bude se Izrael vychloubat. Zachránila mě má ruka. A tak běž k lidem, Gedeone, a řekni jim, kdo má plný kalhoty, nebo promiňte, takhle to je doslova, kdo se bojí a třese, ať se vrátí a vzdálí z pohoří Gileádu. A vrátilo se z lidů 22 tisíc a 10 tisíc zůstalo. Lidi, prosím vás, tohle je fakt situace. Když pročteme ten záznam i potom toho, co bylo dál, tak z toho vyplývá, že na začátku bitvy byl Gedeon se svou armádou v oslabení 5:1. Midianci a Amalekovci, synové z východu, 5 a Gedeon se svou armádou 1, 5:1. Ale Bůh říká, vás je pořád moc, sestupte k vodě a já řeknu, kdo s tebou půjde do bitvy a kdo ne. Nechal je, aby se napili. Bůh říká Gedeonovi, kdo bude chlemtat vodu jazykem, tak jak to dělá pes, tak ten půjde zvlášť a kdo si klekne při pití na kolena, tak ten půjde taky zvlášť. No a ty, kdo chlemtali a dávali si rukou do pusy vodu, tak jich bylo 300 a ty ostatní poklekli na kolena a pili s ohnutým hřbetem. Já nevím úplně, jaký je správný výklad tohoto místa. Já si představuji, že ti, kdo si dávali tou rukou do úst, že tam taky klečeli, ale třeba na jednom koleni drželi v ruce ten nějakou tu zbraň a dívali se obezřetně kolem sebe, rozhlíželi se a ty druhý prostě se vrhli na tu vodu, padli tam na kolena. Někdo to vykládá tak zvláštně duchovně, že jo, ty prameny, ty potoky byly zasvěcené nějakým božstvům vždycky a že ty, kdo tam pili takhle na kolenou, že jakoby se klaněli i tomu božstvu. Hlejte, já nevím, nebudu se tím nějak zaobírat, ale jisté je to, že Bůh zmenšil Gedeonovi jeho armádu na poměr 500:1. Z té přesily 5:1, to bylo najednou 15:1 a najednou jich zbylo 300 proti statisícové armádě. Nevím, kolik jich bylo přesně, ještě se k tomu dostaneme, ale ten poměr, jsem si to někde vypočítal, byl 500:1. To je jako nula skoro. Není to metoda, ale jakoby byl tu naznačen určitý princip. Čím míň toho máš člověče v té svojí síle, tak tím více Pán Bůh může jednat. A touto myšlenkou bych rád ukončil tu dnešní krátkou promluvu. Čím méně máš zdrojů, čím míň toho máš, čím míň ti připadá, že máš v rukou, tak tím víc Bůh může jednat a zjevit svou slávu a použít si tě. Zdař Bůh! Thank you.

Další zamyšlení nás čeká zase zítra v 6 hodin 45 minut a řeč bude o hliněných nádobách. Mluvit bude opět Saša Štěpánovský. No a před námi je teď píseň s názvem Domov, ve které se zpívá. Stojíš tam přede mnou, očekáváš návrat můj. A když jsem nedávno tuhle chválu poslouchala, tak mi na mysl přišel relativně známý biblický příběh o marnotratném synovi z Lukášova evangelia, konkrétně z 15. kapitoly, kdy otec vyhlíží svého syna, čeká na něj a věří, že se vrátí zpátky domů. A tahle píseň sice neodkazuje přímo na tenhle příběh, ale na to, že naším domovem je nebo může být Bůh, který taky stojí na té cestě, očekává nás, vyhlíží nás a svítí nám na cestu, až se vrátíme k němu, k tomu domovu. A tahle píseň vyjadřuje, že naším domovem chce být Bůh. A pokud chceme mít zajištěné bezpečné bydlení, takovou tu skrýš, tak Bůh je ta nejlepší volba.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

kapely Andres a třetí deň vystřídá americká křesťanská rocková kapela Petra s písní Love, která vyšla v roce 1990. Tuhle písničku složil zakládající člen a hlavní autor kapely Bob Hartman a naspívalý zpěvák John Schlitt. Skladba je v podstatě takovým přímým hudebním zpracováním slavné novozákonní pasáže o lásce z prvního listu ke Korinským ze 13. kapitoly a text hned v úvodu popisuje, že láska je trpělivá, láska je laskavá, nezávidí, je pokorná a nezná píchu. V refrénu kapela odkazuje přímo na takovou křesťanskou víru, kde láska roste ve světle syna, Ježíše Krista, a ukazuje tak světu, odkud pravá láska pochází.

i v dalším pořadu opět zabrousíme do Bible a budeme studovat druhou kapitolu listu Židům. Čtením provází Ladislav Matějček.

0: Proto se musíme tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže už slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří je slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha Svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděli si jej stvořil. Slávou a ctí si korunoval jej. Nad dílem svých rukou si jej ustanovil, k jeho nohám si složil vše. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše, který se stal o málo nižším než andělé, jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí. Neboť z boží milosti zakusil smrt za nás, za všechny. Ten pro něhož a skrze něhož je všechno se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichni z jednoho otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno. Uprostřed shromáždění tě budu velebit. A jinde, já na něj budu spoléhat. A pokračuje: hle, já a děti, které mi dal Bůh. A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem. Aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti, to jest ďábla. A osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Nepřišel přece pomáhat andělům, ale Abrahamovu semeni pomáhá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami.
1: Ve čtení z Bible jsme otevřeli druhou kapitolu z listu Židům. Četl Ladislav Matějček a četl konkrétně z překladu Bible pro 21. století.

Na kom a na čem nám v životě vlastně záleží? My víme, že Bohu záleží na nás, na každém člověku, ale opětujeme tuto náklonost i my dostatečně jemu? To je otázka na každého z nás. Tak nám přeju, ať všemožné ty různé fráze a lži přerostou v opravdovost a upřímnou lásku.

Překročili jsme 16. hodinu a odpoledním vysíláním Rádia 7 vás ještě jednu hodinu bude provázet Aneta Lovítková a rovnou k vám posílám další pořad.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u závěrečné části cyklu věnovaného Josefovi, velké postavě Starého zákona. V finále jeho životního příběhu opět přiblíží pastor Lukáš Targoš z církve Element v Hradci Králové.
2: Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje. A možná tohle probleskuje Josefovi v hlavě, když vidí své bratry, jak pláčou a nabízejí sebe jako otroky místo Benjamína. Možná tohle je přesně, co mu prolétlo hlavou. A možná si vzpomněl na Ezau, jak zareagoval Ezau. A možná si řekl, to je ten moment, kdy můžu udělat přesně to, co by udělal Bůh. Ten motiv se opakuje v Biblii na mnoha dalších místech. Je to motiv toho, jaký Bůh je doopravdy. Ježíš ve svém jednom z nejslavnějších podobenství o marnotratném synu vypráví přesně tenhle ten motiv, že ten syn, který otci prostě řekne, přeju si, aby si zemřel a odejde pryč celým svým dědictvím a se vrací zpátky a chce být pouze otrokem, protože nemá vůbec nic. Tak Ježíš vypráví v evangeliu, že otec ho spatřil už z veliké dálky a plnu soucitem příběh ho padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Je to furt stejný motiv. Viděl to z dálky, běží, zahrne ho obětím a polibkami. Tohle je to přijetí, tohle je tvář Boží. A Josef v této situaci udělá přesně to samé. S pláčem vyhání všechny Egypťany pryč, všechny sluhy pryč. Egypťané si říkají, co se to děje, proč se to děje. A když všechny vyžené pryč a zůstane tam jenom Josef a jeho bratři, tu už se Josef nemohl déle přemáhat. Všichni ven křikou na svůj doprovod a tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dal poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a donesl se to až do faránova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec? Bratři oni měli hrůzou, jak se ho lekli. Aby taky ne. Kdyby do nich si někdo říznul, nic by neteklo. Krev jim stuhla doslova v žilách. To je drama. Pravda, Mark Twain má pravdu, pravda je fantastičtější než fikce. Všichni stojí úplně v hrůze. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli by, řekl, fakt jsem to já. Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, kdyby se náhodou zapomněli, řeknu vám celou tu historku. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Ne, Josefe, to nechápeš úplně správně. To nebyl Bůh, to byli tvoji bratři a máš je tady před sebou a můžeš s nima udělat jednou proždy proces. Ne, Bůh byl se mnou celou tu dobu. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Nebyl jste to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Josefova víra tady dosáhne ohromné výše. Je to víra Boha, která prochází údolím stínu smrti. A samozřejmě postavící se teologové snaží vyřešit tuhletu otázku, vztah naší volby a božích plánů. A možná pomůže, že později to Josef řekne trošku jinými slovy. Řekne později, to uvidíme za chvíličku, zamýšleli jste proti mě zlé věci, Bůh však zamýšlel to dobrému jinými slovy. Bůh dokáže vymáčknout dobro z každého zla, které se nám děje, nebo které proti nám někdo osnovuje. Bůh ždíma dobro ze zla. A Josef odolá pokušení pomsty. A to bylo víc než jenom, že jim dá pardon, že teda oká, tak všechno bude v pohodě. Toho je milost v pravém teologickém slova smyslu. A nakonec mu uvěří, nakonec je pošle pro svého otce, nakonec se celá ta rodina přestěhuje a ten příběh vypadá, že má neuvěřitelný konec. A Josef se takhle sledá nakonec se svým otcem. Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu stříc svému otci Izraelovi. Jakob měl v té době už používal o sobě jméno Izrael. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal. Je to pořád ten stejný motiv milosti. Dlouho plakal v jeho oběti. Izrael tehdy Josefovi řekl, teď mohu zemřít, vždyť vidím tvou tvář. Ty opravdu žiješ. To je příběh. A Jakub říká, teď už můžu zemřít. Už jako můj život už je jako na konci, už můžu klidně zemřít. Ale neví, že ještě má před sebou 17 let. A je to zajímavé pro nás proto, že Jakub měl s Josefem 17 let, než se Josef ocitl jako otrok v Egyptě. A Jakub má s Josefem ještě 17 let na konci svého života. To, co Jakub si myslel, že navždy, provždy jednou ztratil, že už se to nikdy nevrátí, tak Bůh mu zdvojnásobil na konci jeho života. Přesně mu zdvojnásobil tu délku života, který s Josefem má. Ale po 17 letech Jakub umírá a Josefovi bratři začínají mít strach. Říkají si, možná to všechno pozdržel, tu pomstu, kvůli svýmu tátovi. A možná teď. Kolik je teď všem? Josefov je skoro 60, jeho bratrům je 70 až 80. Jsou to staří lidi. A možná si říkají, teď nám to vrátí. Teď nám to vrátí. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám přes smrti přikázal. Toto řekněte Josefovi, prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám, služebníkům Boha, tvého otce, naše provinění. Mnoho slov, které říkají, které ve skutečnosti mohli říct do jedné věty. Máme strach, že se nám teď konečně pomstíš. Josef se při těch slovech rozplakal. Josefovi je skoro 60 a znovu se rozplakal. A řekl jim, nebojte se, copak mě máte za Boha? Já nejsem Bůh. Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte. Aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte. Postarám se o vás i vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Někteří židovští vykládáči si myslí, že Josefa nejvíc rozesmutnilo to, že z něho i po 17 letech mají pořád stále stejné obavy. Když budeme číst příběh Genesis jako celek, tak si všimneme zajímavé věci. Genesis je rámovaná dvěma příběhy odpuštění.

0: lásky a odpuštění, protože odpuštění není pro slabé povahy. Odpuštění dokážou pouze ti, kdo najdou odvahu věřit, že Bůh je s nimi i uprostřed toho zlého, co se jim stalo.
1: V dnešní závěrečné části Josefova příběhu si Lukáši řekl, že Bůh ždímá dobro ze zla. Provedl Josefa těžkými zkouškami až na konec jeho života. Nakolik je to i o charakteru člověka? Josef kolikrát ten příběh mohl zvrátit, zahořknout, zatvrdit se, odmítnout něco? Nakolik je tam ta součinnost božího dobrého záměru toho, že ždímá to dobré ze zlého? A zároveň toho lidského přitakání.
2: Na konci kázání říkám, že ta kniha Genesis, jak je napsaná, je ramována těmi příběhy odpuštění. A toho, že Bůh odpustil Kainovi a toho, že 10 bratrů se smířilo s Josefem, že jim Josef odpustil. A na tom příběhu vykladači, židovští vykladači se zhodují, je nejúžasnější to, že Josef se zachovává správně v těchto momentech navzdory tomu, že Boží tvář nevidí a Boží hlas neslyší, ale chová se, jako by Bůh byl s ním. A to je asi, proč je Josef tak strašně pozitivní postava a proč se s ním dokážeme identifikovat. My dokážeme zažívat těžké věci, máme mnohdy pocit, že Boha neslyšíme, nevnímáme, ale vidíme, že když se chováme, jako že Bůh je s námi, nakonec ten příběh může nabrat úplně jiné zvraty, než jsme čekali. A v tom ten příběh smíření a odpuštění je velice, velice silný.
1: Josefův příběh je dlouhý, je plný zvratů a přesto se v něm ztrácí takové ty roky, kdy se jakoby nic nedělo. Když je Josef v žaláři nebo když je někde jakoby v ústraní a pak jsou ty velké věci, velká rozhodnutí, velká svědectví. Jakou roli vlastně mají v našem životě ty roky, kdy se takzvaně nic neděje?
2: No, ono se tam ale děje, že Josef třeba ve vězení se o tu věznici stará tak dobře, že z něho udělali vlastně jako ze spoluvězně neoficiálního šéfa věznice. To znamená, že on věrně praktikuje svoje dary, které má, takže jako něco dělá a tomu dodá autoritu a důvěryhodnost, aby si šel sny těch dvou služebníků faraona, toho pekaře a číšníka, což nakonec vedlo k tomu, že tomu dodalo důvěryhodnost, aby byl předvedený před faraona. Takže ty roky vůbec nebyly bezvýznamný, právě protože v nich byl důvěryhodný, věrný, spolehlivý, mu dalo důvěryhodnost těch klíčových momentech, kde se ten příběh láme, aby byl oslovený. Pokud my vnímáme ty naše jakoby tiché roky, že jsou jako zbytečné, že jsou důležité jenom ty zlomy, nechápeme, že ty tiché roky, v nich vytváříme naši důvěryhodnost, aby ve zlomech jsme byli osloveni. A pokud toho nechápeme, tak nebudeme osloveni, bude oslovený ten, kdo to chápal.
1: Tolik tedy závěr série věnované starozákonnímu Josefovi. Celý seriál připravil, odučil a také zde komentoval Lukáš Targoš. Lukáši, děkuji.
2: Rádo se stalo. Doufám, že vás tenhle příběh bavil. Starozákonní příběhy jsou fantastické příběhy k tomu, abychom v nich našli naději a poučení a instrukce i pro náš život o tisíce let později.
1: Od mikrofonu se také loučí Kateřina Hodecová. Za týden otevřeme nové téma. Mějte se hezky.

Troufám si říct, že každá kniha v Bibli je inspirativní, obohacující a každá má to své v úvozovkách kouzlo a může nám předat něco jiného. A chci se teď zastavit u knihy Skutků apoštolů, protože ta nás konkrétně inspiruje k šíření evangelia, té dobré zprávy o Pánu Ježíši. A i na Rádiu 7 máme tu touhu připojit se do tady toho klanu těch, kteří svědčí lidem o Ježíši. Chceme, aby lidi došli k poznání naděje a lásky a taky věčného života, který nám tady na zemi odkázal právě Ježíš. Chci nás všechny inspirovat úplně posledním veršem z 28. kapitoly knihy Skutků, kde čteme: Pavel hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. Tak nám přeju, ať nám nic nebrání v tom mluvit o Ježíši, o spásné milosti v něm, že v něm je život a že on je tím životem. Odstraňme ty zábrany, ty překážky, které nám brání přivádět lidi blíže k Bohu a otevřeně o Bohu před lidmi mluvme.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenáviděl a nenáviděl a nenáviděl.

věděl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Blížíme se k 16:30 a to svůj prostor dostane záznam z dnešního ranního telefonátu, ve kterém si Kateřina Hodecová povídala s lékařkou Ludmilou Lázničkovou o Centru naděje a pomoci. Připojte se k poslechu hned po písni kapely Terebint.

0: Každý z nás se někdy dostane na životní křižovatku, do chvíle, kdy hledá odpovědi, podporu nebo cestu, jak se posunout dál. Právě takovým lidem v takových situacích už více než 30 let pomáhá Centrum naděje a pomoci. Dnes si jeho činnost představíme společně s lékařkou Ludmilou Lázničkovou. Paní doktorko, vítám vás ve vysílání Rádia 7. Dobrý den.
1: Dobrý den a velice děkuji za pozvání tady do toho pořadu.
0: Pro posluchače, kteří o Centru naděje a pomoci slyší poprvé, čemu se věnujete a co u vás lidé mohou najít?
1: Jak již název říká, tak se snažíme dávat lidem naději a hlavně pomáhat v oblastech, které jsou zaměřené tedy na rodičovství, mateřství, těhotenství, tady tuto veškerou vlastně velice širokou oblast, protože věnujeme se nejen třeba pomoci v těhotenství jako takovém, když třeba buď to jsou problémy, nebo aby ty problémy nevznikaly, ale vlastně třeba, aby vůbec tomu těhotenství došlo, protože v dnešní době jsou velké tlaky na umělé oplodnění a my se snažíme pomoct ukázat cestu, že je možné i přirozenou cestou zdravě otěhotnět. Potom dál, když teda už se miminko narodí, tak zase pomoct dál i nejen v těch prvních chvílích po porodu radou, někdy konkrétní pomoci, že třeba naše laktační poradkyně přijede, pomůže, ale potom i dál zase věnujeme se i otázkám do určité míry jakoby vztahových, výchovných, přijetí třeba ženskosti, no a potom to dál přes snoubence pokračuje zase k otázkám přijetí plodnosti, naučit se pracovat s plodností i třeba v tom významu, jakoby jak se správně vyhýbat početí zdravě, bez zasahování do organismu. Takže my pokrýváme tou naší činností, vlastně dalo by se říct, všechny generace. I radíme třeba prarodičům, babičkám, dědečkům, jak třeba mluvit s dospívajícími, nebo jaké jsou dnes trendy a co je dobré a naopak třeba o čem i mluvit s mladými, tak i tito lidé samozřejmě se na nás v otázkách rodičovství, mateřství mohou plně obracet.
0: To je velmi, velmi široký záběr, co popisujete. S jakými životními situacemi nebo problémy přicházejí lidé nejčastěji?
1: Já to ještě trošičku rozšířím, ten záběr. Ono, jako nejen, že se věnujeme těm lidem, těm, jakoby, dalo by se říct, lajkům, jo, tě obecně ti, kdo přijdou a hledají pomoc, radu, ale současně, protože všechno člověk nikdy nemůže zvládnout sám a je vždy velice dobré, když má další spolupracovníky tady v tomto duchu vyškolené, tak se věnujeme i vzdělávání. Vzdělávání dalších lektorů a nabízíme konzultace, ať už zdravotníkům, anebo těm námi vyškoleným poradcům.
0: Děkuju. No, a teď ty situace nejčastější, které řešíte.
1: Ano. A ty nejčastější situace, abych byla úplně upřímná, tak teď v poslední době nejčastější je právě ta otázka nenaplněné touhy po dítěti. Ať už jsou to situace, kdy to miminko vůbec do toho vztahu nepřichází, anebo že třeba došlo již k početí a znova početí nedochází, jako početí, které skončilo normálně porodem, všechno v pořádku, anebo situace, kde třeba došlo k početí, ale to děťátko se neudrželo, došlo k odchodu děťátka v průběhu těhotenství. Tak i v těchto situacích máme opravdu jako úspěšné výstupy, probíhají potom zdravá těhotenství a ve výsledku třeba, že já jsem gynekoložka, mám atestaci z gynekologie a porodnictví a více jak 30 roků jsem se této problematice věnovala i v rámci gynekologické praxe, tak co třeba je velice důležitý ukazatel, je počet císařských řezů. S tím, že císařský řez je velice důležitá život zachraňující operace, ale v našem prostředí někdy i nadužívaná. A my v našich výstupech máme poloviční počet císařských řezů oproti tomu, jaký je celostátní průměr. Máme výrazně méně těhotenských ztrát, než jaký je celostátní průměr. Právě tím, že se snažíme pracovat s podporou přirozené plodnosti, a to ne jen u ženy, ale i u muže. Takže v tom jsme takhle, jako dalo by se říct, jedineční a jsem moc ráda, že tady tento trend se právě i díky tomu, jak máme vyškolené další lidi, tak se daří šířit dál.
0: Ta čísla jsou velmi, velmi zajímavá. Jsem ráda, že je zmiňujete. Čím to je, paní doktorko? Vy musíte asi hodně pracovat s důvěrou lidí, je to tak?
1: No, to určitě, jako takhle. A ta důvěra zase musí být postavena na získávání vlastně zkušeností, znalostí, kdy člověk nemohl zůstat jen na úrovni vzdělávání tady v rámci republiky, ale opravdu i čerpat ze zahraničí. Zatím bylo opravdu spousta hodin, energie, času, ale i financí, co si budeme namlouvat. Jo? Kdy jsem, a teda jsem na druhou stranu velice ráda, že jsem měla možnost být v kontaktu se zahraničím a srovnávat, vlastně přemýšlet nad vším. A díky tomu se dařilo vlastně vypracovat tady ty přístupy, které teď předáváme. No a všechno to stojí, ať už řešení gynekologických potíží. Není tento nenaplněná touha po dítěti, ta takzvaná neplodnost z hlediska gynekologie, ale i vlastně zdravé řešení nepravidelnosti cyklu, zdravé řešení cyst a předcházení jim, endometrioza, to je v dnešní době velikanánský strašák, a další gynekologické diagnózy. To všechno vlastně je možné řešit i zdravě, bez poškozování organismu hormonální antikoncepcí nebo léky, které tlumí činnost vaječníku. Ale co je základ? Správná znalost symptotermální metody. Ono to možná zní jako strašně složitě, symptotermální metoda, ale já bych chtěla podpořit všechny ženy, ale i muže, protože to je také důležité, aby i ten muž tady té problematice rozuměl. Tak kdy na základě několika minut vlastně ráno v klidu žena věnuje sama sobě, což je taky z hlediska psychologie ženy strašně důležité. Najít si na sebe chvilku, najít si na sebe čas v tom všem zhonu, které vlastně to mateřství, rodičovství a vůbec ten život jako takový, co přináší. Chvilku se sklidnit, uvědomit si, co bude dál. No a v rámci toho sklidnění, uvědomění si vlastně se dá si změřit teplotu, čili to je to termální, a uvědomit si určité příznaky, toto všechno zapsat do tabulky podle metodiky, proto je to metoda. A krásně vidíme do menstruačních cyklů ženy. A od toho se odvíjí strašně moc, protože jak je žena vlastně cyklická, tak mnohdy její nálady, chování, její vnímání se může různě měnit. A i proto je strašně důležité, aby i ten muž tady tomuto rozuměl. A pokud ti manželé tu symptotermální metodu chtějí využít, což teda velice doporučuji, jako spolehlivou metodu vyhnutí se početí, protože na základě té symptotermálky nejpřesněji vymezíme hranice plodného a neplodného období, tak ve výsledku získáváme velice spolehlivou metodu vyhnutí se početí. Ten index je vlastně srovnatelný s užíváním hormonální antikoncepce, jak se měří takzvaná spolehlivost metody, čili ke kolikati nečekaným těhotenstvím v rámci nějakých těch studií, prostě v tom studovaném vzorku, ke kolikati nečekaným těhotenstvím dojde, tak jednoznačně třeba oproti kondomu, pesaru a tady těm poměrně běžně používaným cestám, vyhnutí se početí, tak je tady několikanásobně vyšší spolehlivost. A navíc, co ještě zase se znovu k tomu vracím z toho mého doktorského pohledu, krásně vidíme, jestli jsou ty cykly zdravé. Což se zase nezdravé cykly se dřív nebo později prostě odrazí dál i třeba na tom vztahu jako takovém.
0: Paní doktorko, poskytujete krom té tělesné také třeba duševní nebo duchovní pomoc?
1: Takhle, i když třeba máme různé spolupracovníky, kteří mají i vystudovanou psychologii nebo jsou psychoterapeuti, přímo psychologa nemáme, ale na druhou stranu takové, jakoby, ta nejprve, že si vlastně ten pár nebo tu ženu, nebo někdy i muže, že přijde ten muž sám, si vlastně vyslechneme, protože na druhou stranu určitý nějaký ten základní výcvik tady v tom, jak dál případně nasměrovat, nebo co dál řešit, taky máme, tak do určité míry jsme schopni pomoct. Stejně tak pro věřící lidi, protože jak já už jsem kdysi dávno na jedné sexuologické konferenci, jsem taky říkala, vaječníky, ty pracují nezávisle na víře. Takže primárně samozřejmě mluvíme o tom, jak to tělo funguje, ale pomáháme těm lidem, kteří vlastně jsou věřící a hledají jako věřící pomoc žít v souladu s tím, jak vlastně je učí jejich křesťanská víra, tak tady v tomto jednoznačně u nás najdou velikou podporu a posilu, pokud lidé hledají právě pomoc, která bude v souladu s křesťanskými hodnotami, tak určitě na Centrum naděje a pomoci je možné se obrátit. Nemusí se nijak ostýchat, nikoho neodsuzujeme a plně chápeme, že někdy ty situace jsou velice těžké a snažíme se pomoct i třeba z toho, co nebylo úplně dobré, tak najít cestu a nastavit tu lepší, tu souladu vlastně s řádem Božím.
0: Paní doktorko, kde vy sama berete inspiraci a čerpáte sílu pro takovou práci?
1: Tak musím se přiznat, že primárně modlitbě. Bez ní by nic nešlo. To je základ všeho. Tím, že samozřejmě v rodině jako takové rádi s manželem cestujeme. Já to mám třeba nastavené, že když jsme takhle pryč, tak vědomě se nepřipojuju na e-mail, čili vědomě dát si i určitý nějaký odstup, to je také velice důležité pro každého z nás, takže i já sama se tím taky musím řídit, že jo, samozřejmě. Modlitba, Písmo svaté, snažíme se chodit na mše svaté, jak to vyjde taky, ale v nedělu určitě. Pak ta rodina jako taková a ten odpočinek a přátelství.
0: Když by dnešní téma někoho zaujal, kde se může o činnosti CENAPu dozvědět víc, o vaší činnosti, o možnostech právě podpory a pomoci?
1: Tak jednak na naše webu, jo, cenap.cz, jako Centrum naděje a pomoci, takže CENAP, jo, cenap.cz, tam je vlastně celkový přehled, jak těch jednotlivých poraden, v té sekci poradíme vám, tak ty různé kurzy, ale kromě toho ještě máme sítě, jak Instagram, tak Facebook, taky prostě toho Centra naděje a pomoci.
0: Říká paní doktorka Ludmila Lázničková, vedoucí Centra naděje a pomoci v Brně. Velmi vám děkuji za váš čas a přeju hodně moudrosti a sil do další práce a činnosti.
1: Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a opravdu chtěla bych pozvat posluchače, neostychejte se, napsat e-mail, zavolat, podívat se na třeba na těch sítích, napsat také a rádi se vám budeme věnovat. Mějte požehnaný den.

Píseň o naději, která má jméno Ježíš, vystřídá píseň Chvála Revolution. V překladu to znamená revoluce. A možná si říkáte, co to bude za politickou píseň, ale nebojte se. Slovo revoluce zde neznamená nějaký politický převrat. Naopak, text písně je velmi poučný a vyzývá k duchovní a vnitřní proměně, která dokáže zbořit zdi mezi lidmi. A třeba se v tom najdete, že někdy nám zkrátka někdo nesedne. Jak se říká, ten člověk není moje krevní skupina, ale přitom máme i takovým lidem žehnat a být s nimi za dobře. Tak nám přeju, ať se nám daří ty případné zdi bourat a přes určité propasti ve vztazích umět postavit most na druhou stranu. Mějme touhu propojovat a spojovat lidi bez ohledu na to, jak moc je společnost rozdělená. Zároveň mějme lásku jedni k druhým, jak nás vybízí i sám Bůh.

Milí posluchači a přátelé Rádia 7, přesunuli jsme se pomalu k 17. hodině a to znamená, že pro dnešek je to z mé strany už vše a pomalu slovo předávám svému kolegovi Pavlovi, který tady pro vás bude hned po korálkách. Moc ráda jsem s vámi dnes strávila tohle odpoledne i dopoledne a chci se loučit veršem z Izajáše z 48. kapitoly, kde se v 17. verši píše: Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyučuje ke tvému prospěchu, který tě vodí cestou, po níž půjdeš. Tak vám přeju, ať Boha nacházíte na každém svém kroku, při všem, co je před vámi, čemu třeba aktuálně čelíte, a ať se necháte jeho slovem vést a řídit. Mějte krásný a požehnaný zbytek dne.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ahoj děti, vítejte v pořadu Korálky, který pro vás navléká jednu pohádku a písničku za druhou. Ty dnešní budou barevné a budou vonět. O čemže budou? To určitě uhodnete. No schválně. Kde uvidíte na jednom místě berušku, kytičky, motýla, trávu, lučního koníka, ježka, krtka i pavoučka? Ano, správně, děti, na louce. Tam se dnes vypravíme. Za všemi těmito zvířátky a kytičkami. Třeba louku dobře znáte a dokonce byste dovedli uvít i věneček z kytiček. Já jsem naposledy vytvořila pampeliškový. Ale sedmikráskový byl také krásný. Vlastně i z kopretin je krásný. Nebo i z jetele. A víte co? Právě jetelovou pohádkou začneme dnešní korálky navlékat.

Den se rozhořel zpoza červánkových mráčků. Sluníčko rozehnalo beránky po obloze, aby se napásly do sytosti nebeské modři a napojili se ze zlatavých vodopádů. Na louce se probouzely květiny do letního jitra a byly posety nesčíselným množstvím jiskřících a blištících se kapiček. Mokré ráno popřál štíhlý zvonek kopretinám s velkým blikajícím žlutým okem ukrývaným v bílých řasách. Orosené, orosené, mrkaly šibalsky kopretiny. Dnes vám to briliantově sluší, zacinkal zvonek stydlivě. Na každém plátku vám svítí malé sluníčko. Och, vzdychla okouzleně kopretina. Vy jeden azurový lichotníku. Zachvěla se šťastně ve vánku. Kousíček vedle čněly fialové hory chrastavce a jetel potřásal hlavinkami. Šmolkové ráno přivítal se s jetelem chrastavec. Ať zůstane celý den, odtušil medově jetel. Louka vydechovala vůněmi a květiny orosené a osvěžené se nastavovaly slunečním paprskům k polaskání. Horké paprsky schytaly z květů i listů kapičky vody a ukládaly je do rosnice, aby je soumrak zase mohl rozhazovat. Nad loukou nastalo veliké přeletování a poletování. Včelky si nesly košíčky na pyl a medné váčky měly přichystané na nektarovou výslušku. Některé letěly ke zvonkům, jiné ke kopretinám, další ke štírovníkům. U jetele zabzučeli z vesela hned dvě. Hola, hola, prostři stůl! Jetel, potěšen návštěvou, vrtěl hlavinkami, aby mohly včelky pohodlně usednout. Nektar sladce voněl a včelky dychtivě hledaly jazyčky jetelovou laskominu. Vrtěli se a natahovali jazyčky i lžičkou na jejich konci šarmovali sem a tam, ale ať se snažili sebe víc, nektarová jezírka pro ně byla nedostupná. Jetelíku, jeteli, nemůžem ti posloužit. Zabzučeli na rozloučenou a odletěli k chrastavci. Jetel se zádumčivě odmlčel. Netrvalo dlouho a z chmurných myšlenek ho vytrhlo vrnění krovek a šustot křídel. Tykadýlko sem, tykadýlko tam, ráda si z tvé laskominy ochutnám. Snášela se k jeteli z blankytu beruška. Dosedla měkce jako do vysoko nastlaných peřin a hrnula se k dílu jako velká voda. Obletovala jetel ze všech stran. Ale nakonec, když nemohla dosáhnout ke sladké šťávě zleva ani zprava, nešlo to ze zhora ani ze spodu, ba ani z boku ani ze předu, beruška si ulevila. Jetelíčku, ty jsi jako studánka bez vody. Věru těžko někdo okusí tvých darů. Unaveně rozhýbala krovky a ufrnkla jeteli rovnou před květy někam do oblak. Jetel zvážněl. Co když má ta beruška pravdu? Co si počnu a kde vezmu nová semínka? Nehloubej tolik, srazí se ti šťáva. Laškovně oslovil jetel přistávající motýl. Letěl velmi tiše, proto si jetel zahloubaný do svého trápení ani nevšiml, že má tak vzácnou návštěvu. Tak čím pohostíš, jetýlku? Hlaholil motýl. Jetel měl dojem, že si dnes už smočil řádně jazyček i jinde. Přesto hostu přichystal hebonké květy jako načesané chmíří. Motýl se pohodlně usadil a znalecky lovil sosákem mezi květovými zoubky. Ale nemohl se jaksi dobrat lahodného moku. Nespokojeně se na květu zahemžil a spustil sosák ještě hlouběji do jetelové hlavinky. Jeteli, ty skoupí příteli, zažertoval motýl, ale znělo to trochu jako výčitka. Jetel stál na pokraji zoufání. Byli tu tři a nikdo neuspěl. Poví si mezi sebou, že jsem lakomec a skrblík a už nepřiletí ani hmyzí noha. Líčil si svou budoucnost na černo.
Uběhla dlouhatánská doba a Jetel byl přesvědčen, že došlo na jeho slova, protože na blízku nezaševelilo ani křidélko. Sluníčko stoupalo nebeskou síní k nejvyššímu místu, aby mohlo zlatožlutě sestupovat do hořících červánků. Jeteli se křídlatá společnost vyhýbala. Až pak se ozvaly rozverné bzoučky. Jetelíku, jetelíku, nalej nám. Jetelíku, nešetři dobrotami, nepřehlížej nás, jetelíku. To několik much na vandru si vyhlídlo Jetel jako laciný hostinec na svém toulavém přeletování. Sedali nešetrně na květy, až se kymáceli jako v závrati. Nečekali ani na Jetelův souhlas a už sosáky šmejdili v květech a hledali, kde by co snadno smlsli. Ale to nebyl Jetelův případ. Když mouchy omrzelo neúspěšné dobývání nektaru, obvinili Jetel z chamtivosti. Ty lakoto, necháváš si dobroty pro sebe, co? Nebudeme s tím chamtivcem ztrácet čas. Letíme do Mlsalova. Čau. Jak přiletěli, tak zvedli křídla a odbzykali jinam. A je to tady, zoufal si Jetel. Nikdo mi nevěří. A chvěl se rozčilením, až se mu bambulky květů třásly. Rád bych někomu posloužil, ale nejde to, potahoval Jetel. Sluníčko z hůry sledovalo Jetelovo trápení. Nezoufej, Jetelíku, tvůj čas ještě nenastal, těšilo ho zvonkovým hlasem sluníčko. Ten, koho ti pošlu, poslouží tobě a ty jemu. Jeteli padala slova ze slunečních úst do květů jako osvěžující rosa. A jak ho poznám? Neboj, přivedu ho. Jetel se rozvoněl samým očekáváním. Do soumraku toužebně vyhlížel.

koníčků. Sál rozvážně a zhluboka. I pilem se urousal, aby jetel nezůstal bez semínek. S hlasitým bručením a mručením přelétal z hlavinky na hlavinku. Odlétal a opět se vracel. Jetel se úžasem ani nepohnul. Jen sluníčku děkoval a podivoval se nad jeho moudrostí. Nezapomněl, že mu pomohlo v pravý čas.

Podivný brouček. Na jedné louce se na lístečku trávy objevil neznámý brouček. Byl černý a měl oranžové skvrnky. Ostatní broučci na louce si neznámého hosta prohlíželi. Vypadáš podivně, řekl jeden z nich, když si neznámého broučka prohlédl. Vůbec nevypadám divně, jsem larva berušky, odvětil brouček. Ty nejsi žádná beruška, ty jsi divný brouk, vyhodnotila situaci moucha, která přilétla na lístek zvonku kousek nad broučky. Vůbec nejsem divný brouk, jsem beruška. Beruška, bětuška, řekla beruška a bylo jí do pláče. Všichni broučci se začali smát. Ha, ha, ha, ha, jaká pak ty jsi beruška? Broučci se dívali jeden na druhého a uchychtávali se. Prý beruška, tak to jsem lachtan, prohlásila ploštice a všichni se smáli, až se za břicho popadali. Najednou přilétl na květinku modrý žluťásek a zahlédl berušku bětušku. Ahoj beruško, jak se máš? Všichni broučci se přestali smát a zahleděli se na žluťáska. Tohle, že je beruška, jak jsi na to přišel, žluťásku? Ještě jste toho málo viděli, když nepoznáte larvu berušky, odpověděl motýlek. Na louce zavládl šum a broučci se jeden před druhým začali vytahovat. Já jsem to věděl. Já jsem to taky věděla. Samozřejmě, že jsem věděl, jak vypadá larva berušky. A tak si brouci, kobylky a vůbec všechen hmyz, co na louce byl, začali vymýšlet. Nechtěli vypadat před ostatními hloupě. Jediný brouček zlatohlávek v tichosti dolezl k bětušce a řekl. Promiň nám všem, že jsme se ti posmívali. Nebylo to od nás hezké. Už se nezlobím, řekla beruška bětuška a mile se na něj usmála. Od té doby už žádného broučka nenapadlo se někomu posmívat, že vypadá jinak.

dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou za z domu a byl už za potokem a tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá beruška šla tatínkovi naproti. Tatínku, tatínku, jak pak mě budete říkat? Janinka nám přinesla med a povídala, že se budu jmenovat Beruška, ale maminka povídala, že ne, že se budu jmenovat Janinka. Tatínek byl celý vyjevený a Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty má malá Beruško, i ty má zlatá Beruško. Vždyť ty máš očka jako Janinka a nosíček jako Janinka a všecko na vlasy jako Janinka. To ti musíme říkat Janinka. A maminka byla ráda a ta malá Beruška byla ráda a všichni byli rádi a měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. Dejte mě na Janinku pozor, ať mě jí luňák nevezme, říkávala maminka. Ovšak my dáme pozor. A dávali pozor. Ale jednou přiběhli domů. Maminko, maminko, byl tu luňák, ale nevzal nám Janinku, on se nás bál. A maminka byla celá ulekaná. Opravdu? Byl to luňák? Byl to luňák. Takový velikánský a měl zelená křídla a dlouhanánské vousy a tolik bzučel. I to nebyl luňák. Luňák má zobák a peří. Peří? Tak to nebyl luňák, ale bzučel a měl dlouhanánské vousy. A maminka byla přece ráda, že jí to Janinku nevzalo. A dlouho to netrvalo a měli zas malonkého broučka a zas to dlouho netrvalo a měli malonkou berušku a tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. Ale tatínek začínal mít už starost. I já ani nevím, jak jim budeme říkat. A kam pak si je dáme? I však my si na nějaká jména vzpomeneme. A vždyť tu světničku do dvora máme ještě prázdnou. A dlouho to netrvalo a měli broučička a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Ale Beruška byla na jednu nožku chromá. Ani nemohla na ní stoupnout, běhala však přece dost. A když nemohla, vzali ji broučci na ramena a pěkně ji nosili. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila a všech 10 broučků běhávalo pohromadě. Maminka se za nimi dívala a srdce jí plesalo. A Janinka je měla také ráda. Pojďte, broučci, pojďte, mám pro vás práci. A oni jí to pěkně dělali a ona jim něco vypravovala a pak i to se rozumí, že jim něco dala. A teď si zase jděte, ale pěkně poslouchat. Pán Bůh má jen poslušné broučky rád. A oni zas šli.

0: Broučci se učili lítat ze střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky. A berušky se dívaly, který dál. A to pak býval hlad, ale to býval hlad.
1: Maminko, maminko, já mám hlad, říkával broučínek. Nebudem ještě večeřet? Já jsem už sotva došel.
0: I počkejte, počkejte, dětičky, až přijde tatínek.
1: Ale maminko, vždyť my můžeme pak ještě jednou večeřet.
0: A tak večeřeli, a když přiletěl tatínek, zas s ním večeřeli a nic jim to neuškodilo. Ale ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala odříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. To měli dříví až na zbyt. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A když si jednou tak vyběhli, bylo to hned po snídani a už byli tam na konci stráně nedaleko potoka, tu viděli takového hezonkého malého broučka. Celinký červený se sedmi černými puntíky a ta krásná očka jako oheň. Seděl na kapradí a díval se na broučky. Broučci se zastavili a dívali se na něho.
1: Však já se vás nebojím, začal ten brouček. Viďte, vy jste svatojánci. Tatínek povídal, že jste hodní. A kdo pak ty jsi? A co pak tu děláš? Já jsem Verunek, támhle ze šípku. Vidíte jej? Já jsem vyprovázel tatínka a teď si odpočívám.
0: A ty jsi sám? Nemáte víc broučků?
1: I ještě máme Verunečku. Ale ona je doma u maminky. Pojďte se na ní podívat.
0: A broučci, že půjdou, a šli.
1: Verunka stála pod šípkem a dívala se. Maminko, podívejte se, to je svatojánků. Oni se jdou k nám podívat. Kde pak je Verunečka?
0: A Verunečka přiběhla a ta se jim divila. Když ono jich bylo 10.
1: A co pak se ty, beruško, necháváš nosit? Ptala se Verunka. I oni jsou rádi, že mě mohou nosit. Já jsem tadyhle na tu nožku chromá, ale umím také běhat.
0: A skočila na zem a běhala. Verunka šla od jednoho ke druhému, každého pohladila a když přišla k broučínkovi, povídala.
1: Viď, broučínku, ty máš očka jako tatínek.
0: A jestli pak byste, broučci, také něco chtěli?
1: Verunečko, skoč do komory a přines ten věnec, visí na bydélku.
0: A Verunečka skočila, broučci se postavili do řady a maminka je podělovala.
1: Toto bylo dobré.
0: A jestli pak víte, co to je?
1: To jsou fíky.
0: A ještě každému dala a Verunkovi a Verunečce také a broučínkovi dala hodně veliký kus. A tu letěl Verunek.
1: Tatínku, tatínku, my tu máme broučky.
0: A tatínek byl rád.
1: To jste hodní broučci, že jste se k nám přišli podívat.
0: A jestli pak pěkně posloucháte?
1: To musíte. Já vašeho tatínka vídávám a on krásně poslouchá.
0: A broučci jedli a pojedli a že zas půjdou.
1: Tak jděte a pěkně doma pozdravujte.
0: A broučci šli.

Pán Ježíš řekl, musíte se narodit znovu. Jan 3, 7b. Mami, co je to narodit se znovu? Ptá se Kája. Dnes jsem si četla v dětské Bibli a nerozumím tomu. Maminka se zamyslí a odběhne do pokoje. Za chvíli přijde s velkou knihou. Otevře ji na stránce, kde je nakresleno, jak se vyvíjejí motýly. Podívej, Kájo, vysvětluje maminka. Znovu zrození je podobné, jako když se rodí motýly. Motýl, když se narodí, tak je to takováhle housenka. Maminka ukazuje na obrázek v knížce. Podívej, taková malá chlupatá housenka. Takhle podobně nehezky vypadá před Pánem Bohem člověk, který ho nechce poslouchat, který si chce vystačit sám bez něj. A ta housenka se potom zakuklí. A pak je z ní krásný motýl, zavolá nadšeně Kája. Přesně tak. Z té ošklivé kukly se potom vyklube nádherný barevný motýl. Podívej. Kája se dívá na obrázek v knížce. Je, ten je tak krásný. Ano, pokračuje maminka. Takhle krásný je potom člověk, který dá svůj život do rukou Pána Boha. A co tedy musím udělat proto, aby ze mě byl takový krásný motýl a ne ta ošklivá housenka? Mám se taky zakuklit? Diví se Kája. Kde pak, směje se maminka. Jak pak by ses chtěla zakuklit? To bylo jen takové přirovnání. My lidé musíme dát Pánu Ježíši svůj život a nechat ho, aby byl naším nejlepším kamarádem, který nám vždycky poradí, co máme dělat. A měli bychom ho především poslouchat. Tak jako ty musíš poslouchat mě a tatínka, víš? Tak to já budu. Protože chci být krásná jako ten motýl a chci létat a ne se jenom plazit jako ta housenka, řekne Kája a dá mamince pusu na čelo. Už víš, co je to narodit se znovu? Znovu zrodit se? Jestli ne, zeptej se rodičů.

0: Houpal jsem se zavěšený na větvi jednoho nevysokého stromku nad mokřinami někde v Kanadě a odpočíval. Pode mnou se líně převalovalo slepé rameno řeky, kolem na loukách se ozývalo různé cvrčení a já jsem pozoroval hemžící se přírodu. Taková pohoda.
1: Bim, bim-bim-blum,
0: ozvalo se najednou. Za chvíli zase.
1: Bim-bim-bim.
0: Pořádně jsem zaostřil na hladinu řeky, odkud se mi zdálo, že ten zvuk vychází. Pod ní se mihlo cosi černého, co vypouštělo bubliny. Tak to byl ten zvuk. Co pak to je? Že by nějaká vodní myš? Jenže pak se na chvíli vynořilo něco podivného a růžového, co vypadalo jako malá chobotnička. Chvělo se to a funělo. Málem mi vypadly oči z důlku. Jejda, co to je za podivné stvoření? Chtěl jsem na to zavolat, ale zmizelo to opět rychle pod vodou. Tohle musím vypátrat. Sledoval jsem tu černou siluetu na její cestě pod hladinou, dokud nevylezla na břeh. Nemeškal jsem. Hej ty, počkej na mě, chci si popovídat. Volal jsem a rychle přistál poblíž. Ale vždyť to vypadá jako krtek. Stejná hlava, stejná očička, co skoro nevidí, přední tlapky jako lopaty, sametový kožíšek, jen ten dlouhý štětinatý ocas a podivná chapadla přilepená na jeho nose mi neseděly. Tak co si záč? Pískal jsem na něj. Pořád kroutil hlavičkou a neodpovídal. No tak, slyšíš? Zvýšil jsem hlas. To jsem já, netopír.
2: A to ty tady pískáš, ozvalo se to. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. Už jsem se chtěl zavrtat do země pro jistotu. Potřebuješ něco?
0: No, jen jsem chtěl vědět, co se ti to přilepilo na nos za podivnost. Začal se smát. Už jste slyšeli krtka, jak se směje? Tak ani nechtějte. Takové podivné zvuky jsem ještě neslyšel. A pak z toho smíchu začal škýtat.
2: Hihihi, škyt, na tom nose nemám nic přilepeného. To je můj nos, škyt. Hihihi.
0: Nos? To je tvůj nos? Zvolal jsem překvapeně. A na co ho máš takový, no prazvláštní?
2: Tak já ti to, škyt, hihihi, povím, jen se trochu uklidním.
0: Párkrát se zhluboka nadechnul a potom pokračoval.
2: Jsem krtek hvězdonosý. Kolem čenichu mám 22 chapadélek, vlastně hmatových výrůstků. A těmi si pod zemí hledám baštu, takové ty dobrotky jako žížalky a různý hmyz.
0: Jo tak, tak žádná chobotnice či nějaká příšerka, co ti chce sežrat nos. Ale co jsi dělal pod vodou? Ještě jsem neviděl krtka, který přerušil mne.
2: Jo, potápění, to já mám moc rád. A taky si tam hledám jídlo, tentokrát podle čichu. Šmejdím ve vodě, vyfukují bublinky z nosu a pak je zase natahují zpátky. Když se některá bublinka dotkne potravy, hned to ucítím.
0: Asi vytušil, jak se tvářím. Bublinky z nosu? Jejda, vzduchové přece, bublinky vzduchu. Ty si ale truhlík, netopírku. Oddechl jsem si. Představa jiných bublin než vzduchových nebyla moc vábná. Uznale jsem pokýval hlavou. Tak ty umíš čichat i ve vodě? Paráda. A co ještě umíš?
2: No,
0: trochu stydlivě se zavrtěl.
2: Se vší skromností říkají o mně, že jsem nejrychlejší strávník na světě. Za pouhou vteřinu zjistím až 12 objektů, které jsou pod zemí. A trvá mi jen 8 milisekund, než přijdu na to, jestli jsou některé k jídlu. A jestli ano, hned je slupnu. To je fofr, co? Lidské oko to ani nezaznamená.
0: Počkej, počkej, to nemyslíš vážně? Jako savec bys vůbec neměl mít takovou nervovou výbavu. Můj pohled byl pořád přitahován tím jeho legračním čumáčkem. Neustále jim hýbal a kroutil, takže opravdu vypadal jako roztřepaná chobotnička nebo morská sasanka.
2: Ale mám,
0: pokračoval.
2: Nedávno mě tu zkoumal jeden takový vědec a pořád se podivoval a říkal, že prý jsem na samé hranici možností, že mám 3 mozková centra určená pro zpracování hmatových podnětů. Ostatní savci jen 2, víš?
0: To tedy nevím. Hodně mě to udivovalo a rád bych se dozvěděl ještě něco, ale viděl jsem, že už by nejraději zalezl někam pod zem. Jsem rád, že jsem tě poznal, Krtku, ale už si běž, nebudu tě zdržovat. Moc mě těšilo.
2: Mě taky a ahoj.
0: Radostně odpověděl a pak se blesku rychle začal zahrabávat do země. Zřejmě se už těšil na další lahůdky. Mně ten jeho nos nešel z hlavy. Hmatá si s ním o 106 a to čichání pod vodou. Ale to přece nemůže být takový problém, když to záleží jen na vzduchových bublinkách. Že bych to vyzkoušel? Přisunul jsem se blíž k vodě, nadechnul se a strčil čumák pod hladinu. Trochu jsem vzduch vyfoukl a pak nasál a málem jsem se utopil. Vystřelil jsem nahoru jako blesk. Letěl jsem a prskal a sliboval si, že už takovou hloupost neudělám. Nejsem žádný hvězdonosý krtek, ale netopír. Pochybuju, že bych se přeučil na šňupání pod vodou. To bych se dřív utopil a nestačili by ani miliony let. Můj radar mi přece úplně stačí. Tak zase někdy příště. Ahoj, váš netopírek.

Ježeček Bodlínek. Bodlínek je zvídavý ježek. Zajímá se o vše, co se kolem něj děje. To sice jeho maminku těší, ale má strach, aby se nestratil. Nakázala mu proto, aby se nikde netoulal bez ní. Bodlínek ji však příliš neposlouchá. Maminka na něj často musí volat, aby se ukázal, kde je. Ježci jsou noční tvorové. Jednou se Bodlínek probudil o něco dříve než maminka. Aniž by jí oznámil, kam jde, vydal se toulat přírodou sám. Když se ale chtěl vrátit domů, zjistil, že neví, kudy má jít. Maminka se mezitím vydala svého ježička hledat. Všech zvířátek, která po cestě potkala, se vyptávala, ale malého ježečka nikdo neviděl. Bodlínek, který poznal, že se ztratil, začal plakat a naříkat. Ježečka si všimli děti, které se zrovna chystaly jít domů ze zahrady do svých postýlek. Je, mami, podívej, tady je malý ježeček, vykřikli radostně děti. Jistě tu někde bude mít maminku. Můžeme mu sem dát něco dobrého k snědku, kdyby měl hlad, rozhodla maminka dětí. Děti se rozběhly do kuchyně a za chvíli přinesli kousek nakrájeného jablíčka. Položili ho k ježečkovi. Bodlínek k jablíčku čichl a odvrátil čumáček. Ježci mají rádi hmyz, jablíčka jim nechutnají, vysvětlila maminka dětem. Ale nebojte, na naší zahrádce si jistě najde nějakého broučka, který mu chutná. Ježci mají výborný čich. A co kdybychom si ježečka nechali? Navrhli děti. Já myslím, že v přírodě je mu lépe. Navíc ho už třeba hledá jeho maminka. Bylo by jí moc smutno, kdyby svého malého ježečka nenašla. Děti by si ho nejraději nechali, ale nechtěli, aby se ještší mamince po ježečku vystýskalo. Šli proto domů a nechali ježečka být. Bodlínek, který všechno slyšel, byl moc rád, že ho děti nikam neodnesli. Bez maminky by mu bylo smutno. Halo, Bodlínku, jsi tady? Ježeček zaslechl z dálky hlas své maminky. Maminko, tady jsem! Zavolal a vydal se směrem, odkud se hlas ozýval. Nebudeš věřit, co se mi dnes přihodilo! Pustil se do vyprávění Bodlínek hned, jak maminku zahlédl. Maminka pozorně poslouchala a byla moc ráda, že jí děti Bodlínka neodnesli. Ježeček se poučil a už nikdy nechodil sám tak daleko. A pokud přece jen, po každé mamince řekl, kam jde.

Chcete vědět, jak to tehdy bylo s křepelkami? Tak já vám to tady povím. Děti, dámy, páni. Zdá se to být vcelku jasné. Křepelka je jenom pták. Je o ní však psáno v Bibli. A to není jenom tak. My všichni jsme důležití. Ať už dítě, křepelka či křepelák. To když tenkrát Izraelci putovali poušti, zakopávali o kameny, prodírali se houštím. Nebyla to vůbec žádná slast. Trpěli horkem, žízní a měli hlad. Divíte se, že měli chuť nadávat? I když jejich remcání měl už Pán Bůh dost, opět se smiloval a přišel jim na pomoc. Poslal k Izraelcům silný vítr od moře a unavené křepelky se ocitly v táboře. Letěli totiž zdaleka, neudrželi se nahoře. Sbírali je všichni, celý bílý den i tmavou noc. Najedli se, přejedli se, břicho je bolelo pak moc. Snad jako náhoda může vám to připadat. Ověřte si to klidně v Biblii, je to prostě fakt. Pán Bůh má plán pro každého. Ať jste to vy, já či křepelák.

0: jak se Lipůvka seznámila s lučním koníkem. Jaro uběhlo jako voda a začalo teplé léto. Ruměnička sice rostla, ale byla pořád ještě malá. Jednoho dne ji zahlédl baštit lipová semínka luční koník. Byl krásně zelený jako tráva a měl dlouhá křídla a tykadla. Přiskákal k ní a zařechtal. Chutná, chutná, lipůvko? Odkud víš, jak mi říkají? Podívala se Ruměnička. Říkal mi to cvrček, tvůj kamarád, odvětil koník. A kdo jsi ty? Ještě nikdy jsem tě neviděla, vyzvídala lipůvka. Jsem luční koník a říkají mi hopsálek, protože stále skáču sem a tam, sem a tam. Lipová semínka má moc ráda hopsálku. Ze všeho, co jsem dosud ochutnala, je mám nejraději. Ale tady jich už moc není. Budu se muset porozhlédnout někde jinde. Támhle je hodně semínek, zařechtal koník a ukázal směrem k aleji lip.
1: To je ale moc daleko. Trvalo by mi to moc dlouho, než bych tam došla. Jsem ještě malá a bolely by mě nožičky.
0: Až budu větší, to už bude jiná. Třeba budu moci i lítat, posteskla si lipůvka. Tak mi vyskoč na záda, já tam s tebou odskáču, nabídl se koník. Ale musíš se mě pořádně držet, abys nespadla.
1: Opravdu bys mě tam vzal? Zaradovala se Ruměnička.
0: To víš, že ano. Kamarádi si přece mají pomáhat.
1: Ruměnička neotálela, okamžitě vyskočila koníkovi na záda a pořádně se ho chytla kolem krku. Koník se rozběhl a hop, hop, hop.
0: Už si to skákal směrem k lipové aleji. Netrvalo dlouho a byli tam.
1: Panečku, tady je ale semínek. Tolik jsem jich ještě nikdy neviděla, libovala si lipůvka.
0: Až se najíš, ukážu ti ještě další místa, kde jich je spousta, zařechtal koník a dal se do okusování šťavnaté travičky. Jakmile lipůvka přestala jíst, vyskočila zase koníkovi na záda. Ten s ní skákal z místa na místo a vyhledával pro ni ta nejchutnější lipová jadérka.
1: Dostala jsem po těch semínkách nějakou žízeň, zvolala lipůvka, jakmile se dosyta najedla.
0: Pokud by ses mě opravdu pořádně držela okolo krku, zaletěl bych s tebou až k potůčku a tam bychom se mohli oba napít.
2: Já mám také žízeň.
0: Lipůvka udělala, jak jí poradil. Luční koník zamával křídly a frrrr, už letěli směrem k potůčku. Zakrátko byli u něho. Protékal kolem menších osik, přeskakoval kameny a vesele bublal.
1: Tady je ale krásně. A jak ten potůček hezky zpívá,
0: libovala si lipůvka, sotva se skočila z koníkových zad na zem. Oba dva došli až k potůčku a pořádně se napili. Teď by to chtělo nějakou zábavu, zařechtal zvesela koník.
1: A jakou?
0: Zeptala se zvědavě Ruměnička. Třeba se svést po skluzavce, navrhl koník.
1: Tak jo, přikývla Ruměnička. Ale kde najdeme skluzavku?
0: Vidíš tam ten široký, dlouhý list, který se sklání z vysokého stébla trávy až k zemi? Po něm se ti bude výborně klouzat. Vyskoč mi na záda a já tě posadím nahoru na list.
1: Sotva to Ruměnička udělala, koník vyskočil. Hop a byl na vrcholu listu.
0: Teď si lehni na záda a sklouzni se po listu až dolů.
1: To je ale výška, skoro se bojím, ostýchala se Ruměnička.
0: Jen se neboj, uvidíš, že se ti to bude líbit, povzbuzoval ji koník.
1: Ruměnička si lehla na záda, odrazila se nohama a už svištěla dolů. Udělalo to fí a v zápětí dopadla do trávy. Je, to bylo bezva, libovala si Ruměnička.
0: Tak se sklouzni ještě jednou, vyzval ji koník.
1: Ruměnička zase hupla koníkovi na záda, ten ji vysadil na horní okraj listu a Ruměnička se znovu rozjela po listu dolů. Jen to fičelo. Auweis, ozval se výkřik, jakmile se Rumněnička ocitla dole. Dopadla totiž přímo na záda černého drabčíka se zkrácenými krovkami, který pobíhal kolem a hledal něco k snědku. Drabčík se hrozně lekl. Zvedl konec ze zadečku a začal s Rumněničkou zběsile pobíhat sem a tam. Ta měla co dělat, aby nespadla. Pevně se ho držela kolem krku a křičela strachy. Pomoc, někdo mě škrtí! Křičel drabčík zplna hrdla a začal pobíhat ještě divočej, aby se neznámého vetřelce zbavil. Když koník viděl, co se stalo a zaslechl usilovné volání drabčíka, rozběhl se několika skoky k němu.
2: Přestaň už konečně trojčit, zařechtal na něho.
3: Musím se zbavit toho ničemi, který mi sedí na zádech a usiluje mi o život. Jinak po mně bude veta,
1: ječel drabčík.
2: Co to blábolíš za hlouposti, okřikl ho koník. Na záda ti omylem dopadla malá Rumněnice, která sklouzla z listu.
1: Když to drabčík uslyšel, okamžitě se zastavil. Rumněnička na nic nečekala, pustila se jeho krku a hup, octla se na zemi.
4: To zbyla ty?
1: Podivil se drabčík, sotva ji zahlédl.
4: Já myslel, že mi jde někdo po krku.
1: Zastyděl se, že se nechal takhle vystrašit.
3: Málem si mě přizabil, kdyby tě koník nezastavil, zvolala dosud vyděšená Rumněnička.
4: Tak už se nezlob,
1: omluvil se jí drabčík a v zápětí zmizel v trávě. Když koník zjistil, že Rumněnička už nemá na další klouzání ani pomyšlení, odskákal s ní opět na místo, kde bylo nejvíce lipových semínek. Než se s ní ale rozloučil, hlasitě zařechtal.
2: Kdybys něco potřebovala, tak si na mě vzpomeň. Zavolej několikrát. Hopsálku, ukaž se mi. A já se zakrátko objevím.
3: Určitě na tebe zavolám, hopsálku, přikývla Rumněnička. Jsem moc ráda, že budu mít takového dobrého kamaráda.
1: Koník se s ní rozloučil, rozevřel křídla, mávl a byl pryč. A tak se od té doby Lipůvka s Hopsálkem staly nerozlučnými kamarády.
0: Umíš odpovědět? Popiš, jak vypadá luční koník. Může luční koník kromě skákání také lítat? Víš, jak se jmenoval brouk, kterému dopadla Rumněnička při klouzání na záda? Jaká měl tento brouk křídla? Dlouhá anebo jenom zkrácené krovky?

Louka je nádherně pestrá, vidíte děti? Mezi stébly trávy se schovávají drobní broučci a další živočichové. Nad květy poletují motýlci, včelky i čmeláci a všude to jemně šumí a bzučí. Každá rostlinka i každý malý tvor má na louce své místo. Stejně jako vy, děti, máte své místo a úkol tady na zemi. A pán Ježíš dal každému z vás do vínku nějakou dovednost, ve které se rozvíjíte a postupně ji zdokonalujete. Učíte se ji krok za krokem, zkoušíte to znovu a znovu, až ji jednou zvládnete opravdu dobře a můžete ji používat dál. Někdo bude dobrý na vaření, jiný rád pomáhá druhým, další bude rozumět přírodě a bude vědět, jak se o ní starat. Další z vás bude objevovat nové věci nebo tvořit, a nebo dokáže něco opravit. Nemusí to být velké činy. I malé věci mají smysl. Hlavně, ať je děláte poctivě a s radostí. Tak se nevzdávejte, děti. Vydržte a mějte radost z toho, že se posouváte dopředu. Ahoj, kamarádi! Mějte se krásně!

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: 18. hodinou vstupujeme ve vysílání Rádia 7 do večerního času, který vás bude provázet v úterý 4. srpna Pavel Kohl. A začneme hned na úvod pořadem Bible Guide Jiřího Zdráhala. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 28. kapitola B. V této kapitole proroctví o králi fénického města Týr přechází v popis ďábla. Zde je text o jeho stvoření. Byl si pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu boží zahradě všemi drahokamy ozdoben, rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem, to vše krásně osazené ve zlatě, klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na boží svaté hoře, mezi žhnoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření, než jsi byl zhledán zlým. V tomto krátkém textu, popisujícím stvoření cheruba světlonoše, najdeme hned na třech místech slovo dokonalost. Právě na základě tohoto jasného popisu teologové věří, že andělé byli na rozdíl od lidí stvoření jako dokonalí. S úžasným popisem stvoření světlonoše zajímavě kontrastuje chudý popis stvoření člověka. O stvoření člověka v Genesis čteme: Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Na rozdíl od popisu stvoření cheruba světlonoše, zde nenajdeme žádnou zmínku o dokonalosti, kráse a moudrosti. Člověk byl také na rozdíl od cheruba nahý. Cherubův překrásný oděv je symbolem boží dokonalosti, která mu byla Bohem dána. Člověka, totiž Bůh, na rozdíl od cheruba, stvořil nedokonalého. Dokonalým se člověk stane až na základě jeho volby. Symbolem této dokonalosti je v Bibli strom života. Bůh padlým lidem zabránil ze stromu života jíst. Na konci Bible ale čteme: Kdo zvítězí, tomu dám jíst ze stromu života v božím ráji. Andělé byli stvořeni jako dokonalí. Jejich rozhodnutí jsou dokonalá a nezvratná. Když si anděl zvolí Boha, stane se božím vyvoleným služebníkem. Když odmítne Boha, stane se jeho nepřítelem. Je definován jednou provždy svým rozhodnutím. Jeho rozhodnutí mu dává jeho přirozenost. Je tak buď zářivým andělem světla, nebo temným andělem, démonem. Není už schopen učinit pokání, jeho stav je konečný a neměnný. Tak, když se cherub světlonoš rozhodl pro lež a vraždu, stal se vrahem a lhářem. On a všichni ostatní andělé, kteří ho následovali, se stali božími nepřáteli a těmi zůstanou na pořád. Člověk je ale stvořen jako nedokonalý. Díky své nedokonalosti sice s nás zlu podléhá, ale toto zlo ho kvůli jeho nedokonalosti nemůže ani zcela ovládnout. Člověk je tak tedy díky své nedokonalosti schopen se obrátit a zlo odmítnout. Není sice schopen kvůli své hříšné přirozenosti, kterou získal od ďábla, dokonale žít bez hříchu. Není ale ani dokonale ovládnout zlem. Proto je stále během svého pozemského života schopen obrátit se od zla k Bohu. To je také důvod, proč ho Bůh takto stvořil. Člověk je nedokonalý, to znamená nedotvořený, nedokončený. Dokončeným a dotvořeným se člověk stane až po vzkříšení. Vzkříšení je přivedení člověka k dokonalosti. Teprve vzkříšením člověk dostává svou definitivní formu a přirozenost. Nedokonalost neboli nedokončenost člověka nejen brání zlu ho zcela ovládnout, umožnila také Bohu vstoupit do svého stvoření. A to je boží záměr, který měl a má Bůh se stvořením. Ještě před stvořením světů Bůh pojal záměr nejen stvořit svět, ale také zplodit vlastní děti. Těmito dětmi budou stvoření lidé, kteří dobrovolně přijmou Boží život. A tento svůj vlastní Boží život Bůh vložil do stvoření svou smrtí a vzkříšením. To je příběh Božího plánu stvoření Božího světa. Proč stvořil Bůh člověka nedokonalého? Aby se sám mohl stát člověkem a tak se stal součástí svého stvoření. A proč se Bůh vlastně stal člověkem? Aby mohl zemřít a tím nést lidský trest. A proč vlastně Bůh chtěl zemřít? Aby se plně ztotožnil se svým stvořením a mohl být vzkříšen. A co se stalo, když byl vzkříšen? Tímto způsobem Bůh vložil své DNA do stvoření. Každý, kdo přijme to, co se stalo smrtí a vzkříšením Ježíše, nedostane jen odpuštění, stane se nositelem nového života. Stane se potomkem samotného Boha.

poznávat Bibli a její poselství, aktuálně texty proroka Ezechiele, můžeme procházet s Jiřím Zdráhalem a pořadem Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Pořad najdete také na podcastových platformách.

vstupem do 18. hodiny a pořadem Bible Guide jsme si ještě neřekli, jaké pořady dále můžete ladit až do dnešní půlnoci na Rádiu 7. Tak tady je jejich přehled. Jak často přemýšlíme o tématu smrti, vzkříšení a životě poté? Další z Ježíšových výroků, který se těmto tématu věnuje, otevřou v repríze relace No Filter Tom Michalko a Lukáš Kryško. Přemýšlet společně s nimi můžeme o 6:30. O Ježíši jako vzkříšení. V dnešním příběhu z knížky Radka Daniela Povídá se setkáme se lží. Pozor na ni, má krátké nohy a pavoučí zvyky. Totiž, když člověk zalže, málo kdy to skončí. Aby zakryl jednu lež, musí vymyslet další a pak další a než se neděje, je kolem něj hustá pavučina lží, která ho nakonec uvězní. O tom bude Kanafásek 19.15. Muzice propadl Pavel Dirda už jako malý kluk a dlouhé roky se jí pak živil profesionálně. Jenomže zároveň s tím se ocitl ve světě drog a alkoholu. Co se stalo, když došel na konec svých fyzických sil a jak změnila jeho život boží milost? Poslouchejte relaci Stopy ve 7:45. Lhůta vypršela, zní z úst mocného anděla. Pro všechny spasené v čase soužení je to radostná zpráva. O těchto zlomových okamžicích na konci dějin čteme v současných setkáních nad knihou Zjevení v relaci Světem Bible. Výklad Johna Vernona McGeeho naladíte ve 8:45. V Pohovce vám představíme slovenskou zpěvačku Janu Zibalovou a její debutové album Blízkost. Jak vnímá vzdálenost od Boha, jaký postoj má ke chvalám a proč jí v životě stojí za to obětovat nejen komfort Bohu? Více se dovíte po 21. hodině. Karel Kryl je pro mnohé symbolem polistopadových událostí. Jeho písně stále žijí a přináší důležitá poselství. Do života tohoto umělce dá nahlédnout Akademie v přednášce Pavla Hoška. Připojte se po 10. večerní. Miloš Scholz dokázal, že tenista a kazatel božího slova může být jen jedním a týmž člověkem. Byl věrný svému poslání na tenisovém kurtu i na duchovním poli. Jeho příběh je určený pro ty, kdo chtějí najít smysl a význam života pro současnost i pro věčnost. Jeho život popisuje jeho syn Miloš Scholz mladší v knize Jak život šel, kde ukazuje, jak Bůh jedná s člověkem v průběhu jeho života. Do role Miloše staršího se postavil Pavel Hromádka, jeho syna stvárnil Michal Bumbálek. Čtení na pokračování začíná ve 11:45. Tolik výhled do dnešní půlnoci. Užívejte poslechu.

Nový den už máme dlouho otevřený, ale můžeme otevřít kalendář a kalendárium s dnešním datem 4. srpna. Co nám říká? Pod 4. srpnovým dnem je připsáno Dominik a Dominika. Toto jméno je u nás v současné době už méně běžné, i když ve světě je velmi užívané. Základ jména tvoří přídavné jméno k latinskému slovu dominius, čili pán. Dominik je tedy pánův. Z ženského tvaru Dominika, tedy dies Dominica, den páně vzniklo i označení pro neděli v románských jazycích. A nahlédneme-li do událostí, tak 4. srpna roku 70 byl v Jeruzalémě zničen druhý chrám, který vybudovali navrátilci z babylonského vyhnanství. Chrám byl vypálen římským vojskem vedeným pozdějším císařem Titem. Chrám již nebyl nikdy obnoven. Před 720 lety byl v Olomouci zavražděn český král Václav III. Dynastie Přemyslovců tak vymírá po meči. Druhorozený syn Václava II. Aguty Habsburské byl zavražděn v pouhých 17 letech. Roku 1944 byl vyzrazen úkryt Anny Frankové v Amsterdamu. Obyvatelé domu byli odvedeni k výslechům jednotkami zelené policie. A nahlížíme také do narozenin, které by mohly oslavit výše zmínění. Český teolog a pedagog Jan Blahoslav Kozák se narodil roku 1888. Bývá označován za následovníka Masarykova přístupu k Bohu. Měl problémy s přijetím Ježíšova božství. Názorově ovšem jeho teologie zůstala v intencích liberárního evangelického přístupu. Zemřel v lednu roku 74. Alžběta, anglická královna, matka, se narodila roku 1900 a zemřela v březnu roku 2002. Královna matka byla dlouhá léta nejoblíbenější členkou anglické královské rodiny. Její sté narozeniny se v roce 2000 mohutně slavily. Svého muže přežila bezmála o 50 let. 125 let by se dnes dožil Louis Armstrong, americký jazzový trumpetista a zpěvák. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. A zmíním ještě švédského diplomata a člena vlivné rodiny Oulenbergu, Raula Oulenberga. Narodil se v červenci roku 47 nebo 52. Během druhé světové války působil v Budapešti, kde s velkým osobním nasazením a také za velkého rizika zachránil až 100 000 maďarských židů před holokaustem. A to mimo jiné vydáváním švédských ochranných pasů. Narodil se tedy 4. srpna 1912 a zemřel buď roku 47 nebo roku 52. A připomínáme si také úmrtí dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, jednoho z největších světových pohádkářů. Mnohé z jeho 156 pohádek už jsou klasické. Kdo by neznal Princeznu na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařova slavíka, Císařovy nové šaty, Křesadlo či Malou mořskou vílu? Kromě světoznámých pohádek napsal také několik poměrně málo úspěšných básnických sbírek a divadelních her. Narodil se v dubnu 1805, zemřel 4. srpna 1875.
A zmiňme ještě Františka kardinála Tomáška, českého katolického arcibiskupa a bojovníka proti komunismu. Tomášek byl v době totality výraznou postavou tichého, ale vytrvalého odporu proti komunistické zlovůli. Výrazně se postavil například za petici podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, která požadovala obnovení demokratických a náboženských svobod a která na sklonku 80. let získala přes 500 000 podpisů. Zemřel 4. srpna 92. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Čím se sítí naše duše, čím se sítíme my. Píseň, která je před námi, nás dovede k boží slávě a vyvrcholením té boží slávy, boží lásky je vzkříšení. Na Ježíšův výrok Já jsem vzkříšení se podíváme v No Filteru za chvíli po písni.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Nový No Filter je tady. Jsem tady já, Tom Michalko, a pro změnu místo Milana Michalka, mého táty, tu mám opět neúplně hosta, spíš domácího, a je to Lukáš Kryško. Ahoj, Lukáši.
2: Ahoj, Tome, ahoj všichni.
1: Tak, nahráváme večer, což znamená, že energie pomalu klesá a my se budeme snažit ji uchovat, respektive budeme se snažit, abyste z nás nepoznali, že to nahráváme večer, takže proto se snažím tu energii nějakým způsobem tady nahypovat.
2: Vydolovat poslední zbytečky.
1: Tak, tak. Nahráváme s Lukášem sami, takže uslyšíte opravdový No Filter. Nebude tady Milan. Ne, on nás nefiltruje. Ale Milan je momentálně na Ukrajině, takže se k nám tentokrát nepřipojil a je to na nás. Takže
2: je to na nás.
1: Téma je volné, můžeme si dělat, co chceme.
2: Tak o čem si dáme řeč?
1: O čem dáme řeč? Jaký jsi měl den dneska, Lukáši?
2: Byl jsem v Boleslavi v práci ve Škodovce, takže pracovní, a samozřejmě to ještě je spojené s cestou, takže i hodně cestovní, cestovací. A možná protože jsem ještě před chvilkou řídil auto, tak jsem ještě jako relativně dobrý, ale přijde ta únava tak za půl hodinky, takže máme ještě dost času.
1: Jo. Já jsem dneska nahrával už dva podcasty hodinové.
2: Hezky.
1: Ale nemluvil jsem, já jsem tam byl za technika, takže to bylo krásné, ale momentálně nahrávám podcast, nebo už to, asi šestá epizoda jsem takhle nahrával, a je to gynekologický podcast, tak kdyby Rádio 7 mělo zájem o nějaké další programy, tak můžeme zprostředkovat, ale musím říct, že jsem ani nepotřeboval teda vědět tolik věcí. Ale to nevadí, to je jenom.
2: Ale jo, tak můžeme někdy dát
1: můžeme rozebrat i tohleto. Tak, ale my nejsme v gynekologickém podcastu, my jsme v No Filteru, to znamená, že vždycky šťouráme do nějakého biblického příběhu, do nějaké pasáže. Hmm. A Lukáš umí šťourat a máme tady s Lukášem takovou sérii, kterou jsme, no, Lukáš nazývá Já jsem, a jsou to Ježíšovy výroky, které Ježíš o sobě řekl, a chceme je postupně projít. Už jsme tady měli pastýře, už jsme tady měli chléb, už jsme tady měli, pomož mi, něco
2: světlo,
1: další. Světlo, dveře. Jo, pastýře jsem říkal. A teď dneska v pátém díle nás čeká vzkříšení.
2: Konkrétně je to Já jsem vzkříšení a život. Pochází to z Janova evangelia z 11. kapitoly 20. až 27. verš. Mm-hmm. A vlastně tak trochu navážeme na to, co jste tady minule rozebírali s Milanem, že jsem právě i dneska poslouchal váš pořad, takže v podstatě se budeme pořád pohybovat mezi Marií, Martou, Lazarem a nejvíc samozřejmě Ježíšem. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ta série je vlastně o hledání možná identity Ježíše, což je taky jako dobrý. Minule jsme si takhle pojmenovali a myslím, že to můžeme takhle držet, protože vlastně Ježíš sám o sobě tvrdí něco. Mm-hmm. Většinou je to něco zásadního, něco, co vychází ze Starého zákona, a něco, co by možná i nám mělo ukázat, kdo Ježíš je, kým by pro nás mohl být. Tak pojďme na to.
1: Super. Tak kde se budeme orientovat v Bibli?
2: Budeme v Janově v evangeliu v 11. kapitole 20 až 27. Já ten text teďka s dovolením přečtu.
1: Dobře.
2: Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že stane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Zase plný highlightů. Mně se vždycky líbí, jakože v tom Janově, když čteš příběh o čemkoliv, tak minimálně dva, tři výroky, které ví, že jsou takové ty highlighty, které buď jsou někde na zdi v modlitebnách, nebo jsou nějakým na webech, jako některých církví, tak jenom je to silný vždycky.
1: Mm-hmm. Mimochodem, není teda náhoda, že vlastně pokračujeme ve stejném příběhu, jaký jsme rozebírali v minulém No Filtru. Teda respektive je to trošku náhoda, ale vlastně to chci využít, protože jsem našel Bibli, kterou jsem nemohl najít v minulý podcast a v ní jsem měl poznámky, takže můžeme se pustit i do mých poznámek.
2: Ne, takže možná propojíme ten minulý pořád jo, jo, poznámky z toho tvýho s tím, co vlastně máme tady k tomu.
1: Přesně tak. Takže trošku kontextem můžeme začít, kdy se to odehrává.
2: Určitě.
1: Odehrává se to teda s námi už známýma osobama, které nejsou poprvé v Ježíšově příběhu. Je tam Marie, je tam Marta, je tam Ježíš. V tuto chvíli tu na chvíli není Lazar, ale malý spoiler, za chvíli bude. Takže vlastně jsou to Ježíšovi blízcí, je tam nějaký vztah. Trošku je tam frustrace ze strany Marty. To taky není úplně novinka u Marty. Tu frustraci ona umí projevit. Známe to i z toho Ježíšova napomenutí, když jí říká Marto, Marto, co pak nevidíš, ona si vybrala dobře ta Marie, je tady se mnou, ty tady lítáš s hadrem a snažíš se nám posloužit. Teď je tady zase opačně ta Marta trošku vytočená Ježíši. Proč
2: je jsi takhle, ano.
1: nepřišel? Proč to tak trvalo? Říká Ježíši, no já vím, jednou budeme všichni vzkříšení. To je jasné. Je tam ta frustrace trošku.
2: Je tam ta frustrace a je vlastně jako možná spojená, a to je dobrý říct, že součástí toho příběhu je smrt. A jestli bych někdy obhajoval i lidi, kteří jako měli nějakou frustraci kolem Ježíše, tak tady u té Marty asi rozumím strašně moc.
1: No jasně.
2: Protože ona říká, no ty jsi přišel pozdě. A když se podíváš do toho příběhu předtím, tak on tam předtím ještě jako, že jo, ty učedníci mu říkají, Lazar umírá. A on začne říkat, no jo, tak ještě chvilku počkáme. Takže vlastně jako čtenář toho příběhu si řekneš, on to ten Ježíš ale tak trochu jako udělal schválně, takže ta Marta může mít vlastně jako právo být tak trošku jako rozezlená nebo naštvaná, protože kdyby fakt přišel včas, tak by ho mohl uzdravit, že jo? A ona věřila tomu, že by to udělal. Takže jako zase buďme k ní milosrdní, je trošku frustrovaná, ale zároveň vlastně správně.
1: Jo.
2: A vlastně dobře, protože věří Ježíši, že kdyby tam byl, tak by byl Lazara uzdravil a neumřel by.
1: Jo.
2: Je to ale možná otázka, jestli jako náhodou nemáme podobný pohled jako k Ježíši a k Bohu, jo? Že vlastně místo, aby jsme, a teďka jako, že místo, aby jsme, my umíme Martě skvěle poradit, ale ty emoce a všechno to, co se kolem ní děje, je přirozené, ale jako, že možná někdy máme podobný postoj jako Marta, že místo toho, aby jsme šli s nějakou vírou a uměli se možná poznést, tak jako nás ty vnější věci pohltí a jsme vlastně v té frustraci a jsme v postavení, kdy možná i v modlitbě se modlíme podobně jako Marta. Jo, že vlastně vyčítáme Ježíše, hele, kdybys to opravil, tak by to bylo lepší. Ale my nevíme, co je zatím a Ježíši to vlastně hezky vysvětluje.
1: Jo. Kdybyste náhodou slyšeli divné zvuky ode mě tady, tak je to proto, že tady na té ulici v zásadě v tuto hodinu večer tu jezdí auta bez výfuku, nebo nevím, ale tady prostě z nějakého důvodu mají chuť túrovat zrovna tady. Takže pardon.
0: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
1: Prosím tě, než jsme začali nahrávat, ty jsi trošku popisoval, jak Židé přistupovali ke smrti nebo k posmrtnému životu.
2: Jo.
1: Je to jako důležité to zmínit pro ten kontext.
2: Ten kontext určitě, protože ono, ten diskuze je právě o vzkříšení a my se budeme hodně bavit o vzkříšení. A vlastně Ježíš je tady vlastně trochu challengeuje a říká, tak přece víš, že vstane z mrtvých, že jo? A ona odpovídá, no jasně, vstane z mrtvých až na konci věku. Ano. A to je vlastně to, jak Židé věří v to, co se děje ve chvíli, kdy umře člověk. Oni věří, že vlastně ten člověk se odebere do nějaké posmrtné říše, do nějakého podsvětí, řekněme, kde čeká ta duše a vlastně čeká na to, až bude zkříšení, řekněme nějaký možná i soud, nebo možná nějaké rozuzlení, kdy ty všichni lidé budou zkříšení, proto potřebují Židé to tělo, aby vlastně se ta duše měla ke komu nebo k čemu vrátit. Ale v té chvíli, kdy jsou v tom podsvětí, tak jsou vlastně v nějakém nehybnosti, zůstávají na místě a není tam nějaký jako už z novozákonního pohledu nějaký jako už rozdělení, že už jste v nebi nebo jste ještě v nějakém pekle. Mm-hmm. Ne, oni prostě mají nějaké místo, kde se čeká na to, až se stane vzkříšení. A tohleta víra je právě hodně protknutá i do tohoto příběhu, protože vlastně Ježíš na to naráží a naráží pak i na to, co vlastně má Marie v hlavě a v srdci. Každý Žid, když umřel ten člověk, tak samozřejmě brečeli, to vidíme, protože ten příběh pokračuje Ježíš, tím, že přijdou a Ježíš je pohnut a brečí. Ale všichni ví, že se jednou potkají, že to bude právě v tom vzkříšení. Tak jenom, aby jsme do toho neprojektovali to naše chápání, že vlastně my věříme, že po smrti už je to rozdělení jasné nahoru nebo dolů, tak tady to bylo takové jako ještě pořád neutrální místo a oni o tom neutrálním místě a o neutrálním bodě částečně mluví, ale vlastně Ježíš tam naznačuje, že se to jako výrazně změní a mění se to právě na základě toho, že on je vzkříšení a život. K tomu mám ještě možná dva takové odkazy ze Starého zákona, které možná částečně na tohleto naráží. Nebudu mluvit o tom jednom nejvýznamnějším, a to je z Ezechiele, kde je to údolí mrtvých kostí. To všichni známe, ale mám tady text z Izajáše z 26. kapitoly 19. verš, kde se praví toto. Tvojí mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Takže Izajáši tady čteme právě už narážku na zmrtvých vstání, ale co je možná ještě zajímavější, tak je tady text, který říká porazíš i zemi stínů, což vlastně znamená možná i jako porazíš vlastně smrt, nebo překonáš smrt. No a druhý text je v Danieli ve 12. kapitole 2. verš. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. A to už je takový jako hodně blízko tomu, řekněme, dnešnímu chápání a tomu, jak i křesťanství nebo křesťané chápou právě to zmrtvých stání, které následuje po reálné smrti. Tady je vlastně zajímavý to, že když já jsem na tohleto téma kázal, tak sám jsem vlastně bojoval s tím, jakou já vlastně jako křesťan mám představu o tom, co to je vlastně vzkříšení. Jo, jakože jednak tomu rozuměli Židé předtím, to znamená ten rozhovor té Marty, jednak tomu rozuměli ještě dřív Židé, jednak tomu rozuměli, nebo nějak tomu rozuměli lidé jako v Novém zákoně a vlastně jak je pro nás, jako lidi, kteří žijeme v 21. století, důležité slovo vzkříšení. Já si myslím, že osobně jako skoro nula, jo? Nebo jako není to pro mě vlastně vůbec téma. Jo. Doslova bych řekl, že to není ani vůbec téma jako pro běžného křesťana dneska. Že jako nemáš v životě příliš chvil, kdybys přemýšlel o tom, co bude po smrti a jaké bude vlastně to, co se bude dít, to znamená to vzkříšení. Možná to téma je víc jako větším tématem pro lidi, kteří žijou v době, kdy jako víc lidí umírá, když třeba křesťané jsou pronásledovaní a místa, kde lidé jsou pronásledovaní, tak právě to vzkříšení je pro ně možná nějakým důležitým bodem, možná v místě, kde jsou války, tak se to stává tématem. Ale pro člověka v 21. století tady na západě, to si řekněme otevřeně, to jako moc téma není. A...
1: Není, tak obecně smrt není. Ne ve smyslu, že bychom se nepotkávali se smrtí, ale není to každodenní záležitost nebo každoměsíční záležitost. Možná, jako čím člověk stárne, tak asi je to blížší, protože příbuzní nebo známí kamarádi, tvoje komunita, taky stárne a potom pomalu odchází, ale není to to stejné, jako když přejedeš pár set kilometrů na východ a projíždíš Ukrajinou vesnici za vesnicí a každý hřbitov, který potkáš, má čerstvé hroby, čerstvé květiny, protože víš, že ta smrt je tam přítomná mnohem, mnohem víc.
2: No a právě proto si myslím, že je ta pak přítomnost toho přemýšlení o tom, co se vlastně děje ano, po smrti tak. A co je vlastně to skříčení mnohem, mnohem kritičtější. Takže jenom, že je přirozené pro mě, ale věřím, že i pro spoustu těch, kteří nás poslouchají, že vlastně jako to není denní chleba nebo denní téma, ale věřím tomu, že už jenom to, když přijedete na Ukrajinu. Já si pamatuju, že když jsme byli naposled na Ukrajině, tak v Ternopilu bylo na náměstí, a myslím, že to je trvalá výstava fotek padlých občanů Ternopilu. A jestli tam bylo třeba 1000 fotek, já nedokážu to číslo teďka odhadnout.
1: Taky ne, jako opravdu hodně, nebo prostě je to významná výstava, veliká.
2: Výstava připomenutí možná a když si to člověk prochází a vidí ty datumy narození a vidí ty obličeje, tak mu asi dochází ta přítomnost té smrti a přítomnost právě i toho fenoménu, co se vlastně děje s člověkem, když umře. No a to je vlastně možná téma, které pak jako dovysvětluje i to, co tady Ježíš vlastně řeší a to je vlastně, že já jsem vzkříšení a život. Že možná dneska pro nás tohle téma není tak blízký, takže na tomu asi taky úplně nerozumíme, jako jsme nerozuměli třeba dobrému pastýři nebo tomu, že jsme ovce, protože to je pro nás příliš vzdálený obraz.
1: Pro mě to vzkříšení, nevím, jestli to je vlastně úplně správně, ale já si do toho taky projektuju věci, které mi přichází a odchází ze života. Nemusí to být nutně lidé, nebo můžou to být vztahy za mě, protože to může být někdy bolestivé úplně stejně nebo podobně, když někdo blízký ti odejde ze vztahu. A tam taky věřím v jisté vzkříšení, že Ježíš může obnovit něco, co bylo ztraceno a pro mě je to taky vzkříšení, nebo u některých projektů, které jsou mi blízké a zdá se, že třeba už umřely ty projekty a vlastně pokud Ježíš bude chtít, tak to bude moct vzkřísit. A třeba v jiné formě, v jiné té, ale já si do toho projektu i tyhle ty věci, které samozřejmě nejsou tak hodnotné jako lidský život, ale třeba u těch vztahů si myslím, že to minimálně dává smysl.
2: To je hezký.
1: A myslím si, že v tom Ježíš může zaplakat úplně stejně s tebou v tu danou chvíli, v ten daný moment, než se to vyřeší, i když třeba on ví, že se to vyřeší. A jsou to přátelství, které třeba se na nějaké roky prostě rozpadly z nějakého důvodu, a obnovili se, protože prostě Pán Bůh udělal zázrak a způsobil odpuštění nadpřirozené věci a to mi přijde jako něco, co si z toho můžeme vzít i do toho západního světa nebo středně evropského, kde neřeší.
2: Vlastně bychom mohli říct, že vzkříšení může být jako součástí, ale jako je to pravda, jo? Že se křísí jako naděje nebo křísí se radost ze života, nebo křísí se nějaký jako vztahy, to je asi to nejdůležitější. To znamená, je to nějaký princip návratu k něčemu, vrácení se k něčemu, ne vždycky bez bolesti, i pro toho Lazara, že jo, to nebyl příjemný zážitek, to víme i z toho příběhu, tak vlastně i jakékoliv vzkříšení čehokoliv, tak je nějakým způsobem bolestivé. A kdybychom to přehnali nebo přenesli i do vztahu k Ježíši, tak vlastně tak je to vztah a tak je to nějaký vzkříšení do života s Kristem, když vlastně odevzdám svůj život k němu nebo jemu.
1: Určitě. Je to taky nějaká smrt toho starého já a vzkříšení, to nový život.
2: To nového,
1: nový život a nová forma života.
2: Je fakt, že i naše tradice jako zná takový to vzkříšení do života, které se týká jara a Velikonoc, že jo, které je vlastně jako nějakým vzkříšením nového života. Mm-hmm. A vlastně je to nějaký jako i cyklus, který v tom můžeme zažívat. Mm-hmm. Takže můžeme konstatovat s Ježíšem, že ano, vzkříšení je nějaký princip, který vlastně do našeho života je zajímavý a dobrý, možná správný. Že to nemusí být jenom to vzkříšení posmrtné, o kterém samozřejmě ten příběh je, ale že vlastně to můžeme vnímat jako princip pro ty, kteří vlastně dneska asi neřeší úplně, co se stane po smrti, ale že se můžou křísit některé věci v jejich životě. No. To je dobrý, to mi baví.
1: Jo, a myslím si, že pro mě teda to, co je pro mě asi nejsilnější část tady z tohohle příběhu, jestli teda můžu, nebo máš
2: jo, určitě, jo, určitě, ne.
1: Je, Marta říká, pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Když již uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Prostě tady tohle to je tak zvláštní situace. Prostě mě to nepřestává udivovat, jak Ježíš dokáže projevit emoce, dokáže se vžít do té dané situace. Přestože má tu moc, přestože ví, co se stane, přestože má tu moc ho vzkřísit, tak stejně nezapomene být s něma. Zeptat se, kam jste ho položili, být v tom momentu, v tu danou chvíli. Mně přijde, že tak často asi projektujeme do Ježíše jenom do té vyřešené situace, do toho výsledku, do toho happy endu. A strašně často zapomínáme, že on je v tu chvíli s náma. To je něco, co mě nepřestane udivovat na tom příběhu. Prostě Ježíš se rozplakal.
2: Mně to právě ještě přijde paradoxní proto, že v tom příběhu předtím, jak jsem už říkal, je, že zdržoval. Nevím, jestli jsem to říkal, tak to možná teďka přidává, prostě zdržoval. On vlastně byl vyzván těma učeníkama, že jo, a oni mu říkali, Lazar umírá, tak pojď mu pomoct.
1: No jasně.
2: A on říká, počkáme ještě chvíli. A právě do toho pak přichází teda ta úžasná věc, kdy on tam přichází asi v pravý čas, aby mohl být a projevit i tu spoluúčast. Já si myslím, že projevoval lásku. A vlastně až na základě možná tady toho úplného downu, kdy jako fakt to umření znamená, jako tam už není naděje žádná,
1: ano.
2: Tak i do té smrti on přináší tu naději.
1: Hmm.
2: Víš, jakože v tomhle jako je trošku jako scénaristicky dobře udělaný z jeho pohledu, ale zároveň v plné emoci a v plné jako nahotě ukazuje, jako a já mám tady tu moc, která ve starém zákoně byla v tom Izajáši, že já vlastně tady porážím smrt a ta už se jako neškrtne, protože já mám tady jako zkřísím i člověka, který je dávno mrtvej.
1: Jo, to je vzácné. Tak myslím si, že pomalu budeme muset uzavírat tuhle tu část. A bylo by škoda to nějak nezhrnout. Když bys měl vypíchnout něco, co by nás mělo povzbudit do dalšího týdne? Nebo během tohohle týdne?
2: Ale já jsem právě u toho Ježíše identifikoval tyhle ty 4 body, které si myslím, že jsou pro nás možná klíčové, a to je, že přichází ve správný čas. Jo, může se stát, že máme někdy pocit, že nepřichází Ježíš, nebo zdržuje, nebo opravdu plánovitě jako má, si dává na čas, ale že přichází ve správný čas, i když nám se zdá, že už je to pozdě, jo, to je vidět na té Martě, takže má pravý čas, nebo přichází v pravý čas. Druhý bod je ta láska, miluje. Že tam není proto, aby zamachroval, já jsem tady dobrý Ježíš, já vám do něco ukázat, hele, já tady skřížím. Ne, je tam ta emoce, jdu to dělat kvůli vám, proč vás miluju. Pak je tam to samotné zvítězení nad smrtí, křísí.
1: Ano.
2: A ten příběh dál pokračuje právě tím, že vyučuje v tom, co to znamená to skříšení a život.
1: Jo.
2: Že tyhle ty čtyři body, když se naučíme, to znamená, že Ježíš přichází v pravý čas, Ježíš vás miluje, Ježíš vás kdykoliv a v jakékoliv situaci skřísí k novému životu a Ježíš vás dál povede a bude vás vést a vyučovat. Mm. To je jako za mě nějaký princip, který já jsem si z toho vzal a nějak mám pocit, že by mohl pomoci vám, který to posloucháte.
1: Super. Tak moc děkujem, že jste nás poslouchali. A díky Lukáši za myšlenky, za další pokračování série Já jsem. A my se posuneme do No Filtru speciál, kde vytáhneme nějaké osobní příběhy, kdy u nás v životě něco Ježíš vzkřísil a možná, že jsme úplně to načasování nefílovali podobně jako Marta.
2: To určitě ne a právě na Martu bych se já soustředil v tom No Filtru speciál, protože i na ní se tam dají ukázat jako hezké principy. Minimálně v tom, jako ano, vyčítá, ale má tu emoci, o kterém jsme se bavili, ale ona má nějaký jako cíl a za tím cílem se jde, takže budeme se zabývat tím, co Marta a Ježíš a co ten jejich vztah vlastně znamená. V tom textu, který jsme četli, je krásně vidět.
1: Super, tak jo, mějte se krásně, zase za týden.
2: Ahoj.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
3: S Tomem Michalko a Lukášem Kryško se můžete setkat znovu v pondělí v 11.15, kdy budou procházet Ježíšovým výrokem Já jsem cesta, pravda i život. Poslouchejte v pondělí v 11.15 a nebo hledejte na podcastových platformách. V 19. hodinou rádia vás od mikrofonu Rádia 7 provází v úterý 4. srpna Pavel Kohl. Za chviličku bude prostor pro nejmenší posluchače, otevřeme knížku Povídá se povídá Radka Daniela a také v 19.45 zavítáme do životního příběhu Pavla Dirdy, muzikanta, kterého možná také slýcháte u nás na rádiu. A tak tato pestrá hodinka začíná se skupinou Way to Go.

0: že nemají na nic čas.
1: V životě se zabývají hloupostmi.

samota. Na druhou šanci vůbec nevěřím. Tak pokuste se nebýt tak moc upjatí. A zastavit se jenom na pár chvil. Váš život není jenom pouhé prokletí. Nejste člověk, co tu zbyl.

flákat pohodlím. Zajistím si život plný radosti. Za to se můj Bože pomodlím.

Bůh má o nás velké sny. Přemýšlí o nás v dobrém a chce nás pozvat do svojí velké rodiny. O rodině je píseň Joshua Aarona a my se blížíme ke čtvrt na osm a to už bude prostor pro kanafásek.

Milé děti, v dnešním příběhu z knížky Radka Daniela Povídá se setkáme s jednou hodně nepříjemnou dámou. Jmenuje se Lež. Má sice krátké nohy, ale také tak trochu pavoučí zvyky. Nenápadně člověka omotává nitkami drobných výmyslů, až se v nich nakonec celý uvězní a nemůže se ani pohnout. Mohlo by to vypadat, že za to může jen ona. Ale pravda je,

0: je taková, že lež potápí nejen toho, kdo jí sám dovolí. Stačí každé takové pavučinové vlákno včas přetrhnout a nemá šanci. Někdy je to ale pořádná dřina. Zalhat bývá totiž v tu chvíli mnohem pohodlnější a jednodušší, než jít s pravdou ven. Dejme si na to pozor a prosme Pána Boha o odvahu říkat pravdu za každé situace. Přece se nenecháme chytit. Příběh o Radimovi z knihy Povídá se povídá napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.
1: Radima tížila pětka jako kámen. Šoural se ze školy podél zdi. Nejraději by vůbec nešel domů. Školní rok ještě ani pořádně nezačal a hned taková pohroma. Co tomu řekne táta s mámou? Budou se kvůli tomu trápit. On schytá pořádný výprask. První pětka. Každým krokem se mu známka v deníčku zdála větší a větší. Bylo mu do breku. Co budu dělat? Proč jsem se jen na to cvičení včera nepodíval? Určitě bych to zvládl nejméně na dvojku a nemusel bych nést domů takovou hrůzu, naříkal potichu. Před domem se zastavil a chvíli přemýšlel. Jasně, rodičům to nepovím a deníček se známkou schovám do své tajné skrýše u popelnice. A bude to. Nikdo se nic nedozví. Zakončil vítězoslavně svůj plán. A už si sundává tašku a nešťastný deníček strká do otvoru vedle popelnice. Když přišel domů, maminka ho přivítala úsměvem a teplou krupicovou kaší posypanou kakaem. Radim měl za normálních okolností kaši hrozně rád, ale tentokrát mu moc nechutnala. Žaludek se mu svíral z pomyšlení, co řekne, až se máma zeptá, co bylo ve škole. A už je to tady. Z otevřených kuchyňských dveří k němu doléhá nemilosrdná otázka. Radime, jak bylo ve škole? Žádné známky? Docela dobře, mami, odpověděl vyhýbavě. Ten den to Radimovi prošlo. Tátovi a mámě napovídal, že deníček má paní učitelka a že žádnou známku nedostal. Ale hned ráno se celá věc pořádně zašmodrchala. Když šel do školy, zjistil, že deníček je fuč. To tedy bylo pěkné nadělení. Kdo si ho asi mohl vzít? Přemýšlel. Snad ne máma. Jestli ano, tak to doma hezky slíznu. Jelikož bylo před třídními schůzkami, paní učitelka zapisovala do deníčku zprávu pro rodiče. Radimovi pomalu docházelo, že průšvih se neodkladně blíží. Vzpomněl si na babičku a na to, jak občas opakuje. Lež má krátké nohy. Kdyby mu tak teď mohla poradit, ale babička bydlí daleko, takže se musí spolehnout sám na sebe. Co ale udělá, až se ho paní učitelka zeptá, kde má deníček? Jak se z toho vykroutí? Je to jasné, že velhaní bude muset pokračovat. Když na něj přišla řada, s rumělkou ve tváři řekl, že deníček zapomněl doma. Na tom by ostatně nebylo nic divného, kdyby to byla pravda a deníček nebyl neznámo kde. Jestli ho ale co nejdřív nenajde, na všechno se přijde. Paní učitelka řekla, že k ním odpoledne zavolá a rodiče na třídní schůzku pozve sama. Radimovi se v neblahé předtuše rozbušilo srdce jako zvon. Před očima měl neradostné výjevy. Jojojoj, nebude to jen tak. Tatínek s maminkou nemají lhaní rádi, určitě ho za to potrestají. Ve skleslé náladě se došoural k domovu. Už se nedalo nic dělat, mohli jen vyčkávat, co se z toho vyvine. Když u nich ve 4 hodiny zazvonil telefon, hrklo v něm jako ve starých pendlovkách. Už je to tady, zanaříkal. Zavřel se v pokoji, koukal do učebnice a s napětím čekal, co bude dál. Slyšel, jak sluchátko klaplo o vidlici. Potom na chodbě bouchly dveře a máma se přiřítila jako tornádo. Z jejího výrazu bylo jasné, že rozhovor s paní učitelkou nebyla žádná legrace. Radime, proč jsi nám neřekl o včerejší pětce? Moc by mě zajímalo, kde máš deníček. Nedalo se nic dělat. Musel s barvou ven. Koktavě ze sebe soukal včerejší příhodu. Lezlo to z něj jako z chlupaté deky. No to se podívejme, to se podívejme. Rozčileně kroutila hlavou. Když skončil se svým nesouvislým vyprávěním, stichl jako pěna a ustrašeně koukal na mámu. Tak abys věděl, radíme, dnes odpoledne nepůjdeš ven. Budeš se učit a špatnou známku si co nevidět opravíš, řekla maminka rázně. A až přijde tatínek, ještě si promluvíme. Z jedné pětky byl rázem průšvih jako hrom. Radim se pustil do učení a snažil se ze všech sil. Úkoly měl hotové dřív, než se táta vrátil z práce. Pozdě odpoledne zarachotil klíč v zámku. Radim ani nedýchal. Drama se blížilo k vrcholu. Slyšel, jak maminka tátovi něco tlumeně vypráví. Bylo mu jasné, co to asi je. Po chvíli za ním oba přišli. Sedli si na postel, Radima vzali mezi sebe a tatínek spustil. Nenadával, nekřičel, ale z jeho hlasu bylo znát, že není s Radimovým jednáním spokojený. Dostal celotýdenní domácí vězení, musel zalévat květiny, po večeři umýt nádobí a s televizí byl konec. Radime, každý, kdo chodil do školy, dostal někdy pětku. To se může stát, ale lhát se nesmí. A ty si nám lhal. Vždycky jsem ti říkal, že lež je kazi vztah veliký, který ničí všechna pouta mezi lidmi. Jde to až tak daleko, že si lidé mezi sebou nemohou vůbec důvěřovat. A to bys přece nechtěl, abychom si doma nevěřili, že ne? Zeptal se ho tatínek a z kapsy vytáhl ztracený deníček. Na tu máš, ráno jsem ho našel při vybírání pošty. Radime, pamatuj si, na každou lež se časem přijde. Proto už nikdy nelži. Radimovi se při těch slovech hrnuly slzy do očí. Moc ho mrzelo, že tátu s mámou zklamal. A taky sám před sebou klesl hodně v ceně. Cítil se jako zbabělec a podvodník. Babička měla pravdu. Lež má krátké nohy. Na těch se daleko nedojde.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:45 Marcela Dýrová. Kniha vyšla v nakladatelství Advent Orion. Zítra touto dobou se vypravíme k moři.

0: Dnešní kanafásek věnovaný lžím končí a snad i my končíme s lhaním, protože vidíme, že lež má krátké nohy. Já přidávám ještě jednu písničku, která se lži věnuje. Je od Jindry Černohorského a vypráví o tom, jak je lež zákeřná.
1: Je všude kolem, kolem nás. Včera ji viděli, dneska zas. Řekla mi hochu, radši běž, víš. Já jsem totiž

pozorně, pohledem uhne, úsměv ve tváři pomalu tuhne, co se jí hlavou asi honí, říkám si chlapče,

Byli jsme stvořeni k tomu, abychom se vším stvořením chválili Boha. Znělo od Rent Collective a ve chvále ještě chviličku zůstaneme.

Po písni je připraven pořad Stopy, věnovaný hudebníkovi Pavlovi Derdovi. Tady je od něho písnička a poté i jeho svědectví o tom, jak se setkal s Bohem.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7, pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během srpnových týdnů sáhneme do archivu a připomeneme svědectví lidí, která zazněla ve vysílání již dříve. Dnes uslyšíme příběh hudebníka Pavla Dirdy. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš. Doptává se Pavel Kohl.
8: Přeju požehnaný den, jmenuji se Pavel Dirda, jsem Rom, mám rodinu, dva kluky, Pavlíka a Denisa, ženu Irenu a ještě z prvního manželství mám dceru Katku. Můj život vlastně, když to vemu pospátku, byl hodně temnota tam byla, protože od malička, když si vzpomínám, tak jsem v 11 rokách už zkusil toulen. Potom jsem to dělal asi 2 roky, ale ne jako každý den, ale občas jsem prostě k tomu vždycky přičechl jako s partou. Ale když mi bylo 13 roku, protože otec byl muzikant, tak mě donesl klavír. A si pamatuju, jak do teďka, protože to mě udělalo velkou změnu v životě, když jsem se dotkl poprvní poschody, když nesl klavír z půjčovny, tak když jsem se dotkl té klapky, když jsem bouchl na klapku, tak ve mně se něco změnilo, protože ta klapka mě začala znít a najednou jsem dostal chuť hrát, přestal jsem chodit s kamarádama, jo, a že jsem fakt cvičil doma. Ale když mi bylo 15 roku, tak už jsem vlastně chodil hrát do baru. No a tam, jako ještě za komunistu, začal jsem pomalý pít alkohol. A zase mě to dovedlo k kamarády, začal jsem kouřit trávu. V 18 rokách jsem vlastně začal hrát proficky, jakože jsem to měl povolání. Jo, a tam jsem prostě kouřil a hodně muzikantů prostě je na alkoholu. A když jsem hrál prostě každý den a byla to už taková rutina, tak když je v baru nikdo není, tak jsem si říkal, dám si, abych si udělal trošku náladu. 5-6 roku jsem hrál proficky a potom vlastně přišla revoluce a začal jsem jet tvrdý drogy. Pervitin, setkal jsem se s pervitinem a byl jsem z toho úplně omámen, jako protože když jsem kouřil, tak jsem taky cvičil, ale když jsem si dal pervitin, tak jsem vydržel hrát týden, jo, že jsem týden nespal a ale jsem ani nevěděl, ke komu chodím pro ty drogy, protože to byli satanisti. A pro tu drogu jsem byl schopen udělat cokoliv, jako byl jsem zlý člověk, jako a do toho jsem chlastal, kouřil trávu a píchal jsem si vlastně ten pervitin a ten pervitin jsem vlastně měl 13 roku. A když jsem potkal svoji ženu Irenu, Bohu díky za ňu, tak ona mě od toho hodně pomohla. Moje žena, když se narodil právě Denis, můj syn, kterému je 19, tak vlastně 18 roku už to nejedu, ten pervitin, ale trávu jsem kouřil furt dál. Z toho jsem si vůbec nedělal hlavu, že to je nějak, že mě to může ničit, to jsem si říkal, to je příroda a to je dobré, jako. A alkohol jsem pil taky dál, až do té doby, než mi vlastně umřel tatínek, to je 6 roku to bude, než mi umřel a tam se to nějak začalo všecko lámat. Tam už jsem sice dávno nejel ten pervitin, ale trávu jsem kouřil, hodně jsem pil, jsem začal víc pít. A když umřel, tak po pohřbu, asi den po pohřbu, když jsme byli jako v klidu, protože u cigánů, u nás u Romů je zvykem, když někdo umře, tak ten týden než je pohřeb, takže chodí známí rodina a mluví se o tom zesnulým a pije se. Já jsem vlastně pil celý týden v tahu od večera do rána, protože tam se to mění, prostě ty lidi chodí od rána do večera. A když to všechno skončilo a nějak jsem byl v klidu, jakoby, tak jsem si zapálil trávu a zhroutil jsem se. Vlastně jsem musel zavolat sanitku, jsem myslel, že mám infarkt, jakože odcházím tady z toho světa, ale ne, bylo to prostě přepracování těla, jako, ale Bůh mě ukázal, protože já věřím, že všecko, Bůh vede všecko. On je v každé situaci, když jsem předtím dělal ty věci, tak spousta mých kamarádů, jako co znám a kamarádek, umřelo na ty drogy. Jako hodně, hodně mladých děcek na to umřelo, ale Bůh prostě mi dával milost, že fakt držel nade mnou ochranou ruku. A než jsem se dostal k Bohu, tak Bůh si použije jakoukoliv situaci. Teď to vím, protože žiju s Bohem, jako. A když mi prostě umřel tatínek, tak do toho já jsem se zhroutil psychicky a 5 roků jsem byl na antidepresivách. Bral jsem Lexaurin na další prášky, byl jsem prostě na psychiatrii, ale do toho jsem kouřil a hrál jsem vlastně z guločar ještě, jo, ale měl jsem takový stavy, který jsem nikdy předtím neměl. Prostě měl jsem depresi, strach, to jsem nikdy neznal, jako. Ale přes mého syna vlastně, toho malého Pavla, je mu 14 roku, on začal chodit asi před 2 nebo 3 letmi do takového romského sboru na Kernerku. A on tam začal chodit jako dítě a já, když jsem slyšel, že tam chodí, tak jsem na něho nadával, protože jsem myslel, že to je sekta, jako. Říkám, proč tam chodíš? My máme v srdci Boha. Proč ty někam chodíš, jako? No a potom tam začala chodit manželka, a když ona tam chodila, tak mě nechávala doma prostě slovo na každý den. A já, a když jsem byl ožralej, tak jsem si to, když odešla, tak já jsem si to četl. A Boží slovo je opravdu živé a mocné a ostřejší než dvousečný meč a proniká do srdce a mění život. A mě se to dotýkalo. Já jsem ani nevěděl, že to ve mně pracuje, to slovo. A najednou mě řekla moje žena, přijď do sboru. Přijď, je tam nový pastor, vlastně Igor Mamojka. Bůh nám poslal jinýho pastora, je to muzikant. Přijď a uvidíš. Třeba se ti to zalíbí. Říkám, tak já se tam přijdu podívat, jako kam vlastně chodí, jdu se podívat, kam chodí, a tam se mě to slovo dotklo. Ale neudělal jsem ještě modlitbu spasení tam, jako bavil jsem se s Igorem, jako s pastorem, s bratrem, jsem ho pozval k sobě domů a tam vlastně jsme udělali tu modlitbu spasení, ale předtím, než tady toto se odehrálo, jsem měl živej sen. Asi 3 týdny, než tady toto všecko se odehrálo, tak jsem měl prostě živej sen s Bohem. A Bůh zná každého člověka, protože nás stvořil. A ví, že protože tu muziku, že jsem muzikant, tak to je Boží milost a to je dar od Boha, abych to předával dál. A měl jsem prostě sen, že někde hraju a přestali mít klávesy a já v tom snu jsem se modlil. Pane Bože, jestli ty existuje a jsi živý Bůh, tak to můžeš opravit jedině ty. A jestli ty to opravíš, tak já v tebe uvěřím. A tak se stalo. A ty klávesy skočily. Já, když jsem ráno stál, ještě jako nevěřící, tak říkám své ženě, Ireno, Bůh je živý a on existuje doopravdy. A to už ve mně prostě začalo působit. A když jsem přišel tam a přišel Igor ke mně domů a udělali jsme tu modlitbu spasení, tak ze mě spadlo fakt, protože mě odevřel oči, protože jsem měl zavřený oči a kamenné srdce, uši jsem měl zavřený. Ze mě spadlo tolik hříchu, že to, jak řekla sestra, když jsem se s ním právě bavil na vrchu, to museli slyšet až v nebi, jak to spadlo ten hřích ze mě. A od té doby vlastně, jak se mě dotkl Pán Ježíš a dal mi tu milost a ten jeho Boží dotyk, od té doby se mě mění život každý den, každý den víc a víc se mi Bůh otvírá a já se mu otvírám jako proto, aby si mě Bůh mohl použít, abych to mohl předat dál, tu dobrou zprávu, protože je hodně Romů, já cítím, že moje služba je hodně k Romům, protože mezi Romama je hodně tady těch, co jedou jsou na drogách a pijí alkohol a jsou hodně svázaní. Jo? Já jsem byl taky tak svázán, ani jsem o tom nevěděl, abych svědčil jim, protože Bůh pro ně má přichystané vysvobození a milost. A tak stejně, když jsem uvěřil já, tak uvěřil můj bratr. Fakt, to je taková velká boží milost, protože v mé rodině, když jsem uvěřil, uvěřil druhý bratr, třetí bratr, moje sestra, moje maminka, tchýně, švagrová, jo, a celý jejich rodiny, jako. Fakt, Bůh dal takovou milost, něco úžasného. Já jenom můžu děkovat Bohu a chválit Pana Ježíše Krista a jsem mu vděčný za každou chvilku, protože jsem našel smysl života. Doporučuji každému člověku, protože každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je moje svědectví.
9: Říkal jste, že stačilo tahnout na klávesy a ta hudba něco změnila. Změnilo se něco v té hudbě po tom, co
8: no, hodně
9: se dostal k Bohu?
8: Hodně se změnilo, protože já jsem hrál hodně roky pro svět a teď vlastně hraju jenom pro Boží slávu a chci chválím prostě hudbu jenom Boha. Velká změna pro mě jako.
9: Kým pro vás Bůh je teďka?
8: No, Bůh je pro mě vlastně vším. Vzduch, co dýchám, to je od Boha. To je, on je opravdu pro mě vším, protože on mě vyléčil a léčí mě, protože furt mám v sobě věci jako svoje já a jedině on mě z toho může zbavit. Já ho potřebuju, Boha potřebuju, abych mohl vstát, abych mohl jít večer spát, abych mohl něco udělat. Všude potřebuju být s Pánem. Bez něho nemůžu dělat krok. Potřebuju ho a děkuju, že on je tady pro nás.
9: Z začátku jste říkal o temnotě. Jak Bůh se projevil v té temnotě? Ohledně třeba i těch drog, alkoholu a toho dalšího, co
8: no,
9: tady
8: můžu zaznalo. Říct, že opravdu, jak říká, když se dotkne někoho Pán Ježíš Kristus, tak je vysvobozen od svých svázaností, tak já nejsem závislý na ničem jiném, než na Pánu Ježíši Kristu. Nekouřím, nepiju, nekouřím trávu, žádný alkohol. Jsem závislý na něm a na Božím slově.
9: Teďka zaznělo to Boží slovo, Bible. Jaký máte vztah k Bibli, k tomu Božímu slovu?
8: No je to pro mě zrcadlo, jako. Když ho čtu, tak je to pro mě živé slovo, jako, který potřebuju, jako. Protože v tom se mnou Bůh komunikuje, můj Pán. A s každým z nás, kdo věří, kdo ho zná, tak ví, že přes Boží slovo s náma Pán mluví. Mě tvaruje, osekává mě přes to Boží slovo, ukazuje mě prostě, co ještě mám dát pryč a mám toho spousta věcí ještě musím dát pryč ze sebe. Jako. Ale děkuju za ten dar víry, že mohu věřit v živého Boha.
9: Ještě ohledně té modlitby spasení, co to je, nebo jak se mohu modlit modlitbu spasení?
8: No právě to se mnou udělal bratr Igor. Modlitba spasení, prostě vyznal jsem opravdu svoje hříchy, že jsem hlavně hřešil proti Bohu. A litoval jsem toho a každý den činím to pokání, protože potřebuji to pokání dělat. Protože jsem člověk, jsem v těle, ale když jsem udělal poprvní tu modlitbu, pak tu modlitbu spasení, že jsem vyznal, že hřeším, že jsem hříšník a lituju toho, tak Bůh mě dal milost. Spadlo ze mě moc a moc hříchu jako dolů a cítil jsem, že Bůh mě odpustil. Něco nádherného a úžasného, jaký Bůh milosrdný.
7: Každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je mé svědectví, říká Pavel Dirda a dodává, že byl zlý člověk, ale Bůh mu otevřel oči a od té doby, co se ho dotkl Pán Ježíš a dal mu svou milost, mění jeho život každý den. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu, o víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a Pavel Kohl. Naslyšenou.

Osmou hodinou večerní vás od mikrofonu Rádia 7 provází Pavel Kol. V této hodince budeme studovat knihu Zjevení, 10. kapitolu. Pořad Světem Bible je připraven za čtvrt hodinky. Do té doby několik písní, první od Pavla Helana.

0: Chvalte Hospodina všechny národy. Všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Žalm 117, 1 až 2.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro se uvidíme. Kroky stichnou, svietiac hasne. Srdcem ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

0: V pořadu Světem Bible se přeneseme do 10. a 11. kapitoly novozákonní knihy Zjevení. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGeem se zamyslíme nad otázkou, proč stvořitel ve světě tak dlouho snáší přítomnost zla a mlčí k lidskému utrpení. Ukážeme si, jak čelit nejistotě a kde hledat klid. Vedle snahy o rozumové vysvětlení věcí přesahujících naše chápání se zaměříme na vnitřní postoj člověka. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tak vás zdravím při našem dalším setkání nad knihou Zjevení. Naposledy jsme spolu četli 5. a 6. verš v její 10. kapitole. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Náš přednášející, doktor McGee, jehož komentáře tu zprostředkováváme, nám vysvětlil, že právě tohle vyjádření ukazuje, že anděl, silný anděl, o kterém je zde v 10. kapitole v úvodu řeč, není sám Kristus, ale je to prostě anděl, který v Kristově moci s jeho slávou přichází, aby vykonal své poslání.

Všimněte si malého rozdílu v překladech poslední části toho 6. verše. Kralický překlad tam říká, již více času nebude. Ekumenický, lhůta je u konce. Nemíní se zde, že čas jako takový už nebude existovat. Spíš jde o potěšující sdělení z nebe, adresovaný těm budoucím svatým božím na zemi v době velkého soužení, kteří budou žít uprostřed všech těch útrap a rádi by věděli, jak dlouho to ještě potrvá. Výrok znamená, že do Kristova návratu zbývá už jen kratičká doba. Potvrzují se tím slova Pána Ježíše pronesená při rozhovoru na Olivecké hoře, Matouš 24:22. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Anděl tedy s přísahou sděluje vyvoleným, že už nebudou dlouho čekat. Jakoby tím říkal, netrapte se, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. To je slovo pro věrné v době soužení. Podobná byla odpověď na modlitby mučedníků v 6. kapitole naší knihy Zjevení v 10. verši. A také se přiblížilo naplnění slov modlitby, která bývá nazývána modlitbou Páně. Přijď království tvé. Matouš, 6. kapitola, 10. verš. V našem čtení knihy Zjevení se blíží okamžik příchodu království. Ta slova se samozřejmě netýkají doby, kdy připravujeme tyto naše úvahy. Nikdo na světě totiž neví, jestli Kristus přijde už dnes v noci, nebo zítra, nebo za měsíc, nebo třeba ještě za 100 let. Ale ve dnech 7. anděla, když budou troubiti, dokonánoť bude tajemství Boží, jakož zvěstoval služebníkům svým prorokům. 7. verš v 10. kapitole. Toto všechno probíhá, zatímco 7. anděl se chystá zatroubit na polnici. Je tu napovězeno, že při 7. polnici se dostáváme k závěru velkého soužení. Právě v této chvíli se Boží tajemství konečně stává jasným. Mnoho jednotlivých dílčích stránek tohoto tajemství se nabízelo, jako by byly celou odpovědí. A přece se zdá, že tato zde je větší než kterákoliv z předchozích. Je jakoby součtem všech. Jde o tajemství týkající se izraelského národa. Trestů a vůbec utrpení, křivd, božího mlčení a pak i přicházejícího království. Základní otázka, kterou lidé často kladou, zní, proč Bůh připustil zlo? Proč je snášel tak dlouho? A s konečnou platností je hodlá soudit teprve až v době velkého soužení na této zemi. Chcete něco vědět? Povídá náš starý zkušený kazatel. Mnoho let jsem studoval teologii a vím, jak na tyto otázky odpovídají lidé. Bůh však svou odpověď ještě v plnosti nedal. Ale jednoho dne to učiní. Je mnoho věcí, na které neumím odpovědět a znepokojuje mě, že někteří lidé mají odpověď na všechno. Jak napovídá tato pasáž písma, skutečnost, že tu je něco, o čem nevíme, protože to bylo zapečetěno, znamená, že některé věci zůstávají v Božích rukou. On rozhodne, kdy nám to sdělí a zda vůbec. Až vejdeme do jeho přítomnosti, dozvíme se mnoho, mnoho nového. Takže, ačkoliv nemám odpověď na váš problém, znám někoho, kdo tu odpověď má, povídá dále náš vyučující. Nemám odpověď ani na všechny svoje otázky, ale kladu svou ruku do jeho ruky a on mi říká, dítě moje, kráčej se mnou, i když máš projít tmou. Dobře to dopadne. Vyjdeme z té tmy do světla a pak porozumíš. Radím ti, abys vložil svou ruku do ruky toho, který je stvořitelem i vykupitelem.

Jdi a vezmi tu knížku otevřenou z ruky anděla stojícího na moři i na zemi. Zjevení 10, 8. verš. Tento příkaz přichází od Krista z nebe, neboť on to je, kdo řídí veškeré dění v knize Zjevení. On má plné pověření. Kniha Zjevení je knihou oslavující našeho podivuhodného spasitele. On zde vystupuje jako soudce celé země a my ho spatřujeme jako toho, kterého Bůh nesmírně vyvýšil a dal mu jméno, které přesahuje každé jiné jméno. Kdyby ten hlas, který zde oslovuje apoštola Jana, nepatřil Pánu Ježíši Kristu, pak aspoň rozkázal některému z andělů, aby s Janem mluvil. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. 9. a 10. verš v 10. kapitole Zjevení Jana. Apoštol Jan, jak vidíme, se osobně účastní tohoto velkolepého dramatu, které se nyní před námi rozvíjí. Je požádán, aby udělal jakousi naprosto neobvyklou věc, něco velmi symbolického. Napokyn anděla má sníst knížku a jeho výsledný pocit je sladkost i hořkost. Jíst knížku obrazně znamená přijímat Boží slovo s vírou. Je to učení Božího slova, o něm čteme. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Jeremiáš 15:16. Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Jeremiáš připodobňuje přivlastnění si slova k tomu, že je pozřel, že je snědl. A prorok Ezechiel má podobnou zkušenost. Ezechiel 3, první tři verše. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. Tolik tedy citát z 3. kapitoly Ezechielova proroctví. Zmíněný svitek není rohlík smotaný z těsta. Ezechiel píše, že snědl ten svitek a že chutnal snad jako koláč, prostě byl sladký jako med. Ano, právě takové bývá Boží slovo pro věřícího člověka. V přísloví 16:24 je nám řečeno, pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

V první Možíšově v 18. kapitole 17. verši čteme: Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? V skutku, jakoby Bůh Abrahamovi řekl, jsme přátelé a já ti chci sdělit, co hodlám udělat. Bývá milé vědět, co Bůh hodlá učinit, ale když se dozvíte, že to, co přijde, je soud, potrestání, pak takové poznání při troše přemýšlení zhořkne. Apoštol Jan chtivě přijal nabídnuté Boží slovo, ale když uviděl, že mají následovat ještě další tresty, jeho duši zachvátila bolest a jeho srdce žal. V ústech sice zpočátku cítil sladkost, ale ta se pak proměnila v hořkost, v útrobách. Abychom mohli s potěšením číst tento úsek Božího slova, číst tedy i o trestech, které mají dopadnout na zemi, je zapotřebí, abychom se usilovně modlili o obdržení Božího smýšlení, Boží mysli. Ono je svým způsobem sladké znát knihu zjevení a vědět, co Bůh zamýšlí učinit. Ale když zjistíme, že se blíží potrestání světa, který je kolem nás a který odmítá Krista, pak se z toho radovat moc nemůžeme. Takové proroctví zhořkne v duši. Nabízí se ještě jiná velice praktická aplikace uvedeného verše. Mnozí lidé začnou s nadšením studovat Boží slovo a v něm třeba i různá proroctví. Ale když zjistí, že se to vztahuje také na jejich vlastní život a že Boží slovo klade požadavky osobně na ně, stává se jim to trpkým, ztrácejí zájem o věc. Studovat proroctví anebo obecně Boží slovo a zároveň si žít špatným či jenom povrchním životem, to nutně vyústí v něco pokřiveného, divného, něco, co zhořklo. Příčinou, proč dnes slýcháme tolik všelijakých zrůdných výkladů proroctví, je skutečnost, že Boží slovo nezasáhlo srdce a životy lidí, kteří se jim zabývají. Je nešťastné zajímat se o proroctví a nikoli o křesťanský život. Každý, kdo má tuto naději v něho, píše apoštol Jan, usiluje být čistý. První epištola Janova, 3. kapitola, 3. verš. Před lety, bylo to krátce po mém příchodu do Kalifornie, jsem šel navštívit doktora Gablina, který tam právě hostoval, vzpomíná náš pastor ve výslužbě. Zeptal se mě, jak se vám daří ve vašem sboru v Kalifornii. Řekl jsem mu, je to báječné, jsem spokojen, ale je tu cosi zvláštního. Později jsem zjistil, že je tomu tak všude, ale v té době jsem to ještě nepoznal. Když mám na programu výklad knihy zjevení, je zhromáždění plné. Za to vyučováním z listu Římanům místnost skoro vyprázdním. Nikdy nezapomenu, co mi doktor Gablin svým drsným pruským akcentem odpověděl. Bratře McGee, časem zhledáte, že ohromně mnoho svatých se zajímá víc o antikrista, nežli o Krista.

Jednou věcí si můžete být jisti, přesvědčuje nás doktor McGee, totiž, že apoštol Jan byl s tou výzvou naprosto ztotožněn. Byl přesvědčen, že všechny národy, všichni lidé všech jazyků a barev by měli nebo že potřebují slyšet Boží slovo. Musejí ho slyšet, vždyť musejí být varováni před přicházejícím soudem. Až budou prožívat velké soužení, záhy rozpoznají, že to není milénium, jak si možná zpočátku mysleli, dokud tu byl ohromný příslib míru a klidu. Naopak budou mít pocit, jako by vešli do samého pekla. Pro vědomí této perspektivy byl apoštol Jan tak smutný. Proto se ta malá knížka stala Janovi hořkostí. Vždyť musí prorokovat proti mnohým, ještě dříve, než Kristus zahájí své králování. Mnohá proroctví jsou dosud před námi, my zde v našich pořadech nejsme ještě ani v polovině cesty, pokud jde o probírání knihy Zjevení. Jak nyní vidíme, proroctví týkající se národů a lidí jsou nutně proti nim. Mluví se tu o trestech, které na ně přijdou v době soužení. Tato nová série prorockých výpovědí začne v 12. kapitole. Pak se ukáže, že toho skutečně zbývá říci ještě mnohem víc. Milí příteli, studium proroctví musí mít zřetelný účinek také na tvůj život. Buď tě přitáhne blíž ke Kristu, nebo tě naopak od něho vzdálí, vyhrocuje své podání náš učitel. Ale já jen mohu potvrdit, že takto s Božím slovem bývá často.

Naši milí rozhlasoví přátelé, dostáváme se k 11. kapitole knihy Zjevení, jejíž téma náš předchůdce v těchto pořadech označuje ještě stále slovem mezihera. Prvních 14 veršů této 11. kapitoly je pokračováním mezihry mezi 6. a 7. polnicí a ve zbývajících verších této kapitoly od 15. dále je popis událostí po zatroubení na 7. polnici. Dovídáme se, že z časů pohanů zbývá už jen 42 měsíců. A na scénu vstupují dva svědkové, kteří budou během těchto 42 měsíců prorokovat. Také zde máme druhé běda a potom 7. zatroubení. V 11. kapitole Zjevení si připomeneme také starozákonní prostředí. Pojednává se tu o chrámu, o časových etapách a také o vymezení rozdílu mezi Židy a pohany. To všechno naznačuje, že jsme se znovu dostali do oblasti starozákonního uspořádání věcí. Chronologicky nás pak 7. polnice přenáší do chvíle Kristova návratu na zem.

0: V dalším textu se setkáváme s náznakem plánovaných časových úseků, které předcházejí uzavření etapy velkého soužení. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Podle ekumenického překladu to byly první dva verše v 11. kapitole Zjevení. Zde se jedná o onen dějinný úsek, o kterém Pán Ježíš mluvil také v Lukášovi 21:24. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Mnoho lidí si myslí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, že skončil čas pohanů. Ale ve skutečnosti Jeruzalém je dosud pošlapáván pohany. Stačí, když se projdeš ulicemi starého města, uvidíš-li nějakého žida, povídá náš cestovatel, dej mi vědět, protože já sám jsem tam jediného nepotkal. Vše možné jiné rasy lidí ano, ale žida nikoli, vzpomíná na své cestování doktor McGee. Všude jsem potkal jen samé nežidovské náboženské skupiny. Nastavili si tam svoje takzvaná svatá místa po celém starém městě Jeruzaléma. Jeruzalém je tedy i v naší době dosud pošlapáván pohany. Ale až přijde období velkého soužení, tedy jeho poslední část, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. 42 měsíců je 3,5 roku, tedy polovina celého období velkého soužení. Je mi dána třtina podobná prutu, to je kralické vyjádření, nebo tedy rákosová míra. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve starém zákoně nebo v novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. K tomu stojí za nahlédnutí také do Jeremiáše 31. kapitoly, verše 38 a 39 a Zachariášova 2. kapitola. Máme zde před sebou také časovou míru, která odměří čas pohanům. Po jehož uplynutí se na ně snese trest. Mimochodem, hůl bývá pastýři stáda mimo jiné také ku pomoci ovcím a dokonce pro potěšení. 4. verš 23. žalmu mnozí znají nazpaměť. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. A tak v této 11. kapitole knihy Zjevení nacházíme jak potrestání, tak i útěchu. A to je okamžik, milí posluchači, kdy se zase musíme rozloučit, abychom se mohli setkat příště. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Pokračovat budeme zase zítra ve 20 hodin 15 minut, totiž 11. kapitolou knihy Zjevení.

Boží dobrotu můžeme vidět na našich životech i například na přírodě, jak se Bůh stará i o nebeské ptactvo. Píseň Vrabci Coryho Asburyho.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Po 9. hodině vás zvu na rozhovor Karolíny Vološinové se zpěvačkou Janou Zibalovou. Poslouchejte Pohovku už za chvíli.

0: Poslouchali jsme album Blízkost a rozhovor Jany Zibalové s Karolínou Vološinovou. Pořad vznikl na Campfestu v loňském roce a příště se vypravíme na další festival. Rozhovor Karolína Vološinová povede se skupinou Gaudís. Po 10. hodině večerní zůstaneme s Rádiem 7 ještě trošku u hudby. Sice přeneseně, ale budeme si povídat, respektive poslouchat přednášku Pavla Huška věnovanou Karlu Krylovi. Přednáška proběhla v církvi Bratrské v Poděbradech a dá nám nahlédnout do života a duchovního života Karla Kryla. Dobrý poslech Rádia 7 vám přeje Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Já děkuju moc za pozvání sem mezi vás. Naštěstí tématem toho našeho dnešního společného zamyšlení nejsou ty věci, které zazněly v úvodu, ale Karel Kryl. Jeho píseň, někdy se říká o písni Anděl, že je to hymna táborových ohňů. Sám Karel Kryl, když v takovém televizním dokumentu, natočeném jenom několik měsíců před jeho předčasnou smrtí, ten dokument se jmenuje Karel Kryl, kdo jsem, tak přemýšlí na touhle písní, trošičku se tak podivuje s úsměvem, říká, teď ta píseň je vlastně o něčem jiným, že jo? Já bych rád trošičku poodhalil roušku tajemství toho, o čem vlastně je ta píseň Anděl, ale to, co říká hned v další větě v tom televizním dokumentu, vlastně docela souvisí s tím, o čem bych rád, abychom dneska společně popřemýšleli. On říká, no tahle píseň a ta její odezva, to je dar od šéfa. Dar od šéfa, Krylova přezdívka, oblíbená pro ty duchovní záležitosti, o kterých trošku budeme mluvit, ale jak jste asi poznali i z názvu tohodle večera, tak narážka na ten slavný verš z téhle písně, to jest z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, zaznívá v tom názvu jako anděl s polámanými křídly. Ten název nechce nikomu podsouvat, že Karel Kryl byl anděl, byl to člověk z masa a kostí, ale tak jako ten anděl v jeho slavné písni měl polámaná křídla, básnicky řečeno, ten jeho život vlastně byl poměrně těžký, nesl tedy nelehké břímě, trošku o tom dneska budu mluvit, ale vedle té konkrétní vzpomínky, možná jste někdo četli, že ta píseň je bezprostředně inspirovaná výletem s kamarádem, on po maturitě na střední škole v Bechyni dostal umístěnku do Teplic a v Teplicích nějakou dobu působil, umělecky tam začínal a zároveň byl docela šokovaný z toho, co viděl kolem sebe, z těch rozmlácených sudet. To jest, on byl katolík z Moravy, pocházel prostě z věřící rodiny, narodil se v Kroměříši a přece jenom z té Moravy, z toho dětství si nesl nějakou takovou úctu k těm symbolům duchovní kultury, ke kterým se i jeho rodiče hlásili a on sám s nimi chodil občas do kostela a bylo mu to nějakým způsobem blízké. No a teďka v těch sudetech, kam se dostal, protože dostal umístěnku, tak nenou vidí ty kaple a kostely roztřískané, rozmlácené, jako kdyby byly téměř jakoby terčem nebo cílem nějakého takového sveřepého vandalismu. No a pro něj to bylo trauma, jo? Protože jako katolík z Moravy tohle jako nečekal. To trauma trošku promlouvá v tom prvním verši z rozmláceného kostela. Ale pokud máme porozumět tomuhle motivu, který v tom Krylově díle opravdu vychází na povrch znovu a znovu, konec konců na té slavné desce, kterou asi všichni máme v povědomí, ona stihla vyjít těsně před tou Krylovou emigrací v roce 1969, deska Bratříčku Zavírej vrátka, kde je těch 14 písní, zejména ta titulní píseň, ale celá tato deska se stala takovou hymnou národního traumatu po té invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68. Tak tam je ještě jedna píseň, která má vlastně podobný motiv. Tam se zpívá o tom, že v rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, němá bolestí stála nad drenáží Madonna s mrtvým synem, umučeným. Socha Panny Marie s umučeným Kristem je tady v té písni jaksi němým svědkem toho, jak tam ti podnapilí vojáci všelijak vyvádějí. Oni teda v tomhle případě nerozmlátí tu sochu, ale čmárali po pietě, po zdraví Marietě, kterou si půjčovali neznajíce studu. Měli monstrance cestou nakradené. Prostě zase tenhle motiv toho, že symboly duchovní kultury, která byla podle Kryla přinejmenším hodna nějakého respektu, se stávají předmětem takovéhleho jakoby barbarského, vandalského poškozování. Skutečně trauma, které vlastně najdeme i v řadě jeho básní, on je autorem 11 básnických sbírek vedle těch slavných písní. Ale znovu se to tam nějak objevuje a když máme trošku poodhalit teda hloubku toho jeho vnitřního pocitu, no tak se musíme vrátit ještě kousek do minulosti, tedy ne do rozmláceného kostela, kde v krabici s kusem mídla našel anděla, kterému polámali křídla, ale musíme se vrátit zpátky do rozmlácené tiskárny. To je jedna z nejranějších Krylových vzpomínek. On pocházel z tiskařské rodiny, jeho dědeček založil tiskárnu, posléze věhlasnou tiskárnu Kryl a Scotty, kde se tiskly vzácné bibliofílie a tu tiskárnu převzal Krylův tatínek. Oni se všichni jmenovali Karel, takže Karel Kryl nejstarší, Karel Kryl mladší a Karel Kryl náš, Karel Kryl. Tady v té situaci, kterou připomínám, ještě ne šestiletý chlapeček, který vyděšeně hledí spolu se sestrou, bráškou malým a oběma rodiči na to, jak zástupci lidu, tak to vypráví, zástupci lidu s rudými páskami na rukávech přišli s krumpáči a kladivy rozmlátit v roce 1950 ty tiskařské stroje. Zbytečně už malý Karel rozuměl tomu, že to nedává smysl, protože pan Kryl jim nabízel, ať si ty drahé tiskařské stroje vezmou a ať je odvezou a tisknou na nich, co budou chtít. Ale oni trvali na tom, že je potřeba je zničit. Nacimpr-campr. Před očima té vytřeštěné rodiny malý Karel brečel, protože se bál. A hlavně pro něj prostě ten rodinný odkaz, který jako pro něj byl důležitý, i když jako malé dítě samozřejmě by nepoužil tato slova, jo, ale prostě dědeček založil tiskařskou firmu, oni byli vyhledávanou tiskárnou, protože oni měli opravdu tak dobrou pověst, že graficky, výtvarně velmi náročné knihy, českojazyčné knihy tam vycházely. Mimo jiné také nejlepší díla duchovní poezie, básně Jakuba Demla, Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Bohuslava Rejnka. Já zmiňuji tyhle básníky, protože tohle byla Krylova dětská četba. On dokonce říká, že se učil číst slabikováním těchto pokladů české duchovní poezie. Protože tatínek všechny ty knížky, které vycházely v tiskárně rodinné, tak si samozřejmě archivoval jako exempláře. Jo. Takže ta knihovna, protože oni byli katolická rodina, takže vydávali hodně tuhle duchovně zaměřenou literaturu, i když zdaleka ne jenom, to byla třeba ani ne polovina jejich teda produkce, ale přece jenom jako ta duchovní poezie patřila k tomu nejenom nejranějšímu čtivu malého Karla. On se naučil číst sám, ještě mu nebyly 4 roky, ale on se dokonce učil slabikovat na těchto knihách. Takže pro něj ty tiskařské stroje byly spojené tady s těmi krásnými prostě kulturními hodnotami a najednou to vidí, jak je to předmětem prostě nesmyslného ničení, barbarského ničení, jo. No a potom, když teda už jako mladý, dospělý muž po maturitě najednou prostě v těch Sudetech vidí, že téměř všechny ty kostely a kaple, ty symboly duchovní kultury, která patřila k jeho rodinnému zázemí, jako nachází vlastně v troskách, jako leckde konec konců i na vojně, když byl, tak jaksi vystupňovanou zkušenost tady s tím ničením měl z důvodu, že ten objekt kasáren byl v budově bývalého kláštera. Jo? Takže, jak vzpomíná, neviděl jsem nikde na světě, že by historickou památku, jako je Chotěšovský klášter, dal někdo k dispozici devastující armádě. Do barokních fresek vysekával díly na elektřinu, vytlučené okenice gotické kaple nepočítaje. Barokními svatými se topilo v kamnech. No a v Krylovi postupně narůstá takový pocit, takové tušení, které potom různým způsobem básnicky vyjadřuje, taky v těch svých slavných písních, že tady to ničení je projevem jakési podivné mocnosti. On sám tu mocnost metaforicky nazývá veličenstvo kat. Asi si vybavíme ty víceméně hororové výjevy se stejnojmenné písně, jo. Ovšem veličenstvo kat to není jenom název jedné z těch slavných Krylových písní. On třeba říká, od dětství jsem já a moje rodina měl co dočinění s veličenstvem katem. Bylo to střetnutí s neomezenou mocí právě s těmi, kteří si hráli na bohy. Kteří dali nové náboženství, nové normy a taky si usmysleli, že to vnutí komukoliv. A pokud si vybavíte slova téhle dlouhé, slavné písně, no tak ono to opravdu jsou jako takové podivné liturgické výjevy, že jo? Prostě kněz ďábel, co mši slouží, soprátky má štólu, jo? Prostě kupčíci vyděšení hledí do misálu, jo? To se všechno odehrává v nějaké svatyni, jakoby. Přitom je to ten režim. Jo, připomeňme teda stalinismus 50. let. Jo, Kryl se narodil v roce 1944, takže v době únorového převratu mu byly 4 roky. Jeho dětství a mládí se tedy odvíjelo ve stínu teda toho stalinismu 50. let, který pro něj, alespoň v té jeho básnické představivosti, opravdu jako vykazuje znaky jakéhosi zvráceného náboženství. A najednou si to spojí s tím, že teda se ničí kostely, a dojde k závěru, že to není náhoda. Že to není jenom prostě úplně bezcílný vandalismus. Jo? On třeba v souvislosti s jiným projevem téhož konfliktu nebo střetu, tentokrát namířeného proti představitelům tedy té církve, jejíž on sám byl celý život, sice velmi tedy svéhlavým, ale členem církve katolické, říká,

že je to vlastně součást jakéhosi soustavného kulturního působení, jejíhož podstatou je vymazat kulturní paměť. Prostě se zbavit kultury evropské, tady říká. Jo. Zlikvidovat ten odkaz předků, to, co tady nějak po tisíciletí formovalo společnost, a na té pustině, na té spálené zemi, potom vybudovat nějakou utopii, která nevyrůstá z nějakých starých kořenů, která je postavená na zbořeništi vlastně. Jo. No a tohle on začne propojovat, aspoň teda v té jeho představivosti a v těch jeho písních, to najednou začne jakoby spolu bytostně souviset. Když mluví o své zkušenosti v exilu, že on strávil víc jak 20 let teda v nedobrovolném vyhnanství daleko od vlasti, byť teda neustále jako redaktor Rádia Svobodná Evropa s těmi svými krajany komunikoval a navíc je objížděl teda po celé zeměkouli jako nomád, prostě od Austrálie po Kanadu, prostě objížděl ty nevelké pospolitosti československých exulantů, tak mimo jiné o tom, co zažil ve vyhnanství, říká, no nic mě neobjasnilo tolik kulturu evropského kontinentu jako křesťanská duchovní tradice. Pomůže ti to ozřejmit všechno od stavebního stylu po boží muka. Když to neznáš, tak můžeš boží muka kdykoliv zlomit a tím ale vyvracet identitu naší kultury. Jak se o to docela úspěšně pokoušel bolševik. Jako Evropané nemůžeme tuto tradici zapřít, zvlášť když místo kazatelny nastoupí Rudý Koutek a místo varhan Častuška. To už je ta známá Krylova ironie. On se baví s novinářem, který není věřící, a Kryl ho nepřesvědčuje, aby začal chodit do kostela nebo aby se stal věřícím. Ono to takhle nefunguje, že? On mu jenom říká, to je náš příběh tohle, to je odkaz předků, nemusíme s tím souhlasit, jako co se týče věci víry, ale jejda, no tak jako jestliže teda to všechno zničíme, tak likvidujeme vlastní kořeny, v podstatě říká, jo. V tomhle rozhovoru a mnohde jinde. Jo. No a tím už se dostáváme k celkem takovému nikoli překvapivému Krylově závěru, že teda sílu ke vzdoru vůči tomu režimu, který teda tak těžce dopadl na jeho rodinu, že on, ten jeho tatínek, byl nejenom zbaven té kapitalistické živnosti, té tiskařské firmy, ale on byl jaksi cíleně pokořován a šikanován. On byl poslán na nucené práce a opravdu byla snaha ho zlomit. To se nepovedlo. Krylové byli malého vzrůstu, to možná víte, že jak Karel Kryl měl 160 cm, jeho tatínek něco podobného. Ale životopis, nebo takhle, kniha, která je vlastně o té tiskařské rodině Krylů, tak se jmenuje Poddat se nemíním, což je věta Krylova tatínka. To byl jeho postoj, jo. Prostě nenechal se jako srazit na kolena, přestože jako byl vystaven, a samozřejmě tím pádem jeho rodina, jeho děti, cílené snaze nějak ho vohnout, nebo něco v tom smyslu, ale Karel, který teda tuhle jakoby hrdost, až někdy trošku takovou jako drzost, nepoddajnost zdědil po tatínkovi, tak pochopitelně, jako mnozí jiní, jakousi sílu ke vzdoru nebo pevnou půdu pod nohama čerpá z té duchovní tradice, která byla předmětem toho cíleného nepřátelství, režimu, v němž mu bylo teda dáno strávit dětství a mládí. Připomínám, stalinismus 50. let, jo. Proti tomu je nějaká taková ta normalizační nuda 70. 80. let vlastně už zase trošku něco jiného, jo. Ale když někdy trošku váháme nad tím, jestli to nepřehání, ty výrazy, ty básnické obrazy, jo, z pardravce tlama rybí si hýká z oltáře, jo, nebo zbabělost hostí, každý si pozvedá, pálí ho dlaň, dává je bestii ze svého oběda povinnou daň, to je trošku, to je buď baroko, že? Nebo je to nějaká biblická apokalyptika, nebo je to přehánějící Kryl, no ale on mluví o době, kdy se popravovalo za nevhodné politické názory, že jo? Takže proto to jako znovu a znovu nabírá tohle výrazy o vlastně jakéhosi zvráceného náboženství. Jak to známe, že jo, z těch jeho slavných textů. Ale dobře, tak jako přimknul se, on nebyl jako zbožný chlapec, jo. On házel šutry a pral se. On navíc byl extrovert, který měřil 160 cm, jo. Takže si neustále koledoval, jo. Takže byl všelijak samozřejmě jako trestán svými urostlejšími spolužáky, jo.

Komplikoval si život docela, jo. Ale k té tradici se takovým svérázným svým způsobem přihlašoval velmi jednoznačně. On o sobě říká, že je půlkacíř. Že je půlkacíř uřícený v útěku před citem, před láskou a před pohodlím. Ale další verš je, ještě se někdy modlím v tom příliš hlasitém, hrabivém očistci. Jo? Tak se tak zvláštně, ale jako jednoznačně k těm svým duchovním kořenům přihlašuje. Jsou pro něj taky zdrojem síly ke vzdoru a pevné půdy pod nohama a trvá na tom, že součástí té naší kultury, toho našeho příběhu, ta duchovní tradice, která začíná Biblí a pokračuje evropskými dějinami, prostě neodmyslitelně je. A jeden ze způsobů, jak si trvá na té dějinné kontinuitě, jak trvá na tom, že se bude dál držet odkazu předků, je, že aktualizuje biblické příběhy, jak jste si možná všimli, pro mnohé z nás, kdo jsme nevyrůstali v církevních souřadnicích a rodinách, no tak byl dlouho Karel Kryl učitelem biblických příběhů. Že? Já jsem dlouho si myslel, že Salomé je prostě ta zvláštní tanečnice z Krylovy písničky, než jsem se dozvěděl, že to je biblická postava, že to je princezna, dcera Herodias. Že? Ty jeho aktualizace biblických příběhů vycházejí z toho, že podle jeho přesvědčení, nejenom, že ta evropská a tedy i česká a slovenská kultura stojí na tom biblickém odkazu, ale že ta pokušení a výzvy a krize, kterým čelili bibličtí hrdinové, jak to poslouchal Skazatelný, když občas v dětství chodil do kostela, že tyhle vzorové nebo archetypální situace a krize a pokušení a výzvy jsou víceméně tytéž, jako ty, kterým čelí občané socialistického Československa ve druhé polovině 20. století. To jest, on znovu a znovu provádí ten zázrak na úrovni gramatiky, kterého jste si možná všimli, vypráví příběh biblické postavy, třeba v písni Jidáš, tak prostě tak nějak jako převypráví ten Jidášův příběh, jak ho známe z evangelií. A v poslední sloce najednou, Jidáši, dnes si důstojným občanem, s mincemi nemáš nějaké viny, zítra zas 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. Z té třetí osoby vyprávění o nějaké postavě 2000 let starý příběh, on cvak přejde do první osoby množného čísla a řekne, 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. V písni Zapření Petrovo je to ještě nápadnější. Čekali bychom, že se nějak dozvíme něco zajímavého o tom zapření Petrově. Anebo aspoň o Petrovi, že jo. Jednom z apoštolů, jak o tom vypráví evangelia. Ta píseň není o Petrovi. Ta píseň je celá v první osobě množného čísla. Jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou. A za bílí pastýře jsme ovce, jež se rozutekou. Zapřeme poprvé, ruce se dosud chvějí, zapřeme podruhé, chválí se bez naději, po třetí zapíráme už jen tak ze zvyku. My jsme ti, kdo zapírají ze zbabělosti. My jsme ti, kdo pro peníze zrazují pravdu jako Jidáš. My jsme Jidášové, Petrové, Herodové, taky Ježíšové. Nejenom ty záporné postavy, byť o těch Kryl mluví častěji, písně Žalm 71 mluví o tom, že padáme pod tíží a snažíme se dolézt vlekout se na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně spočinem jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu. Vždyť nejtěžším zločinem je hlásat lásku. Najednou jsme Ježíšové. Najednou my, tedy Krylovi současníci, a důležité, významné je, že on neříká vy. Vy jste Jidášové, vy jste Herodové, vy jste Piláti. Jo? Jak Pilát ruce myjem, my. Jo? On sám sebe nevyjímá z toho. Jo? A tady v té písni Ježíšové, kteří jdou po cestě křížové, mají na koruně trny, tak to začíná ta píseň, že jo? A najednou jsou ti současníci umísťováni do toho jakoby nadčasového dramatu biblického příběhu. Úplně stejně. Jako možná jste viděli některé ty
nádherné betlémy s těmi stovkami figurek třebechovických betlém, jo, proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem je možná jednou z nejznámějších ukázek toho, když ten řezbář vedle těch pastýřů a volka a oslíka nad jesličkami, vedle těch biblických hrdinů, umístí mezi ty figurky taky rozpoznatelné současníky. Richtář Vávra, Pradlena Andula, dokonce Josef Probošt, on sám vyřezal figurku, a protože byl dobrý řezbář, tak bylo poznat, že je to on. Takže úplně přesně to, co dělá Kryl, tím, když pomocí zájmena my vsazuje sebe i své současníky do toho evangelijního příběhu, tak ty lidové betlémy, kde najdete, že jo, obyvatelé Třebechovic rozpoznávali, kdo je kdo, kdo byl předlohou které figurky. A to nebylo jenom, že to dál měli být ti dávní, jo, takhle namátkou podle obličejů současníků. Ne, právě, že ti současníci, i ten Josef Probošt sám, jdou do Betléma navštívit nově narozeného krále. My, ne oni, dávní předkové. A tenhle způsob, jak si aktualizace toho pradávného biblického příběhu, to je jeden ze způsobů, jak Kryl říká, ne, na tu snahu vymazat kulturní paměť. Jak je v jedné jeho písni, paměť je v bankrotu a z domu nevychází. Prostě on tomu vzdoruje tím, že připomíná, že taky antické příběhy, že on jako byl velký milovník dějin umění, tak jako by se rve za to zachování kontinuity toho našeho kulturního příběhu. Jo? Ale ještě jedna možná v něčem silnější vrstva nebo významová rovina tady toho jeho úsilí souvisí s tím, že totiž on v těch událostech, které vidí kolem sebe, invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68, jako konkrétní výsledek nějakých politických, historických konstelací, okolností a tak dál, on hledí na ty události kolem sebe a jakoby proniká pod povrch těch vnějších jevů a pod tím povrchem spatřuje odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. Možná se si všimli, že v těch Krylových písních je překvapivě mnoho satana, že? Král klečí před satanem, na žezlo se těší, anebo s úš klepkem ďábel viděl pro každého podíl. A my víme od Kryla, že on mluví o stalinismu 50. let, že to není nějaká pohádková píseň nebo nějaká volná alegorie, do které ať si každý promítne, co chce. Ne, to je stalinismus 50. let. Jo. A ďábel, satan. Jo. Možná nejnázornější je to u písně, která vlastně ve skutečnosti líčí smutný příběh redaktora Československého rozhlasu, který po srpnové invazi v roce 68 přijme nabídku, kterou mu jeho nadřízení tedy tlumočí, aby začal z pozice toho redaktora svůj hlas propůjčovat k omlouvání, vysvětlování a legitimování té postupně se utužující normalizace. Ta písem se mne Hlas. A zní to pohádkově, zní to barokně, zní to skoro jako z nějaké biblické knihy. Je to příběh, který ne náhodou, časově, je dobré si všímat měsíců v Krylových písních. Jo? Začíná v září, to je to září potom srpnu 68. V měsíci září, kdy jablka zrají, kdy mantilu noci svit měsíce protkal, kdy dozněla hymna, již v půlnoci hrají, já poprvé tehdy jsem satana potkal. Ten satan měl líbeznou postavu pany, a nepáchla síra, však vonily květy. A v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas, to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho, dokle se vsadí. A kdybys pak stokráty andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.
Je to pohádka, je to symbol, je to metafora, je to nadsázka, každý to můžeme vykládat po svém, ale je to velmi dobrý příklad. A my víme, odkryla, že mluví o redaktorovi Československého rozhlasu, který v září 68 přistoupí na tu nabídku, kterou mu jistě nějaký šéf nebo možná nějaká půvabná kolegyně, možná se tam mluví o nějaké, že vonili květy a v úsměvu něha bez jediné hany a tak dál. A on to byl ďábel, kdo ho vlastně zve, kdo mu to nabízí, kdo ho přemlouvá, aby si dal říct. A tohle, ať to chápeme jakkoliv, ať to chápeme jako básnické obrazy, jistě to nemusíme chápat jako nějakou metafyzickou výpověď, tak je dobrý příklad toho, co vlastně Kryl dělá s tím svým pohledem upřeným na politické události, jejichž je svědkem, které se snaží číst tím jakoby pronikavým pohledem a pod povrchem jevů spatřuje, ještě jednou to řeknu, odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. A v těch pokušeních a pozváních a nabídkách, které lidem přicházejí v naprosto civilních okolnostech, je vlastně možné slyšet hlas pokušitele, nebo zla, nebo to je jedno, jak to nazveme. To je jako zajímavá věc, že, která vlastně zase, někde to vypadá, že to přehání, že, ale on rád přehání, že, on má pocit, že je to jeho úkol přehánět, aby ty věci zůstaly nepřeslechnuté. Ale vidíte, že už jsme se vícekrát dotkli toho, že Kryl vlastně ve skutečnosti vychází z duchovních hloubek té tradice, že to nebyla jenom nahodilost nějakého jeho rodinného zázemí, byť teda, jak říkám, on jako dítě a mládenec, on prostě byl rváč, nebyl to tedy žádný plachý kostelní typ, to teda fakt ne. A bohem docela jako divoký vlastně, třeba v tom teplickém období. Jo. No ale pak se, že ho ocitne v tom roce 69, kdy je mu 25, jo. 25 let, stal se mezi tím celonárodní celebritou díky tomu fenomenálnímu úspěchu té desky a tomu úspěchu jistě pomohlo i to národní trauma, jo. To jest, on jako tam zpívá o věcech, které odpovídali tomu, co lidi prožívali, že jo, takže to prostě se jako neuvěřitelně rychle se toho prodali desítky tisíc té desky, kterou ještě stihli vydat na jaře 69, jo, ale pak najednou se začalo smrákat, začalo být zřejmé, rušení koncertu, rušení akcí, kdo ho dřív pozvali, radši nechoď, aby jsme neměli problémy, bylo zřejmé, že dřív nebo později prostě ho zatknou a zavřou. Tak se rozhodne teda zůstat v Německu. Neplánoval emigraci. To, jo, on měl sebou klobásu, dvě košile a kytaru. Jo, protože jel jenom na festival. No ale pak nad diářem s proškrtanými akcemi najednou mu došlo, hele, jestli se vrátím, tak do klece. A došel k závěru, že snad bude moc být užitečnější té vlasti milované, když nebude ve vězení. Tak zůstal v Německu a neuměl ani Der die Das. Jo, to je těžko představitelné, vůbec neuměl německy. No a najednou je situace otřesu, že jo, která musá být hrozná, že ze spoustu lidí to udělalo, aspoň dočasně alkoholiky a tak dále, protože najednou prostě vykořenění totální. No a tehdy se ho ujal Anastas Opasek, už to jméno, benediktinský opat, laskavý, moudrý kněz, který Kryla pozval ke štědrovečernímu stolu a stal se mu takovým otcovským přítelem. Kryl řekne ještě půl roku před smrtí, že je to jeho spovědník a otcovský přítel. Anastas Opasek. No a tehdy se ta Krylova víra nějakým způsobem prohloubila, byť zůstal půl kacířem, v některých ohledech nejenom půl kacířem. Byl velmi, jaksi, v mnoha věcech svérázný a nenechal si nikým do toho mluvit, snad s výjimkou Anastáze Opaska, trochu. Ale byť ve velmi osobité, nezaměnitelně krylovské teda verzi, se pro něj ta víra stala opravdu velmi podstatným zdrojem nejenom umělecké inspirace, ale taky motivace k tomu, co dělal. Vždyť on zdaleka není jenom básník s kytarou, písničkář,
hudebník. On byl, že jo, velkou část života novinář. On dokonce, protože bylo potřeba dělat to, co bylo potřeba dělat, tak dělal, představte si, sportovního redaktora. Nic nevěděl o sportu. Bylo potřeba to dělat ve svobodné Evropě, jo? No tak to vzal. Ale byl publicista, že celou dobu vlastně, i když to bylo rušeno, tak nějak se pokoušel komunikovat teda s lidmi v Československu a objížděli, jak jsem říkal. Takže jak konec konců docela názorně vidíme na tom, jak ty biblické příběhy aktualizoval tím, že vsazoval sebe i své současníky do těch příběhů, tím my, tak tím, že jaksi rozkrývá ten závoj událostí a okolností a spatřuje tam ten vlastně duchovní boj mezi dobrem a zlem, ovšem s tou bitevní frontovou linií v srdci každého člověka. Tak je ještě třetí strašně zajímavý způsob, jak on ty svoje duchovní kořeny, ten odkaz předků, přetavil v docela podstatný rozměr jeho díla. Ale protože jsem si právě vzpomněl, že máme domluveno s organizátory, že zazní jedna známá, krásná Krylova píseň, jedna z těch 14, jo, to tehdy Jiří Černý velmi šťastnou rukou ze více než 40 písní, které v tu dobu už Kryl měl v autorském repertoáru, tak vybral těch 14, které potom všechny v podstatě zlidověly, těch 14 na desce Bratříčku zavírej vrátka. Tam prostě se nezachvěl ani Já se s dovolením vrátím k té třetí rovině Krylova navazování na odkaz předků, na tu duchovní tradici, která mu byla drahá, která mu byla také zdrojem síly, ke vzdoru vůči tomu režimu, ke kterému věřil, že nemůže prostě mlčet. A tím třetím způsobem je vlastně motiv stále znovu se vracející jak v jeho písňových textech, tak v těch jeho esejích, publicistice, ale také v těch jeho básních, který v básnické obraznosti líčí to, co člověka mrzačí, křiví, deformuje. To, co mu bere svobodu a důstojnost, tak to líčí po vzoru biblických proroků jako modloslužbu, jako službu falešným bohům, ať ze strachu, ze zbavilosti, z prospěchářství, zlačnosti, pod zadkem stránku z dikobrazu vzýváme zlatý tele. To není jenom taková hláška v jedné z Krylových slavných písní, to je skutečný odkaz na biblický příběh o tom, jak Izraelité, protože byli netrpěliví a nedokázali nějak to vydržet pod Sinají, tak přesvědčili Árona, aby jim vyrobil zlaté tele, aby se měli komu klanět, aby jim vyrobil falešné božstvo. Vzpomeňte, jak Kryl v jednom z těch rozhovorů, který jsem citoval na začátku, mluví o tom, že ten režim měl rysy nějakého zvráceného náboženství, že jeho představitelé se chovali jako bohové, jako že oni se nikomu nevykazují a že vládnou suverén jako bohové nad životy lidí. A Kryl ovšem tady tu myšlenku nevztahuje jenom na ty různé deformace. On, že mnoho jeho metafor se týká schrbených zad, jo, všelijak deformovaných, dokonce i tělesně deformovaných, což je jakoby metafora nějaké té vnitřní pokřivenosti nebo zkroucenosti, jo, nebo na hrdle znamení obojku otrokova lezeme schrbení, zalití do olova jakési víry. Zase, jo, jakože to je vlastně trochu něco náboženského. Ale špatně, jo, jsou to falešní bohové, jsou to, v jednom rozhovoru říká, tancování kolem zlatého telete, ať už je jakékoliv, ještě nikdy nebylo Pánem Bohem chváleno, Bůh to strašně nemá rád. Obdazil člověka svobodnou vůlí, tím jediným se člověk Bohu podobá. Tady Kryl prozrazuje teologické sebevědomí, že ví, co Pán Bůh nemá rád. Ale to zajímavé a důležité je, že on
před sametovou revolucí i po ní, a já patřím mezi ty asi mnohé z nás, koho Kryl vlastně překvapil, uvedl do rozpaků a v něčem zklamal nebo přinejmenším zmátl tou svojí velmi ostře kritickou perspektivou nebo tím veřejným působením brzo po sametové revoluci, že člověk by řekl, ať tomu děťátku demokracie dopřeje trochu víc dobré vůle, když on začal tak rychle pranířovat ty poměry po sametové revoluci, to vypadalo, že jde víc o nějakou jeho povahu, že je buď zhrzený, zahořklý, nebo že je to prostě notorický buřič, který bude prostě neustále jenom na všechno nadávat. A samozřejmě tak, jako on měl svoji složitou povahu, ale zajímavé je zaposlouchat se do toho, co on říká o té situaci po sametové revoluci, kdy měl pocit, že ti staří bohové, z jejíž moci jsme tedy byli vysvobozeni tou sametovou revolucí, jsou nahrazováni novými bohy. A on zpívá v jedné ze svých písní, a pak ji cituje v jednom eseji, já nechci nové bohy, já nechci další božstva, kterým budu tentokrát třeba dobrovolně sloužit, ne už z donucení. On vyhlížel spolu se svými kolegy, že jo, v tom exilu, on vyhlížel to, čemu říkali duchovní obroda národa. On teda to nemyslel nábožensky, jo, rozhodně ne. On spíš myslel, že básníci a hudební skladatelé a spisovatelé a spisovatelky prostě, že to bude ohromná kulturní renesance po sametové revoluci. A víc a víc se mu zdálo, jako kdyby velká část veřejnosti považovala za cíl sametové revoluce, abychom mohli jezdit nakupovat do Rakouska. Abychom se mohli obklopit těmi barevnými věcmi, které měli v Tuzexu jenom. Že to je ten smysl, jehož bylo dosaženo. A on měl za to, že jistě to je důležité, ale je to začátek. Jo? A tak byl, že, smutný a domníval se, že ten konzumní materialismus nebo to zase někdy až nepřiměřené uctívání těch nových jaksi politických představitelů, on třeba říká, dívám se na pořad Co týden dal a mám pocit, že tady mluví řada malých pámbíčků, ale já nechci nové bohy. Je v tom trochu ta jeho vzpůrnost, ale zároveň on říká, že má pocit, že musí bořit pomníky. A možná jste si všimli, nejúspěšněji tedy zbořil pomník Karla Kryla, jo? Karel Kryl. On ve skutečnosti po druhé ztratil většinu publika, poprvé to bylo kvůli exilu, že jo? Prostě hold tou politickou situací, a po druhé, když jako víc a víc stupňoval to svoje varování nebo tu naléhavost toho, co se snažil říct, tak z těch naplněných stadionů a koncertních sálů zpočátku najednou se to zcvrklo na pár desítek nejvěrnějších fanoušků. On přišel po druhé o většinu publika a popularity a nezvali ho do novin. Jo? On prostě pak, když se podíváte na ty sebrané texty z těch pár let, co mu ještě bylo dáno života raných 90. letech, tak to vycházelo v ohlasech po Jizeří, jo? Nebo ve Znojemském hlasateli. Prostě takové regionální, při vší úctě, plátky, protože ho netiskly ty důležité noviny. Jo. Protože byl kritický, jistě taky jako v některých věcech neměl pravdu nebo přeháněl, i když on věřil, že má přehánět. Ale zajímavé je to, co on říká ohledně nějakého poctivého zúčtování z minulosti. Jo. On byl vždycky proti nějakým drakonickým trestům nebo nenávisti, pomstychtivosti, to říká, to mi zakazuje moje víra, nic takového. Ale ty věci se musí pojmenovat. Nemůžeme si říct, že nikdo nic špatného neudělal. Jestli se má začít uzdravovat ta zmrzačená paměť, ta bolavá minulost, tak je potřeba, to zase hrábl do té své rodinné zkušenosti, tak jako u zpovědi je potřeba takzvaná projevit účinnou lítost, tak je potřeba pojmenovat ty věci, které se staly, které byly ukradeny, zničeny a tak dál, aby to mohlo začít se uzdravovat. Jinak, a teďka zase Kryl a jeho motiv modlářství nebo uctívání falešných bohů, říká, jinak se ten moloch jenom zakope pod zem, moloch jako to božstvo pohanské, jenom zakope pod zem a pak vybublá v nějaké nové podobě. Jo. Když se takhle s tím nevyrovnáme, no jako by mluvilo o roce 2026, že?
Skutečně, když se podíváte na sborníky, 5 let po Krylově smrti, 10 let po Krylově smrti, tak tam jeho přátelé, lidé z blízkého okolí a tak dál, Václav Malý například, říkají, my jsme mu tenkrát nerozuměli. Měli jsme pocit, že hrozně přehání a že je prostě nevyléčitelný pesimista. A teď vidíme kolem sebe věci, o kterých on mluvil tehdy a nikdo je neviděl tehdy. Všichni je považovali za Krylovu paranoju v podstatě. Jo. A samozřejmě neměl ve všem pravdu, ale je fakt, že v letech jsem ji teda měl, jo. A že v těch raných devadesátkách byl jeden z velmi mála lidí, kdo si uměli představit třeba ty problémy, řekněme to takhle laskavě, kterým čelíme v těch nadcházejících desetiletích až po současnost. A tak to, ten motiv toho zlatého telete, to pranířování různých způsobů ztrácení svobody a důstojnosti, které přirovnává k prostě klaněním se, hrbením se před nějakými falešnými bohy, vlastně připodobňuje to Krylovo veřejné působení k působení proroků v Biblii, kteří taky mluvili o tom, že prostě to nebo ono nakonec, když lidé dělají, tak ztrácejí svobodu a důstojnost a hrbí záda ve službě falešným božstvům. Konec konců refrénem třeba knihy Deuteronomium je taková prorocká výzva, takové varování, skutečně se tam objevuje znovu a znovu a znovu a znovu, vyloženě člení tu knihu a to je výzva pamatuj. Záchor, jako pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě, pamatuj, takhle v jednotném čísle, byť je to adresováno všem lidem, pamatuj Izraeli, tedy národe. No a jaký je refrén Krylovy písně Podivná ruleta? Za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj. A křičelo na lidi, pamatuj. Úkolem proroků je číst znamení doby. Prostě přesně to, o čem jsem se chvíli mluvil, dívat se na události a okolnosti kolem sebe a pod povrchem spatřovat jejich hlubší duchovní, chcete-li, význam. Jo. Číst znamení doby, jak se jmenuje jedna z těch 14 písní na Krylově nejznámější desce, znamení doby. Na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázku, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku, létí strachu. On se skutečně, jako celoživotní, byť příležitostný, ne nějak soustavný čtenář Bible, konec konců čtenář také té duchovní poezie, jak jsem zmiňoval, co tatínek tiskl, která je taky inspirovaná tou biblickou tradicí. On se skutečně jako zaposlouchává tady do té velmi nevděčné role biblických proroků, kteří se vyznačují vesměs ne tím, že věští budoucnost, především tím, že říkají něco, co nikdo nechce slyšet. To je daleko typičtější. Prostě oni trvají na tom, na co nikdo není zvědav. Takže velice často jejich posluchači dřív nebo později začnou hledat dlažební kostky. Nekamenujte proroky, vítěz Slav Hálek, že jo, a Bedřich Smetana a tak dále, protože typicky to, čím odpovídá publikum na ty nevítané řeči toho takzvaného proroka, obvykle považovaného za samozvaného a drzého, je kamenování. A jestliže Kryl jako znělku svého pořadu na Svobodné Evropě volí píseň Prosím, nehažte kamení na mou tvář, nosím ďáblovo znamení, na čemž nic nemění, svatozář. Tak se hlásí do téhle tradice. Těch, kdo hold říkají věci, na které nikdo není zvědav, takže na sebe svolávají nejenom hněv současníků, ale taky nějaké ty dlažební kostky. Poslední myšlenka, která mi připadá velmi důležitá a týká se taky jistého tajemství toho vlastně krátkého, příliš krátkého období, které bylo Krylovi dopřáno po sametové revoluci, kdy se teda jako poměrně dost dostal do křížku i s Václavem Havlem a my, kteří jsme milovali oba dva, tak jsme cítili téměř fyzickou bolest, že to vypadá, že si nemůžou přijít na jméno tihle dva, jo, když jsme tak moc je chtěli oba nějak obejmout. A tak se začalo říkat,
že Kryl je zřejmě zhrzený, že čekal, že dostane ministerstvo kultury, že dostane prostě nějaký vlivný politický post a že ho nedostal, že mu teda Havel měl říct, hele Karle, ty běž a hraj a zpívej, to je tvůj úkol, politickou funkci nedostaneš. A on to neunesl, byl zhrzen. Jo. Tato psychologická diagnóza toho, proč je tak kritický, byla velmi populární ve své době. Zdálo se, že to vysvětluje tu jeho... On v té poslední písni zvané Demokracie řekne, král Václav, jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Dneska trošku víc víme, co měl na mysli, že jo. Ale asi není potřeba to omlouvat, on skutečně jakoby v některých věcech byl jako kritický možná víc, než měl být. Ale nebyl zahořklý. Když se pozorně podíváte na ten 1,5 hodiny dlouhý filmový dokument Karel Kryl, kdo jsem, který byl natočen, to nikdo nevěděl, byl natočen několik měsíců před jeho smrtí. Je to na YouTube normálně, Dušan Rapoš, režisér. Tak je to taková nakonec Krylova závěť, i když se nevědělo, že on vlastně má před sebou pár měsíců života. A Kryl je z některých věcí smutný, z některých je rozčarovaný, no tak jestliže vyhlížel duchovní obrodu národa a vidí kolem sebe, že to asi nejde tím směrem, no tak smutný a rozčarovaný je, ale rozhodně není zahořklý. Že by prostě tam jmenoval nějaké lidi, jo, vůbec, tam jako ve skutečnosti tam nějaká hořkost nebo hněv jako vůbec nezaznívají. Přitom to má být portrét, jo, i když nevěděl, že brzo umře, no tak portrét jakéhosi jeho odkazu to rozhodně měl a chtěl být a je to plocha 1,5 hodiny, tam jako stihl říct všechno, co chtěl. A nebo když si poslechnete rozhovor, který dělal Kryl s Karlem Vepřekem pro Český rozhlas v srpnu 1993, takže měl před sebou půl roku života, to je podobná doba. Tak on zase vyjadřuje prostě smutek, ale ne hořkost. Protože on měl takovou zvláštní myšlenku, která pro něj byla pomocí ve vyrovnávání se všelijakými těžkostmi. On samozřejmě byl smutný, mimo jiné taky z toho, že mu lidi přestali chodit na koncerty. Že jo? On prostě to jako neměl z toho radost, že má čím dál tím míň posluchačů. Ale on nad všelijaká ta porámaná křídla, vracíme se teda k tomu obrazu, k té metafoře, který jsme začali. Jo? Že Kryl asi nebyl anděl, ale porámaná křídla teda opakovaně jaksi měl. A on má na to takový pohled, který zřejmě slyšel v kostele, on na ten úděl toho proroka, který si koleduje o ty dlažební kostky a taky si je vykoleduje dřív nebo později, hledí teda zase perspektivou toho biblického příběhu, mluví o křížové cestě, o cestě kříže a mluví o tom, že si ji zvolil. Že si zvolil cestu kříže, říká. Že věřil, že když člověk obejme ten kříž, který nese, tak ten kříž se může stát nástrojem proměny. Něčím, co ho vlastně mění, dělá lepším. Tedy ne zatrpklým, zahořklým, naštvaným, unadávaným, ale pokornějším, lepším člověkem. Tohle byl jeho pohled na všelijaká ta příkoří, která buď nezavinil, nebo si je do nějaké míry zavinil i sám. A tak bych chtěl úplně uzavřít myšlenkou, která mě vlastně jakoby překvapila v rozhovoru s Krylovou první ženou, Evou Sedlářovou, se kterou jsme mnoho hodin mluvili o Karlovi Krylovi. A její odpověď na to, na co jsem se jí ptal, jak to bylo s tou Karlovou vírou, takovou zvláštní svéráznou, byla překvapivě úplně stejná, nebo téměř stejná, jako odpověď jeho druhé ženy, vdovy Marlen Krylové, se kterou jsme si psali, které jsem položil stejnou otázku. A obě dámy odpověděli téměř stejnými slovy, že nejvýstižnějším vyjádřením Karlovy víry, ale vlastně jeho přístupu k životu, je píseň Děkuji. Znáte to? Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. Děkuji za nezdar, ten naučí mě píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mě učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, ty naučí mě citu. Živým, jež žalují a křičí po soucitu.
Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí děkuji za únavu. Děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, i slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež dokonalý díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Karel Kryl jako anděl s polámanými křídly.

Pavel Lohoušek dal v církvi bratrské v Poděbradech nahlédnout do života Karla Kryla. A přidali jsme i píseň, o které byla řeč, která o duchovním životě Karla Kryla také mnohé vypovídá. Pokračovat v akademických přednáškách budeme v sobotu v 19 hodin s Cyrilem Hešlem na téma stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.

Rádiem 7 vstupujeme do poslední hodinky s datem úterý 4. srpna. U mikrofonu je s vámi a provází vás Pavel Kol. Za chviličku, za čtvrt hodinky, otevřeme knížku Jak život šel Miloše Šolce o tenistovi, který poznal Ježíše Krista, a mnohé další příběhy z jeho života otevíráme dnes poprvé. Přeji dobrý poslech.

Někdy je těžké vyjádřit díky druhým lidem i Bohu. Píseň Thank You Brandna Lakea nám třeba pomohla vyslovit své díky.

Ve čtení na pokračování otevíráme životní příběh muže, který se zapsal do české sportovní i duchovní historie. Miloš Šolc, který odešel do svého nebeského domova v roce 2007, byl významný tenisový reprezentant i osobitý baptistický kazatel. Jeho vzpomínky zhromáždil jeho syn a doplnil svými komentáři. Tak vznikla kniha Jak život šel. Do role Miloše Šolce staršího se postavil Pavel Hromádka, jeho syna stvárnil Michal Bumbálek.

Otec byl hrdý na to, že 7 jeho předků bylo krejčovskými mistry a jako krejčí měli dobrou pověst. Tehdy ještě platilo pořekadlo řemeslo má zlaté dno a mistři Šolcové to byli umělci. Tatínek někdy udělal zmínku o tom, že jeden náš slavný příbuzný byl dokonce starosta Berlína. To mě později zaujalo a tak jsem si ověřil, že jméno Scholz se skutečně nacházelo v historii berlínských starostů. Nebyl však starosta celého Berlína, nýbrž jedné z berlínských čtvrtí. Otec se narodil 20. listopadu 1878. Miloval knihy. Byl sečtělý mistr krejčovský, vyučený ve Vídni. Měl dobrou paměť a byl dobrý vypravěč. Když začal vyprávět, tak jsme my děti ani nedýchali a když u nás byli sousedé, tiše usedli kam jen mohli a naslouchali, protože vždycky stálo za to pana mistra poslouchat. Jednou, když se probouzelo jaro, hřiště začala vysíchat a my jsme s tatínkem šili, dal se pojednou do vyprávění o mém dědečkovi, Josefu Martinu Scholzovi. Ten měl dvě starší sestry a jednoho mladšího bratra. Mnoho o svém otci sice nevěděl, ale co věděl, uměl poutavě vypravovat. To nejzajímavější se týkalo následující tragické události. Josef Martin Scholz byl věhlasným krejčím moravské šlechty, jejich panství se rozprostírala kolem Boskovic na Moravě. Tehdy si šlechta objednávala šatstvo ve větším množství několik měsíců dopředu. Bylo to někdy kolem roku 1885, a pan mistr Scholz, tehdy se naše jméno psalo německy, Scholz, si svázal větší objednávku šatstva, přehodil si ji přes rameno a šel svou práci odvést. Scholzův rod se vždy vyznačoval mimořádnými siláky. Mistr Scholz, přezdívaný Jehlička, nebyl jako Jehlička, ale jako pravý Herkules. Když se vracel domů, přepadli ho v lese 3 muži a 1 žena. Dědeček později vyprávěl, že ta žena byla horší než ti 3 muži. Odehrál se mezi nimi přes 2 hodiny trvající zápas. Posléze, když muži do sebe byli zapasovaní, žena se vrhla na zem ze zadu k nohám dědečka a udělala takzvanou stoličku. Muži přes ní dostali dědečka na zem a dupali po něm tak dlouho, dokud nestratil vědomí. Oloupili ho o peníze a nechali ho tam ležet. Když dědečka příští den vyšli hledat sousedé s babičkou, nalezli ho v hrozném stavu. Byl samá modřina, měl zlámaná žebra a nepochybně i nějaká vnitřní zranění. 2 roky umíral a nakonec svým zraněním podlehl. Mému otci bylo tehdy kolem 10 let. Léčení pohltilo všechny rodinné úspory a pro paní Scholzovou nastaly krušné časy. Jenomže tehdy ženy často vynikaly statečností nad své slovutné manžele. Paní Scholzová byla poctivá, bohabojná žena. Byla ženou, kterou pán Bůh neopouští. Takovým ženám nahrazuje manžela a dětem otce. Tam, kde je boží bázeň, tam je boží požehnání a kde je boží požehnání, tam není nouze o to nejpotřebnější. Tak tomu bylo u babičky Scholzové. Začala s prodejem textilního zboží a sousedé rádi kupovali u vdovy po tragicky zahynulém krejčovském.

mistru. Sláva a čest tobě, trojjedinému pánu. Tvá moc, láska a síla, pane Bože, nikdy nikým nebyla a nebude beze zbytku vystižena. A jsou blahoslavení všichni ti, kteří k tvým nohám složili svá srdce. V našem rodu byla takovou blahoslavenou moje matka Aloisie, rozená Mlčochová. Pocházela z Podomí u Vyškova. Ve Vyškově a okolí byly dva rody nejsilnější. Rod Gottwaldů, ten dal Československu prvního dělnického prezidenta, a dále rod Mlčochů. Můj praděd Mlčoch byl dokonce jedním z předáků obce a proslavil se svou moudrostí natolik, že o něm byla složena píseň, která se hrávala při venkovských zábavách. Znám jenom zboreček té písně. Všichni se ptají, komu to hrají, a to pánu Mlčochovi. Žádná univerzita nedá člověku do života takové vzdělání jako početná rodina. Maminka byla z 11 dcer. 12. dítě byl syn. Básník by nedokázal vypsat, co v rodině Mlčochů znamenalo, když se nad kolébkou skláněla šťastná matka, která se konečně dočkala toho, že svému muži porodila mužského potomka. Skláněla se, její tváře hořely a kolem kolébky se tlačilo 11 starších sestřiček. Nejstarší už sami věděli, co to vlastně znamená být nejen starší sestrou, ale i chůvou. Vždyť se to už na těch mladších naučili. Nyní tomuto poslednímu v řadě dětí dají tu nejlepší péči a výchovu. Radovala se dokonce celá vesnice, jak tomu bývá na venkově, když je čistá radost. Když byli chlapci 2 nebo 3 roky, přijel na návštěvu jeden strýc. Vzal chlapečka, vyhodil ho do stropu, jednou, po druhé a po třetí, a najednou chlapec ze vzpažených rukou vyklouzl. Smích utichl, dítě spadlo na zem, bolestně vykřiklo, zlomilo si žebro a do roka umřelo. Nad Mlčochovým domkem se snesl hustý černý mrak smutku. Chlapeček, který prospíval věkem, moudrostí u pána Boha i u lidí, odešel. Mlčochové platili za hluboce věřící katolickou rodinu. Každou neděli byli na svém místě v kostele a pán Bůh jim dával bohatě milost a požehnání. 11 sestřiček se nedalo ničím utěšit. Chlapeček byl, ale pán Bůh si ho neočekávaně vzal. Babičku z maminčiny strany jsem nezažil. Na dědečka mám pěkné vzpomínky. Jednou byl u nás delší čas, ale my děti jsme ho moc zlobili, tak to vydržel jen 2 měsíce a pak už nikdy nepřijel. Pro zajímavost ještě dodávám, že 2 dcery Mlčochovy se provdali do smutně proslulého rodu Gottwaldů. Moje matinka byla svatá žena. Byla rodilá katolička, žila hlubokou vírou v Pána Boha a jako křesťanka byla bezúhonná následovnice Pána Ježíše Krista. Její manžel byl zaměstnán v továrně na výrobu vojenských uniforem. Narodili se jim 2 děti, dcera Helenka a syn Karel. Pečovala o ně s velikou starostlivostí. Manžel maminky byl sokolským náčelníkem. Na jednom všesokolském sletu se nachladil a v roce 1906 zemřel. Matinka tedy ovdověla. A protože se provdáním jmenovala Trávničková, její 2 děti nesly otcovo jméno. V továrně, kde manžel pracoval, měli sdružení dělníků, kteří ze svých výplat dávali stranou určité obnosy do fondu pro případné sirotky svých rodin. Tak se stalo, že po smrti maminčina manžela nosíval podporu na její 2 děti sám mistr z jeho oddělení. A stalo se, že si tento mistr nakonec vzal vdovu po svém zemřelém kolegovi za manželku. Svému druhému manželovi pak porodila další 3 děti. A tak nás dětí bylo celkem 5. Každý z nás byl jiný, každý jakýmsi originálním kvítkem. Ve vzpomínkách na matinku si vybavuji například to, jak sama pro potřebu rodiny zadělávala na chléb, jak pak těsto hnětla a nakonec se pecen veliký jako kolo uvozu nesl k pekaři, aby ho upekl. To byl chleba, nemohu na to zapomenout.
Žít pod výchovou a dozorem svaté Aloisie znamenalo bez problémů věřit v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista i věčný život. Žili jsme tak v poctivosti a život v takové domácnosti, to bylo jako žít u pramene vody života.

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19:21. Otče svatý, spravedlivý, dobrý, jak slavně, moudře a prozřetelně si řídil osudy členů našich rodin od nepaměti až do dnes. Otče můj, děkuji ti za mé předky, zvláště za mé rodiče. Můj otec byl tělesný silák, povahy dobrosrdečné přející. Byl krajně štědrý k přátelům, kteří toho využívali i zneužívali, až celou rodinu přivedli na mizinu a k zoufalství. Lidsky pojato, prohrál svůj život na celé čáře. A přece to není pravda u tebe, otče. Jeho pády, prohry, ztráty, všechny jeho katastrofální životní děje se staly výchovným zdrojem k životním úspěchům dětí a vnoučat. Pane náš, spravedlivý a moudrý, Hospodine, Bože zástupů, díky tobě, že nás tvá mocná pravice vytáhla z bahna veškeré nečistoty tohoto světa, který dle tvého slova všechen ve zlém leží. To vědí učení v písmu svatém a my jsme to poznali v praxi života. Záchrana pro nás byla jedině v tobě, dobrém a milostivém Pánu Bohu. Ty jediný si pomohl, pro nás už jiné pomoci nebylo. A ty si tak slavně pomohl v Pánu Ježíši Kristu. Tvá pomoc je také pomocí pro tělo, aby bylo také pomoženo tvému tchnutí života, které si vdechl do prachu země. Začalo to matinkou. Ona byla první povolána k svatosti nového života v Pánu Ježíši Kristu. Její vnoření se do písem svatých, její modlitební život, její neuvěřitelná tichost, její příklad mlčenlivé ženy, to byla univerzita života pro jejich 5 dětí. Všech 5 dětí následovalo její svaté šlépěje, které byly šlépějemi zbarvenými krví Beránka Božího, Pána Ježíše Krista. To byly šlépěje ženy, která neměla v celém životě nic než rány osudu. První manžel, ušlechtilý muž, zemřel na souchotiny. Druhý muž, jako samorostlý dub, silný jak lev, ale měkké povahy jak ochočený beránek, kam vítr tam plášť. 2 děti z prvního manželství, 3 děti z druhého manželství, světová válka a s ní spojená bída. Tatínek ve válce, matinka přes den v továrně na uniformy. Nejstarší dcera Helenka se musí starat o 4 děti. V noci matinka poučuje Helenku, co dělat zítra. Jíst není skoro co. Děti bez matinky, tatínek na frontě. Helenka zastupuje matinku i tatínka. Její autorita je úžasná. Všecko se odehrává podle plánu, prostě jako na frontě. Válčí se všude, před frontou, na frontě i za frontou. Jak jsme vše přežili, už ani nevíme. Neměli jsme nikoho a nic. Víme však jedno. Byli jsme pod tvou všemohoucí ochranou. Byli jsme a žili pod tvými křídly. Pán Ježíš byl s námi. Proto, Pane náš a Otče, tobě samému, jedinému Pánu Bohu, chceme vzdávat čest a slávu od tohoto času až na věky.

29. září roku 1911 jsem uzřel světlo světa v brněnské porodnici po svém starším bratru Josefovi jako druhé dítě svých rodičů. O 2 roky později se rodičům narodila ještě dceruška Jarinka. Po svém narození jsem byl v náručí matičky donesen do pronajatého rodinného domku v Jundrově u Brna. Dnes se jedná o součást Brna. Domek měl předsíň, kuchyň, ložnici a ohrazený dvorek. Vzpomínám, že byl v poslední ulici Jundrova. Mezi sousedy se jí říkalo chmatálka, protože tam většinou bydleli šikovní zloději. Rodiče byli římskými katolíky. Matka hluboce věřící, bohabojná, zásadová křesťanka. Otec byl dobračisko od kosti. Pokrokový, pročtělý, kritický, samorostlý myslitel. A přece se dá říci, že více věřící než nevěrec. Ovšem podle písma svatého mrtvý ve vinách a hříších. Po svém narození jsem byl pokřtěn pokropením, samozřejmě o tom nic nevím. Byl jsem nemluvně, nemohl jsem ani protestovat, ani vyjádřit svůj souhlas. Ve 2 letech mi vyrostl v rozkroku veliký vřet. Maminka mne vzala do dětské nemocnice a tam rozhodli, že vřet musí dozrát a propustili nás domů. Protože však noha postupně začala modrat, běžela se mnou matinka znovu do nemocnice a lékaři rozhodli, že budou nohu amputovat. Naštěstí nás však lékaři poslali ještě na 2 dny domů. Náš dům se proměnil v dům pláče a modliteb. Přes několik domů vedle nás bydlela starší ošetřovatelka. Když se dozvěděla o našem zoufalství, přispěchala za maminkou, aby si vřet prohlédla, zjistila situaci a rozhodla: podejte mi prostěradlo. A pak mne položila na postel. Matinku vyzvala, aby mi držela nohy, sestru, aby mi držela za hlavou ruce, a pak paní ošetřovatelka podložila palce pod vřet a vší silou ho podebrala. Stiskla tak mocně, že hnis vystříkl až vysoko na stěnu. Já jsem křičel, že mne bylo slyšet v celém domě, a pak jsem upadl do milostivého bezvědomí. Všichni mysleli, že jsem mrtev, ale probral jsem se a noha byla zachráněna. Nohy byly později mou největší tenisovou slávou. Dodnes mám na pravém stehně po vředu jizvu. Satan několikrát usiloval o to mě zmrzačit, utopit, schodit ze stromu. Často jsem napodoboval veverky, skákal z větve na větev, ale andělé mě doslova chránili na všech mých cestách. Ať to byly výšky, silnice, řeky nebo moře. A hlavně jsem byl svým pánem chráněn před mocnostmi temnosti, kterých je v naší drahé vlasti všude plno. Ale chvála Pánu Bohu za to, že moc Ducha Svatého je stále větší než moci pekelné. Pán Ježíš se mocně dokazoval jako pán pánů, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. V písmu svatém je řečeno, že svět ve zlém leží. Ale pán Ježíš vyzýval k doufání v něj, protože on přemohl svět. V Jundrově jsem žil v idylické přírodě životem venkovského chlapce. Krásná řeka, hemžící se rybami, nádherné lesy, hojnost veverek a ptactva všeho druhu, mnoho hadů i dravých ptáků. Zkrátka vše, čím kypěl venkovský život v panenské kráse před 100 lety. Miloval jsem vodu. Jen jsem se naučil chodit a došel k blízké řece, se zaujetím jsem sledoval, jak plavou lidé, děti, psi i kočky. Neměl jsem rozum a tak mne ani nenapadlo, že se lze utopit. Nebyly mě ještě ani 3 roky a já jednou z nepochopitelného instinktu vyčkal na okamžik, až všichni odejdou, budu sám, aby se mi nikdo nevysmíval. Vybavil jsem si obraz, jak plavalo štěně, které jsme koupávali. Při předpokladu, že to, co umí na poprvé štěně, musí tím lépe umět člověk, jsem vstoupil skoro jako nemluvně s boží ochranou do vody a plaval jsem. Plaval jsem pudlíka a přeplaval řeku. Utíkal jsem se pochlubit matce. Ta byla šokována a přišla k sobě až po řádném vysílení z bohatého výprasku.
Bral jsem výprask s hrdostí, že jsem matce dokázal, jakého má nebojácného kluka. Ostatní mi však nevěřili, že jsem dokázal přeplavat řeku. A když mi nikdo nevěřil, zapochyboval jsem i já o svých schopnostech. Když jsme se příště dostali k vodě, přicházel jsem k ní s porušenou vírou. Dětská hrdost mi ale nedala, přemohl jsem sebe i pochybovačné okolí a vstoupil do vody. Byla hluboká a já myslel více na diváky stojící na břehu, než abych myslel na vzor v plavání svého pudlíka. Začal jsem polikat vodu, klesal pod hladinu a začal jsem se topit. Když jsem začal ztrácet vědomí a byl bez vlády, pocítil jsem, že po mně někdo sáhá. V posledních křečích uhasínajícího života jsem se chytil tak mocně, jak mi má dětská síla dovolovala, a pocítil jsem, že jsem neznámou silou nesen nevěda kam. Probudil jsem se pod krupobitím dopadajících ran mé o 7 let starší sestry, která upadla do hysterického záchvatu, protože si nejspíš představila, jak by byla bita, kdybych se byl utopil. Byl jsem z chlapců nejmladší, možná proto tak trochu miláček. Když mi byly 3 roky, vypukla první světová válka a tatínek musel na vojnu. Život se stal dobrodružnou honbou za obživou. Maminka musela do práce, byla přijata do podniku, kde byl zaměstnán otec. Na její místo nastoupila sestra Helenka, která byla nejstarší, a my začali prožívat všechny strasti válečných let. V době, kdy jsem ještě nechodil do školy, se mi má přirozená odvaha málem nevyplatila. Jednoho letního dne se šlo k vodě. A jak to bylo pro mne samozřejmé, vlezl jsem do vody první. Šel jsem po dně a pojednou začala půda pode mnou ujíždět. Předešlého týdne tam totiž vybírali ze dna řeky písek. Najednou jsem se ocitl pod hladinou. Dostal jsem se sice nad hladinu, ale už jsem měl v sobě několik doušků vody a topil jsem se. Rval jsem se s vodou, jak jsem mohl. Ještě jednou jsem se dostal nad hladinu, ale už ve mně nebylo síly. Jen jsem zoufale volal o pomoc a připojil se ke křiku dětí na břehu, které volali: "Topí se, topí, pomozte, on se topí." Přestože tam na břehu stálo několik chlapců, nikdo se neměl k tomu, aby mi z vody pomohl. Konec, myslel jsem. Myslel jsem, že už je konec. Klesal jsem ke dnu. Tu se ke mně něco přiblížilo. Chytil jsem se toho tak, jak se jen tonoucí může chytit. Když jsem přišel k sobě, viděl jsem vedle sebe promodralé tělo svého o 2 roky staršího bratra Josefa, který mi skočil na pomoc. Byl výtečný plavec. Dovedl plavat s otevřenýma očima a rozpoznal mne v jámě. Když se ke mně přiblížil, dal si mě ve vodě na záda, jak jsme často plavávali. Jenomže já už byl téměř v bezvědomí. Sevřel jsem ho však pod krkem, a to tak, že jsem ho téměř udusil zaškrcením. Nakonec vše dobře dopadlo. Zvítězili jsme nad řekou i nad ďáblem, ale to se nepodařilo vždycky všem. Moravská svratka byla řekou, ve které se každoročně lidé topili. Nejen v přírodě, ale i ve městě, kde byla regulována. A smrt utopením vždycky otřásla lidmi daleko široko. Matky byly načas bdělejší, brzo se však zapomnělo a děti se opět pomalu trousily k vodě. Když mi bylo asi 5 let, vydal jsem se s partou venkovských kluků na obchůzku zjistit, co nám zima zanechala za překvapení. Tající led ještě lemoval břeh řeky. Sestupovali jsme před Bystrcem ze Stráně a naši pozornost najednou upoutal předmět plynoucí po proudu od Bystrce ku komínu. Pojednou někdo vykřikl: "Balón." Zbystřil jsem zrak a skutečně byl to tenisový míč, tedy balón. To bylo zároveň signálem pro smečku kluků, která se rázem jako na závodišti řítila ze svahu do řeky. Led neled, zima nezima. Než by někdo řekl švec, většina z nás byla ve vodě. Nevím jak, nevím proč, ale byl jsem první, kdo chytil míč, i když několik rukou po něm sahalo zároveň se mnou. Ale má ruka už míč držela a nepustila. To bylo mé první setkání s tenisovým míčem. A stalo se mi jakoby osudným.
Nevěřím v osud. Vím, že vše bylo přesně podle vůle a plánu nebeského Otce. Po 6 letech, když jsem se stal sběračem míčů, mi ohmatávání toho kulatého nesmyslu již nebylo neznámé. Později bylo součástí smyslu mého života a jiné cesty pro mne nebylo.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. A ve čtení budeme pokračovat zase zítra ve 12.15.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Něco kolem 10 minut zbývá z úterý 4. srpna. Pomalu se s vámi loučí od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl. Po půlnoci s vámi bude Kuba Lofítek, který vás provede nočními pořady, reprízami Rádia 7, které jste mohli poslouchat v uplynulých dnech. A já posílám několik písní. Ta jedna je od Bena Drápala a říká a touží být s ním, být s Bohem. A tak mějte letní krásné dny naplněné Boží přítomností.

že brzo už ho čeká umírání a že ta smrt vykoupí hřích můj.

zemí chodil a spával pod hvězdami, ze kterých se stoupil k nám. Už 2000 let a on je stále s námi a životem

A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, pro tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

Společně se Znělkou jsme vstoupili do nového dne. Je středa, 5. srpna 2026. Na Rádiu 7 startuje noční program s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítám u poslechu všechny, kterým i v tomto čase děláme společnost. Úvodní minuty dnešního vysílání věnujeme přehledu pořadů pro nadcházející hodiny. Lhůta vypršela. Zní z úst mocného anděla. Pro všechny zachráněné v čase soužení je to radostná zpráva. O těchto zlomových okamžicích na konci dějin čteme v současných setkáních nad knihou Zjevení v relaci Světem Bible. Výklad Johna Vernona McGeeho naladíte ve 12:15. V prázdninovém jazzovém klubu navštěvujeme různé hudební kouty světa. Tentokrát nás čeká cestování Indií s českým průvodcem. Klavírista Vojtěch Procházka spolu s indickou houslistkou a norským hráčem na tabla nás vezmou na ochutnávku severoindické tradice v soudobém pojetí. Začínáme od 13:00. Miloš Scholz dokázal, že tenista a kazatel Božího slova může být jedním a týmž člověkem. Byl věrný svému poslání na tenisovém kurtu i na duchovním poli. Jeho příběh je určený pro ty, kdo chtějí najít smysl a význam života pro současnost i věčnost. Jeho život popisuje jeho syn Miloš Scholz mladší v knize Jak život šel, kde ukazuje, jak Bůh jedná s člověkem v průběhu jeho života. Do role Miloše Scholze staršího se postavil Pavel Hromádka, jeho syna stvárnil Michal Bumbálek. Čtení na pokračování začíná 15 minut po 14:00. Dvě přikázání, která Bůh dal lidem, jsou nazvána největší. Víte, která to jsou? Milovat Boha a lidi. Ježíš řekl, že to stačí. Jak to ale v životě uvést do praxe? To jsou otázky pro dalšího hosta fortepiána, Jiřího Němce, který nám dá po 15:00 nahlédnout do svého života nejen jako pastora. Hudebník Ondřej Škoch má za sebou část života spojenou s kapelou Činasky i léta sólového hraní. Jakou roli v jeho tvorbě hraje zhudebňování poezie Bohuslava Reinka a jeho ženy Suzanne Renault? Kdy se rozhodl pro život s Bohem? A kdo je pro něj Ježíš? Nalaďte si trošku neobvyklé vydání pořadu Zákoutí od 16:45. Muzice propadl Pavel Dyrda už jako malý kluk a dlouhé roky se jí pak živil profesionálně. Jenomže zároveň s tím se ocitl ve světě drog a alkoholu. Co se stalo, když došel na konec svých fyzických sil? A jak změnila jeho život Boží milost? Poslouchejte v relaci Stopy po 15:00. Všichni víme, že schopnost odpustit otevírá cestu nové budoucnosti. Ale na druhé straně to vůbec není lehké. Kde vzít sílu k takovému kroku? Jak se přenést přes bolest a zklamání? Inspiraci přináší závěr životního příběhu starozákonního Josefa v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte od 17:30. Budete-li s námi v následujících minutách či hodinách, mějte dobré poslouchání.

0: V pořadu Světem Bible se přeneseme do 10. a 11. kapitoly novozákonní knihy Zjevení. Spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem se zamyslíme nad otázkou, proč stvořitel ve světě tak dlouho snáší přítomnost zla a mlčí k lidskému utrpení. Ukážeme si, jak čelit nejistotě a kde hledat klid. Vedle snahy o rozumové vysvětlení věcí, přesahujících naše chápání, se zaměříme na vnitřní postoj člověka. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tak vás zdravím při našem dalším setkání nad knihou Zjevení. Naposledy jsme spolu četli 5. a 6. verš v její 10. kapitole. Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Náš přednášející doktor McGee, jehož komentáře tu zprostředkováváme, nám vysvětlil, že právě tohle vyjádření ukazuje, že anděl, silný anděl, o kterém je zde v 10. kapitole v úvodu řeč, není sám Kristus, ale je to prostě anděl, který v Kristově moci s jeho slávou přichází, aby vykonal své poslání. Všimněte si malého rozdílu v překladech poslední části toho 6. verše. Kralický překlad tam říká, již více času nebude. Ekumenický lhůta je u konce. Nemíní se zde, že čas jako takový už nebude existovat. Spíš jde o potěšující sdělení z nebe, adresovaný těm budoucím svatým božím na zemi v době velkého soužení, kteří budou žít uprostřed všech těch útrap a rádi by věděli, jak dlouho to ještě potrvá. Výrok znamená, že do Kristova návratu zbývá už jen kratičká doba. Potvrzují se tím slova Pána Ježíše pronesená při rozhovoru na Olivecké hoře, Matouš 24:22. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Anděl tedy s přísahou sděluje vyvoleným, že už nebudou dlouho čekat. Jako by tím říkal, netrapte se, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. To je slovo pro věrné v době soužení. Podobná byla odpověď na modlitby mučedníků v 6. kapitole naší knihy Zjevení v 10. verši. A také se přiblížilo naplnění slov modlitby, která bývá nazývána modlitbou Páně. Přijď království tvé. Matouš 6. kapitola 10. verš. V našem čtení knihy Zjevení se blíží okamžik příchodu království. Ta slova se samozřejmě netýkají doby, kdy připravujeme tyto naše úvahy. Nikdo na světě totiž neví, jestli Kristus přijde už dnes v noci, nebo zítra, nebo za měsíc, nebo třeba ještě za 100 let. Ale ve dnech 7. anděla, když budou troubiti, dokonánoť bude tajemství Boží, jakož zvěstoval služebníkům svým prorokům. 7. verš v 10. kapitole.

Toto všechno probíhá, zatímco sedmý anděl se chystá zatroubit na polnici. Je tu napovězeno, že při sedmé polnici se dostáváme k závěru velkého soužení. Právě v této chvíli se Boží tajemství konečně stává jasným. Mnoho jednotlivých dílčích stránek tohoto tajemství se nabízelo, jako by byly celou odpovědí. A přece se zdá, že tato zde je větší než kterákoliv z předchozích. Je jakoby součtem všech. Jde o tajemství týkající se izraelského národa. Trestů a vůbec utrpení, křivd, Božího mlčení a pak i přicházejícího království. Základní otázka, kterou lidé často kladou, zní, proč Bůh připustil zlo? Proč je snášel tak dlouho? A s konečnou platností je hodlá soudit teprve až v době velkého soužení na této zemi. Chcete něco vědět? Povídá náš starý zkušený kazatel. Mnoho let jsem studoval teologii a vím, jak na tyto otázky odpovídají lidé. Bůh však svou odpověď ještě v plnosti nedal. Ale jednoho dne to učiní. Je mnoho věcí, na které neumím odpovědět a znepokojuje mě, že někteří lidé mají odpověď na všechno. Jak napovídá tato pasáž písma, skutečnost, že tu je něco, o čem nevíme, protože to bylo zapečetěno, znamená, že některé věci zůstávají v Božích rukou. On rozhodne, kdy nám to sdělí a zda vůbec. Až vejdeme do jeho přítomnosti, dozvíme se mnoho, mnoho nového. Takže, ačkoliv nemám odpověď na váš problém, znám někoho, kdo tu odpověď má, povídá dále náš vyučující. Nemám odpověď ani na všechny svoje otázky, ale kladu svou ruku do jeho ruky a on mi říká, dítě moje, kráčej se mnou, i když máš projít tmou. Dobře to dopadne. Vyjdeme z té tmy do světla a pak porozumíš. Radím ti, abys vložil svou ruku do ruky toho, který je stvořitelem i vykupitelem.

Jdi a vezmi tu knížku otevřenou z ruky anděla stojícího na moři i na zemi. Zjevení 10, 8. verš. Tento příkaz přichází od Krista z nebe, neboť on to je, kdo řídí veškeré dění v knize Zjevení. On má plné pověření. Kniha Zjevení je knihou oslavující našeho podivuhodného spasitele. On zde vystupuje jako soudce celé země a my ho spatřujeme jako toho, kterého Bůh nesmírně vyvýšil a dal mu jméno, které přesahuje každé jiné jméno. Kdyby ten hlas, který zde oslovuje apoštola Jana, nepatřil Pánu Ježíši Kristu, pak aspoň rozkázal některému z andělů, aby s Janem mluvil. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. 9. a 10. verš v 10. kapitole Zjevení Jana. Apoštol Jan, jak vidíme, se osobně účastní tohoto velkolepého dramatu, které se nyní před námi rozvíjí. Je požádán, aby udělal jakousi naprosto neobvyklou věc, něco velmi symbolického. Napokyn anděla má sníst knížku a jeho výsledný pocit je sladkost i hořkost. Jíst knížku obrazně znamená přijímat Boží slovo s vírou. Je to učení Božího slova, o něm čteme. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Jeremiáš 15:16. Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Jeremiáš připodobňuje přivlastnění si slova k tomu, že je pozřel, že je snědl. A prorok Ezechiel má podobnou zkušenost. Ezechiel 3, první tři verše. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. Tolik tedy citát z 3. kapitoly Ezechielova proroctví. Zmíněný svitek není rohlík smotaný z těsta. Ezechiel píše, že snědl ten svitek a že chutnal snad jako koláč, prostě byl sladký jako med. Ano, právě takové bývá Boží slovo pro věřícího člověka. V přísloví 16:24 je nám řečeno, pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

V první Možíšově v 18. kapitole 17. verši čteme: Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? V skutku, jakoby Bůh Abrahamovi řekl, jsme přátelé a já ti chci sdělit, co hodlám udělat. Bývá milé vědět, co Bůh hodlá učinit, ale když se dozvíte, že to, co přijde, je soud, potrestání, pak takové poznání při troše přemýšlení zhořkne. Apoštol Jan chtivě přijal nabídnuté Boží slovo, ale když uviděl, že mají následovat ještě další tresty, jeho duši zachvátila bolest a jeho srdce žal. V ústech sice zpočátku cítil sladkost, ale ta se pak proměnila v hořkost v útrobách. Abychom mohli s potěšením číst tento úsek Božího slova, číst tedy i o trestech, které mají dopadnout na zemi, je zapotřebí, abychom se usilovně modlili o obdržení Božího smýšlení, Boží mysli. Ono je svým způsobem sladké znát knihu Zjevení a vědět, co Bůh zamýšlí učinit. Ale když zjistíme, že se blíží potrestání světa, který je kolem nás a který odmítá Krista, pak se z toho radovat moc nemůžeme. Takové proroctví zhořkne v duši. Nabízí se ještě jiná velice praktická aplikace uvedeného verše. Mnozí lidé začnou s nadšením studovat Boží slovo a v něm třeba i různá proroctví. Ale když zjistí, že se to vztahuje také na jejich vlastní život a že Boží slovo klade požadavky osobně na ně, stává se jim to trpkým, ztrácejí zájem o věc. Studovat proroctví anebo obecně Boží slovo a zároveň si žít špatným či jenom povrchním životem, to nutně vyústí v něco pokřiveného, divného, něco, co zhořklo. Příčinou, proč dnes slýcháme tolik všelijakých zrůdných výkladů proroctví, je skutečnost, že Boží slovo nezasáhlo srdce a životy lidí, kteří se jim zabývají. Je nešťastné zajímat se o proroctví a nikoli o křesťanský život. Každý, kdo má tuto naději v něho, píše apoštol Jan, usiluje být čistý. První epištola Janova, 3. kapitola, 3. verš. Před lety, bylo to krátce po mém příchodu do Kalifornie, jsem šel navštívit doktora Gablina, který tam právě hostoval, vzpomíná náš pastor ve výslužbě. Zeptal se mě, jak se vám daří ve vašem sboru v Kalifornii. Řekl jsem mu, je to báječné, jsem spokojen, ale je tu cosi zvláštního. Později jsem zjistil, že je tomu tak všude, ale v té době jsem to ještě nepoznal. Když mám na programu výklad knihy Zjevení, je shromáždění plné. Za to vyučováním z listu Římanům místnost skoro vyprázdním. Nikdy nezapomenu, co mi doktor Gablin svým drsným pruským akcentem odpověděl. Bratře McGee, časem zhledáte, že ohromně mnoho svatých se zajímá víc o antikrista, nežli o Krista.

Jednou věcí si můžete být jisti, přesvědčuje nás doktor McGee, totiž, že apoštol Jan byl s tou výzvou naprosto ztotožněn. Byl přesvědčen, že všechny národy, všichni lidé všech jazyků a barev by měli nebo že potřebují slyšet Boží slovo. Musejí ho slyšet, vždyť musejí být varováni před přicházejícím soudem. Až budou prožívat velké soužení, záhy rozpoznají, že to není milénium, jak si možná zpočátku mysleli, dokud tu byl ohromný příslib míru a klidu. Naopak budou mít pocit, jako by vešli do samého pekla. Pro vědomí této perspektivy byl apoštol Jan tak smutný. Proto se ta malá knížka stala Janovi hořkostí. Vždyť musí prorokovat proti mnohým, ještě dříve, než Kristus zahájí své králování. Mnohá proroctví jsou dosud před námi, my zde v našich pořadech nejsme ještě ani v polovině cesty, pokud jde o probírání knihy Zjevení. Jak nyní vidíme, proroctví týkající se národů a lidí jsou nutně proti nim. Mluví se tu o trestech, které na ně přijdou v době soužení. Tato nová série prorockých výpovědí začne v 12. kapitole. Pak se ukáže, že toho skutečně zbývá říci ještě mnohem víc. Milí příteli, studium proroctví musí mít zřetelný účinek také na tvůj život. Buď tě přitáhne blíž ke Kristu, nebo tě naopak od něho vzdálí, vyhrocuje své podání náš učitel. Ale já jen mohu potvrdit, že takto s Božím slovem bývá často.

Naši milí rozhlasoví přátelé, dostáváme se k 11. kapitole knihy Zjevení, jejíž téma náš předchůdce v těchto pořadech označuje ještě stále slovem mezihera. Prvních 14 veršů této 11. kapitoly je pokračováním mezihry mezi 6. a 7. polnicí a ve zbývajících verších této kapitoly od 15. dále je popis událostí po zatroubení na 7. polnici. Dovídáme se, že z časů pohanů zbývá už jen 42 měsíců. A na scénu vstupují dva svědkové, kteří budou během těchto 42 měsíců prorokovat. Také zde máme druhé běda a potom 7. zatroubení. V 11. kapitole Zjevení si připomeneme také starozákonní prostředí. Pojednává se tu o chrámu, o časových etapách a také o vymezení rozdílu mezi Židy a pohany. To všechno naznačuje, že jsme se znovu dostali do oblasti starozákonního uspořádání věcí. Chronologicky nás pak 7. polnice přenáší do chvíle Kristova návratu na zem.

V dalším textu se setkáváme s náznakem plánovaných časových úseků, které předcházejí uzavření etapy velkého soužení. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Podle ekumenického překladu to byly první dva verše v 11. kapitole Zjevení. Zde se jedná o onen dějinný úsek, o kterém Pán Ježíš mluvil také v Lukášovi 21:24. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Mnoho lidí si myslí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, že skončil čas pohanů. Ale ve skutečnosti Jeruzalém je dosud pošlapáván pohany. Stačí, když se projdeš ulicemi starého města, uvidíš-li nějakého žida, povídá náš cestovatel, dej mi vědět, protože já sám jsem tam jediného nepotkal. Všemožné jiné rasy lidí ano, ale žida nikoli, vzpomíná na své cestování doktor McGee. Všude jsem potkal jen samé nežidovské náboženské skupiny. Nastavili si tam svoje takzvaná svatá místa po celém starém městě Jeruzaléma. Jeruzalém je tedy i v naší době dosud pošlapáván pohany. Ale až přijde období velkého soužení, tedy jeho poslední část, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. 42 měsíců je 3,5 roku, tedy polovina celého období velkého soužení. Je mi dána třtina podobná prutu, to je kralické vyjádření, nebo tedy rákosová míra. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve starém zákoně nebo v novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. K tomu stojí za nahlédnutí také do Jeremiáše 31. kapitoly, verše 38 a 39 a Zachariášova 2. kapitola. Máme zde před sebou také časovou míru, která odměří čas pohanům. Po jehož uplynutí se na ně snese trest. Mimochodem, hůl bývá pastýři stáda mimo jiné také ku pomoci ovcím a dokonce pro potěšení. 4. verš 23. žalmu mnozí znají nazpaměť. I když půjdu roklí šaré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. A tak v této 11. kapitole knihy Zjevení nacházíme jak potrestání, tak i útěchu. A to je okamžik, milí posluchači, kdy se zase musíme rozloučit, abychom se mohli setkat příště. Bůh vám žehnej.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Setkat se s ním můžete ve vysílání Rádia 7 dnes ve 20.15. Čeká nás 11. kapitola knihy Zjevení, verše 3 až 10.

ve všem. Chci ti být vděčný, jsi jediný Bůh, počátek i konec, jsi věčný.

Naše záchrana a naděje stojí na jednoduchém, ale mocném symbolu kříže, zpíval Josiah Queen v písni Two Wooden Beams. Následující minuty budou patřit kapele Asaf a skladbě Zde ruce mé.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Z 5. srpnového dne minula 1 hodina. Ladíte středeční noční vysílání Rádia 7, za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. Přes léto v jazzovém klubu putujeme různými kouty naší planety. Už jsme procestovali řadu míst a dnes nás čeká návštěva Indie. Do této exotické a navěmi nesmírně bohaté země se ovšem vydáme s českým průvodcem. Jazzový klavírista Vojtěch Procházka nahrál spolu s Raga Bansal Triem roku 2015 album Chandra. Indická houslistka Harpreet Bansal, norský perkusista Andreas Bratlí a právě český pianista zde zpracovávají klasickou hudbu severní Indie soudobým způsobem. Dobré naladění a dobrý poslech. Raga Bansal Trio, Chandra.

Hrajeme s Alba Chandra, které do jazzového klubu přináší severoindickou hudební tradici. Rága, barva, nálada, někdy překládáno jako to, co barví mysl. Rága není stupnicí, ale obsahuje uspořádané sekvence tónů. Není ani čistou improvizací, je spíše kompozicí s danou strukturou, avšak dostatečným prostorem pro interpretaci a improvizaci. Každá rága je asociována s určitou částí dne, případně ročním obdobím. Zachycuje nálady, jemné emoční stavy. Každá ze skladeb, kromě poslední na desce Chandra, nese v názvu příslušnou rágu, tedy tónový materiál, s nímž je v indické tradici spojená řada informací. Před námi je nejpopulárnější ze severoindických rág – Bhairavi. Jazzový klavír ji dobarvuje následovně.

V jazzovém klubu Rádia 7 posloucháme album Chandra, zrcadlící hudbu severní Indie. Fúze jazzu s indickou hudbou má již docela dlouhou tradici. Okouzlení tímto exotickým zvukem přináší už 60. 70. léta a novým příspěvkem je i projekt Raga Bansal Tria. V něm se sešly indická houslistka Harpreet Bansal, norský perkusista András Bratlí a přední český klavírista Vojtěch Procházka. Vojtěch Procházka je znám zejména z působení v kapele Vertigo. Je součástí ale i dalších uskupení pohybujících se na poli jazzu a improvizované hudby. Po českých studiích pokračoval v Paříži, už zde se zajímal o indickou hudbu a dále pokračoval stáží v Norsku. Setkává se tu i se svými spoluhráči z Raga Bansal Tria. Ačkoliv se indická houslistka Harpreet Bansal narodila v Norsku a v tamní hudební komunitě je pevně zachycená, prošla také důkladným hudebním vzděláním u indických mistrů. Pokračujeme v poslechu alba Chandra.

Housle Harpreet Bansal, klavír Vojtěch Procházka, tabla Andreas Bratlý. V hodině jazzového klubu jsme putovali Indií. Hudební setkání mezi Indií a Západem může někdy působit problémy, třeba různou váhou harmonie. V podání Raga Bansal Tria je pro mě ale toto setkání velmi přitažlivé. Co k tomu dodává Vojtěch Procházka? Indové z nás stejně nebudou. Nesnažím se hrát stylově čistě, ale tak, aby to co nejlépe odpovídalo dané situaci. Už jen to, že hrají na piano, je pro indickou hudbu neobvyklé. Formálně to jsou dva nesmiřitelné světy, ale když jde o hudbu, je všechno možné. Před poslední skladbou Alba Chandra z roku 2015 se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 5. srpna. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lofítek. Za 15 minut se zaposloucháme do příběhu knihy Jak život šel. V relaci Čtení na pokračování na nás čeká první zastavení v knize Miloše Šolce mladšího. Teď už Alina Polovko a její verze skladby Veď mě z vnějších nádvoří.